0: Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda a uzavírka na trojce u Českých Budějovic a omezení v Brně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice u Plané šetří strážku auta schodcem. Je to vážná nehoda, místo je už 3 hodiny neprůjezdné. Objíždí se obousměrně po Lidické třídě, případně dálnici D3. Na silnici 68 ze Slovenska k dálnici do Frýdku Místku se po půlnoci srazila dvě osobní auta. Nehoda je u Třince na odbočce na Nebory a Hnojník a místě je zavřený minimálně jeden jízdní pruh. Čtyřka u Jíloviště na 9. kilometru kvůli bourání mostu neprůjezdná. Od včerejška obousměrně na Prahu i Strakonice jezdí se plynule přes Jíloviště. A na dálnici D1 v Brně je víkendová uzavírka. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Obě se trvá otočením na vedlejším exitu 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 2:06, telefonická soutěž právě teď, protože je neděle, tak si můžete zasoutěžit naposledy o novou knihu Vlastimila Vondrušky. Ano, Vlastimila. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Hrajete o dědictví skotských templářů. Těším se na vás, volejte.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl. Yes. Come on!

0: Dvě hodiny 10 minut a tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Posloucháte nás v živém vysílání. No, ještě rychleji pohled na fotbal, na mistrovství světa. Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C na mistrovství světa remizovali s Marokem 1-1. Teď už jiná soutěž, bude to soutěž telefonická. Zavolejte si právě teď o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Telefonní čísla 221 552 150 a nebo 221 552 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Zuzana na telefonu. Zuzano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak čím to je, že dneska v noci nespíte?
2: Tak, je volno.
0: Je volno, rozumíme. Tak pojďte, Zuzano, vyhrát v telefonické soutěži novou knihu Vlastimila Vondrušky. Už od něj máte něco doma?
2: Ano, máme.
0: Tak doufám, že i ta následující kniha poputuje právě k vám. Soutěžní otázka následující. Jak se nazývá tradiční skotský mužský oděv? Věděla byste, nebo mám tři možnosti?
2: Kilt.
0: Ano, je to kilt, je to taková ta sukně. Znáte někoho, kdo chodí v kiltu?
2: No, znám.
0: Taky znám jednoho kolegu, který tady občas do práce chodí v kiltu. Hlavně na vánoční večírky takhle chodí.
2: No, tak ale se chodí bez.
0: Ano. Zuzano, tak moc vás zdravím. Nová kniha Vlastimila Vondrušky vaše, Dědictví skotských templářů. Ať se vám dobře čte a přeju hezkou noc. Naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, no a protože už příští noc bude nový týden, tak pro vás taky budeme mít novou cenu v telefonické soutěži opět od pondělí do neděle. Radiožurnál teď ve 2 hodiny 12 minut, Rag & Bowman z hudby, ať se vám dobře poslouchá.

0: kteří se před 82 lety vylodili v Normandii. Operaci Overlord si přímo na pláži Omaha připomněli davy lidí. Někteří do písku zapíchli růži, jiní se svezli na takzvané kachně, kterou během druhé světové války používali spojenecké oddíly.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se D-U-K-2-T-V, ale vyslovuje se to DAK jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká. Podobné počasí jako před 82 lety.
2: Daky se tady nemohly vylodit, na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale daky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
1: V zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině bude Denny vyprávět o zapojení dětí. A taky se dozvíte, jak se na pláž Omaha dostali jeepy s českou poznávací značkou. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Přeju vám klidnou noc ve 2.30. Teď Pavel Prouza a přehled zpráv.
3: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství Německu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice. Novou naučnou stezku po stopách Čechů otevřeli ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města. A to prostřednictvím mobilní aplikace. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností Hollywoodu. Filmové studio Warner Bros. Discovery, případné společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž.
1: Sport.
3: Fotbalisté Brazílie hráli na úvod mistrovství světa 1-1 s Marokem, Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1 a další zápasy teprve začnou. Za půl hodiny nastoupí Haiti proti Skotsku, v 6 hodin našeho času začne duel Turecko-Austrálie. Tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky na silnici 3 na Českobudějovicku a taky v Praze. Dálnice aktuálně bez kolon, neprůjezdné jsou dvě silnice první třídy. Trojka z Českých Budějovic do Kaplice, uplané po vážné nehodě střetu auta s chodcem. Objíždí se v obou směrech po Lidické třídě, případně souběžné dálnici D3. Zavřená je od včerejška silnice 4 u Jíloviště, na 9. kilometru na Prahu i Strakonice, bourají tam most, jezdí se přes Jíloviště. Plynule. V Praze je na městském okruhu noční uzavírka. Údržba zavřela Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná nebo skoro jasná, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, kránu může od západu oblačnosti přibývat, teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: Tak možná jsou vaše plány na druhou polovinu víkendu hudební, možná se vydáte do Hradce Králové, kde dnes na Rock for People vystoupí legendární skupina Iron Maiden, no a nebo se vydáte na druhý koncert zpěvačky Evy Farné do pražského Edenu. No a jestli vás to za hudbou moc netáhne, nebo jste už třeba nestihli koupit stupenky, lístky, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz, kde pro vás máme další víkendové tipy. Teď je 4 minuty po půl třetí.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: A tohle byl z hudby Vladimír Mišík, za chvíli třeba Savage Garden nebo také Luis Capaldi. Posloucháte Radiožurnál. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z Olomouckého institutu výzkumu a pokročilých technologií. Odebírají totiž tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Ten zatím nemá jiné využití, ale díky zahrádkářům se stane experimentálním hnojivem. Od vědců dostali i podrobný návod k použití.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o třech.
3: Vidím taky tři kanistry u vás v autě. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano, žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu.
3: Co to může ovlivnit?
2: Kvalitu toho květu, pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále.
4: Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
4: Lehce našedlá, nazelenelá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá voda.
4: Lehce špinavá voda, přesně tak. Je sfiltrovaná, ten roztok je čirý, je zbavený mikroorganismu a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít.
2: Bylo by škoda ho zničit. Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Mši provázenou kytarami, harmonikou, houslemi i zpěvem zažila v sobotu bazilika navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Na tradiční romskou pouť přijeli stovky Romů všech věkových skupin z různých částí Česka a Slovenska. Byli jsme u toho.
1: Láče Roma, odoj, kelen, me tu na kama. Jedem!
2: Jiřina Somsiová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romských krojích. No. Zpívala jste teda romsky?
1: Romsky jsem zpívala, ano.
2: A o čem se v té písni zpívá?
1: Říká holka klukovi, že já tě nechci, nelíbíš se mně a tak o tím, no.
2: A to jsou teda romské kroje?
1: Ano. A tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti. Lajda, dala, dala, dala, dala, dala, dala, dala, dala.
2: Hudba hrála významnou roli i během dopolední bohoslužby v bazilice, která romskou pouť zahájila. Mši sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na romské pouti byl poprvé a hudební doprovod v podání věřících z Bardějova na Slovensku se mu velmi líbil.
3: Že jsou to opravdu muzikální lidé, kteří prostě okamžitě dokázali zareagovat třeba na modlitbu dalších a určitě to nebylo připravené. Takže to je vidět, že jsou to obdarovaní lidé a že ten svůj dar s radostí používají ve prospěch všech.
2: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
4: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společenství, společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme. A být společně radostní.
2: Pouť olomoucká charita pořádá spolu s dalšími partnery. Letošní ročník byl v pořadí 28. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Teď zprávy a Pavel Prouza.
5: Írán tvrdí, že bude muset účtovat za své služby v Hormuzském průlivu. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Teherán bude muset podle mluvčího íránské diplomacie Ismaila Baghaí účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na íránskou polooficiální agenturu Faras o tom informovala agentura Reuters. Baghaí také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Íránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však jasné, kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané. Policisté loni zaznamenali o třetinu nehod elektrokol víc než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení, vyplývá z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
6: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
5: Nebo neumí správně používat řazení a rozjíždí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. V Brně a okolí se koná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukazují historické vozy, některé pak vyjedou na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění je poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
7: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
5: U památníku ve středočeských Lidicích si lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
8: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
9: Jsem je s tím 60-letý, od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
8: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidi, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
10: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
8: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani 1 rok. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Sport.
5: Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát. Stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Teď začíná utkání Haiti-Skotsko, víc řekne Jaroslav Plašil.
11: Ano, utkání právě začalo. Haiti-Skotsko. Vítězný tým by se mohl dostat do čela skupiny, ve které, jak už zaznělo, remizovala Brazílie s Marokem 1-1. Tady je to 0-0 mezi Haiti a Skotskem. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Josef Dostál získal stříbro na kajakářské pětistovce. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Dnes čeká Martina Fuchsu finále trati na 500 metrů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D5 se u sjezdu na stříbro a uzavírka na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy před sjezdem na stříbro stojí osobní auto. 120. kilometr vpravo na krajnici, na místě je policie, projíždějte pozorně, většina aut místem jede levým pruhem. Do nedělního rána 9 hodin bude neprůjezdná čtyřka u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Objíždí se přes Jíloviště. Aktuálně plynule, bez kolon. Na dálnici D1 v Brně počítejte s víkendovou uzavírkou. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Oběd se to dá otočením na vedlejším exitu 194 Mikulov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Další hodina nového dne před námi, teď na hodinách 3 hodiny 6 minut. Přeju vám dobrý den a taky dobrý start do nového dne, do neděle 14. června. My si v čase do 4. hodiny připomeneme to nejlepší z hostů radiožurnálu z tohoto týdne. No a začneme s zpěvačkou Evou Farnou, která večer odehrála první ze tří koncertů v pražském Edenu.
0: Radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Zpěvačka Eva Farná slaví 20 let na scéně. K tomuto výročí si nadělila nejen 3 velké koncerty v pražském Edenu, ale taky Big Mac. Co si pod tímhle názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly. Eva Farna byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Píseň Big Mac, myslím si, že vyšla vlastně teď, tak 1. června, shodou okolností. Tak i tohle vstoupí do playlistu.
2: Ano, taky,
1: tohle.
2: Taky tam bude.
1: Jak to vzniklo? Protože já mám pocit, že málo kdo umí, nebo málo kdy jsem slyšel takhle trefenou tu letní náladu.
2: Fakt,
1: no,
2: jo.
1: No vážně, mně to přijde jako fakt typický prostě letní single. To je jenom můj pocit.
2: Typický, mně to přijde takový právě nerádiový, takže děkuju tady Českému rozhlasu, že to zařadil dneska, protože no, je to jako stylově odvážnější. Zároveň si tam umím hrozně představit to zahrání tohodle živě s kapelou na tom stadionu, že to bude prostě monstrózní, jo, a to já ráda velký věci, jak zpívám ty písnice, jo, že mám všechno velký prostě, včetně plánů a tohleto, takže mě tam, mě to jsem napsala, si pamatuju, jsem jela vlastně ten text jsem napsala ještě před tou písničkou, nebo námět na to, když jsem já poprvé na svoji samostatnou dovolenou ve 30 letech. Jela jsem vlakem do Vídně a napsala jsem ve vlaku, prostě mě nějak bavilo si rád s tou myšlenkou, že mám všechno velký, zase to bude působit, že Eva spí a o těle, hahaha. A pak jsem to vlastně jako přetočila na to velký srdce, velký plíce, ať rozdechám, co kdo o mě píše a velký plán, že se chystá ten Eden. A vlastně mi to přišlo hezký, že žijem pro malý velký chvíle, ale je to jako velký, no, když to máš s kým sdílet.
1: Když říkáš, že to velký a ten stereotyp a zase Eva zpívá o těle hahaha. neštve tě ten stereotyp trošku? Mně někdy jakoby, jo, že vlastně ty buky jako skříň jsou prostě pořád připomínaný, když člověk prochází ty tvoje rozhovory, tak že zbytečně se k tomu lidi
2: vrací. No. Jo, to je pravda. Jako boky už trošku pak šly stranou s písničkem Tělo.
1: No.
2: S písničkou Tělo, která je zase víc jako opěvováním toho, než schazováním sebe.
1: No.
2: To bylo pro mě taková změna, jako možná i pro mě osobně. Ale to jako ta tělesnost nebo to fyzično je vlastně pro mě stejně pořád téma. Jako pro mě to téma je životně, myslím, že pro spoustu holek je to nějaký prostě boj míň a víc spravedlivý pro různý lidi, ale je to téma, který řeším vlastně pořád aktuálně, takže mě to zase tak jako netrápí, ale rozhodně se neberu jako jako nějak, protože já se o svý zdraví právě naopak velmi, velmi starám, takže to jako vnímám jako něco hezkýho a ne jako, že se sobě směju nebo schazuju, že jsem nějak jako...
1: Já to myslel tak, že existuje spousta témat, která by člověk s tebou rád probíral, ke kterým se dostaneme, ale že často to sklouzne k tomuhle. Když se dostanou k těm singlům, ať už to byl Big Mac, anebo duet s Mirajem, tak jak vlastně ty poznáš, že čas uzrál na desku, protože pochopitelně ta poslední řadová, tak to jsou 4 roky.
2: Hele, já prostě...
1: A teď najednou přichází série strašně kvalitních singlů, ale nepřichází Tereska.
2: Hele, já jsem v takovým stádiu, že já vlastně jsem si říkala, já jsem fakt byla před 2 rokama na kafi se svým kamarádama, se kterým jsem dělala hudbu. A ten jeden nejbližší, se kterým jsem dělala album, mami mi řekl, řekl mi to asi před měsícem, co jsme vydali nějak to, nebo... Jo, Perpetuum to bylo, ano. Perpetuum mobile jsme vydali, tak říkal, hele, já tu písničku mám tak rád. Připomíná mi to Tělo, vlastně, my jsme spolu napsali i Tělo, tou důležitostí vlastně, mi to připomíná Tělo, akorát je to stav jako ne těla, ale duše, té přepracovanosti a toho věčného krysího závodu nebo vlastně běhu furt někam. Ale musím ti říct, že jsem tě viděl před rokem, tak jsem myslel, že už s tebou nikdy nic nenapíšu. Že jsem byla v takovém stavu, že jsem jako, myslel, že už nic nenapíšeš, že jsi byla úplně rozložená. A já jsem prostě nějak... nemohla psát, no, byla jsem tak přehlcená vším a pak jsem naopak to pojala tak, že ta hudba je vlastně formou terapie a jak se z toho jako, jak se těch témat zbavit, jak jako o nich mluvit, jak se toho zbavit ze svý hlavy, prostě vypustit to na ten papír a vlastně jsem tak nějak pomaličku začala psát a vůbec s myšlenkou o tom, že by to třeba ani mělo vyjít. On je jako skvělý, ten můj kamarád Honza Vávra, že on mi říká, tak to nevyjde. Nestresuj se, prostě tak tráv čas tím, že budeš psát, protože máš ráda. A protože takhle ze sebe dostáváš věci. Když to bude dobrý, jak to vydáš?
1: No, on to viděl na tobě a řekl ti to, ale jak jsi to prožívala třeba ty to oblíbně najednou, že fakt sedneš a nejde to?
2: Já jsem ani neskoušela psát. Já jsem jenom viděla, já jsem cítila ten tlak, že už to jsou asi zase nějaký 4 roky od poslední desky a že už to jako zase přichází to, kdy bude deska. A já vlastně jsem vůbec nebyla ve stádiu, že bych myslela na nějaký pracovní zase rozvoje. Jako byla jsem taková, že jsem řešila prostě přesně děti a byla jsem po těch O2 arenách a měla jsem pocit, že nechci zase hned zpátky prostě do nějakého jako... No, do nějakého Mordoru prostě pracovního. A on mi z toho udělal takovou spíš vlastně terapeutickou sešnu a že to je vlastně hezký, že to nemusím brát tak úkolově, ale že to je vlastně ta platforma, kde se můžu uvolnit a pouštět ze sebe věci. A úplně mi to změnilo v té hlavě vlastně a to mi pomohlo.
1: Je psát. Nějaké prostředí nebo podmínky, které potřebuješ k tomu, aby si začala psát?
2: Ne, jako...
1: Hele, že jsi zmínila si vlak do Vídně. Zní až romanticky, že vlak do Vídně je to místo, kde prostě se dá psát.
2: Hele, a Perpetuum mobile, víš, jak jsme napsali Perpetuum mobile?
1: Ne.
2: My jsme jeli, já jsem potřebovala jít do Varšavy na nějaké focení a hrála jsem tam koncert. A my jsme si s tímhletím kamarádem Honzou Vávrou a Ronnym Janečkem, se kterým dělám tady ty věci, co jsme vypustili, tak jsme si řekli, tak tam pojedeme vlakem. Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio. A napsali jsme tu písničku. A vedle ještě jeli nějaký studenti prostě do Varšavy z Karlovy univerzity, tak mi tam vzali na nějaký rozhovor, že ty Poláci budou nadšený, když tam se... Tak jsem se mluvil o nějaký historii prostě vedle v kupečku. Pak tam přišel pan, který oznášel tu vodu, to byl nějaký student z Bratislavy, tak ten mě vůbec neznal, tomu bylo tak 18. A říkal... A vy robíte hudbu? Hej, já taky robím hudbu. A začala pouštět nějaké úplně rapové věci, co dělá doma. Bylo to strašně zábavné, ta cesta. No a prostě jsme po té cestě napsali Perpetuum mobile.

0: herectví liší od reality?
1: Jako z mýho pohledu hodně.
0: No, to mě tak zajímá, protože umím si představit, že bude celá řada lidí, jejich ratolesti třeba budou snít o téhle kariéře, protože ten prvoplánový pohled atraktivní je. Tak řekněte, Barbora, jaká je ta...
1: Tak ono to jako je krásný. Ono jako jinak bychom to nedělali, protože ono to dost často, že jo, víc bere, než dává, ale to, co to jako pak dá, je tak silný, že to člověk prostě nějak nedokáže si představit, že bych bez toho mohla být, no, i když často nad tím přemýšlím, že už se na to vyprdnu, ale jako co si budem, peníze jako to nevynáší, i když to si právě ta laická veřejnost myslí, že se máme jako prasata v žitě, ale ne, no. Ani zdaleka. A takže vlastně zbývá jenom jako ta radost z toho povolání, z toho, já nechci říct jako z toho úspěchu, ale z toho, když přesně jako odvedete nějakou tu práci, ať už na zkoušením té inscenace nebo natočením toho filmu nebo něčeho a pak přijdou ty hezký reakce, tak to je jako naplňující.
0: Jak moc velkou motivací? A to beru i na sebe, jo? To není, abyste to nebrala negativně, ale jak moc velkou tu motivací, když to člověk se dělá, je právě ta bezprostřední reakce, ta pochvala, ten potlesk, protože ono to jako opojný je. Jo, když se podíváme na 18-letou Barboru, tak jako co bylo to, že si řekla, tak tohle je ten směr. Jestli i tahle ta bezprostřední, ten potlesk je jedna z těch věcí, po který člověk
1: touží. Asi vlastně jo, asi nějakým způsobem jo, protože když si to tak vezmu, když máme reprízu nějakého představení, u kterého je člověk zvyklý, že v nějakém momentě ty lidi reagují přesně ať smíchem, potleskem, nevím, něčím. A najednou u nějaké reprízy to není. Tak člověk hrozně znejistí, že? Něco jsem udělala špatně. Musím přitlačit, nebo prostě začít se víc snažit, nebo něco. A člověk strašně znejistí, takže asi je to fajn, že tam je přesně ta instantní jako reakce a člověk jako v daný moment prostě teď a tady ví, jak si vede, nebo jako, no, takže asi silný.
0: Když se vrátím k naší společné Alma Mater, opět záměrně pozitivně vykresluji, protože ta otázka taky může nabídnout něco negativního, ale jak moc ty 4 nebo 5 let je člověk udržován v té bublině výjimečnosti? Protože já, když jsem se díval na spolužáky, kteří studovali ať už alternu nebo činohru, tak v mnoha případech se opakovaly věty, vy jste ten nejlepší ročník, to je úplně perfektní. A ta realita potom, co přijde koulení, tak může být trošku jiná. Nikoliv, že by to nebyl výjimečný ročník, ale pochopitelně přijde ten trh. Tak jak moc velká ta bublina je během
1: té doby? Já si myslím, že hrozně velká, že je to jako úplně jako strašná bublina. V něčem je to krásný, když člověk přesně v těch 18-20 tam jako je a má konečně pocit, že teda jako něco dokázal.
0: A žije v tom mikrosvětě Řetězové a Karlovy ulice uprostřed nejkrásnější metropole na světě a dělá tam divadlo.
1: Přesně, ale jako to prozření je pak docela šílený, mi přijde. Nebo jako já jsem ještě měla jako štěstí, jo, že jsem šla do divadla, do kterého jsem chtěla, ve kterém jsem jako spokojená a přesně po nějaký době přišla i třeba tahle krásná role té Gerty, ale jako, nevím, tak ono to chodí ve vlnách pak, že jo, ta práce většinou mi přijde, takže pak, když je ta vlna, kdy nic není, člověk má o sobě pochyby a přesně se rozplyne ta představa o tom, že teda už jsem to dokázala, tím, že jsem vystudovala tu Damu nebo to, tak pak je to docela náraz, no. A myslím si, že já mám fakt ještě jako štěstí, že ne takovej třeba.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

a mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: A jak to vidíte dneska nad ránem na silnicích, volejte dispečink zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna v Radiožurnálu do 3 minut. Dobré jitro, 15:30. U mikrofonu Pavel Prouza.
1: Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na dnešek. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu tzv. Memoranda o porozumění se tak stále liší. Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social tvrdí, že by se měl po uzavření dohody otevřít Hormuzský průliv. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Informovala o tom agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Vlaky dnes jezdí podle upravených jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze zadní Třebaně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. S vážnými zraněními skončila v nemocnici 35-letá žena, kterou na pláži v australském Sydney pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsal web stanice BBC a agentura Reuters. Jedná se o 4. podobný incident za necelý měsíc. Úřady z preventivních důvodů uzavřely několik pláží v oblasti. Sport. Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Jaký je stav v zápase Haiti-Skotsko, ví Jaroslav Plašil.
2: Teď by se měli Skotové dostat do vedení, ještě samozřejmě celá situace se přezkoumala, ale je to tak 29. minuta utkání, teď už 30. a Skotsko vede díky šťastnému gólu po odrazu po teči vlastního hráče nad Haiti 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Plzně, taky u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha hasiči odklízeli pohonné hmoty na exitu 89 sjezdu na Domažlice. Před chvílí odjeli, přesto přijíždějte pomaleji, je to v zatáčce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto 120. kilometr s poruchou vpravo na krajnici, aktuálně na Blikačích. A od včerejška je neprůjezdná 4 kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Objíždí se mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Na objížďce je nárazově hustý provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná nebo skoro jasná, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k ránu může od západu oblačnosti přibývat, teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů. Přes den bude velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle, teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje výběr z rozhovorů s hosty Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dalším hostem Radiožurnálu byl tenhle týden manažer, investor a bývalý globální viceprezident společnosti HP Jan Zadák. S Liborem Boučkem si povídal o tom, jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci, nebo o tom, jestli Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy a Asií. A mluvili taky o tom, co se naučil.
1: Tím, co dělám, se snažím co nejvíc předávat ty zkušenosti. Dělám hodně v oblasti vzdělávání a coachingu a mentoringu. A snažím se, abych to, co jsem se naučil, jsem dokázal co nejlíp předat. Jo? Ať už firmám, nebo lídrům, nebo majitelům firem.
2: Když jsem to zmínil, tu kariéru, která je obdivuhodná, unikátní na ty české poměry, napadá mě logická otázka, proč jste se vracel sem?
1: Já jsem nikdy neměl jiný scénář. Nikdy. Pro mě Česká republika je úžasná země, pro mě Praha je jako top jedna město na světě. Já jsem nikdy neměl jiný scénář, než bych se vrátil do Prahy.
2: Je tenhle pocit pouze pocitem, anebo jsou proto i fakta, že skutečně ta Praha má spoustu výhod a Česko obecně, proto abychom nebyli pragocentričtí, protože si myslím, že se to dá rozšířit na celou naší zemi.
1: Určitě, určitě. Tak, v Praze jsem se narodil, takže k ním mám samozřejmě emoční, osobní vztah, že je tady moje rodina, že moje rodina tady vždycky žila a já považuji prostě Českou republiku za úžasný místo, bezpečný místo, kde prostě člověk může zrealizovat sny, i ačkoliv jsme malá republika, může realizovat sny, prostě pokud prostě máte nějaký plány větší, než jenom realizace v rámci České republiky.
2: Jo. Ale asi to člověk musí vidět trošku z toho vrchu a nadhledu, aby si to uvědomil, protože když je tady uvnitř, tak si říká, no co, jsme malá země, nikoho moc nezajímáme, ale když pak člověk cestuje a pracuje i venku, tak zjistí tu neuvěřitelnou výhodu středu Evropy, ať už je to lokalita, ať už je to bezpečí, ať už je to úroveň školství, ať už je to úroveň zdravotnictví, ať už je to úroveň šancí.
1: Přesně tak. Já to vidím naprosto stejně. Jo? Já jsem cestoval celý svět přes Japonsko, Austrálii, Asii, Spojené státy a tak dále, ale pro mě že je potřeba si uvědomit, že z pohledu biznesu Česká republika opravdu je malá země. Jo? Každý startup, když začíná, tak prostě už na začátku musí přemýšlet o tom, jak půjde mimo Českou republiku, protože být úspěšný v České republice vám v podstatě nevyřeší globálně z pohledu škálování biznesu vůbec nic. Takže to je nevýhoda, jo? Ale zase to je výhoda, protože vy už od samého počátku přemýšlíte globálně. Od samého počátku musíte přemýšlet o tom, jak uspějete mimo Českou republiku.

0: Neurochirurgové z Ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem Radiožurnálu byl jejich přednosta profesor David Netuka. Moderátor Libor Bouček se ho ptal i na to, jak svůj mozek dlouhodobě chránit.
1: Stran mozku já vždycky zklamu ty roztleskávače longevity tím, že zopakuju věci, které pro ně se zdají být banální, možná i komerčně málo zajímavé, ale ty, které mají prokázaný jasný efekt na fungování mozku, když se ho chceme udržet, abych fungoval, abych tak se nesmrskával, aby jsme byli dobře na tom mentálně i v dospělém věku nebo ve starším věku. A ty věci prostě fungují, jsou prokázané a já mám taky pocit, že je tady skupinka lidí, kteří chce ty základní věci přeskočit a jít do něčeho, co ať si někdo zkouší, ať si o tom čte, ale to základní, to jednoduché, že si máme bavit o tom, o délce spánku, o sportovních a fyzických aktivitách, to je jasně prokázané. Nebo sociální interakce mají jasný prokázaný efekt na fungování mozku ve vyšším věku. Stejně tak používání mozku, učení se jazyků a nových poznatků, to je prostě jasně prokázané. Takže pokud když si udržet si ten mozek, tak mám dělat tohle. Pak jsou jednoduché věci a to vím, zní strašně triviální, že prostě pro ten mozek není dobrý jako kouření, jako fabrika, to prostě špatně pro to tělo je a to jsou věci, které jsou prokázané z těch, co už jsou maličko víc jako do medicíny samotný, tak si můžeme říct, že to je o stravě typu, co my přijímáme jako potravu, že bychom se měli snažit být v našem prostředí trošku o středomorský vliv potravy, pak bychom se měli bavit o vitamínech a tam jsem určitě přívržencem a bavme se o tom, jak velká část populace má nízké hladiny vitamínu a samozřejmě můžeme se bavit o Dčku a dalších vitamínech. Tam jsem naprosto pro tyhle suplementa a bavme se, která jsou nejlepší, takže to všema 10 podporu. A kdybychom je dělali jenom tohle, tak budeme na tom fyzicky, psychicky a samozřejmě stran toho mozku daleko lépe, než jsme.
2: No ale z hlediska toho mozku i tahle snaha nakonec ukazuje to, jak malí vlastně jsme, protože ten mozek přece není tak dokonalý, že on se prostě drží, ne?
1: On se drží, pokud mu moc neškodíme, pokud jeho tolik neintoxikujeme škodlivinami, tak se drží. A teďka jde o to, jestli naším cílem je, aby ten mozek se udržel v co nejlepší kvalitě a fungování 70, 80, možná 90 letech. A pak je taková ta skupinka, která tvrdí, jak se budeme dožívat těch 120 let a bude to krásné, růžové, skvělé a budou fungovat v těch 120 letech. Když se ptáte doktorů praktikujících, tak naprostá většina jim řekne, že to jsou nerealistické cíle a když se na to podívám i současným pohledem na naši populaci, tak já teda bych se 100 let jako úplně dožít nechtěl.
0: Dodává profesor David Netuka. Všechny rozhovory najdete na našem webu radiožurnal.cz a nebo taky v podcastových aplikacích. I'm

0: Je neděle, dobré jitro, velmi brzké ráno, za 9 minut budou 4, tady je Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Dvakrát remíza, dvakrát výsledek 1-1. Takhle se rozešli Brazilci s Maručany a taky Švýcaři s Katařany ve svých prvních zápasech na letošním mistrovství světa ve fotbale. Kdo má navrch v utkání Haiti s Skotskem, tak to už ví sportovní reportér Jaroslav Pašil. Jardo.
2: Hezké ráno, gólově zatím Skotové, blíží se závěr prvního poločasu, Skotsko nad Haiti vede 1-0, je to utkání skupiny C, ve které jsou také Brazilci a Maročané, vzájemné utkání těchto týmů skončilo 1-1 a tak by se Skotsko v případě výhry mohlo dostat do čela této skupiny. Teď pozor, ještě skotský útok v závěru prvního poločasu, kdy už se blíží konec, už za chvíli vyprší čtvrtá z nastavených 4 minut, ještě jeden centr do pokutového území, kde je teď hodně rušno, ale vypadá to, že Haiti tento útok skotského celku zvládne ubránit, byť se ještě Skotové dostanou k jednomu centru z levé strany a teď si budou muset Haitiané dávat pozor na nějaký nepříjemný odraz, což se stalo zatím u jediného gólu tohoto zápasu, kdy po závaru střílel McGinn a právě díky nešťastné teči soupeře se Skotové dostali do vedení a to vedení bude platit tedy po konci prvního poločasu, protože právě teď máme konec první půle, takže ještě přestávka a druhý poločas. Budou mít Haiťané na to, aby se pokusili odpovědět, zatím jim neschází chuť, aktivita, ale přesnost ve finální fázi určitě ano. Párkrát zůstali v offsideovém postavení útočníci Haiti, když si tyto situace nepohlídali. To je celkem také častý obrázek tohoto utkání, které se hraje v Bosnu za velké fanouškovské kulisy ze skotské strany, zejména opravdu těch skotských vlajek v ledišti je nepočítaně a tak Skotové si zatím užívají dílčí vedení týmu, které mohlo být i vyšší, protože Skotové jednou nastřelili i tyčku, kdy McTominay, to bylo v 17. minutě utkání, střílel bez přípravy, ale trefil pouze tyč, tak i proto je to zatím po prvním poločase celkem vyrovnaného utkání, ale gólově jsou na tom tedy Skotové lépe, takže proto je to zatím po prvním poločase 1-0 pro Skotsko. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Pavel Prouza a zprávy.
1: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Maďarský expremiér Orbán obhájil své místo v čele strany Fidesz. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa po volnu chystají zpět do přípravy. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
6: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
7: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
6: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovci u hranic s Polskem. Stavba na silnici číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy-Zdruje a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovcí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie a Maroka remizovali na mistrovství světa 1-1, stejně skončilo i utkání Švýcarsko-Katar. Podrobnosti z duelu Haiti-Skotsko dodá Jaroslav Plašil.
8: Poločasová přestávka, zatím Skotové vedou 1-0 díky šťastné brance, když si nechtěně špičkou kopačky srazil míč do vlastní branky Bellegarde, takže Skotové vedou, Haiti hraje poprvé zápas s některým soupeřem z britských ostrovů, zatím tedy prohrává po první půli 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisté se po dní volna vrátí do tréninku. Pro čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou bude třeba probudit útočníka Patrika Šika, který si v souboji s Jižní Koreou připsal jen 11 doteků s míčem. Pokračuje asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek.
9: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D5C u sjezdu na Stříbro a u Zavírka na silnici 4 u Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto. 120. kilometr vpravo na krajnici u auta je už silničářská šipka a na místo před chvílí přijela odtahovka. Neprůjezdná má být ještě několik hodin. 4 kolem Jíloviště u Zavírka kvůli bourání odstranění mostů na Prahu i Strakonice se objíždí mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Na objížďce je nárazově hustý provoz. V Praze na městském okruhu se opět jezdí ve Strahovském tunelu v obou směrech. Uzavírka směr Troja skončila. A v Kutné Hoře v Zámecké ulici narazilo osobní auto do zábradlí. Nehoda je u infocentra na křížení s Vítěznou ulicí a místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, na severu přehánky, teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
11: A přeju vám dobré, velmi brzké víkendové ráno, neděle 14. června, 4 hodiny 6 minut. Pamětníci, pozůstalí i další návštěvníci včera přijeli do Středočeských Lidic, aby tam uctili památku více než 300 obětí. Od vyhlazení obce nacisty tenhle týden uplynulo 84 let. Reportáž z pietního místa uslyšíte tady u nás v radiožurnálu v téhle půlhodině ještě v čase do 4:15. Dobré ráno.
2: Radiožurnál
12: a Jiří Štefl. Budu se

0: Tenhle týden uplynulo 84 let od chvíle, co nacisté vyhladili středočeské Lidice. Místo si tehdy zvolili jako odvetu za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Včera stovky lidí na místě tragédie uctili památku zemřelých.
1: Do Lidic jsem začala jezdit, už jsem jezdím 60-letý, od 3 let věku.
2: Položit květinu ke společnému hrobu zastřelených lidických mužů přišla třeba paní Helena Kadlecová. Vypráví, že mezi nimi byl i její dědeček.
1: Takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila. Maminka, teta ani babička, který přežili koncentrák Ravensbrück, o tom nemluvili, takže jsem hledala knížky a začali o tom mluvit po 90. roce.
2: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Co se tady přesně před 84 lety dělo, popisuje ředitel památníku a historik Eduard Stehlík.
3: Šlo o jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
2: Jak ale vysvětluje, obětí pak bylo víc.
3: V pátek 12. došlo k oddělení dětí od maminek v kladenské reálce, že nebyly poslány na doživotí do koncentračního tábora a z dětí bylo tady nakladně vybrány k poněmčení 3. Zbytek dětí byl poslán do lože.
2: Většina z nich byla také zavražděna. Celkový počet obětí nakonec dosáhl čísla 340. Zavzpomínat na některé z nich na pietní akci přišli kromě pamětníků a pozůstalých taky další návštěvníci, často i rodiny s dětmi, jako paní Miluše Janoušková.
4: Přišla jsem sem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku.
2: Je to důležité si připomínat ty události před 84 lety?
4: Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí, a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
2: Vidět mohli taky předávání pamětních odznaků ve výstavní síni In Memoriam. Zdarma bylo přístupné taky muzeum a všechny jeho expozice. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude půl páté. Dobré jitro. Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje mi nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlasti, tu pověstný je národ.
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha,

0: Ale mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
3: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
4: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
3: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Půl páté. A zprávy už má Jana Utendorská.
3: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu více než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Silný vítr včera komplikoval dopravu ve středních Čechách. Hasiči zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi Zbraslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicem a Berounem. Hasiči vyjížděli i k vodní nádrži Slapy. V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu. Informovala o tom agentura AP. Petice iniciaty s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. A na severovýchodě Indie se zřítil transportní letoun Antonov An-N-32 indické armády. 5 lidí zemřelo. Podle armády jde o příslušníky indických leteckých sil. V tamních médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla. Příčiny nehody se vyšetřují.
1: Sport.
3: Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Jaký je stav v zápase Haiti-Skotsko, řekne Jaroslav Plašil.
4: Skotsko stále vede nad Haiti 1-0. Teď máme druhou přestávku na občerstvení, teď tedy ve druhé půli zápasu, ve kterém zatím tedy Skotové drží těsné vedení, vedou 1-0 nad Haiti. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody v Jirnech u Prahy a v Kutné Hoře. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto. 120. kilometr vpravo na krajnici, na místě odtahovka a silničářská šipka. Na silnici 611 z Prahy do Poděbrad se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Jirnech u průmyslové zóny. Je to na křížení Poděbradské s Brandýskou ulicí. Místo nehody je podle policie průjezdné. V Kutné Hoře stále pozorněji v Zámecké ulici u infocentra na křížení s Vítěznou ulicí narazilo osobní auto do zábradlí. A ještě je situace na čtyřce u Prahy 9. kilometru. Uzavírka kvůli bourání mostů na Prahu i Strakonice ještě neskončila. Objíždí se mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Teď bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě pak přehánky jen výjimečně. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách nejčastěji kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
2: A dobré ráno vám přeju, neděle je 14. června, 4 minuty po půl páté, snad se trefíme do vašeho hudebního vkusu, tohle je skupina Red Hot Chili Peppers.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: skupina Alphaville ve vysílání víkendového radiožurnálu a za chvíli bude 3:45. 6 mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milíně na jižním Plzeňsku. Vydáváme se tam. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožování kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčků do Bavorska a jejich rozšíření v Plzeňském kraji.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím 2x týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
3: Ty mláďata jsou tady. Už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Mám z toho opravdu radost.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká, nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
1: Dvě voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
4: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože se v ní narodil největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný, je to kriticky ohrožený druh, síčku pořád ubývá.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: A my tady máme to štěstí, že máme v Plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření síčků v Plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Až úplně do konce v Radiožurnálu v tom víkendovém Paul McCartney. 10 minut a bude 5.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Historicky nejúspěšnější fotbalová reprezentace na světových šampionátech. To je ta brazilská. Má už 5 titulů, jenže zatím 6. nevykročili takzvaní Kanárci příliš suverénně. S Marokem remizovali 1-1. Stejným výsledkem skončilo i utkání Švýcarsko-Katar. Katařani totiž dokázali v nastaveném čase vyrovnat. Jak vypadá závěr 3. utkání dnešního programu, to už nastíní Jaroslav Plašil, který sleduje souboj Haiti-Skotsko.
2: Skotové stále vedou 1-0, těsný náskok drží i v době, kdy začala 88. minuta. Před chviličkou mělo Haiti velmi dobrou příležitost, kdy Pierrot hlavičkoval z dobré pozice těsně vedle. To byla teď v těch posledních desítkách minut asi největší příležitost, byť Haiti se snaží hrát dopředu, snaží se vytvořit si nějakou příležitost, tak ale ve finální fázi to hodně skřípe. A tak i proto zatím nepřekonali Haiťané skotského brankáře Gana, který teď bude rozehrávat v 88. minutě v době, kdy už se tedy utkání, můžeme říct, chýlí ke konci, byť tam určitě bude nějaké nastavení, jak známo mistrovství světa má dlouhé přestávky na občerstvení v každém poločase 1-3 minutovou, takže minimálně o to se vždycky musí zápas prodloužit, takže se dá očekávat, že ještě možná na nějakých 6-7 minut budou mít fotbalisté Haiti na to, aby se pokusili o srovnání při své premiéře na světovém šampionátu v 21. století samozřejmě, protože jak známo, Haiti ještě pod jiným názvem už v minulosti na mistrovství světa bylo. Také Skotové jsou na mistrovství světa po dlouhé době, zatím jsou i blízko od toho, aby se dostali do čela tabulky skupiny C, protože mají teď v tuto chvíli 3 živé body zatím z tohoto zápasu, který ještě neskončil, a pokud by skončil výhrou skotského týmu, tak by se Skotové se 3 body dostali do čela. Připomínám, Brazílie, Maroko 1-1, takže tyto 2 týmy zatím mají po 1 bodu, ale jsou to teprve všechno první zápasy skupin, které teď sledujeme na Radiožurnálu. Teď konkrétně tedy závěr zápasu mezi Skotskem a Haiti. Haiti zatím prohrává se Skotskem 0-1 v době, kdy začíná 90. minuta utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 5 hodin. A Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
4: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Švýcarsko bude v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Auta na elektřinu a vodík budou dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Těm nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
6: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
4: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy do budoucna dál usilovat. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli jejich země má omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
7: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala vzduchem zavěšená na laně. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
8: Dvouapůlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
9: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
10: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
11: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
9: Eva
11: super.
9: Je skvělá prostě.
8: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Sport.
4: Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát, stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Na předměstní Bostonu proti sobě nastoupily reprezentace Haiti a Skotska. Sleduje to Jaroslav Plašil.
12: Skotové teď právě slaví těsnou výhru 1-0, kterou se dostanou do čela skupiny C, ve které už jsou zmíněné Brazílie a Maroko, které se rozešly smírně, takže Skotové jsou na třech bodech po vítězství nad Haiti. To se sice snažilo, v závěru mělo i nadějné příležitosti, ale vyrovnání se nedočkalo. Skotsko vyhrálo 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: A tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky, Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: překážka na D35 u Olomouce a nehoda v Jirnech. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou a Ostravy nebezpečná překážka zvěř na vozovce. Za sjezdem na Přáslavice kilometru 285 v levém jízdním pruhu. Je to za odbočkou k odpočívce Kocourovec. Na silnici 611 z Prahy do Poděbrad se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Jirnech u průmyslové zóny na křížení Poděbradské s Brandýskou ulicí. A obě s opatrností jde. Neprůjezdná je stále čtyřka kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Trvat má ještě 4 hodiny. Jezdí se kolem mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Teď bez dalšího zdržení. A na D1 v Brně víkendová uzavírka. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Obě to jde přes exit 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až na 22. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
15: Že nevíte, kam na příjemnou nedělní procházku mezi Neveklovem a Maršovicemi na Benešovsku se dnes otevře nová naučná stezka k sousedům. Zhruba 5-kilometrová trasa propojuje obě obce a může být typem pro ty, kteří chtějí spojit pohyb v přírodě s poznáváním krajiny. Slavnostní otevření stezky čekejte ve 14 hodin na Bukové, kde organizátoři chystají i opékání buřtů. Na společný pochod můžete vyrazit už po 13. hodině z Neveklova nebo o půl hodiny dřív z Maršovic. Tak krásnou neděli.
14: Víkendový radiožurnál
16: a Vojtěch Bitrman.

0: A hned na úvod víkendového ranního radiožurnálu vás bereme na Šumavu, kde se horská služba pilně připravuje na začátek turistické sezóny. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a opakují postupy pro krizové situace. Práce jim v létě přibývá hlavně u cyklistů. Trénují proto i náročné zásahy, třeba evakuaci z lanovky.
1: S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky na Zadově. Stojíme pod lanovkou.
2: Pouštím.
1: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
1: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
2: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít. Pouštím.
1: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
3: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty.
4: Připravit samozřejmě musíte techniku, ale třeba i sklad zdravotnických pomůcek.
3: Ano, vždycky před sezónou se musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
1: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
3: Samozřejmě evidujeme, už úrazy už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
1: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
3: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
1: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Fotbalisti Skotska rozehráli světový šampionát velmi nadějně, nejenže porazili Haiti 1-0, ale v jejich skupině navíc Brazílie ztratila body za remízu s Marokem, takže Skotsko je na tom po prvním kole výborně. V 6 hodin ráno českého času ještě ve Vancouveru Austrálie nastoupí proti Turecku, taky u toho tady na Radiožurnálu budeme živě. Hned teď ale i zprávy o počasí, a to od Václavy Marešové. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Počasí.
1: Jak tedy bude? Dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, hlavně na severu republiky může odpoledne zapršet. Jinde budou přehánky spíš ojediněle. Nejvyšší teploty dnes nějak vysoké nebudou, většinou od 16 do 20 stupňů. No a když se vypravíte na hory, tak tam naměříte kolem 12. V Krkonoších ještě míně, jen kolem 8. No a v noci na zítra se taky můžou objevit přehánky. Noční teploty pak budou klesat až k 6 stupňům. A přehánky, tak ty můžou být i zítra, ale už jen ojediněle. A hlavně na severovýchodě území. A od zítřka už se taky začne oteplovat. Většinou zítra teploměr ukáže od 17 do 21 stupňů. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: vám a klid mám na uši, tak to už by mi bylo divný.
1: Údajný policista se snažil získat důvěru tím, že poslal fotografii jeho služebního průkazu.
0: Poslal svůj průkazku a nějaký takový další papíry. Policie řekla, že už jsem ten den asi pátý.
1: Miroslav Ostrý svou zkušenost sdílel na sociální síti. Pod jeho příspěvkem popsali podobné zážitky s tímto podvodníkem desítky lidí. Jednou z nich je Aneta Wunderlichová. Také jí volal muž, který se vydával za policistu a snažil se jí přesvědčit, že si na jí jméno někdo bere půjčky.
2: Že se mnou se píše teda hlášení po telefonu. Tak jsem řekla, že ne, že hned sednu do auta, dojedu na kriminálku osobně. V té chvíli na mě začal zvyšovat hlas, jestli si uvědomuji rizika, že někdo teď běhá venku a bere si půjčky, a v té chvíli mi to típl.
1: Podle policejní mluvčí Zuzany Churáňové policie za poslední týden eviduje skoro 20 oznámení, kdy se podvodník vydával za policisty.
3: Například za nadpraporčíka Martina Otavu z obvodního oddělení v Chebu, anebo také za kriminalisty z územního odboru Cheb.
1: Jak mohou takovýto podvod lidé poznat?
3: Policie nikde tímto způsobem nekomunikuje a neřeší obdobné případy přes mobilní telefon.
1: Policie lidem doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál, 5 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská doplní zprávy.
4: Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medů z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je dnes 80 let a přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. Kleci za desítky milionů dolarů se utkají zápasníci v boji bez rukavic. Trump na akci pozval mimo jiné i polského prezidenta Karola Navrockého. Do amerických ulic současně vyjdou i Trumpovi odpůrci. Z Francie dnes na Slovensko přicestuje indický premiér Narendra Modi. Bude to historicky první návštěva indického premiéra v zemi. Modi by se měl setkat s prezidentem Petrem Pellegrinim i s premiérem Robertem Ficem. Poté ho čeká ještě summit G7, třídenní schůzku lídrů největších ekonomik světa. Letos hostí francouzské letovisko Evian u Ženevského jezera. A přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun.
5: Sport.
4: Brazilští fotbalisté remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1, stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Za půl hodiny ještě vstoupí do turnaje Turci proti Australanům. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte aktuální vstupy. A basketbalisté Pardubic porazili v šestém finále Národní ligy Nymburk 86-57. O titulu se tak rozhodne v pondělí. Hrát se bude v Praze na Královce.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na Sokolovsku a nové omezení na dálnici D10 v Praze. Dálnice teď bez kolon, od včerejška neprůjezdná, je čtyřka. U Prahy sjezdu na Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Skončit má dopoledne. Jezdí se nebo objíždí plynule přes Jíloviště. Na Sokolovsku v Lokti narazilo osobní auto do plotu. Nehoda je u zastávky garáže na cestě do Horního Slavkova a už jí šetří policie. A na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy najela údržba. To popojíždí od nájezdu z Pražského okruhu kilometry 0 až 4. Je to po sjezd na Horní Počernice. Ta popojíždí v pravém jízdním pruhu. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: A začneme krátkým pohledem na to, jak je právě teď. Obloha je většinou oblačná, místy polojasná. Na severu Čech je ale i zataženo. No a teploty ty se pohybují od 9 do 13 stupňů. Chladné je dnešní ráno ve východních Čechách, třeba v Ústí nad Orlicí nebo v Žamberku. Teploměr právě ukazuje 8 stupňů. A 8 stupňů teď naměříte taky ve Velkých Karlovicích anebo ve Vsetíně. A proměnlivá obloha bude i přes den. Čekáme velkou oblačnost na severu republiky odpoledne i přehánky. A přidám dnešní dnešní teploty. Většinou naměříme od 16 do 20 stupňů. A zítřejší ráno bude taky chladné, teploty mezi 16 až 11 stupni. No a také zítra odpoledne se objeví ojediněle přehánky. To byly zprávy. A opět pokračuje Vojtěch Bydrman.
3: Počasí tak akorát na nakupování. V Praze dnes můžete vyrazit na nákupy k Vltavě. Rašínovo nábřeží totiž ovládne další Mint Market, na který se sjedou tvůrci a designéři z celého Česka. Zavedené trhy s originálními výrobky všeho druhu nabídnou jako vždy i dobré jídlo a pití. Od 10 do 17 hodin tam své kolekce představí přes 100 pečlivě vybraných značek.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají například členové mysliveckého spolku Zvičina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed. Oni už někdy zalehávali i v téhle houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, by měli provít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
3: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěří, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy.
3: Lehce se to prořízne, zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
2: Rozřízené plánevní kost.
1: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
2: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na veterině nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
1: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvičina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Radiožurnál.

Čerstvá zpráva z basketbalové NBA, kde doslova před několika minutami skončila sezóna. New York Knicks slaví titul po 53 letech. San Antonio porazili v pátém finále NBA 94-90 a celou sérii tedy ovládli 4-1 na zápasy. Ještě jednou šampionem basketbalové NBA je tým New York Knicks.

0: počasí.
1: Zhruba před hodinou vyšlo slunce nad obzor, konkrétně ve 4 hodiny a 49 minut a zapadne 10 minut po 9 večer. Do té doby nás čeká den s teplotami od 16 do 20 stupňů a obloha, tak ta dnes bude velmi proměnlivá. Na severu republiky může zapršet, čekáme tam přehánky, ale od zítřka už budou teploty postupně stoupat. Zítra ještě naměříme do 21 stupňů, ale uprostřed týdne, konkrétně ve středu, už by se mohly dostat až na 28. No a ve druhé polovině týdne už teploty překročí 30. A taky nás čekají slunečné dny. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Už za 10 minut začne poslední zápas dnešního programu na fotbalovém mistrovství světa ve Vancouveru. Austrálie přivítá Turecko. Za Radiožurnál tenhle zápas bude na dálku odsud z Prahy sledovat kolega Jaroslav Plašil a několikrát se s ním spojíme.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: To česká reprezentace se na základně v Dallasu připravuje na druhý zápas ve skupině šampionátu. Na úvod národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Ve čtvrtek ho v přímém přenosu Radiožurnálu čeká Jihoafrická republika. Češi před zápasem pravidelně dopoledne tráví čas na hřišti a do některých cvičení se zapojuje i asistent trenéra národního týmu Jan Rezek.
2: Na travnatém hřišti bývá Jan Rezek mezi prvními. Mezi tím, co čeká na ostatní, připravuje kužely na cvičení a pak si kope s míčem. O zeď dělá nožičky a nebo si přihrává s Jaroslavem Plašilem, dalším asistentem trenéra národního týmu. Ostatně tahle spolupráce vyústila v Resku v gol v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2014.
3: Češi vedou totiž 3-1, když naprosto před malou chvíli vyšachovali malskou obranu. Zakončujícím byl nakonec druhý útočník Jan Rezek.
2: Češi Maltu porazili 3-1, ale na mistrovství světa se nekvalifikovali. Atmosféru světového šampionátu tak Jan Rezek zažívá až teď v roli asistenta národního týmu.
4: Upřímně nevím, jestli bych to zvládl, protože ta scéna je fakt tak obrovská. Jako samozřejmě klukům to strašně závidím, že mají tu šanci si zahrát na mistrovství světa, ale já nevím, jestli já bych to jako zvládl ve své hlavě.
2: Myslí si majitel 3 ligových titulů a účastník mistrovství Evropy, Jan Rezek.
4: Pak když stoupíte na to hřiště, tak jako dokážu se vžít do kluků, že fakt jako to není jednoduchý a kouká na vás, já nevím, kolik milionů lidí, takže jako fakt jako to není jednoduchý, takže já si to užívám z této pozice úplně jako dostatečně.
2: Z pozice asistenta trenéra národního týmu, kterému pomáhá připravit se po sportovní, ale také mentální stránce. Před utkáními na mistrovství světa ve fotbale s hráči české reprezentace Jan Rezek o psychice mluví.
4: Zas na druhou stranu ty kluci mají za sebou jako tolik už odehráno, když už beru prostě český týmy, Slávě, Plzeň, Sparta, tak jsou to kluci, kromě teda Huga Sokurka, který odehrál tuším jenom 2 zápasy na evropské scéně, a takže to jsou zkušený kluci, kteří toho mají hodně za sebou, co se týká tady těch velkých zápasů. Když se vrátíme ke mně, já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, takže z tohoto důvodu by to bylo pro mě úplně něco novýho.
2: Říká Jan Rezek. Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze. V Atlantě národní tým vyzve Jihoafrickou republiku a na této stanici vám nabídneme přímý přenos. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Regionální vlaky Českých drah se od dneška řídí letními jízdními řády. Spojené státy si podle prezidenta Trumpa vyzvednou v Íránu jaderný prach, aby ho zničili. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Platit budou až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádu několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Soukromí vlakoví dopravce změny v jízdních řádech před létem neplánují. Transfúzní stanice a nemocnice i letos v létě očekávají největší nedostatek krve. Důvodem jsou častější úrazy. Pravidelní dárci také často míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze.
4: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
1: Právě dnes je Světový den dárců krve. V Česku krev každoročně daruje zhruba 220 tisíc lidí. Potřeba by jich ale bylo až 300 tisíc. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Včera to napsal na sociální síti True Social. Írán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Íránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký, z chráněné krajinné oblasti Beskydy s majiteli pozemků už jednají o dalších nocovištích.
5: Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
1: Stanování mimo vyhrazené plochy je v chráněné krajinné oblasti zakázané.
6: Sport. Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli teď tak šampionát, stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Teď začíná poslední utkání třetího hracího dne, a to mezi Austrálií a Tureckem. Sledovat ho bude Jaroslav Plašil.
7: Čtvrtá minuta utkání Austrálie-Turecko 0-0, zřejmě první zápas, který začal se teď hlavečka Turku, první příležitost, zatím 0-0 ve čtvrté minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Kanoista Martin Fuchsa může přidat druhý titul na letošním mistrovství Evropy. Po včerejším triumfu na kilometru bude krátce po 10. hodině dopolední startovat ve finále na poloviční trati. Kajakář Josef Dostál byl včera na 500 stříbrný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na silnici 15 na Mostecku a zavřená čtyřka u Prahy. Na silnici 15 na výjezdu z Mostu do Lovosic je sražená zvěř. Pozorně projíždějte u odbočky na Sedlec. V Praze na Barandovském mostě stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Směrem ze Smíchova na přejezdu na ulici k Barandovu a překáží. Zasahuje minimálně do části pruhu. Aktuálně D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Mýto, kilometry 55 až 57 je na vozovce pneumatika nebo kusy pneumatiky. Na tom Barandovském mostě policie hlásí, že je neprůjezdný levý pruh a na Sokolovsku v Lokti osobní auto narazilo do plotu, nehoda je u zastávky garáže na cestě do Horního Slavkova, šetří policie a připomeneme čtyřku u Prahy, úplná uzavírka na 9. kilometru kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice stále neskončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.
0: Dominik Ferry je od konce května propuštěný z vězení, kde strávil 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Soud má hotový rozsudek, ve kterém vysvětluje, proč se i přes první zamítavý verdikt rozhodl na podruhé expolitika z vězení propustit. Z odůvodnění vyplývá, že Ferry mu pomohla nejen změna ve vystupování, ale i pozitivní svědectví vězeňské psycholožky. Celý text kolegy Tomáše Peky najdete na titulce našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz.
2: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Čepice, svetr nebo mikina, i z toho si čápy staví svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, teď můžete zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, okroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti. Karolíno, co budete pozorovat?
4: Jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno možná.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat.
2: Teď se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ty ostatní. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak děti staří ptáci krmí. On má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žábama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáb v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru, lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na sedm. Jana Utendorfská a zprávy.
1: V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petici, která požaduje například i nucené návraty cizinců do zemí původu, podepsalo 50 tisíc lidí. Projednat i tak bude muset italský parlament. Ve stejnou dobu v jiné části Říma demonstrovali lidé na podporu migrantů. Někteří účastníci nesli palestinské vlajky. Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. Území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahu lemujících řeku Vltavu. Podle ochranářů tam hnízdí vzácný vír velký. Naše nejmenší sova, kulíšek nejmenší. Hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá, která je v dnešních lesích spíš vzácná. A na zdech zříceniny hradu sídlí rorýsy.
2: Počasí.
3: Teploty od 7 do 11 stupňů a polojasná až oblačná obloha. Tak právě takové je dnešní ráno. Ta oblačnost by se měla dál objevovat hlavně na severu republiky a taky tam čekáme přes den přehánky. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. A dnešní teploty většinou od 16 do 20 stupňů. Na horách dnes naměříme kolem 12, v Krkonoších míň, jen 8 stupňů nad nulou. A zítřejší ráno bude chladné, teploty jen do 11 stupňů. A taky zítra odpoledne se měle objeví přehánky. A ještě přidám zítřejší teploty 17 až 21. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Austrálie, Turecko na fotbalovém mistrovství světa stále 0-0. Ve Vancouveru se hraje 20. minuta a přímou reportáž celého zápasu můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport. Tady na radiožurnálu ale o jiné sportovní akci, která nás teprve čeká. Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou příští víkend do Brna na závody MotoGP a to znamená nápor jak na dopravu, tak na ubytovací zařízení. Některé hotely už hlásí plno.
1: Máme připravené elektrické přípojky, není problém ani s vodou, s elektrikou, takže karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem. Máme to domluvené s majitelem pozemku, takže žádný

0: říká provozovatelka kempu Květa Vrzalová.
1: My máme tu rozlohu toho kempu poměrně velikou, takže záleží hrozně na tom, jestli chcou elektrickou přípojku. Tam třeba už jsme na nějaké polovině, co máme zarezervovaných, řeknu to konkrétně, my tam máme 110 přípojek s elektrikou.
0: Rezervace loni v kempu nedělali, okolik víc nebo míň lidí přijede letos, bude tedy jasné až po závodech. Provozovatelé okolních kempů ale v rezervacích zatím oproti loňsku pociťují propad asi o čtvrtinu. Čekají ale, že lidé přijedou na poslední chvíli. Kde naopak karavany letos už nezaparkují, je brněnské výstaviště. Vysvětluje jeho mluvčí Michal Svoboda.
2: Vytíženost toho kempu nebyla tak vysoká, ačkoliv tam byli jednotky desítek účastníků, ale domluvili jsme se, že to prostě na výstavišti nebudeme dále provozovat.
0: Oslovené hotely ale na víkend, kdy se závody konají, hlásí plno. Jako blízké hotely Admirál nebo Victory. Brněnský Internacionál podle obchodního ředitele Michala Říčánka pokoje vyprodal skoro hned po oznámení termínů závodů. Volné pokoje teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Dobré ráno, je 6:30. A zprávy Radiožurnálu má Jana Utendorská.
2: Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. A v Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela zhruba 2 desítky výstav. Je mezi nimi i venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty. Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. Pětinásobní šampioni hráli s Marokem 1-1. Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1 a Skotsko vyhrálo nad Haiti 1-0. Jak se vyvíjí zápas Austrálie-Turecko, to už řekne Jaroslav Plašil.
3: Austrálie se před chviličkou dostali do vedení 1-0, 32. minuta utkání. Gól dal Inan Kunda po brejku. Přestože Turci předtím měli dobré příležitosti, Austrálie tedy vede nad Tureckem 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka v Praze a víkendová uzavírka na dálnici D1 v Brně. V Praze na Barandovském mostě překáží odstavené osobní auto. Ve směru z centra na přejezdu na ulici k Barandovu blokuje levý pruh. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru od včerejšího večera na Prahu i Strakonice neprůjezdná. Uzavírka kvůli bourání mostu by měla skončit v 9 dopoledne. Objíždí se přes Jíloviště, teď plynule bez kolon. Na dálnici D1 v Brně je o víkendu úplná uzavírka. Na exitu 196 směr jízdy Praha nesjedete na Bratislavu. Obě se turá otočením na dalším exitu 194 Mikulov. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude obloha velmi proměnlivá, v severní polovině území čekáme přehánky, ojediněle i bouřky a odpoledne taky může foukat, vítr má mít rychlost do 55 km za hodinu. A přidám dnešní teploty, ty by neměly přesáhnout 20 stupňů. Výhled na příští týden ale slibuje slunečné počasí, v pondělí a v úterý se sice ještě můžou objevit bouřky a teploty lehce přesáhnou 20, ale ve středu zamíří k 28 a druhá polovina týdne už přinese počasí vysloveně letní. Teploty vystoupí i nad 30 stupňů a bude jasno. Nejteplejšími dny v příštím týdnu pak bude sobota a neděle, kdy teplota překročí i 30 stupňů. To byly zprávy. A teď opět pokračuje Vojtěch Biderman.
1: No a do Kvasin na Rychnovsku vás ještě zveme na zámeckou neděli s automotoveterány. Vystavené jsou na nádvoří a na loukách kolem zámku. V 10 hodin dopoledne bude hrát swingová kapela, občerstvení pojede na plné obrátky a odpoledne vás osvěží dobová přehlídka módy první republiky a protektorátu. Kolem 3 hodiny odpolední pak celá akce skončí spanilou jízdou veteránů po okolí. Tak příjemnou zábavu.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Jirek.
1: Trvalo to 53 let, ale basketbalisti New York Knicks se konečně dočkali. Dnes v noci vyhráli páté finále NBA nad San Antoniem 94-90. Jalen Brunson k tomu pomohl 45 body a šampiony zámořského basketbalu jsou tedy hráči New York Knicks. My se ale dostáváme ke kanoistice. Kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy v Portugalsku prožil dost možná nejhektičtější závod kariéry. Ne kvůli tomu, co se dělo na trati, kde dojel na stříbrné pozici, ale kvůli tomu, co se dělo po závodě, kde byl chvíli druhý, pak chvíli první a nakonec zase druhý.
2: Myslím si toho, že jsem dokázal zase být mezi tou evropskou špičkou, ono dá se říct světovou, protože ty kluci jsou moji soupeři víceméně na světové scéně. Po hodně dlouhé době, vlastně po dvou letech od olympijských her v Paříži, jsou tohle první závody, které mě baví. Nemohl jsem najít tu motivaci, ale přišla teďka.
3: Říkal Josef Dostál po závodě na půl kilometru, ve kterém dojel druhý. To ale ještě nevěděl, jaké veletoče ho čekají. Záhy po závodě byl totiž diskvalifikovaný vítězný Polák Borucký za porušení pravidla o jízdě středem dráhy. Místo zlaté radosti byl ale český reprezentant spíš zdrcený z toho, že mladý Polák, který ho na trati porazil, přišel o svou první velkou medaili.
2: Je to vlastně fajn kluk, fajn kámoš a to, že ho diskvalifikovali, tak mě opravdu mrzelo. Jestli to bude titul, tak bude hořké, jestli to bude druhý místo, bude to zasloužený. Myslím si, že jsem předvedl krásný závod a uvidíme, no.
3: Nakonec toho ale titul pro Dostála nebyl. Polská výprava uspěla s protestem a rozhodčí Boruckému první místo vrátili.
2: Na jednu stranu já s Alexovi obrovsky přeju, že bude mít tu svoji zlatou medaili, ale na druhou stranu jsem pěkně rozčílený, když někdo poruší pravidla, oni ho to diskvalifikujou a pak řekne, já jsem ji neporušil, přitom jako to asi bylo očividný. Tak mi to vadí, jako zkazilo mi to opravdu radost z toho druhého místa, z kterého jsem byl fakt nadšený. Jako jsou určitý pravidla, které se dodržovat musí, jinak by to byla anarchie a když ho někdo nedodržuje, tak by ten postih měl přijít, no.
3: Sup jel 4 hodiny po závodě a po vynesení snad už finálního verdiktu kajakář Josef Dostál, kterému stříbrná radost z evropského šampionátu kvůli zmíněnému martýriu dlouho nevydržela. Z Portugalska Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Smyčcový orchestr, 50 tanečníků, ohňostroje i slzy dojetí. Tak vypadal včerejší koncert Evy Farné v pražském Edenu. Na vyprodaném stadionu před více než 30 tisíci fanoušky zpívala, tančila a chvílemi se i vznášela nad publikem zavěšená na lanech.
1: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Velkým překvapením pro fanoušky bylo oznámení nového alba s názvem ADHD Pop, které oficiálně vyjde v pondělí. První zájemci už si ho ale mohli koupit fyzicky na koncertě. Na historicky vůbec první koncert české interpretky v Edenu se sjeli lidé z Česka i Polska.
2: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
3: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
4: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
2: Eva
4: super.
2: Je skvělá prostě. Jsme z Neratovic.
3: Jak se vám líbil koncert?
4: No já jsem úplně nadšená. Já jsem vůbec nečekala, že to bude takhle pompézní, nebo myslela jsem si to, ale tady ty ohňostroje a ty plameny, to bylo úplně skvělý.
5: Byli jsme dojatí, potěšení a moc se nám to líbilo.
3: A koho napadlo jít na koncert Evy Farné?
6: Ne, ano.
4: Teď jsme mu děkovali.
6: Ano, teď zrovna mě děkovali.
3: A vy posloucháte Evu Farnou dlouhodobě?
6: Ježmarja, od mala už. Hned jak začala, tak od jejich prvních písniček.
7: Jste staří jak Eva, takže ona vlastně s náma dospívala a všechno, jako, takže fakt se líne celým naším od puberty až do teďka, takže celou její kariéru jako sledujeme.
3: Která ta část toho koncertu vás třeba zaujala nejvíc?
6: Já brečel tolikrát, že vlastně ani nevím co teď říct zrovna.
8: Mě teda nejvíc ten přerod z té teenage holky z toho pokojíku do té ženy, ta verze 02.
7: Od prvního videa, když říkala, nechte tady všechny své emoce, které dneska máte u sebe, jestli chcete se smát, smějte se, jestli chcete brečet, brečte. Fakt to tak bylo. A myslím si, že každý z nás tady kus sebe nechal a myslím, že tenhle koncert si budeme ještě dlouho pamatovat.
3: Krásné, zeptám se, jenom jste z Prahy nebo jste někud přijeli?
5: My zdravíme Pivín, obec na Hané.
1: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6.45. A zprávy, které nachystala Jana Utendorská.
9: Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Dosavadní obecné údaje o směsi medu z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. A na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc.
10: Počasí.
11: Dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Hlavně na severu republiky může odpoledne i zapršet. Jinde budou přehánky spíš ojedinělé. Nejvyšší teploty dnes nebudou nějak vysoké, většinou od 16 do 20 stupňů. A když se vypravíte na hory, tam naměříte 12. V Krkonoších míň jen kolem 8. A v noci na zítřek se taky můžou objevit přehánky a noční teploty budou nízké, budou klesat jen k 6 stupňům. A přehánky, tak ty můžou být i zítra, ale už jen ojedinělé. A hlavně v severovýchodní polovině území. A od zítřka už se taky bude oteplovat. Většinou zítra ještě teploměr ukáže od 17 do 21 stupňů. Ale příští víkend naměříme až 30. Tak hezké ráno.
10: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Brazílie remizovali na úvod mistrovství světa s Marokem 1-1 a na jihoamerických sportovních webech nebo na sociálních sítích si mohli přečíst kritiku na svůj výkon. Radost z předvedené hry neměli ani Švýcaři, ti totiž přišli o vítězství nad Katarem až v nastavení, i tam to nakonec bylo 1-1. Jediným dosud vyhraným zápasem nočního programu zůstává ten mezi Skotskem a Haiti, kde evropská země zvítězila 1-0.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Od šestky se ale ve Vancouveru hraje ještě jeden zápas mezi Austrálií a Tureckem. Sleduje ho reportér Jaroslav Plašil.
2: Teď právě týmy odcházejí do šaten. Australané si ponesou do šatny jednogólové vedení. Postaral se o to ve 27. minutě Iran Kunda. Nemají moc takových příležitostí, jako byla ta gólová, kde Iran Kunda utekl obraně Turecka. Ale když se právě tento zmíněný útočník dostane dopředu, tak to pokaždé stojí za to. Bylo to dvakrát, jednou z toho byl gol a jednou velmi nebezpečný průnik, který naštěstí pro turecký celek skončil střelou doprostřed branky a Čakir střelu chytil. Jinak Turci mají převahu, mají často míč na svých kopačkách, občas si i vytvoří nějakou střeleckou pozici. Dvakrát nepřesně zakončoval Arda Güler, jednou přesněji, ale právě potom pokusu doprostřed branky následoval protiútok, ze kterého zatím Australané dali jediný gól. Turci také mohli dát gól, nejblíž byl k tomu asi Bardakči, když se zmiňoval ty tři střelecké pokusy Ardy Gillera, tak Bardakči střílel z dálky. Byla to asi nejméně nadějná pozice z těch všech zmíněných. Trefil tyč, asi i s přispěním australského brankáře Beache. A také proto Australané tedy vedou v poločase 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
2: Radiožurnál, teď je 7 hodin. A zprávy má Jana Utendorfská.
3: Řidiči elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat dálniční známku. Švýcaři budou v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Fotbalisté Turecka hrají v úvodním zápase mistrovství světa proti Austrálii. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Auta na elektřinu a vodík by měla po českých dálnicích i nadále jezdit bez poplatků. Nízkoemisním vozům pak zřejmě zůstanou slevy. Zrušení těchto výhod ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo.
4: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
5: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
4: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
6: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
4: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
7: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Moravští topenáři a instalatéři se dočkali svého ochránce svatého Prokopa. Navazují tak na tradici řemesel s vlastními patrony.
8: Prosím tě, požehnej tento obraz, tento prapor.
9: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů.
10: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je to oheň. No takže máme tady čerta, který v podstatě zotročený, aby sloužil lidem, a to je proto svatý Prokop.
9: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Sport.
2: Fotbalisté Turecka a Austrálie nastoupili ve Vancouveru ke svému úvodnímu zápasu na mistrovství světa. Sleduje ho reportér Jaroslav Plašil.
11: Oba týmy teď přicházejí na hrací plochu, začne druhý poločas. Australané zatím vedou 1-0, zatím jediný gól dal Iran Kunda. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Brazílie remizovala s Marokem 1-1, Švýcarsko hrálo s Katarem taky nerozhodně 1-1 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. V finále basketbalové ligy mužů rozhodne až zítřejší sedmý zápas. Pardubice totiž deklasovali Nymburk 86-57 a srovnali sérii na 3-3. A basketbalovou NBA vyhráli poprvé od roku 1973 hráči New Yorku Knicks. V pátém utkání finále playoff porazili San Antonio na jeho hřišti 94-90 a celkově zvítězili 4-1 na zápas.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na dálnici D10 u sjezdu na Brodce a nehoda v Ivančicích. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brodce. Na 31. kilometru je hlášená na vozovce sražená zvěř. Na Pražský okruh východní část ráno najela údržba. Jsou za sjezdem na Černý most mezi kilometry 59 až 58 směr dálnice do Mladé Boleslavy a blokují pravý pruh. Na dálnicích plynulý provoz. Další 2 hodiny by měla být neprůjezdná 4 u Prahy. Uzavírka kvůli bourání mostu je u sjezdu na Jíloviště a jak na Prahu, tak na Strakonice. Jezdí se v obou směrech plynule přes Jíloviště. A na Brněnsku v Ivančicích se srazila 2 osobní auta. Nehoda je v ulici na Brněnce vedle autoškoly a omezuje, nebo spíše zpomaluje provoz ve směru do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Také dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy bude až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový ranní Radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bidrman.
14: Univerzitní centrum Telč dnes zve na koncertní provedení symfonie Stříbrného plátna. V 17 hodin rozezní zámecký park v Telči slavné filmové melodie v podání symfonického orchestru Masarykovy univerzity. Koncert pod širým nebem je volně přístupný a zazní na něm skladby z filmů Hvězdné války, Forrest Gump nebo třeba i E.T. Mimozemšťan. Vám všem přejeme krásnou neděli.
12: Víkendový Radiožurnál
15: a Vojtěch Bidrman.

0: Dáváte si k snídani med a víte, odkud přesně je? Ode dneška by to kvůli nové unijní směrnici mělo být mnohem jasnější. Na etiketách už totiž nebude stačit vágní označení typu směs medů ze zemí EU, ale výrobci musí uvádět konkrétní zemi původu i podíl medu z jednotlivých zemí. Podrobnosti k tomu zjistila Lucie Špetová z naší domácí redakce. Vítám tě.
1: Dobré ráno. Změny mají zajistit transparentnější označování medu. Tím pádem by se měla zvýšit taky informovanost zákazníků o tom, co za výrobky vlastně kupují. Podle Jindřicha Fialky z Ministerstva zemědělství by současný způsob označování původu medu nesystematický.
2: Z praxe na etiketě se mělo uvedeno směs medů ze zemí EU, lomeno mimo EU. Česká republika byla jedním ze států, které tlačily od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
1: Označování podle Fialky bylo zavádějící nejen u medu, ale i u dalších přírodních sladidel. Pokud je tedy zemí původu víc, musí být na etiketě postupně vypsané a seřazené podle procent složení. Přísnější pravidla sice platí ode dneška, každopádně se pořád smí doprodávat starší zásoby v obchodech. Nějakou dobu tedy ještě můžete na zavádějící etikety narazit.
0: Lucie, a kdo bude kontrolovat, jestli výrobci ta pravidla dodržují?
1: Bude to státní veterinární správa, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentační.
3: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
1: Inspektoři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kteří kontrolují med v obchodech i na e-shopech, zároveň upozorňují na časté případy falšovaného medu. Právě levné napodobeniny podle včelařů škodí českým producentům a přispívají k tomu, že Česko je v produkci medu stále méně soběstačné.
0: Označování medu tedy bude ode dneška přísnější. Téma probereme na Radiožurnálu taky krátce před 9:00 právě s vrchním ředitelem sekce potravinářství z Ministerstva zemědělství Jindřichem Fialkou, kterého už jste před chvílí krátce slyšeli. A tohle byla redaktorka Lucie Špetová. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál, 7:15. Poslechněte si zprávy Jany Utendorfské.
1: Francie dnes na Slovensko přicestuje indický premiér Narendra Modi. Bude to historicky první návštěva indického premiéra v zemi. Modi by se měl setkat s prezidentem Petrem Pellegrinim i s premiérem Robertem Ficem. A operním gala koncertem začíná v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justýnu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcl.
2: Počasí. A začneme krátkým pohledem na meteorologickou mapu. Většinou teď teploměr ukazuje od 9 do 12 stupňů a místy se objevují přehánky. To je případ třeba jižních Čech, kde teď slabě prší. Dnes tady čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Hlavně na severu republiky může odpoledne opět pršet. Jinde ale budou přehánky jen ojedinělé. Nejvyšší teploty dnes nějak vysoké, většinou od 16 do 20 stupňů. Když se vypravíte nahoře, tam naměříte 12 a v Krkonoších bude chladněji, jen kolem 8. V noci na zítra se taky můžou objevit přehánky a noční teploty mezi 11 a 6 stupni. Tak hezké nedělní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zatímco v zámořské NBA už je o letošním titulu rozhodnuto, dnes nad ránem ho získali hráči New Yorku Knicks. V české nejvyšší soutěži pořád na nové mistry čekáme. Pardubice totiž v šestém ligovém finále odmítli ukončení série proti Nymburku, když se vynutili rozhodující sedmý duel. Východočeši doma vyhráli 86-57. Rozhodující náskok si vypracovali ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 22 bodů a s tím už Nymburk nedokázal nic udělat. O titulu tak rozhodne až poslední možný zápas.
1: Před šestým zápasem byl při Rostvičce na pardubické palubovce mistrovský pohár. Nymburští ho toužili zvednout nad hlavu, pardubičtí zase měli přání zabalit ho zpátky do krabice a vyndat až v pondělí. Platila druhá varianta. Východočeši skvěle zvládli třetí čtvrtinu, kterou vyhráli 27-5 a rozhodli o své výhře. Pokračuje kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík.
2: Fantastická obrana od nás té třetí čtvrtině. Tam jsme opravdu zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže to udělala taková šňůra. Věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas, ale tohle jsem asi nečekal.
1: 22 bodů rozdíl během 10 odehraných minut bylo překvapivých i pro hlavního kouče Pardubic Jana Šotnára.
3: Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil, věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky, ale to, že tady se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla Nymburku.
1: Třetí čtvrtina se Nymburku vůbec nepovedla a věděl to i kapitán Martin Kříž. Ale v hodnocení zápasu v přenosu České televize si uvědomoval, že pořád je to jen jeden duel celé série.
4: Úplně jsme se rozložili, já bych v tom nerad zabředával. Série je 3-3, my jsme si to nějakým způsobem zkomplikovali a vy si vyhráte 4x po bod nebo prohráte jednou po 40, počítá se vždycky jenom to čtvrtý vítězství.
1: V pardubické hale panovala radost a euforie, stejně jako po každé výhře nad Nymburkem. Tajně si to

0: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 7:30. Jana Utendorská a zprávy.
2: Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní iránských zásob obohaceného uranu a zničí je. V sobotu to napsal na sociální síti True Social. Irán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Iránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Mezi Berlínem a Hamburkem dnes znovu pojedou vlaky. Trať prošla rozsáhlou generální opravou. Původně měla být hotová do konce dubna. Do konce června musí ještě cestující počítat s drobnými změnami jízdního řádu. A na 300 historických automobilů a motocyklů se dopoledne sejde na zámku v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a také dobová módní přehlídka. Součástí programu bude i prezentace armády první republiky a vojenská střelnice. Sport. Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém prvním utkání na světovém šampionátu s Marokem 1-1. Stejným výsledkem skončil i zápas mezi Švýcarskem a Katarem. Skotsko zdolalo Haiti 1-0. A jak hraje Austrálie s Tureckem, to už řekne reportér Jaroslav Plašil.
3: Australané stále v těsném vedení 1-0. Platí to i teď ve 72. minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení, překážka na D1 u sjezdu na Přerov a zavřená silnice 4 u Prahy. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Přerov a Olomouc je teď nová uzavírka na kilometru 281. Opravují výtluk a dejte pozor, zavřeli pravý pruh, musí se do levého. Od včerejška neprůjezdná je 4 u Prahy. Uzavírka kvůli bourání mostu u sjezdu na Jílovi ještě je na Prahu i Strakonice. Obě se dá teď plynule přes Jíloviště. Na Jindřichohradecku silnici 408 z Dačic do Studené čekejte omezený průjezd. Mezi Dačicemi a odbočkou na Kostelní Vidří se srazilo obytné vozidlo s kombajnem. Jede tam policie, místo zatím průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude obloha velmi proměnlivá, v severní polovině území čekáme přehánky, ojediněle i bouřky a odpoledne taky bude foukat. Vítr má mít rychlost do 55 km za hodinu. A přidám dnešní teploty, ty by neměly přesáhnout 20 stupňů. Výhled na příští týden už ale slibuje slunečné počasí. V pondělí a v úterý se sice ještě můžou objevit místy přehánky a teploty lehce přesáhnou 20, ale ve středu zamíří k 28 a druhá polovina týdne už přinese vysloveně letní počasí. Teploty vystoupí i nad 30 stupňů a bude jasná obloha. Nejteplejšími dny v příštím týdnu pak bude sobota a taky neděle, kdy teplota překročí i 30. To byly zprávy. A opět pokračuje Vojtěch Bitterman.
1: No a dnes ještě můžete dorazit na bílokarpatské slavnosti. Tradiční kulturní slavnost města Uherský Brod nabízí kulturní, společenské a sportovní akce pro všechny generace, ať už je to jarmark tradičních řemesel, hudba a tanec nebo různé výstavy. Pohodovou neděli přejeme vám všem.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Historicky nejúspěšnější fotbalová reprezentace na světových šampionátech, to je ta brazilská. Má už 5 titulů, jenže zatím 6. Kanárci nevykročili zrovna suverénně. S Marokem pouze remizovali 1-1. Stejným výsledkem skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Katařani totiž dokázali v nastaveném čase srovnat. No a Haiti nezvládlo překvapit Skotsko a prohrálo s ním 0-1.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Favoritem posledního dnešního zápasu nebo toho nočního programu, který začal v 6 hodin, zápasu mezi Tureckem a Austrálií, byli Turci. Jenže fotbal bývá zejména na mistrovství světa nevyzpytatelný, pokračuje reportér Jaroslav Plašil.
2: Turecko prohrává s Austrálií 0-2 v 78. minutě utkání. Turci se teď snaží zase něco vymyslet, ale zase útočí do plných prakticky celý zápas. Teď Çalhanoğlu ještě ve sklozu přihrává pod sebe, ale opět zase obětaví Australané a nepropustná žlutá hra. Teď se hra přerušuje a jenom na chviličku turecký autový hod, už Turci zase mohou střádat nějaké plány, ale překáží jim opravdu nervozita v tomto zápase. Australané jsou velmi houževnatí a když už vyrazí dopředu, tak může být zle pro turecký tým. Jednou jim utekl první půli Irán Kunda, který už není na hřišti, ve 27. minutě dal gol na 1-0. Ten druhý před, dá se říct, i chviličkou, protože zase těch minut neuběhlo tolik od té chvíle, kdy se Metcalf vydal dopředu a s celou levačkou z nějakých 23 metrů k tyči překonal brankáře tureckého celku Çakıra po druhé. Austrálie vede 2-0, má turecký celek v ideální pozici, protože Turci útočí do plných a občas sice zahrozí, ale ne nějak způsobem, že by to mělo Australany nějakým způsobem výrazně vyvést z míry, protože opravdu nervozita hraje proti tureckému celku. Teď se navíc Turci musí bránit 79. teď už 80. minutě. Je to rohový kop, který budou mít k dispozici Australané. Mezitím nám režie nabídla jeden sporný moment z celu Ildize, která možná sice lízla ruku Austrálie.
0: Austrálie, Turecko tedy 2-0, i zbylých 11 minut řádné hrací doby plus nastavení můžete v přímé reportáži poslouchat na digitálním Radiožurnálu Sport.

0: V Beskydech už můžete legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdete na severní trase stezky Českem, u chaty Skalka, nedaleko mostu u Jablunkova, na Pustevnách nebo na Lysé hoře, kde často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
1: Poslední tři schody. Teď je 20:19, západ slunce podle internetu je ve 20:54. No tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete z Tesku České, nebo kde jste se tu vzali?
2: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
3: Z gymnázie.
2: A vlastně plníme tady výzvu DOFE, jsme tady na expedici. Daniela.
3: Anička.
1: Hned kousek vedle si rozložili bivák Veronika s Pepou.
4: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
5: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, a kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jasně. Jsme Češi.
6: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
7: Je to zásadně bez ohnišť, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
6: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
7: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva, a nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
6: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
0: Dobré ráno přejeme i ve 7:45. Teď zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
8: V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petici, která požaduje například i nucené návraty cizinců do zemí původu, podepsalo 50 tisíc lidí. Projednat ji tak bude muset italský parlament. Ve stejnou dobu v jiné části Říma demonstrovali lidé na podporu migrantů. Někteří účastníci nesli palestinské vlajky. A přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na příští podzim.
9: Počasí. Teploty od 7 do 11 stupňů a polojasná až oblačná obloha. Tak právě takové je dnešní ráno. Ta oblačnost by se dnes měla dál objevovat hlavně na severu republiky a tam taky čekáme přehánky, ojedinělé bouřky. Dnešní teploty naměříme většinou mezi 16 až 20 stupni, na horách ale jen kolem 12. A když se vypravíte do Krkonoš, tak tam bude jen 8 stupňů nad nulou. Pak zítřejší ráno to bude opět chladné, teploty mezi 6 až 11 stupni. No a zítra dopoledne se opět objeví přehánky. Zítřejší nejvyšší teploty pak o něco málo vyšší než ty dnešní, mezi 17 až 21 stupni. Tak hezké nedělní ráno.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Fotbalisti Skotska zdolali na mistrovství světa v Bostonu Haiti 1-0 a vyhoupli se do čela skupiny C. Brazílie totiž předtím jen remizovala s Marokem 1-1. A stejným skóre 1-1 skončil taky duel Kataru se Švýcarskem. Katařani získali díky brance z nastavení svůj historicky první bod na světových šampionátech.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Hraje se ale ještě jeden zápas mezi Austrálií a Tureckem. Jeho závěrečné minuty sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Čtvrtá minuta nastavení, 6 minut dal rozhodčí Valenzuela navíc oběma týmům. Turci se snaží o nemožné, prohrávají 0-2 s Austrálii, kteří zase jsou v 8 lidech v pokutovém území či poblíž pokutového území. Dva hráči trošičku povystrčení teď narušují tureckou rozehrávku, ale ta nemůže být plynulá vzhledem k tomu, co se dnes stalo. Turci jsou nervózní. Teď sice Arda Güler dostává míč do 16 a centruje, ale opět tam stál kapitán Sutar, přes kterého to zkrátka nejde. Míč Australané teď dostrkali jenom mimo pokutové území. Další centr a opět ubráněný. Obraná hlavička dostává míč mimo pokutové území. Další centr tureckého celku do pokutového území. Ještě střela z dálky a teď to byl obličej kapitána Sutara, od kterého se odrazil míč za čáru. Bude to roh, ale zkrátka Turci by, už bych se opakoval, dnes asi nedali gól, ani kdyby hráli ještě možná jeden zápas další navíc. Teď je to další rohový kop, už rychle rozehraný. Arda Güler, stečovaný míč a balon padá z vrchu na brankovou síť, takže to bude další rohový kop. Turci by rádi kopali roh, ale nemají míč, to je samozřejmě velmi důležité, takže teď odkud si vylovil balon Arda Güler od reklamního baneru. Vidíme tady na velké obrazovce záběry na plačící turecké malé fanoušky. Turecký sen o, nechci říct 3 bodech, to už na to asi Turci nemyslí dlouho, ale aspoň o bodu už se rozplynul. Teď ještě jeden pokus, Demirel hlavičku je před brankou a opět tam je kapitán celku Sutar, který teď slaví, jako kdyby Australané dali další gól, zatím dali 2.
0: Závěrečné desítky sekund zápasu poslouchejte na digitálním radiožurnálu Sport. Tady na radiožurnálu se konečný výsledek zápasu Austrálie-Turecko dozvíte ve zprávách v 8.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a Hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
2: Donald Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Etikety medu prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem, Turecko podlehlo Austrálii. Pozor na omezení na D8 s Ústí nad Labem do Prahy na 17. kilometru. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
4: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80 před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medu ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
5: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
6: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
5: Změny vítá taky agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
7: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
5: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: A nová pravidla jsou tématem i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50. Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. To pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propuštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
8: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
9: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
10: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
9: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Sport.
11: Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Po zlatu z kilometru čekají kánoistu Martina Fuchsu další dva závody na mistrovství Evropy. V Portugalsku se dvakrát představí na poloviční trati. Minutu po 1 hodině na double kánoji s bratrem Petrem, už po 10 hodině odstartuje závod v single kánoji.
12: Jasně, jsem unavený, kilometr není lehká trať, je to nejtěžší a vždycky, když to mám za sebou, tak jsem rád, protože vím, že v uvozovkách už mě nic větší bolest už mě nečeká. Nebudu říkat, že si jdu pro zlato nebo něco takového. Strašně moc bych si to přál, budu dělat všechno pro to. Teď jsem rád, že mám prostě tu důležitou medaili z toho olympijského kilometru a to je pro mě nejdůležitější. 500 to už je teďka jenom za odměnu.
11: Další olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál, byl na 500 druhý a na kilometru 4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D8 o Nové Vsi a také na D1 u Přerova. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Mělník. Mezi 17. a 16. a 5. kilometrem pracují silničáři na údržbě a opravě mostu. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně u sjezdu na Olomouc. Na 281. kilometru opravují výtluk v pravém pruhu. Větší zdržení nenaberete. Silnice 4 mezi Strakonicema a Prahou zůstává u Jíloviště neprůjezdná. Po noční demolici mostu odklánějí dopravu obousměrně přes Jíloviště. Vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. U závěra by měla končit za hodinu. A ještě na D10 z Prahy ve směru do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Kosmonosy. Na 47. kilometru máme hlášenou srnu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
1: A ještě jedna víkendová pozvánka z našeho webu radiožurnál.cz. Společnost Arnika dnes pořádá u Bredovského letohrádku v Jablonném Lvové alejovou slavnost. Připomene vítězství Lemberské Lipové aleje v anketě Alej roku 2025. Celou slavnost zahájí ve 13 hodin pěvecký sbor Jablonetky a na 14. hodinu je připravený začátek komentované procházky Lemberskou alejí a Bredovskou zahradou. Přejeme vám krásnou neděli.
3: Víkendový radiožurnál
14: a Vojtěch Bidrmana.

0: Stane se Švýcarsko prvním státem na světě, který si zákonem stanoví maximální počet obyvatel. O tom dnes rozhodnou lidé v referendu. Protimigrační návrh, za kterým stojí pravicová švýcarská lidová strana SVP, počítá s tím, že v zemi by nemělo žít víc než 10 milionů lidí. Ve spojení jsme teď s naším zpravodajem Tomášem Havlínem, který k tématu prozradí víc. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, referendum vyvolala iniciativa proti Švýcarsku 10milionovému, která chce, aby když počet obyvatel ve Švýcarsku stoupne na 9,5 milionů, tedy ještě by se zvýšil asi o 400 tisíc oproti dnešku, tak aby vláda a parlament museli přijímat taká odvetná opatření, například nevydávat povolení k trvalému pobytu, zastavit slučování rodin, v krajním případě vypovědět dohodu o volném pohybu osob s Evropskou unií. A to vše za účelem, aby počet obyvatel do roku 2050 zůstal pod 10 miliony.
0: Z jakého důvodu, jaké argumenty má tahle iniciativa?
1: Částečně je to typická protimigrační rétorika. Švýcarsku se v poslední době pořád ještě docela dobře vede. Loni mírně rostla celá ekonomika i reálné mzdy, ale i tady už jsou cítit obavy z poklesu životní úrovně a migrace se tak po letech relativního klidu nebo jiných témat, kdy se mluvilo třeba o klimatu, znovu osvědčuje jako účinné téma pro politickou mobilizaci. Kromě toho ale švýcarští populisté, a to bylo možná něco nového, mluvili o udržitelnosti, o tom, že růst počtu obyvatel vede k stálemu zhoršování dopravní situace, k zastavování dalších a dalších ploch, přičemž bydlení je stále méně dostupné a podobně.
0: Podívejme se, Tomáši, ještě do průzkumu. Jaké jsou šance, že Švýcaři skutečně podpoří zastropování populace?
1: Podpora toho návrhu v posledních dnech podle průzkumu trochu slábne. To je typické, čím je referendum blíž, tím více Švýcaři umírňují a taky sílí od začátku docela početný tábor odpůrců té iniciativy. Většina politických stran, zaměstnavatelé i odbory, všichni upozorňovali na to, že švýcarský systém, jeho stabilita a bohatství stojí na práci migrantů. Nicméně nejspíš i díky té udržitelnosti, o které jsem mluvil, to bude otevřené až do poslední chvíle, protože tím iniciativa dokázala oslovit i část liberálních voličů se zájmem o životní prostředí a ekologii a těch není málo.
0: Uzavřel zpravodaj Tomáš Havlín, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál, 8 hodin a 15 minut. Přehled zpráv a Jana Utendorfská.
1: Irán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. A regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech ale nechystají.
2: Počasí. Nejteplejší je dnešní ráno ve středních Čechách, Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou. To jsou místa, kde už teplota překročila 13 stupňů. Naopak nejchladněji je teď na východní Moravě. Ve Velkých Karlovicích mají jen 8 stupňů nad nulou. Oblačnost, tak ta je dnes velmi proměnlivá a proměnlivá bude i přes den. Na severu republiky odpoledne čekejte přehánky, aktuálně prší a to slabě, spíš na Chrudimsku a taky v Jeseníkách. No a ještě přidám dnešní teploty. Většinou dnes naměříme od 16 do 20 stupňů. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Dělníci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Řidičům sloužil více než 50 let, teď už je ale minulostí. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu a jeho oprava by vyšla dráž než stavba nového. Demolice na několik hodin úplně zastavila provoz na dálnici v obou směrech. Průjezdná by ale měla být už za necelou hodinu.
1: Průjezd přes most byl zavřený už od 5. června. Cesta do nedaleké zástavby se tak z Jíloviště protáhla o několik kilometrů třeba paní Marii.
2: Tam mám teda dům po mamince, bydlí mi tam mladší syn, takže mu tam vozím jídlo. Tam odsaď musím zase na dálnici, na D4, na řidku, tam se otočit a jet zpátky domů. Na to, že to mám zhruba 800 metrů.
1: Jíloviště s protější stranou dálnice spojuje provizorní lávka pro pěší, ale i ta je teď při demolici kvůli bezpečnosti zavřená.
3: Tu máme 11 strojov, ktoré majú nasadené nůžky a kladiva a momentálne môžeme vidieť, že prebieha proste postupne z každej strany, rozhrízajú ten železobetón, tak aby vlastne oddelili tú výstuž od toho betónu.
1: Říká za zhotovitele Lubomír Janči, po samotném bourání podľa ní následuje úklid.
3: Pretriedenie tej súte, predrtenie a urobia sa na nej skúšky, či je možné ju späť použiť spätným zásypom alebo bude musieť byť dovezená na sklad.
1: Oprava mostu by podľa mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka nedávala smysl a byla by dražší než stavba nového.
4: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě ocelové výstuže byly za hranou životnosti, byly silně skorodované, takže jsme se rozhodli tady pro kompletní demolici.
1: Nový most bude široký asi 12 metrů.
4: Bude mít širší základny a už tedy přijde o ty pilíře, které jsou tam nyní, a konstrukce bude kompletně ocelová.
1: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Na festivalu pro sportovní fanoušky s názvem Off-season na pražském výstavišti nechyběl ani radiožurnál Sport. Diváky přímo na místě bavili hned dva pořady naší digitální sportovní stanice. Kilometry Jiřího Ješka a taky Desítka Pavla Horváta.
1: Náš pořad má přesah i do civilního života, tak vám řeknu hned první věc. Já jsem tady kdysi byl na prvním rande s nějakým děvčetem, když tady fakt stříkala ještě ta Křížíková fontána. Myslím si, že to bylo... Dopadlo to špatně.
2: Pavle, to se ještě jezdilo koně s přeškou?
1: Myslím si, že jsem sem přišel pěšky, protože jsem neměl ani na tramvaj, takže...
2: Dobře.
3: Bavila na hlavním pódiu Desítka Pavla Horváta. Krátce po ní se představili i kilometry Jiřího Ješka, ve kterých si největší ovace vysloužila nevidomá běžkyni na lyžích Simona Bubeníčková.
4: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že... Už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. I tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí, tak vůbec si jako neuvědomuji, že jsem nějakým způsobem jiná.
3: Potlesk to je něco, co paralympionici podobně jako pořady natáčené v rozhlasových studiích neznají. Proto si možnosti vystoupit před diváky cenil i Jiří Ježek.
5: Je to strašně příjemný a mám hrozně dobrou zkušenost, že čeští sportovci, zvlášť ti, kteří toho dosáhli v tom světě opravdu hodně, tak jsou vstřícní svým fanouškům, váží si jich a proto sem i na tyhle ty akce rádi chodí.
3: Podobný pocit z toho měli i další postavy českého sportu, ať už třeba bývalý fotbalista Bořek Dočkal nebo krasobruslařka Natálie Tašlerová.
6: No je to úplně úžasný, já jsem se na to těšila a myslím si, že celý ten koncept téhle akce je úplně skvělej, že se vlastně fakt namixovaly sporty, můžete se potkat se spousty sportovci, my se můžeme potkat se spoustu fanoušky, takže je to úplná bomba.
7: Velmi fajn a inspirativní se spolu potkat a mít možnost pokecat a probrat ty sezóny, které zrovna proběhly. A co je za mě to nejskvělejší, prosím, jak výhle akce líběj, je, že můžeme přivízt děti na jedno místo, kde si můžou vyzkoušet víc sportu a strávit prostě aktivní odpoledne.
3: Dodává Dočkal, který se ukázal ne jako fotbalista, ale jako kvalitní hráč padelu. Z pražského výstaviště Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál, 8:30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Švýcarsko dnes čeká celonárodní referendum. Lidé v něm rozhodnou o tom, jestli by země měla omezit počet svých obyvatel na maximálně 10 milionů. Referendum iniciovala nacionalistická švýcarská lidová strana. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií. Ve Švýcarsku aktuálně žije přes 9 milionů lidí. Z Francie dnes na Slovensko přicestuje Narendra Modi. Bude to historicky první návštěva indického premiéra v zemi. Modi by se měl setkat s prezidentem Pellegrinim i s premiérem Ficem. Poté ho čeká ještě summit G7. Třídenní schůzku lídrů největších ekonomik světa letos hostí francouzské letovisko Evian u Ženevského jezera. Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. A přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. Podle ochranářů tam hnízdí třeba vír velký nebo rorýsy.
3: Sport.
2: Fotbalisté Brazílie remizovali s Marokem 1-1 a tabulku skupiny C na mistrovství světa tak po prvních zápasech vede Skotsko. To zdolalo Haiti 1-0. Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1. A tenista Jiří Lehečka nepostoupil do finále travnatého turnaje ve Stuttgartu. Američanu Sheltonovi podlehl ve třech setech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 u Velkého Újezdu a omezení na D1 u Velkého Beranova. Na dálnici D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na 290. kilometru u sjezdu na Velký Újezd stojí dodávka s vylomeným kolem v levém pruhu. Místo už je označeno světelnou šipkou. D35 ještě jednou, tentokrát z Hradce Králové směrem do Vysokého Mýta. Zpozorněte za sjezdem na Dašice. Na 156. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Měřín. Na 124. a 5. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. A silnice 4 mezi Pískem a Prahou je u Jíloviště neprůjezdná. Po noční demolici mostu odklánějí dopravu přes Jíloviště, zatím větší zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Za týden už bude letní slunovrat. Doba slunečního svitu je tak v těchto dnech nejdelší. Dnes vyšlo slunce nad obzor ve 4:49 a zapadne 10 minut po 9. večer. Do té doby nás čeká den s teplotami od 16 do 20 stupňů a obloha dnes bude velmi proměnlivá, tedy hlavně oblačnost. Na severu republiky totiž může zapršet, čekáme přehánky a od zítřka už budou teploty postupně stoupat. Zítra naměříme do 21 stupňů, ale uprostřed týdne ve středu bychom se už mohli dostat na 28 stupňů a ve druhé polovině týdne už teploty překročí i 30. A taky nás čekají slunečné dny. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Vojtěch Bitrman.
1: Dnes je 14. června a narozeniny slaví třeba herečka a moderátorka Tereza Kostková, někdejší německá tenistka Steffi Grafová nebo americký prezident Donald Trump. Tomu je dnes rovných 80. K ceremoniím vytvořil Trump velkolepou stage přímo na zahradě Bílého domu. V kleci se tam utkají zápasníci MMA a celou show mají na obrazovkách sledovat desítky tisíc lidí. Podrobnosti o Trumpových narozeninových plánech má Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Vítej.
6: Dobré ráno. Tak jediné, co může Trumpovi radovánky ve Washingtonu už překazit, je asi jenom matka příroda. Východní pobřeží Spojených států totiž očekává na dnešek teploty kolem 32 stupňů Celsia a pocitově má být být až 8:30. Odpoledne taky můžou přijít bouřky, ale zápasníci i diváci by podle organizátorů měli být před deštěm chránění.
1: Trumpovy 80 přitahují pozornost nejen jeho podporovatelů, ale samozřejmě i kritiků. Co jim vadí?
6: Tak těm kritikům vadí hlavně ta nevzhledná stavba toho zápasnického domu, která svojí výškou dokonce převyšuje Bílý dům. Odpůrci politiky amerického prezidenta, tak ti se zase svolávají napříč celými Spojenými státy pod heslem No Kings, volně přeloženo asi jako, že nechtějí žádného krále. Letos ale na rozdíl od předchozích let nebudou protestovat pouze v ulicích, ale chtějí se zaměřit hlavně na podporu lokálních drobných komunit a tím tak vlastně vyjádřit protest proti federální vládě a prezidentovi Spojených států. Ty otázky vyvolává taky vlastně věk amerického prezidenta. V 80 letech je Trump druhým nejstarším americkým prezidentem hned po jeho předchůdci Joe Bidenovi. Toho mimochodem právě za jeho pokročilý věk ve funkci Trump hodně kritizoval.
1: Jiří, a víme, co se Donald Trump přeje k 80. nám?
6: Víme, Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. Tedy vlastně heslo, které ho provázelo i tou jeho prezidentskou kampaní Make America Great Again.
1: Redaktor Jiří Chábera, díky.
6: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Brazilští fotbalisté nevstoupili do mistrovství světa ideálně. S Marokem jen remizovali 1-1 a jejich výkon rozhodně nebyl přesvědčivý.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Hodnocení přidá fotbalový expert Radiožurnálu Pavel Horvát. Pavle, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: My jsme před chvílí slyšeli reportáž o tvém prvním rande u pražské Křižíkovy fontány, ale teď už nebudeme tak osobní, pojďme k fotbalu. Maroko mělo vyšší XG, tedy vyšší očekávané góly než Brazílie. Nepřekvapilo tě to?
2: No musím říct, že ne, že máme takovou skupinu, kde typujeme výsledky a já jsem typoval, že Maroko neprohraje. A ten zápas mi dal celkem za pravdu, musím říct, že Maročani obzvlášť v úvodu toho utkání byli výborní a Brazílie se jenom těžko vyrovnávala s jejich hrou.
0: Jak jsi na tom v té vaší interní typovačce mimochodem po pár dnech?
2: Tak ono tam je spoustu zápasů, takže já zrovna vím, že tenhle ten jsem jako dobře odhadnul, ale samozřejmě byly tam i výsledky, které jsem netrefil, to je jasný.
0: Čím to je, že Brazílie letos podle všeho, nebo alespoň prozatím není tak silná?
2: No tak samozřejmě pro nás, pro Evropany, tam jsou hráči, který třeba úplně neznáme, ale na druhou stranu zase jsou tam hráči, zrovna jsem přemýšlel, oba stopeři, jeden z Realu Madrid, druhý z PSG, prostě Casemiro, Paqueta, prostě to jsou hráči, kterými známe. Samozřejmě Vinicius, jeho kvalita je veliká, ale prostě Brazilcům samozřejmě ten moderní styl toho napadání a té důrazné hry úplně nevyhovuje.
0: Švýcaři vyslali 26 pokusů na branku Kataru, ale nakonec jim vítězství uniklo, protože Katar v závěru srovnal na 1-1. Bylo to zasloužené, mimochodem první bod Kataru v historii mistrovství?
2: Myslím si, že docela jo. Já si myslím, že měli v průběhu toho zápasu nějaký šance Katar. Samozřejmě nebyli lepším týmem, ale prostě když nedáte druhý gól, tak je to těžký a může se stát přesně to, co se stalo včera v posledních minutách, ten zápas ztratíte.
0: V téhle skupině B Švýcary a Katařany doplňuje Bosna a Hercegovina a domácí Kanada. Už před turnajem se spekulovalo o tom, že to bude jedna z nejvyrovnanějších skupin. Kde vidíš favority na postup?
2: No dá se s tím souhlasit, ale myslím si, že jak Švýcarsko, tak Kanada by měli z té skupiny postoupit a uvidíme možná někdo ze třetího místa, ale je pravda, že ty zápasy zatím na tom mistrovství, kromě výjimek, jsou velmi vyrovnaný.
0: Považuješ za překvapivé vítězství Austrálie nad Tureckem 2-0, protože Turci asi byli braní spíš jako favorit?
2: No, tak tam jsem zrovna typoval přesně tak, že Turci vyhrajou, tam mi to nevyšlo a pro mě to je překvapení, samozřejmě uvidíme zase v dalším průběhu, nechci, že to může být falešná forma, ale ty týmy samozřejmě se potkávají s různýma stylama hry, s různou kvalitou a může to být v každém zápase jiný.
0: První dnešní zápas od 19 hodin Německo versus Kiraso. David a Goliáš, umíš si představit něco jiného než jasné vítězství Němců?
2: No, asi ne. Samozřejmě zase pro Němce to je neznámý soupeř, ale myslím si, že tu kvalitu mají velikou a že ten zápas velmi jednoznačně vyhrajou.
0: A potom Nizozemsko-Japonsko, další střet dvou odlišných fotbalových stylů, jak se na to těšíš?
2: No, na ten se těším hodně, myslím si, že Japonci vůbec nejsou špatným týmem a tam si myslím, že bychom nějaký překvapení vidět mohli.
0: Tak ještě dodejme, že v noci na zítřek se utkají pobřeží slonoviny s Ekvádorem a Švédsko s Tuniskem, ale o tom si zase s Pavlem Horvátem popovídáme zítra ráno. Zatím díky našemu fotbalovému expertovi. Pěkný den, Pavle, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Radiožurnál je 8.45. A Jana Utendorfská teď doplní zprávy.
1: Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamanšském průlivu ruský ropný tanker. Informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. A v Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela zhruba 20 výstav. Je mezi nimi i venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Hlavně na severu republiky může odpoledne zapršet. Jinde budou přehánky spíš ojedinělé. Nejvyšší teploty dnes nebudou nějak vysoké, od 16 do 20 stupňů. Když se vypravíte na hory, tam naměříte 12. V Krkonoších ale bude chladněji, jen kolem 8. Teď je na horách většinou jen pár stupňů nad nulou. Sněžka aktuálně udává 1 stupeň. Labská bouda v Krkonoších 3, stejně jako Pradět v Jeseníkách. A Lysá hora v Beskydech, tam je teď 5 stupňů nad nulou. Přehánky, tak ty se můžou objevit i zítra, ale už jen ojediněle a hlavně v severovýchodní polovině území. A od zítřka už se bude taky postupně oteplovat. Většinou zítra naměříme do 21 stupňů. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Jestli si třeba právě teď sladíte čaj medem, možná ani netušíte, odkud přesně pochází. Doposud stačilo, že je na sklenici nebo na plastové lahvičce napsáno třeba směs medů ze zemí Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. To se ale změní. Ode dneška totiž i v Česku platí nové označování, díky kterému dostanete detailní přehled o tom, z čeho je právě ten váš med vyrobený. No a my to teď v ranním interview Radiožurnálu probereme s vrchním ředitelem sekce potravinářství z Ministerstva zemědělství Jindřichem Fialkou. Přeju vám dobré ráno.
1: Krásné nedělní ráno vám i všem posluchačům.
0: Vy taky zastáváte funkci potravinového ombudsmana, a tak se musím zeptat, jestli si třeba lidé stěžovali na to dosavadní poměrně matoucí označování medu.
1: Ano, celá řada spotřebitelů se v podstatě si kladli otázku, co jim tato informace říká. My jsme velice rádi, že po intenzivním vyjednávání na úrovni Evropské unie se nám jako České republice to téma vůbec podařilo zvednout a dotáhnout do stárného konce, protože jistě všichni uznáte, že směs medu z EU lomeno mimo EU my jako spotřebitelé neřekne vůbec nic.
0: Pravidla pro označování na etiketách medu se tedy zpřísňují. Co všechno tam ode dneška musí být uvedeno?
1: Takže hlavně ta pravidla se zpřesňují pro všechny spotřebitele. Za mě ideální stav je, pokud ten med je jednosložkový, to znamená vyprodukován včelami z jedné země, tak ideálně tam musí být hlavním vzorném poli, to znamená pro občany na té přední stránce té etikety země původu uvedeno ideálně Česká republika, buď samostatně nebo 100%. Pokud se jedná o vícesložkový med, to znamená, že je tam směs z několika medů, z několika zemí, tak vždycky se tam musí uvést název té dané země, toho státu, a vedle musí být uveden procentický podíl toho zastoupeného medu, samozřejmě v procentech hmotnostních. Takže ideálně my jsme poukazovali na nějakou etiketu vzorovou, mám tam třeba 4 státy, takže mám třeba dovozy nejvíc do Evropské unie z Číny, z Ukrajiny, z Argentíny, a vždycky tam musí vedle toho být uvedena ta procentická hmotnostní ten obsah.
0: Samozřejmě, že ty změny se asi neprojeví hned dnes, kdy se tedy nějakým způsobem propíšou. Zatím se budou doprodávat ty starší zásoby a pak teprve začne tohle pravidlo platit?
1: Tak, je to přesně tak, ta pravidla pro ty doprodeje starých zásob, to se netýká pouze medu, to se týká všech potravin obecně. Když nastupují nějaká nová pravidla, tak to, co bylo před dnešním dnem vyrobeno, tak už nesmím nově označit starým způsobem. To znamená, všechny medy, které jsou vyrobeny dnes, zítra a dále, tak už musí skutečně být označené podle toho nového způsobu. No a tím, že v České republice se skonzumuje přibližně 6,5 tisíce tun medu, tak já nepředpokládám, že by někteří obchodníci, výrobci, prodejci měli na skladech ty etikety na rok dopředu, ale zpravidla tady u toho se to vyčerpá do 3 až 6 měsíců.
0: Hrozí nějaké postihy za porušení toho nového pravidla?
1: Samozřejmě je to základní jaksi údaj, podle kterého se spotřebitel rozhoduje. Tam se jedná o falšování, klamání vlastně spotřebitele. Tam mohou nastat sankce až ve výši milionů korun, jak jsme historicky byli svědky v případě některých komodit.
0: Pane Fialko, kdo bude kontrolovat, že výrobci pravidla dodržují?
1: Tak za tímto účelem máme stanoveny dvě kontrolní dozorové organizace v gesci Ministerstva zemědělství, konkrétně se jedná o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. To v případě medu kontrolujeme v maloobchodě a rovněž v e-shopech, případně i ve stravovacích službách. No a pokud se týká té sféry výroby, dovozu a ostatních článků obchodního řetězce, tak tam má kompetenci Státní veterinární správa.
0: Myslíte si, že tohle nové pravidlo třeba i pomůže českým výrobcům medu, že lidé budou víc zkoumat etikety, složení výrobku a rádi podpoří spíš lokální zemědělce?
1: Já jsem o tom plně přesvědčen. To je i jeden z mých cílů jako potravinového ombudsmana s těmito věcmi přicházet před spotřebitele. Samozřejmě ve spolupráci s výrobci. Chci poděkovat jak Českému svazu včelařů, tak Asociaci profesionálních včelařů, kteří nám byli velice nápomocní při tom projednávání v Bruselu. No a samozřejmě je to je na základě poptávky našich spotřebitelů, takže jednoznačně jsem přesvědčen o tom, že to pomůže.
0: Etikety medu v Česku se tedy postupně začínají měnit ode dneška, začínají platit přísnější pravidla pro označování, odkud výrobky pocházejí. A my jsme to teď ve víkendovém radiožurnálu probrali s vrchním ředitelem sekce potravinářství z Ministerstva zemědělství Jindřichem Fialkou. Děkujeme za rozhovor a přejeme vám klidnou neděli. Naslyšenou.
1: Díky za pozvání, naslyšenou.

0: Botanická zahrada v Pražské Troji se opět proměnila v místo inspirované Japonskem. Více než stovka výjimečných bonsají, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i festivalový program. To všechno vás tam čeká. Letošní přehlídka je taky soutěžní a o nejkrásnější bonsaji můžete hlasovat už jen dnes.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
0: Je 9 hodin a vy posloucháte Radiožurnál. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
2: Washington podepíše dohodu s Teheránem. Podle amerického prezidenta Trumpa už dnes Irán to nepotvrdil. Silničáři v noci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště. V finále basketbalové ligy mužů mezi Pardubicemi a Nymburkem rozhodne až 7. zápas. Pozor na dodávku v levém pruhu na D35 z Olomouce do Lipníka nad Bečvou na kilometru 290. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Irán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Iránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
4: V iránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený iránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že iránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Iránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o evropské dotace, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
5: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
2: Silničáři v noci demolovali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Řidiči museli využít objízdnou trasu a podrobnosti má reportérka Laura Hajková.
6: Silničáři na dálnici nyní částečně obnovují provoz. Řidiči budou jezdit zatím jedním pruhem v každém směru. Potvrdil to mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek. S úplným obnovením provozu můžou řidiči počítat v odpoledních hodinách. První část mostu spadla o 00:30, poslední díl potom kolem 5:00 ráno. Na místě bylo 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkami, které postupně části mostu odkusovaly. Dělníci teď musí odklidit následky bourání. Na místě starého mostu postaví most nový. Stavba za skoro 200 milionů korun by měla být hotová ke konci příštího roku. Laura Hajková, Radiožurnál.
2: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala vzduchem zavěšená na laně. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
7: Dvouapůlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
8: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
9: A máte s sebou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích. Je to krásný. Ta atmosféra tady a tak. Je to
8: Eva
9: super.
8: Je skvělá prostě.
7: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Brazilští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu remízou s Marokem 1-1, Austrálie porazila Turecko 2-0, Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1. Basketbalisté Pardubic zvítězili v ligovém finále nad Nymburkem 86-57 a mistra tak určí až poslední možný zápas. Východočeši o své třetí výhře v sérii rozhodli až ve třetí čtvrtině, ve které dovolili soupeři jen 5 bodů. Pokračuje pardubický kapitán Kamil Švrdlík.
10: Fantastická obrana od nás v té třetí čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže to udělala taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohrali o 20, ale tohle jsem asi nečekal.
0: Rozhodující 7. zápas finále NBL se bude hrát zítra v Praze a basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New Yorku Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonio 94-90 ovládli finálovou sérii 4-1 na utkání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D35 u Velkého újezdu a omezení na D8 u Ústí nad Labem. Na dálnici D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na 290. kilometru stojí dodávka s vylomeným kolem v levém pruhu, místo je označeno světelnou šipkou, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan zpomalte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného značení. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jak už jste slyšeli ve zprávách, silnice 4 mezi Strakonicemi a Prahou už se podařilo částečně obnovit provoz. Ve směru z Prahy počítejte s kratší kolonou. A v Praze ve Spořilovské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. Víkendový radiožurnál teď otevírá zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bitterman.

Rodičům vstup zakázán, to je pravidlo, které platí pro žluté školní autobusy napříč celými Spojenými státy. My jsme se ale pomocí prostředníka, mladého Tea, dovnitř dostali. A tak se za chvíli dozvíte, co se v těchto žlutých autobusech během cesty do školy děje. A taky se vypravíme do Francie. Ta si v uplynulých dnech připomněla hrdinství vojáků, kteří se před 82 lety vylodili v Normandii. Vezmeme vás na palubu amerického obojživelného vozítka Duck a taky se dozvíte, jak se na pláž Omaha dostali jeepy s českou poznávací značkou. Dnešní zápisník zahraničních zpravodajů začíná, tak dobré nedělní dopoledne.

0: Pěty u památníků, přehlídky historických vozidel a vlajky spojeneckých armád na zahradách. Normandie má za sebou 82. výročí vylodění spojenců. Letos na francouzské západní pobřeží dorazilo i 27 amerických veteránů z druhé světové války. I když se jejich počty rok co rok tenčí, hrdinství vojáků, kteří bojovali za svobodu, stále láká do Normandie davy lidí. Na vyloďovacích plážích s nimi natáčel náš zpravodaj Martin Balucha.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se DUK2V, ale vyslovuje se to DUK jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká podobné počasí jako před
3: 82
1: lety.
2: Taky se tady nemohli vylodit. Na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Ducky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du
3: Hoc.
2: Měli k tomu dlouhé žebříky.
1: Denny dřív do Normandie brával i veterány, kteří dokázali velmi poutavě povídat. Mnoho z nich už zemřelo nebo nejsou v dobrém zdravotním stavu. O to víc se snaží zapojit mladé, které bere na svůj dak.
2: Jako dítě se o věci zajímáte, když se můžete zapojit. Já jsem začínal stejně. Rodiče mě vzali na jedno setkání s francouzskými vojáky, výsadkáři. Měli jeep. Rodičům jsem potom říkal, že až budu velký, tak taky budu mít jeep a budu výsadkář.
1: Petr Daníček se svou partou přijeli teď na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodili americké oddíly. Co na to říkáte? Tady stát na té pláži.
4: Víte, jsem tady už po čtvrtý a vždycky si toho strašně vážím a vždycky si toho cením a má to atmosféru. V mým čipu seděl skutečný veterán 102 let ze 4. divize a říkal, že takovej stejný měl a že 3 roky v něm žil.
1: Petr Daníček měl štěstí, mohl se svést a taky si popovídat se skutečným pamětníkem bojů. Budoucí generace už budou čerpat ze vzpomínek veteránů, které budou zprostředkovávat moderní technologie. Důkazem je billboard jen pár kroků od pláže Omaha, na kterém je chlapec s brýlemi pro virtuální realitu. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: V zápisníku zahraničních zpravodajů jsme znovu ve spojení s autorem dnešní první reportáže, tedy s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou, který se taky vylodil na pláži Omaha. Martine, dobré dopoledne.
1: Taky zdravím, hezký den.
0: Tak potkal jsi letos nějaké válečné veterány?
1: Letos to bylo vlastně první výročí, první roční, kdy jsem žádné veterány osobně nepotkal. Já jsem byl na několika pietách, kde lidé, většinou ti američtí vojáci, na dálku zdravili tyto přímé účastníky bojů. Říkali, že měli přijet, ale že se jejich zdravotní stav v ruce zhoršil a nakonec tedy do Normandie nemohli dorazit. Nakonec tedy na ty piety, na ty připomínkové akce přilotilo 27 amerických veteránů. Je to pro ně samozřejmě velmi náročné, jednak ten samotný let ze Spojených států, ale pak taky to dění v Normandii, kdekoliv se tito lidé ocitnou, tak tam jsou samozřejmě v obležení davů, obestoupí je, tleskají, chtějí vyprávět a pak jsme tam samozřejmě ještě my i novináři, kteří chtějí taky pokládat dotazy, takže když už ti veteráni dorazí, tak je to pro ně neobyčejně náročná cesta.
0: Letos to bylo 82. výročí vylodění, což není ani kulaté, ani půlkulaté výročí. Vzpomínám si, když to bylo 75 let, že jsme i tady na Radiožurnálu chystali velkou rekonstrukci událostí. Myslím, že u toho byli Jan Šmíd, Jiří Hošek a Jan Pokorný. Letos tedy 82. Je to poznat? Přijíždí třeba míň lidí, než když to bylo 85 a 70 let, zkrátka, když to bylo kulatější?
1: Ano, je to tak, ta kulatá, ta půlkulatá výročí bývají obecně navštěvovanější. Já si vybavuju 80. výročí, tedy před dvěma lety. Strávil jsem v Normandii několik dnů, byl jsem na mezinárodní pietě, kde prezident Emmanuel Macron přivítal i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a tam nastal velmi dojemný moment, který se připomínal i v těch posledních dnech. Jeden z těch amerických veteránů přijel k Zelenskému, byl na vozíku, ten veterán, a řekl, že Zelenský je zachránce, označil ho za hrdinu, chtěl mu políbit ruku, a Zelenský zase naopak říkal, že to on a jeho spolubojovníci byli a jsou hrdinové, že zachránili Evropu, takže to byl velmi dojemný okamžik. Natáčel jsem tehdy taky s veteránem Charlesem Strasserem, který bojoval u Dunkerku a zemřel vlastně pár dní po tom výročí, po těch pietách, což vlastně může být důkaz toho, že ty piety, ty cesty jsou velmi náročné pro ty veterány. On sloužil jako motospojka v Dunkerku. To bylo to kulaté výročí před dvěma lety a pak vzpomínám na to 75. výročí vylodění. To bylo v roce 2019 a tam jsem byl na americkém hřbitově Colville-sur-Mer, který je nádherný. Je to samozřejmě i smutné místo, protože tam vidíte všechny ty bílé kříže na tom posekaném trávníku. Je tam průhled na pláž Omaha, takže velmi dojemný okamžik, taky cenná zkušenost, a vzpomínám na přelet stíhaček nad tou pláží Omaha, které za sebou nezanechaly ty barvy trikolory. To byl taky velmi silný okamžik.
0: Hostem dnešního zápisníku byl náš pařížský zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Žlutý školní autobus, to je americká ikona, kterou známe z filmů i seriálů. Už 80 let vyjíždí každé ráno, jakmile se rozední nad americkými předměstími a na zastávkách sbírá děti mířící do školy. Každý den jich Spojenými státy od pobřeží k pobřeží projede 1,5 milionu. Pro americké děti jsou tyhle autobusy samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní, ale proč jsou vlastně žluté a jak to, že do nich nesmějí rodiče? Zjišťovala to naše zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech. Těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
2: Tak dobrý ráno. Já jsem Teo. Můj autobus přichází kolem 6.40. A přijíždí autobus. Poslouchejte.
3: Good morning. Do you want to say hi for my interview?
4: Hello, how are you?
3: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu. Každý den máme stejného. Je to hodný pán.
1: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
3: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu. Všichni se tam teďko jako koukají, s kým si povídá nebo co si říká. Máte tady diváky, tak já se zeptám, jestli se chtějí představit. You want to introduce yourself to the radio station?
5: What's up, y'all? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming. Up and coming.
3: Tohle je Joel Torres.
6: What are you doing?
3: It's for a radio station.
5: I don't like the suspension. It sucks. We feel every bump in the road.
3: On řek, že se mu líbí, že nemusí chodit do školy pěšky. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
1: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti

0: Ostrovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
1: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo. Vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme. Tak přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
2: You too.
1: Tak jo, ahoj.
0: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Otevřeli dveře první rakouské osobní lanovky, začala nová éra alpské turistiky. Jen málo kdo by tehdy hádal, že o několik desetiletí později bude její budoucnost záviset na diskotéce v údolí. Příběh technického průkopníka uslyšíte ve druhé části zápisníku.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
0: Dobré dopoledne vám přejeme i v 9:30. Teď na Radiožurnálu zprávy s Janou Utendorskou.
4: Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky, to pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propouštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za Mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání projevil lítost a zájem o oběti. Americký prezident Donald Trump chce na summitu G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Na dnešek připadá Světový den dárců krve v Česku. Krev každoročně daruje přibližně 220 000 lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. A lidé ve Višňové na Liberecku 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala více než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo téměř 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné.
2: Sport.
4: Fotbalisté Brazílie začali světový šampionát remízou s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. A kvalifikaci na velkou cenu katalánska vozů Formule 1 vyhrál pilot Mercedesu George Russell. Zvítězil před dalším Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí skončil Russellův týmový kolega a lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Hlavní závod začne v 15 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Lipníka a omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Olomouc. Na 292. a půltém kilometru řeší střed osobního auta se zvěří. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. a půltém kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného dopravního značení. Silnice 4 mezi Strakonicemi a Prahou je u jíloviště po noční demolici mostu průjezdná v obou směrech vždy jedním pruhem. Vzhledem ke slabšímu provozu větší zpoždění ale nenaberete. A na Vysočině v úseku mezi Třeští a Pavlovem zasahují uvážné nehody. Osobní auto tam v lesním porostu narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál Zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bitterman.
0: Co se stane, když se v Bruselu potká Česká národní opera s partou nadšených krajanů? Vznikne představení Prodané nevěsty, které si k 20. narozeninám nadělil pěvecký sbor Brusinky. Jak zněla Smetanova hudba v srdci evropské metropole, i to ještě uslyšíte v dnešním zápisníku.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dnes působí lanovky v Alpách jako samozřejmost. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rax nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby a přestože během následujících desetiletí několikrát bojovala o přežití, vozí cestující dodnes. Její osudy nám teď přiblíží zpravodajka Bára Vránová.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala. Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
2: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
2: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
1: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyrážili spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
3: Alles von Wien bis Graz fuhr hier.
2: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
1: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
4: Z Raxu Bára Vránová.

0: Češích prý koluje trochu keltské krve. Na území Česka a Slovenska žili kmeny bojů a kotýnů. Za keltskými památkami se ale lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. I nedaleko srbské metropole Bělehradu se ale dá narazit na stopy Keltů. Uchovávají je tady v novodobé keltské vesnici u města Ingia, kde se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak na území nedaleko Dunaje Keltové před mnoha staletími žili. Přilákala i našeho zpravodaje Pavla Nováka, kterého se tam ujal místní druid.
1: V keltské vesnici v Inji, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán, je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti a vypadá, že sem patří.
2: Já jsem Nenad Jovanovič.
1: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman a kustod.
2: Doduše vyše sobírali města pored řeka, naravno zbog plovnog.
3: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala Singidun.
2: Ale oni u principu se Slovenima nisu ratovali.
3: Se Slovany zdejší keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyly to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikli směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
1: Keltský kmen neměl oppidum přímo v Ingii, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu.
2: Někdy od těch novčiče mají i rímské imperátory.
1: V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení Keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustod Nenad Jovanovič, Keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si Keltové pekli chléb.
2: To byl chléb, znači bez kvásce.
1: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
4: Kaži mi, kouj boju želiš od ovih?
1: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce.
2: Mnogi kažu da svaki 10. Srbin ima keltské.
1: Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý 10. obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve. Prý po Keltech Srbové zdědili jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv o cokoliv.
2: Takoda aj blízu je naravno reka, takoda jeste prilično populárno.
1: Keltská vesnice v Ingii je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj a děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z keltské vesnice v Ingii Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Víte, co má společného opera Prodaná nevěsta a bruselský pěvecký sbor Brusinky? Oba letos slaví kulaté narozeniny. Skladatel Bedřich Smetana dokončil slavnou národní operní veselohru v květnu roku 1866, tedy před 160 lety. A soubor Brusinky, v němž společně zpívají Češi i několik Slováků žijících v Bruselu, vznikl přesně před 20 lety. Výročí svého založení Brusinky nastudovali právě Prodanou nevěstu ve zkrácené verzi. Na jejím uvedení byla i zpravodajka Zdeňka Trachtová.
1: Pro stálé zastoupení Česka při Evropské unii tohle není úplně běžný výjev. Nově zrekonstruovanou budovu dnes rozvibrovaly árie, duety i sborové zpěvy asi nejslavnější české opery. 25 členů souboru Brusinky, oděných v dobových krojích, předvádí za doprovodu asi 16 instrumentalistů notoricky známé kusy, jako Proč bychom se netěšili, Věrné milování nebo Tu o dukátech. Na improvizovaném pódiu se střídají postavy Kecala, Vaška, sedláka Krušiny a jeho ženy a samozřejmě taky Mařenky a Jeníka. A vedle mě už je představitelka Mařenky, Lucie Pudilová. Pokud se nepletu, tak váš hlas je soprán, že?
2: Ano.
1: A ty výšky, to bylo opravdu působivé, tak povězte mi, jak dlouho jste musela trénovat na tuto roli?
2: No, cvičíme to asi zhruba 2 měsíce, takže asi tak občas. Já jsem vlastně před lety studovala zpěv a pak jsem měla děti, takže jsem dlouho nespívala a teďka díky Brusinkám a skvělým lidem, co jsou tady, tak jsem začala znova zpívat a zapojila jsem se do tohohle skvělého projektu a začala jsem víc trénovat a je to fajn.
1: A jak vám sedla role Mařenky?
2: Jo, vysněná role. Takže perfektní, o to si to užila.
1: Ale Prodaná nevěsta není jen o operním zpěvu. Důležité jsou i herecké výkony, kterých se Brusinky zhostily suverénně.
3: Tobiášovýchu znáte? Neznáte-li, praví vám, že za jeho krásný statek hned 40 tisíc dám.
1: Vedle mě je teď Petr Mos, představitel Kecala.
4: Zpívám s Brusinkami už asi 11 let, ale herecký výkon to pro mě byl první. Já jsem to pojal tak, jak bych si vlastně představoval, že by někdo takový, kdo kdysi byl, tak asi měl fungovat, i když vnitřně s tím samozřejmě nesouhlasím.
1: Prodaná nevěsta má v originále skoro 3 hodiny. Dramaturgině Ivona Matoušková ale pro Brusinky libretto zkrátila asi na třetinu.
5: Já myslím, že zkrátit to šlo docela dobře, prostě se to proškrtalo. Proškrtalo se to, někde se to pospojovalo jinak, někde se to trochu dobásnilo. Pak největší práce byla sehnat na to lidi a nacvičit to.
1: Dirigent Adam Gono mi vysvětluje smysl souboru Brusinky.
6: Je to také pevné hudobné místo pro každého člena české a myslím si, že i slovenské komunity, kde vie, že 2, možno 3 krát do roka může prísť, vypočuť si hudbu v podaní ľudí, s ktorými sa bežne stretáva, s ktorými možno bežne pracuje a byť členom tej komunity.
1: Brusinky mají v současnosti asi 25 členů, i když jejich počet často kolísá. V české a slovenské komunitě v Bruselu jsou oblíbené podzimní a vánoční koncerty, které Brusinky každoročně připravují. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
2: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Britské síly zadržely v Lamaňském průlivu tanker z takzvané stínové flotily. Kanoistu Martina Fuchsu čeká na mistrovství Evropy v finále na 500 metrů. Na omezení pozor na D1 z Brna do Prahy na kilometru 124,5. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
4: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují. Dálnice D4 u Jiloviště je po demolici mostu už průjezdná, a to jedním pruhem v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a teď ještě odklízejí materiál. Dálnice byla uzavřená od včerejších 19 hodin. Úplné obnovení bude provoz nejdřív v 15 hodin. Na místě starého mostu má vyrůst nový do příštího září. Vyjde na zhruba 200 milionů korun. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker. Informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Británie podle ministerstva obrany tanker dočasně přesune do kotviště u jižního pobřeží Anglie. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odhraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
5: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Radiožurnál imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA a vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Je Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem stávajícím a motivovat dárce nové. V Česku jich je přibližně 220 tisíc. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc lidí.
6: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
7: Sport. Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou, s Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Italský trenér Brazilců Carlo Ancelotti byl po utkání kritický.
8: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
7: Remízou 1-1 skončil i zápas Kataru se Švýcarskem. Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Austrálie porazila Turecko 2-0. Večer budou hrát Němci s Curaçaem a Nizozemci s Japonskem. V noci na zítřek našeho času se pak utkají Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a Švédsko s Tuniskem. Olympijský vítěz z Paříže, kanoista Martin Fuchsa, zabojuje na mistrovství Evropy v Portugalsku o další medaili. V sobotu získal zlato na kilometru, zhruba za 2 minuty ho čeká finále na poloviční trati. Poslouchat ho můžete v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D10 před Prahou a na D8 u Ústí nad Labem. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi 4. a 0. kilometrem se pohybují vozidla údržby v pravém pruhu. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem pracují na údržbě vodorovného dopravního značení v levém pruhu. V úseku navíc hustě prší, tak opatrně. Na tahu 15 mezi Lipčevcí a Lovosicemi opatrně za odbočkou na Šepeteli. Na vozovce tam leží sražená srna. A jak jste slyšeli ve zprávách, na silnici 4 mezi Prahou a Strakonicemi se u jíloviště projíždí vždy pouze jedním pruhem v obou směrech. Je to kvůli noční demolici mostu, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už Patricie Strouhalová představí hosta víkendového Radiožurnálu.
10: A hostem víkendového Radiožurnálu je námořník a dobrodruh Petr Kos. Vítám vás tady. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuju za pozvání.
10: Norové prý, kteří vás znají, vám říkají, že jste posledním vikingem anebo potomkem velrybářů. Co jste?
11: No, tak je to asi jako nadnesený, ale je to o tom, že možná dělám některé věci, po kterých lidi toužejí jasněji a já mám to štěstí, že se mi to některé ty věci podaří splnit a dotáhnout, a protože o norech se tak jako traduje, že jsou to námořníci, vikingové a cestují někam na daleký sever, tak i oni o tom jakoby sní a touží a většina těch norů to taky nedělá, takže je to takový jako trošku humorný.
10: Vy jste vydal teď knížku Kovbojové na moři. Na ní jste materiál sbíral dohromady 15 let a já začnu větou z konce té vaší knížky, když dovolíte. Lodě jako pamětníci příběhů posádek a kapitánů. Tak za jak dlouho se zapomenou životní osudy a příběhy těch lidí? Kolik takových příběhů vy tam vyprávíte? Kolik z nich vás formovalo a změnilo? Nebo kolik jich vás trošku jinak jako nasměrovalo, osilnilo, zocelilo, vychovalo?
11: No, jako samozřejmě první nějaký prvnímu, jako, nebo to, co jsem chtěl dělat, bylo, nevím, jet na liešku, chytat ryby, být na lodi, i když jsem předtím nikde na lodích nebyl, nebo tak, a což se mi teda jakoby splnilo, otevřelo mi to nějaký dveře do tohohle světa. A
10: tam jste byl 8 let?
11: Dejme tomu jakoby 8 sezon, nebylo to 8 let v kuse, byly to většinou jakoby letní sezony rybářský, a otevřelo mi to ty dveře a pak jsem postupně zjistil, že vlastně víc než jenom ta samotná loď jsou zajímavější ty příběhy, ty osudy. Je to jako vlastně, když se, nevím, potápíte k nějakému vraku a hledáte potopený vrak, tak mě najednou mnohem víc vlastně zajímaly tyhle ty příběhy, a který si člověk musel zasloužit, aby slyšel, protože to nejsou příběhy, který vám řekne hnedka někdo na první setkání nebo na to, že si přijedete na dovolenou na týden, a takže si to člověk musí zasloužit, odsloužit, a proto ta knížka možná trvala tak dlouho, protože ty příběhy jsem, dejme tomu, na tý Alešce zbíjí, jakoby kolem mě proletěly za těch 8 let, a pak vlastně v Norsku už je to taky jakoby 8 let, taky zase takových jakoby 8 sezon. A Nikdy jsem, nebo napřed jsem si myslel, že to vlastně je skvělá věc na knížku. A pak jsem to najednou nikdy jakoby psát nechtěl, když jsem měl nějaký poznámky, deníkový zápisky a tak. A pak vlastně jsem měl takový pocit, že to jsou jenom moje příběhy a že nikomu vyprávět nechci, ale tím, jak čas letí a možná některé ty příběhy se opakujou, vlastně úplně stejný jako na Aljašce, tak se opakujou i v tom Norsku, tak jsem a ty lidi mizí, stárnou a ty příběhy by už nikdo nemohl vyprávět. Tak jsem se o to pokusil.
0: Host Radiožurnálu.

0: Námořník Petr Kos ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste původním vzděláním knihkupec a knihovník. Co z toho řemesla se hodí pro opravu staré rybářské lodi?
1: No, tak je to tak, že vlastně knihovnictví je vyhledávání informací, což se mi jakoby hodilo. Čili dejme tomu, že umím dobře vyhledávat informace a pak dále třeba pátrání o historii tí starý lodě Anna, protože když jsem ji koupil, tak vlastně o ní od toho majitele, od kterého jsem ji koupil, tak od něj jsem moc informací nedostal, vlastně skoro žádný. Takže jsem si říkal, že někdy nějaký záznamy musí být, když je ta loď tak stará, má nějakých 119 let, nebo letos vlastně už 119 let letos. A že ty záznamy někdy nějaký musí být a byla to dlouhá jakoby detektivní práce v archívech a tak. A vlastně první věc, kterou jsem dohledal, byla hrozně pěkná fotka tí lodě z někdy z roku 1930, kdy pluje na Lofotech při rybářské sezóně někde na vlně, takže to byla jako nádherná fotka a bylo to takový zadosti učení, že to mohla být nějaká fotka obyčejná někde v přístavu a tak to bylo.
0: Na začátku, když jste zmínil těch 8 sezon, které jste strávil na Aljašce na rybářských lodích, tak vlastně z těch našetřených peněz jste si potom koupil tuto leňářskou loď, která se jmenuje Anna. Postupně ji opravujete. Je pravda, že předtím jste měl vážně jenom kánoji?
1: Jo, měl jsem kánoji a protože bydlím u Štěchovic na Vltavě, tak tam s povodněma připlavila druhá. Já jsem měl takovou pěknou žebrovanou dřevěnou kánoji, kterou jsem koupil někde za láhev rumu, opravdu opravil jsem ji a pak připlavila druhá laminátová, která měla stejný tvar, tak jsem s tou udělal takový katamarán a to jsem jedno léto tam měl na Slapech, to je taková historka, která se jako je humorná, vypráví se, jako loď jsem nevlastnil, ale měl jsem hodně zkušeností, ať už z Aljašky, nebo z různých lodních servisů.
0: Teď tady je Aně 119 let. Když jste si ji pořizoval, tak už se tak jmenovala, protože lodě, které by se měly přejmenovat, nebo vlastně by se to nemělo dělat, protože to přináší neštěstí. Tak proto jste to udělal a nechal jste jí to jméno?
1: No, jméno jsem jí nechal, nad tím jsem ani jakoby nepřemýšlel, že bych to přejmenoval.
0: Babička byla Anna,
1: babička se jmenovala Anna a zjistil jsem, že vlastně ta loď se jmenuje Anna od těch dob, kdy byla postavená, takže to bych jakoby nechtěl, tohle jsem řetěz jakoby přerušit nebo tohle tu historii.
0: Proč jste ji koupil? Že vlastně je postavená v roce 1907. Jack London tenkrát se plavil po jižním Pacifiku s tou svojí plachetnicí, to byl taky rok 1907. Pro někoho to může vypadat jako hezká náhoda. Jak třeba tohle berete vy?
1: To až zpětně. Ty některé věci jakoby do sebe třeba zaklaply, nebo že 1907 se pro mě stala takový ročník, taková cifra takového druhého narození možná, nebo takový. A no, loď jsem, láska na první pohled samozřejmě, jako viděl jsem, když jsem tu loď viděl a přišel jsem do ní poprvé a byla hrozně špatným stavu a to, ale už jsem viděl, jak to tam udělám a co se opraví a že to bude šup a že to bude, že za chvilku vyplujem, což samozřejmě tak nebylo, ale a taky jsem koukal spíš po lodích komerčních nebo bývalých komerčních lodích, protože jsem si říkal, že i když ta loď je tak stará, tak byla postavená jako rybářská loď, takže není to nablejskaná jachta, ale že by měla být bytelně postavená.
0: No a co má Anna za sebou, když je to tuleňářská loď?
1: No má toho vlastně hodně, ta historie.
0: Žijí třeba potomci ještě? Jako ti,
1: potomci
0: toho původního majitele?
1: Potomci žijí, já jsem právě, se mi podařilo pak dohledat tu rodinu toho původního majitele na severu v Tromze, na severu Norska, kam jsem před pár lety jich doplul. Ta rodina vlastně nevěděla, že to loď ještě existuje, mysleli, že už je dávno někde potopená nebo zničená, schnilá na břehu. Tak to bylo moc pěkný shledání a dozvěděl jsem se spoustu nových příběhů. Pravda je, že ta loď, že ten první majitel a ta rodina tu loď vlastnila asi do 70. let, čili opravdu hodně dlouho a po celou tu dobu byla v komerčním rybolovu.
0: Já jsem našla, že Anna byla najata i jako expediční loď na výpravu na Špicberky v roce 1911 a bylo tam vlastně tím účelem geologicky zmapovat a udělat průzkum a hledat naleziště nejenom zlata, uhlí, ale taky tam byl objeven tenkrát jediný termální pramen na Špicberkách.
1: No, tak to je vlastně nejstarší novinový článek nebo takový archivní článek, který jsem o Aně dohledal. Pravda je, že ta loď byla, jak byla na tom severu toho Norska, což byla teda dost i divočina, ty lidi si tam žili hodně nezávisle, čili není moc záznamů o té lodi, ale je to jako prokazatelný, že prostě ta loď byla postavená do toho, aby plula na sever, na Špicberky, do ledu, oni tomu říkají západní led nebo východní led, pak blízko ruských hranic. A přes vlastně na jaře se účastnil toho lovu tuleňů přes let, přes zimu lovu tresek na Lofotech. Sloužila jako pohřební loď, vlastně z těch vesnic v okolí třeba odvážela zemřelí lidi do města na pohřeb. Mám fotku s krávou na palubě, prostě byla to pracovní loď. A
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Ve víkendovém radiožurnálu si povídáme s námořníkem a taky dobrodruhem Petrem Kosem, který teď vydal knihu Kovbojové na moři. Jsou to příběhy jak z Aljašky, kde strávil 8 sezon na rybářských lodích, a také z Norska, kde vlastně více jak 8 let žije a dává dohromady starou, teď už 119 let starou tuleňák.

0: nebo na nářadí, která pravděpodobně byla ze ztraceného Amundsenova letadla. A bylo to v místech, kde vlastně se našly další nějaký pozůstatky, benzínová nádrž, která je, myslím, v muzeu. A vlastně, když jsme pluli letos nebo loni na Špicberky a udělali jsme jakoby první obeplavbu české posádky okolo Špicberk, toho hlavního ostrova Svalbardu, jak se tomu říká mezinárodně, tak když jsme tam pluli, tak já jsem si s mojí posádkou, s mýma kamarádama nechal podepsat smlouvu, že když najdem nějaký pozůstatky na Amundsena, tak jakože to patří lodi a lidi jsme nenašli.
1: Jak se člověk na takovou plavbu připravuje? Protože vy jste jako první kompletně česká posádka obepluli ten největší ostrov Špicberků. Bylo to vlastně 4000 námořních mil, což je vzdálenost větší než ze Španělska na Floridu.
0: No, tak to byla vlastně ta cesta je, já jsem vyplouval ze Stavangeru na jaře, víceméně na jižní části Norska a do Tromsa, pak přeplavba přes Bjørnøy medvědí ostrov na ty Špicberky, pár výletů na Špicberkách a pak samotná ta obeplavba, která asi nám trvala asi 16 dní.
1: Na co se člověk vlastně nikdy nepřipraví nebo nemůže připravit?
0: Člověk se musí snažit připravit nejlíp, jak může a dál už je to v rukách Neptuna nebo prostě v náhodě, jakoby musí spolíhat na nějaký štěstí taky samozřejmě, protože stěžně se lámou i na nových lodích, motory se rozbíjejí na nových lodích. Já jsem vlastně při této plavbě, která vlastně trvala asi 4 nebo 5 měsíců skoro, tak jsem vlastně neměl kromě dvou nějakých drobností žádnej zádrhel, což bylo teda jako pro mě neuvěřitelný a pro tu loď taky si myslím, asi to ta Anna cítila, že má šanci se vrátit na ty Špicberky, kde byla naposledy v roce 64 a takže to věděla, že mi musí pomoct a aby jsme to jakoby zvládli a neudělali jsme si ostudu. Ale je to taková možná jakoby nejbližší opravdická divočina tady jakoby z Čech, kam se člověk může takhle na ten sever nebo do Arktidy dostat a je to zajímavý pocit, že vlastně opravdu se dostanete mimo jakoukoliv civilizaci, mimo jakoukoliv pomoc, kde prostě nekoupíte žádný náhradní díl, nikdo vám tam pozovkách jakoby nepomůže a je to opravdu jenom na vás a když se tam něco stane nebo někomu se stane, tak to člověk musí nějak zvládnout a musí být soběstačný a je to zajímavá zkušenost.
1: No, kapitán musí mít vždycky klidnou hlavou, být pevný, rozhodnutý, co dělat a nebo naopak, co taky nedělat. Jak se tohle dá naučit? Nebo kdy jste zjistil, že vy to v sobě máte? Že se vlastně nic učit nemusíte?
0: No, tak já jsem se to vlastně učil jakoby hodně, jo. A trvalo to spoustu vlastně let, ale je to o hodně věcech, který člověk odkouká, odpozoruje a samozřejmě zkušenosti, které dopadnou dobře, tak nebo i když už jsou nahnutý, že by se to mohlo překlopit do nějakého průšvihu, tak že to dopadne dobře, tak je to další zkušenost a
1: průšvih samozřejmě, jako třeba co?
0: Nevím.
1: Že vychřice nejde zakotvit, nebo
0: no,
1: co si
0: No, samozřejmě manévry v přístavech, samozřejmě na moři samotným se za stolík těch věcí stát jakoby nemůže, je tam prostor, člověk to může nějak jakoby vyřešit, opravit nebo něco. Samozřejmě jsou nějaký manévry v přístavech, jsou stresujícím okamžikem za špatných podmínek nebo tak, takže to já mám jakoby toho odrážení od mola, připlouvání za sebou opravdu hodně, ale je to o tom, že je to taky o posádce, protože to je důležitá. Já teda samozřejmě umím s tou lodí jezdit i sám a plus jsem z Tromsa až dolů na jich Norska sám, ale posádka samozřejmě je dobrá pomoc a je to zase jiná plavba. A já si myslím, že nebo znám to z rybářských lodí, že kapitán nemusí na nikoho jako křičet, řvát a dávat nějaký příkazy, protože dobrá posádka pozná jenom, že když kapitán mrkne okem, tak ví, co má dělat. Ví, který lano má vzít do ruky nebo kde se přivázat. Takže je to o tom mít dobrou posádku, musí jakoby vycvičit nebo mít to štěstí na dobrou posádku.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet.

0: Radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskyběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál bylo 10:30. A hezké dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon a vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings, v překladu Žádní králové. Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medu z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. A kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempu čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
3: Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Denisa Řáhová byla na stejné trati mezi kanoistkami čtvrtá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 u Ústí nad Labem a na D10 před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem je neprůjezdný levý pruh. Pracují tam silničáři na opravě vodorovného značení. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi 4. a 0. kilometrem se pohybují vozidla silničářů pravým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 66. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na tahu 4 mezi Strakonicama a Prahou počítejte s omezením u jíloviště. Po noční demolici mostů se projíždí v obou směrech vždy jedním pruhem, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: I dál čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojediněle to můžou být i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy. A hned po písničce bude pokračovat host víkendového radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: S námořníkem Petrem Kosem si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Teď vydal knihu, která se jmenuje Kovbojové na moři. Když jste před chvíli mluvil o té posádce, poznáte lidi na první pohled, které na loď nechcete?
1: Tak já mám to štěstí, že mě na Anu se žádní lidi, kteří nechci, nehlásej. Ta Ana má to kouzlo a tím, kde je, v jaký zemi je, nebo v jakém moři se pohybuje a jak ta Ana vypadá, že to je takový plovoucí trampský srub, tak vlastně já tam nikdy nemám nikoho, koho bych tam nechtěl mít. Vždycky jsem tam měl hrozně skvělý lidi, se spoustou z nich jsme přátelé, s některými velmi dobrý přátelé, takže na to já tuhle zkušenost vlastně nemám, ale samozřejmě poznám, je to tak, no, prostě já to poznám jako během půl hodiny, hodiny, jakoby, jak je kdo zžitej z lodí, nebo jaký má tomu dispozice. A je to samozřejmě o tom, že tam mám i lidi, kteří nikdy na lodi nebyli, a lidi, kteří mají za sebou nějaké zkušenosti, a vlastně to vůbec nic neznamená, jestli ty zkušenosti máte nebo ne, protože ty lidi, když to má někdo v ruce nebo je na to šikovnej, tak nemusel být nikdy předtím na lodi, já to poznám, ale stejně tak i ty lidi, co nikdy na lodi nebyli a nejsou na to úplně šikovní, tak vlastně ten zážitek z té lodě můžou mít skvělý a může to být jejich životní zážitek taky.
0: Staří norští velrybáři říkají, že v pátek se nikdy nevyplouvá, že v pátek se jde do baru a vypluje se až s kocovinou v sobotu. Tohle pořád platí?
1: Jo, platí to, protože když jsem nějak chtěl vyplouvat, tak mi to hned pak psali norové, ne, dneska nemůžeš vyplouvat, musíš vyplouvat zítra. Já jsem to zrovna měl nějaký naplánovaný, nějak to tak vycházelo, počasí bylo dobrý a tohle, takže jsme vypluli minutu po půlnoci a to jsme splnili.
0: Kolik toho ročně s Anou napujete?
1: No, já moc ty míle jakoby nepočítám, ale času tam strávím hodně a těch majlí je dost, takže to si myslím napluju dost, dejme tomu v těch příbřežních vodách a v tom vlastně ta loď se de facto furt pohybuje, takže jakoby jsme spolu furt na cestě.
0: Proč jste se rozhodla začali opravovat starou dřevěnou, více jak 100 let starou dřevěnou tuleňářskou loď, protože Norové se prý vsázeli, že to vzdáte. Tak s těmi, co vám nevěřili, jste třeba i kamarád teď?
1: Jo, samozřejmě, a jsem s nima kamarád, ale je to tak, že máte nějaké zkušenosti, já vlastně těch zkušeností jsem měl hodně na rybářských i dřevěných lodích, jsem byl na té Aljašce. A stejně vás to překvapí, ale je pravda, že ta loď, kterou jsem koupil, tu Anu, tak byla v hodně špatném stavu.
0: Co bylo nejhorší na tom opravování, nebo nejnáročnější?
1: No, vydržet, no. Mít tu nepojízdnou loď a věřit, že to zprovozníte a že vyplujete a nevzdat to, a pak je ta věc, že je spousta lidí, kteří se do takového projektu pustí a vlastně to nedotáhnou, je to hodně nekonečně to vypadá, a tak to byla velká motivace samozřejmě to jakoby dotáhnout, a pak když máte tu nepojízdnou loď a teď kolem vás jezdí ty ostatní lidi s tou lodí a už byste taky chtěli vyplout, ale ještě to furt nejde.

0: Námořník Petr Kos ve víkendovém radiožurnálu. Mně se líbí věta z té vaší nové knihy Kovbojové na moři. Je na straně 121. Odplout můžeš, přistát musíš. Je to jako s letadlem. Proč se přístav zdá při návratu menší, než když z něj vyplouváš?
1: Tak to je možná tak poeticky napsaná velmi praktická věc. No, je to někdy, někdy je to o tom, že spousta lidí, ale někteří lidi, nebo prostě moje rada z lodí je ta, že je to stres, který ty lidi neznají, dokud si tu loď nepořídějí. A vlastně jediný, jak můžete ten stres odbourat, je, že máte tu zkušenost a že to budete, nacvičíte si prostě tréninkem to, co vás nejvíc stresuje, což je třeba to přistávání, odplouvání, takže jako moje rada zní, prostě vemte si tu loď, jděte někam, kde vás nikdo neuvidí, kde si najdete nějaký opuštěný molo nebo něco a sami si tam budete prostě s tou lodí přistávat zleva, zprava celý den, až vlastně se to jakoby naučíte a pak získáte tu jistotu.
0: Je to normální, že člověku chodí do života lidi, které si nějakým způsobem přitahujeme, že nás něco spojuje, že nevíme co, proč, ale jsou nám hned nějakým způsobem blízcí. Já narážím na ten příběh muže, jehož dědeček se ztratil na moři. On se stal potápěčem a pod vodou maluje obrazy. Co je tohle za příběh?
1: Je to to, že když si pořídíte takovouhle starou loď, tak ty příběhy už v ní jsou, nabaluje další příběhy a díky nim se k těm příběhům dostanu a některé příběhy v té knize jsou skutečný, některé jsou vymyšlený, některé jsou poskládaný z různých jiných příběhů, tak aby to do sebe všechno jakoby zaklaplo a je to tak, nikdy jsem vlastně neměl možnost se setkat s tak širokou škálou lidí, rozdílných lidí, rozdílného, nevím, vzdělání, zaměstnání, jako s tou lodí a za to jakoby jsem jí vděčný.
0: Jak moc silná ta přátelství na moři vznikají? Ptám se spíš proto, abyste mi řekli, jak moc to potom bolí, když někdo z těch lidí odejde.
1: Tak ta přátelství jsou velmi silná. To jsou jako přátelství na život a na smrt. Možná o tom je ta knížka. O tom, že se s někým setkáte a někdo zase odejde. Objeví se zase někdo novej.
0: Tu bolest i při tom psaní jste probrečel?
1: Ne, tak my nebrečíme. My jsme námořníci.
0: I námořníci brečí, i kovbojové.
1: Jo, ale nikdo to nevidí.
0: Ale říct to můžete.
1: No, tak neřeknu.
0: Dobře. Kolik týdnů doma z toho roku, kdy jste v Norsku v pracovním zápřahu, tak kolik týdnů nakonec jste s tou rodinou, ale tady doma v Čechách?
1: Je to hrozně různý, vlastně nevypočítatelný, nikdy jsme v tom se mi nepodařilo najít nějaký pravidelný rytmus, což je takový trochu jakoby problém, vlastně ta expedice na ty Špicberky loni byla extrémní v tom, že tam to musíte odsloužit na tí lodi celou dobu, nemáte šanci tam někde jakoby přivázat, zaplatit si přístav, nechat jí tam odjet na chvilku domů, odpočinout si potom nebo tak, takže to bylo nasazení 4-5 měsíční, takže to bylo jakoby hodně dlouhý, takže letos mám takovou jakoby klidnější sezónu z lodí, jenom jakoby přes léto a abych byl zase doma. Jsou spousta věcí, které člověk musí opravovat doma. Nejenom třeba barák, ale i vztahy třeba udržovat, zlepšovat.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou zraná, samota vysněná.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Námořník Petr Kos ve víkendovém radiožurnálu. Začnu vlastně tou myšlenkou, kterou jsme měli na začátku toho našeho rozhovoru, že většina lidí toho dobrodružství se nedočká, i když po něm touží. Tak nějak jste to řekl. Tak co myslíte, proč to tak je?
2: Protože to je hrozně těžký a je to hrozně náročný. Stojí to spoustu úsilí a stojí to spoustu odříkání a spousta taky ubližování, protože je to sobecký hrozně si udělat svý dobrodružství, vydat se za nějakou svou cestu víceméně jako v čemkoliv, když se o něco moc budete snažit, tak to samozřejmě je sobecký vůči rodině nebo tak.
1: Ty pocity musí být stále stejné pro všechny na moři dnes anebo před 100 lety. Takhle to píšete ve svojí knížce. Tak je to tak?
2: No, určitě je to tak, protože na tom moři...
1: Co to je za pocity?
2: Je to zvláštní, no, když jste na tom moři a dostanete se prostě někam dál od té pevniny a tohle se tak vlastně zjistíte, že ta země koule nebo ta planeta je furt stejně velká, že ta vzdálenost uplout z bodu A do bodu B trvá furt stejně jako před 100 lety, že to moře může být stejně rozbouřený, jako bylo před 100 lety a ta bouřka vám přinese stejný pocit strachu a nejistoty a budete si muset s ní rvát stejně, jako se rvali ty námořníci před 100 lety a jedno, jestli máte nějaký super oblečení nebo jestli máte jenom starý gumáky na sobě.
1: Kdy jste se takhle nejvíc bál na moři?
2: Tak nevím, člověk se tam bojí asi furt, protože čím je člověk starší a čím víc tu loď zná, nebo zná svůj loď nebo něco, tak víte, že je tam čím dál tím víc věcí, které se můžou rozbít. Když je vám 20 a vezmete si nějakou loď, tak vůbec nad tím člověk nepřemýšlí a je mu to vlastně jedno a řeší ty věci až v tom momentě, ale čím jakoby tyhle zkušenost máte víc, tak tím je tam těch víc věcí, na které musíte myslet a ty věci se nabalujou a je toho spousta. Není to o nějakém strachu, ale je to o nějaký nejistotě nebo o tom. Je to taky o tom, že máte ty zkušenosti a vlastně to, co pro někoho může být nějaký, dejme tomu, rozluněný moře, může být pro někoho vlastně rozbouřený moře a ten zážitek má stejně silný, jako vy máte, když to moře vypadá mnohem hůř, tak je to jenom o té zkušenosti, že zjistíte, že prostě tohle jste přežili a nic vlastně jakoby nestalo, jenom to bylo nepohodlný, tak pak zase přežijete o stupeň víc, no, a zvládnete to.
1: Ankerdam dodržujete?
2: Jo, samozřejmě, to je takový norský zvyk, že se pije kotevní douše, když se loď zakotví v přístavu, tak si člověk dá skleničku něčeho ostřejšího, že loď je vyvázaná, je to vlastně v klidu a člověk si uvolní, spadne z něj ta. Najednou má člověk pocit toho klidu a nějaký ty jistoty, i když ani v těch přístavech to nebývá samozřejmě jakoby jistý. To je taková zvláštní věc, kterou možná suchozemci jakoby neznají, nebo lidi, co třeba loď neměli, nebo vlastně se vlastní loď, jo, protože najednou máte tu zodpovědnost za tu loď a ta se může někde potopit a vy ji necháte někde v přístavu nebo něco, možná přijde nějaká bouřka, je to vaše loď, když si loď půjčíte, tak vlastně ji vrátíte a jedete domů, ale pak máte tu loď, kterou vlastně vlečete takhle furt sebou a musíte na to myslet.
1: Tak hodně takových doušků přeju.
2: Tak děkuju pěkně.
1: Petr Kos, námořník, byl naším dnešním hostem ve víkendovém radiožurnálu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
1: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 4 kolce jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
1: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál, 11 hodin. Zpravodajstvím provází Anna Horáčková. Soud při propuštění exposlance Feriho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. Washington s Tehránem podle amerického prezidenta Trumpa podepíšou dohodu už dnes. Írán to ale nepotvrdil. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa je po 15. mistrem Evropy. Tentokrát triumfoval na 500. Na nehodu dejte pozor na D1 z Brna do Prahy na kilometru 131,5. A počasí i dál čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině Česka s přeháňkami a teploměry ukážou většinou maximálně 20 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti i lítost. Teplický soud rozhodoval o Feriho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Silničáři dnes ráno obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči místem zatím projedou v jednom jízdním pruhu v každém směru, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek.
6: V tuto chvíli na místě pokračují uklízecí práce, odklízíme suť, která padla na dálnici a předpokládáme, že v odpoledních hodinách bychom měli dálnici D4 v konkrétním úseku kompletně zprovoznit.
5: Na místě starého mostu přes D4 silničáři postaví nový. Stavba za skoro 200 milionů korun by měla být hotová ke konci příštího roku. Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
7: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
5: Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
8: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
1: Sport.
9: V Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou. Pětinásobní světoví šampioni hráli s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Češi se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině. Ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V úvodním zápase proti Jihokorejcům měl útočník Patrick Schick jen 11 doteků s míčem. Důvody hledá asistent trenéra Koupka Jan Rezek.
10: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
9: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů a navázal tak na sobotní triumf na kilometru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Měřína a omezení na D8 u Ústí nad Labem. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 131. a půltém kilometru se před omezením srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místě už je policie i záchranná služba. Po asi 100 metrech pracují silničáři v pravém pruhu, tvoří se fronta, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují tam na úpravě vodorovného dopravního značení. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Slaným opatrně za křížením s D8 řeší tam nehodu, kolem se projíždí plynule. A na silnici 105 mezi Neveklovem a Netvořicemi opatrně u Borovky. Osobní auto tam skončilo mimo komunikaci, jiné osobní auto se ho snaží vytáhnout, tak je nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, výjimečně to můžou být i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23. To byly zprávy. Teď už začíná víkendový radiožurnál, bude s vámi Michaela van Erne.
12: Velmi ráda, je mi ctí a potěšením a jsem tu s další informací. Lesy České republiky postaví další nouzový přístřešek u dálkových tras napříč Českem. V Karlovarském kraji usiluje o útulny destinační společnost. Mnohem víc informací v tomto ohledu dodáme za chvíli, za pár minut, konkrétně ještě předtím je tu Tom Walker.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Útulna nebo bivak, to je nouzový přístřešek pro poutníky, pokud je překvapí déšť, bouřka nebo si prostě jen potřebují odpočinout. Lesy České republiky od konce roku 2023 postavili 33. Letos ještě jedna přibude, a to u Studentských skal na Orlicko-Ústecku. O tom nám řekne víc reportér Ondřej Wolf. Dobré dopoledne.
1: Hezký den, tak nový přístřešek ve tvaru Ačka vznikne do konce července přímo pod vrcholem Studený. Vede tudy červená turistická trasa, která se následně napojuje jak na Jiráskovou cestu, tak na stezku Českem i na dálkovou trasu Via Czechia. Studentské skály jsou taky hojně navštěvované horolezci, je tam taková neoficiální cvičná stěna. Uvnitř nové útulny bude místo na přespání, stolek a venku také ohniště. A nebude to jediná útulna v této části regionu. Na začátku loňského roku už jedna vznikla naproti přes údolí u obce Mladkov, pěšky je to asi 6 kilometrů. Je trochu jiná, spaní je v patře a pod ním dole je kryté posezení a podle lesníků je hojně využívaná. To samé předpokládají i u nového přístřešku ve Studeném. Jeho výstavba bude stát zhruba 250 000 korun. Další útulny Lesy České republiky zatím neplánují.
0: Zjistil a sdělil Ondřej Wolf. Moc děkuji, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: A zatímco lesy teď neplánují stavbu dalších nouzových přístřešků, v Karlovarském kraji usilují o vytvoření sítě několika útulen. Detaily pro nás má Andrea Štromajerová. Dobrý den.
2: Pěkné dopoledne. V Karlovarském kraji můžou turisté využít 8 turistických útulen, 4 stojí ve Slavkovském lese a další 4 na hřebenech Krušných hor. Většinu z nich postavili Lesy České republiky, a to v letech 2023 a 2024. Dvě nejnovější vznikly ve Sněžné u Kraslic a v Kovářské. Jejich výstavbu zajistila destinační agentura Krušnohoří. Krušnohorské útulny poskytují zázemí na dálkové trase stezka Českem, kde narůstá podle agentury počet turistů. Do budoucna by měli vytvořit síť míst, kde budou mít turisté možnost přenocovat zhruba každých 30 kilometrů. Dřevěné přístřešky většinou stojí v odlehlých místech, kde není běžně dostupné komerční ubytování. Nejde ale o tábořiště ani o místa pro vícedenní pobyt.
0: Z Karlovarského kraje nás o tom informovala Andrea Štromajerová. Moc děkuji, hezký den.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Ministerstvo dopravy totiž stáhlo část novely o pozemních komunikacích, která měla slevy zrušit. Víc vám o tom řekneme za chvíli, i proto poslouchejte Radiožurnál.

0: Elektromobily budou moct nejspíš dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, stejně jako auta na vodík. A na nízkoemisní vozy pořídí majitelé dálniční známku stále s výraznými slevami. Ministerstvo dopravy sice původně chtělo, aby od příštího roku platili stejně jako ti, kteří mají auta na naftu a benzín, ale nakonec od toho upustilo. Vysvětlíme to s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Majitelé elektromobilů měli za používání dálnic platit i proto, že jejich auta sice nevypouštějí emise, ale jsou těžší, silnice opotřebovávají možná ještě víc než auta se spalovacími motory. Proč nakonec nebudou?
1: Protože ministerstvo dopravy nakonec couvlo. Navrhovanou novelu zákona o pozemních komunikacích upravilo po připomínkách ministerstva financí, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
2: Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
1: Česko totiž dostává evropské dotace na podporu nízkoemisních vozidel a kdyby pro ně spoplatnilo dálnice, o peníze by přišlo, upozorňuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
3: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
1: O kolik peněz by Česko přišlo, Lebeda neuvedl. Ministerstvo dopravy chce o jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta dál usilovat a bude o tom s Evropskou komisí ještě jednat.
0: Novela teď tedy obsahuje pouze konec automatického zvyšování cen dálničních známek.
1: Přesně tak, proč to ministerstvo navrhuje, popisuje František Jemelka.
2: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly.
1: Novelu teď projedná vláda, zatím ale není jasné kdy. Pokud pak projde parlamentem, zůstanou v příštím roce ceny známek stejné jako letos.
0: Lucie, senátoři nedávno navrhli ještě jednu úpravu týkající se dálničních známek.
1: Ano, poslanci budou projednávat senátní návrh na změnu platnosti jednodenní dálniční známky. Ta by podle návrhu od ledna už neplatila na kalendářní den, ale přesně 24 hodin od zakoupení.
0: Informační servis od Lucie Špetové. Díky, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: A teď z hudby bratr Michaela Jacksona, Jermaine Jackson a Pia Zadora. Posloucháte Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na železnici v Česku začíná platit upravený jízdní řád. Poslouchejte zprávy.
1: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
2: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
0: 11 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková.
3: Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly

0: strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti, kde následně začalo hořet, a taky chemička v Tulské oblasti. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku Azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale taky při výrobě munice. Na železnici v Česku začíná ode dneška platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Podle národního dopravce mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petice iniciativy s názvem Remigrace a znovu dobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. Ve stejnou dobu v jiné části Říma demonstrovali lidé na podporu migrantů. A na zámku v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou je dnes setkání motoristických veteránů. Podle organizátorů se zúčastní až 300 historických automobilů a motocyklů. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a odpoledne taky dobová módní přehlídka. Součástí programu bude i prezentace armády první republiky a vojenská střelnice. Program potrvá na zámku v Kvasinách až do 15 hodin. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová byla druhá v časovce kajak krosu na světovém poháru v Augsburku. Prohrála jen s domácí Němkou Funkovou, a to o 0,2 sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Měřína a zdržení na D2 před Brnem. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 131. a půltém kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut, o kus dál pracují silničáři v pravém pruhu, kolona ze 135. kilometru je na asi 20 minut. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení k D1 zdržení asi 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové pozorněte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 66. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným dejte pozor za křížením s D8. Zasahují tam u nehody osobního auta, to skončilo mimo komunikaci. A na silnici 4 mezi Prahou a Strakonicemi se u jíloviště projíždí pouze jedním pruhem, a to v obou směrech. Je to kvůli noční demolici mostu, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Stále čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojedinělé to můžou být i bouřky. K večeru už pak bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů, na horách se ta maxima udrží jen kolem 10 stupňů a fouká čerstvý západní až severozápadní vítr, který může mít místy silnější nárazy. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Michaela van Erne, posloucháte víkendový radiožurnál.
3: Za to děkuji a před polednem ještě z hudby vyniknou třeba Buty a nebo právě teď Shane Ward. Tak hezkou neděli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Dlouhá historie budování a dotváření katedrály svatého Víta na Pražském hradě se zítra symbolicky uzavře. Rozeznějí se v ní poprvé nové varhany. Nástroji z více než 6000 píšťal požehná pražský arcibiskup. Čím jsou varhany unikátní, jak dlouho trvala jejich výroba i instalace, o tom vám řekneme za moment.

0: Nástroj 21. století, který zní jako ze století 18. V pondělí se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany. Zbrusunový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanám požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přeříkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s flaškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení ode vše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Novým svatovítským varhanám bude patřit i týdenní seriál Radiožurnálu. První díl uslyšíte v pondělí krátce po 8:45. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Ed Sheeran dozněl. Olympijský vítěz Martin Fuchsa dokazuje na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, že je hvězdou tohoto sportu. Dnes už opět slyšel českou hymnu. Detaily přidáme za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Lavici posloucháte Radiožurnál. Kanoista Martin Fuxa už má 15 titulů z kontinentálních šampionátů. V portugalském Montemoru dnes totiž ovládl závod na 500 metrů, proto jsme teď ve spojení s naším reportérem Adamem Kodetem. Dobrý den.
1: Hezký den z Portugalska.
0: Jak dramatické bylo dnešní finále kanoistů na neolympijské pětistovce?
1: No, já bych řekl, že úplně tak dramatické nebylo a že se odehrávalo zhruba podle předpokladů, ať už co se týče vítěze, kterým se tedy stal Martin Fuxa, tak co se týče průběhu. Český teď už dvojnásobný evropský šampion si v první polovině závodu zkušeně hlídal své soupeře, aby mu výrazně neodjeli, i když po závodě říkal, že ta půlka z jeho strany nebyla úplně ideální, pak ale opravdu, řekl bych klasicky, několika mocnými tempy zabral, dostal se do čela a to už nepustil, i když na něho dotíral Rus Korovaškov, který pak dojel druhý a Fuxa má tak svou 15. zlatou evropskou medaili a po čtvrté se stalo, že na jednom šampionátu vyhrál oba své závody, mimo jiné zlatou medaili mu dnes oficiálně předával kajakář Josef Dostál, který se přihlásil do týmu, který dnes předává medaile a sám také už dostal taky své stříbro, které vybojoval už včera na 500 metrů.
0: Takže ještě jednou podtrhnu a sečtu, že Martin Fuxa vybojoval zlaté medaile na olympijském kilometru a na poloviční trati, tedy z těch největších úspěchů. Co ho tam ještě čeká? Jaké má šance?
1: No, pojede ještě závod na půl kilometru na Debelkánovi se svým bratrem Petrem. Letos v obou závodech světového poháru jeli finále A, jednou byli šestí a jednou sedmí, takže umístění tak nějak kolem těchto pozic se očekává. Martin Fuxa ale opravdu touží potom, aby po té své skvělé řadě individuálních úspěchů konečně získal nějaký cenný kov i ve dvojici právě s mladším bratrem Petrem. Konkurence je ale vysoká, navíc oba dva bratři budou startovat trochu nevýhodné dráhy na levém okraji, kde jim moc nepomůže vítr, i když zatím teď fouká dozadu, respektive dozad než z boku. Tak uvidíme, šance na medaili určitě nějaká je, ale byl by to podle mě docela překvapivý případný úspěch, protože tam jsou žhavější kandidáti.
0: A co ostatní Češi, jak se jim dnes dařilo a je ještě třeba nějaká medailová naděje ve hře? Poprosím stručně.
1: Velmi dobře zajela své první dnešní finále z celkových tří kanoistka Denisa Řáhová, která na pětistovce dojela čtvrtá. No a největší medailovou nadějí je asi debelkajak Jakuba Špicera a Daniela Havla, který obhajuje stříbrnou medaili z loňska, tak uvidíme, jestli se jim to povede.
0: Držme palce už teď. Adam Kodet, díky, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Kapela Pink Floyd také nedělní hlavní zprávy rozvine do detailů publicistika. Jejíž autor Vladimír Kroc už teď předestře témata. Prosím, dobrý den.
1: Dobrý den. Jak by to mělo být napříště s povinnou výukou angličtiny od první třídy základní školy a volitelným druhým cizím jazykem nejpozději od 7. ročníku? Budeme se ptát předsedkyně Asociace učitelů angličtiny Jany Jílkové. Svoboda, zdravé hospodaření nebo osobní odpovědnost patří k 10 aktualizovaným ideovým hodnotám Občanské demokratické strany, které opoziční strana představila pod názvem Modrý kodex ODS na sobotní ideové konferenci v Praze. My ho rozebereme s politickým reportérem serveru Seznam zprávy Václavem Dolejším. A velkolepé oslavy dnešních 80. Donalda Trumpa v Bílém domě na pozadí masových protestů pod heslem Žádní králové, tak to bude téma našeho rozhovoru s amerikanistou Tomášem Klvaňou, autorem knihy Svět podle Trumpa.
0: Publicistika s Vladimírem Krocem bezprostředně naváže na hlavní zprávy, takže prozatím děkuji za pozvánku a těším se.
1: Taky.

0: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Radiožurnál je poledne. To je čas, kdy začínají hlavní zprávy. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Donald Trump slaví 80. Je tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Kanoista Martin Fuchs má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl i závod na 500 metrů. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 132. kilometru. A počasí i dál čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině Česka s přeháňkami a teploměry ukazují většinou maximálně 20 stupňů. Dobré nedělní poledne vám přeje Anna Horáčková.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a těm nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
3: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
3: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
5: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
3: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
6: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
7: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
6: Změny vítá taky agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
8: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
6: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Českým nemocnicím bude v létě znovu chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
9: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
10: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování.
9: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
11: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotní důvodu musí třeba zdát se s tím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc.
9: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
1: Americký prezident Donald Trump slaví 80. Stane se tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Před Bílým domem kvůli oslavám nechal vybudovat bezmála 30 metrů vysokou klec pro bojovníky MMA.
13: Narozeninový večírek má stát několik desítek milionů dolarů. Nejdražší byla výstavba arény na MMA. Show můžou kromě Trumpa sledovat desítky tisíc zájemců, taky na obrazovkách nedaleko Bílého domu. Na protest proti Trumpovi se lidé napříč Spojenými státy zapojí do protestních akcí pod heslem No Kings. Vadí jim Trumpovi podle nich autoritářské tendence. Americký prezident přímo z večírku zamíří na summit G7 do Francie. Kvůli oslavě jeho narozenin museli ostatní lídři začátek jednání posunout na později. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Britská armáda zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamanšským průlivem, informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
14: Během 6-hodinové operace vstoupili na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
15: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Vlaky ode dneška jezdí v celém Česku podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Jedinou výjimkou je Vysočina. Například ve středních Čechách dopravci obnoví provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky tam budou podle mluvčího Českých dráh Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech.
16: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
1: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují.
17: Sport. Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Po kilometru triumfoval rychlostní kánoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
18: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
17: Basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New Yorku Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonio 94-90 ovládli finálovou sérii 4-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 u Měřína a také u Jihlavy. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 137. kilometru se zastavíte, následná kolona se táhne až na 132. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, naberete asi 20 minut navíc. Na D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení na 110. kilometr, zdržení asi 10 minut. A na tahu 4 mezi Strakonicemi a Prahou čekejte omezení u Jíloviště. Po noční demolici mostu se projíždí pouze jedním pruhem v obou směrech. Ve směru do Prahy počítejte s kolonou od 11. kilometru už na dálnici D4. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Taky odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Na horách se ta maxima udrží jen kolem 10 a fouká čerstvý západní až severozápadní vítr, který může mít místy silnější nárazy okolo 55 km za hodinu. Večer už ten vítr pak zeslábne. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
20: Bylo nutné odložit zavedení povinné výuky angličtiny od první třídy? Z jakých důvodů se špičky ODS neshodnou na zavedení eura? A proč slaví Donald Trump své 80. pořádáním zápasu MMA přímo v areálu Bílého domu? Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy za ANO ředitelům škol. Nový rámcový vzdělávací program, který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek za STAN, měl přinést povinnou výuku angličtiny od první třídy základní školy a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku, a to od září příštího roku. Plaga odložil harmonogram o rok, tedy na září 2028. Zdravím Janu Jílkovou, předsedkyni Asociace učitelů angličtiny. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Ministr Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Je to racionální rozhodnutí?
21: Já bych asi zdůraznila, že vícejazyčnost sama o sobě zvyšuje senzitivitu vůči jiným jazykům a obohojecuje je i z hlediska lepšího pochopení jiných národů, jejich tradic, kultury. A dokonce výzkumy v neuropsychologii potvrzují, že studium cizích jazyků podporuje abstraktní a analytické myšlení. Zlepšuje schopnost koncentrace, řešení problémů a zpomaluje stárnutí mozku. Problém výuky od prvního ročníku je možná v tom, že není dostatek kvalifikovaných učitelů. Učení cizího jazyka v raném věku mají mnohé státy Evropské unie, některé začínají dokonce v předškolním věku, už třeba od 3 let. A ten cizí jazyk, pokud se začne učit hodně brzy, tak se ukládá v mozku společně s jazykem mateřským. Mozek ho zpracovává jako další přirozený jazyk, a my ho nepřekládáme, rozumíme přímo. Děti se učí v podstatě přirozeně, poslechem, hrou, napodobováním. Dochází tam k lepší výslovnosti. Ten jazyk se lépe přijímá, je to něco známého. Takže to bylo pravděpodobně důvodem rozhodnutí, proč ten jazyk v první třídě zavést. A pokud ovšem není ta kvalifikovaná výuka, protože to vypadá, že malé děti může učit kdokoliv, a opak je pravdou právě z toho důvodu, že to, co si uloží, není množství slovíček ani frází. To se opravdu naučí v té 7., 8. třídě daleko rychleji. To, co trvá několik let v tom mladším školním věku, potom zvládnou rychleji. Ale opravdu to osvojení je důležité.
20: No a je správné nechat volbu potom u toho druhého jazyka na žákovi, respektive rodičích?
21: Já si úplně nedovedu představit, že v 10, 11, 12 letech jsou žáci schopní a mají tolik zkušeností, aby si uvědomili dosah volby učit se druhý nebo neučit se druhý cizí jazyk. Navíc výzkumem nebo šetřením České školní inspekce, které právě bylo provedeno před tím rokem 24, se zjistilo, že sice žáci považují cizí jazyk za užitečný a to v počtu nějakých 23 až 40% podle jednotlivých jazyků. Dalších zhruba 50% ho považuje za užitečný, ale na rozdíl od té první skupiny, která by si ho dobrovolně i zvolila, tak ti další to považují za užitečné, ale už by si ho nezvolili. A pravděpodobně i rodiče, kteří nebudou mít nebo aspirovat vzdělanostně tak, aby děti měly lepší vzdělání, tak ten druhý jazyk nezvolí a zvolí vlastně snažší cestu, protože školy musí tedy nabízet povinně volitelný cizí jazyk, ale současně nabízí jiné povinně volitelné předměty a Žádné šetření neprokázalo, že by všechny děti navýšením počtu hodin ovládly kvalitněji ten jazyk první.
20: A co říkáte výhradám, že děti mívají problém se zvládnutím mateřštiny, což by měl být argument, proč na výuku cizích jazyků tolik netlačit?
21: To je asi trošičku obdobné, protože za mě to souvisí s tím, co slyší okolo nás. Tady by možná mohla pomoci trošičku média, protože pokud v médiích zní hovorový jazyk, tak děti potom nemají vlastně žádný vzor a ve svém věku těžko odlišují, co tedy je jazyk, který by měli používat. A je to ten jazyk spisovný a ten jazyk, který spisovný úplně není.
20: A potřebují školy odklad, aby se mohly lépe připravit na případný start výuky angličtiny od první třídy?
21: Tady, jak jsem zmiňovala, tady vlastně v tom rozhodnutí z roku 24 a k tomu už byly jednání s asociacemi těch dalších cizích jazyků, francouzštináři, němčináři, španělštináři, omlouvám se, na koho jsem zapomněla, zapojeny byly i vysoké školy, které vlastně projednávali, jak tady to zajistit, a při jednání na ministerstvu, tenkrát s panem ministrem Beckem, kterého jsem se zúčastnila také, tak se tam jednalo s vysokými školami, jakým způsobem zajistí, aby byl dostatek kvalifikovaných učitelů. Takže já v tuto chvíli tady tu situaci úplně neznám. Vím, že se otevřely obory studijní pro první stupeň, takže absolventi vycházejí, ale nemám aktuální informaci, jak to vypadá ve školách.
20: Předsedkyně Asociace učitelů angličtiny Jana Jílková, děkuji vám. Naschledanou.
21: Děkuji. Naschledanou.
20: Zástupci opoziční ODS včera řešili na svojí ideové konferenci, jak bude vypadat jejich nový program po prohraných parlamentních volbách a výměně vedení. Představili takzvaný modrý kodex ODS, souhrn 10 ideových hodnot, který má být sborníkem názorových liberálních i konzervativních proudů v ODS. Padly mimo jiné návrhy na zkrácení základní školní docházky, snížení zdanění práce, ale taky třeba na spolupořádání fotbalového eura v roce 2040 a debatovalo se i o euru jako měně, na jehož zavedení nejsou teď podle špiček ODS vhodné podmínky. U telefonu je politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší, který to vše sledoval. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Kdo z toho, co a jak vedení ODS a zástupci členské základny spolu diskutovali, cítit, že strana se chce nějak výrazně měnit od toho, co prosazovala pod vedením Petra Fialy?
0: Myslím, že ano, že je tam cítit to, co Martin Kupka tak trochu má podloženo nejrůznějšími průzkumy, a to je, že prostě pravicoví voliči v Česku zase tak moc ve velkém neexistují, neboli to, co se v ODS jakoby opakovaně děje, že tam některé nebo někteří poslanci, někteří politici prostě takové to křídlo okolo, řekl bych, Jana Skopečka, polá, potom pojďme se vrátit k těm pravicovým kořenům a buďme víc napravo, pojďme se také odlišit v té opozici, tak průzkumy ukazují, že voliči o to zase tak moc nestojí, a tohle je takové, řekněme, dilema, které včera tam bylo vlastně hodně cítit, hodně vidět u nejrůznějších témat.
20: Právě hlavní ekonomický expert ODS Jan Skopeček přišel kromě jiného s tím, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce a výpadek příjmů by měl podle něho nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní. Mohli by v tom najít podporu u vládních stran, když už v minulosti ODS společně stano podobný krok udělala tím, že pomohla zrušit superhrubou mzdu a ten vzniklý výpadek příjmů do státního rozpočtu byl vlastně teda nahrazen nebyl?
0: No, myslím, že by podporu pro to najít nemohla, protože v Česku prostě od roku 89 je jako zvyšování daní prostě naprosté tabu, které žádná strana neříká, dokonce to nedělali v minulosti ani levicové strany, je to něco, co prostě čeští voliči nějak nemají rádi a politici tomu jdou naproti, takže vlastně různě daně snižují nebo to mírné zvýšení jak jakoby kamuflují přes nějaké pojištění, ale myslím, že na tomhle shoda nebude, byť je to vlastně, dalo by se říct, docela odvážný krok, protože je to, jak říkám, nepopulární a je to něco, po čem mnozí ekonomové, vlastně akademičtí volají tedy, aby v Česku bylo nižší zdanění práce, které dneska přes 40%, včetně všech odvodů na sociálně zdravotní pojištění. Naopak ty spotřební daně a hlavně ty majetkové, tedy hlavně daně z nemovitostí, jsou ve srovnání s Evropou, s okolním světem jako brutálně malé, nízké. Je to mimo jiné taky důvod, proč si lidé bohatí kupují další a další investiční byty, protože vlastně z toho neplatí žádné daně.
20: Jedna z diskutujících, kandidátka ODS do zastupitelstva Jihlavy v letošních komunálních volbách, Lála Heřmanová, si stěžovala, že jim voliči v kontaktní kampani vyčítají koalici s ANO, což je na celostátní úrovni tabu. Ale na té komunální a krajské vlastně běžná a možná i funkční věc. Bude to podle vás v té kampani před komunálními volbami téma?
0: No, asi v těch větších městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, dalších krajských, to asi téma bude, protože tam ta známost těch lídrů není taková jako na menších městech nebo na vesnicích, takže se to hraje přes tady ty témata. No a je to opět další takové dilema ODS, kdy té straně vychází z průzkumu, že zhruba jejich polovina jejich voličů chce, aby téměř každý den ta ODS jako opozice kritizovala Babišovu vládu, ať už udělá cokoliv. A ta druhá polovina naopak říká, když to bude rozumné, bude to v souladu třeba s tím pravicovým programem ODS, tak to nekritizujte jenom proto, že to je od Babiše, ale podpořte to. No a tohle je věc, kterou vidíme denodenně, že se s tím ODS pere u služebního zákona, u stavebního zákona, u snížení odvodů pro živnostníky a tak dále a tak dále. Takže ta ODS je prostě v těchto věcech taková rozpolcená a bude na Martinu Kupkovi jako předsedovi, aby v jednu chvíli prostě zavalil, kterým směrem a kterou formou se bude dál.
20: ODS tento týden představila taky svoje kandidáty a kandidátky do Senátu. Na Praze 9 vyzve současného senátora za STAN Davida Smoljaka pěvkyně Dagmar Pecková, zatímco na Praze 1 ODS podpoří kandidáta STANu Jiřího Padevěta. Dává vám smysl, že postupují v různých obvodech takto rozdílně?
0: No tak je to pokračování vlastně toho, jak před 6 lety vznikla koalice Spolu, tehdy se to tak ještě nemenovalo, ale právě před 6 lety, když byly senátní volby, tak se ty strany tehdy domluvily, aby dokázali porazit právě hnutí ANO, že se vzájemně podporovali v různých regionech, někde byl ten, někde ten. To se sice letos, jak jste říkal, taky děje, ale zdaleka ne v takové míře, protože hodně stran i těch opozičních v mnoha regionech kandiduje proti sobě. Prostě teď trochu u těch lídrů stran vítězí to, o čemu oni říkají, leštění vlastních značek, takže ta domluva není až tak velká.
20: Co ukázala debata o euru, jehož zavedení za určitých podmínek podpořil stínový ministr průmyslu ODS Pavel Drobil, zatímco ekonomický expert ODS, už jmenovaný Jan Skopeček, prohlásil, že by to mělo víc nákladů než výhod. Proč to chce strana řešit až po podzimních volbách na samostatné konferenci?
0: No tak euro je opravdu to téma, které tu ODS opravdu štěpí půl na půl, byť i to je velká změna, protože připomeňme si, že ještě před mnoha lety, třeba v roce 2014, ODS byla hodně euroskeptická, tehdy vedla kampaň do eurovoleb už s Petrem Fialou pod takovým sloganem Braníme korunu a dokonce měla petici za zachování národní měny. No ale během těch let se ten názor hodně posunul v ODS tím, jak taky asi členská základna mlátne a dneska je to zhruba půl na půl a je to opět něco, čemu se Martin Kupka podle mě trochu vyhybá, ale bude muset rozhodnout prostě, jestli je na straně Jana Skopečka anebo na straně Pavla Drobila.
20: Politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. Děkuju vám. Naschledanou.
0: Hezký den. Naschledanou.
20: Americký prezident Donald Trump dnes oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Před zraky více než 4000 diváků se v oktagonu odehraje 7 zápasů. Po celých Spojených státech se zároveň chystají další protesty proti Trumpovi pod heslem No Kings. Naším hostem je amerikanista Tomáš Klvaňa, který působí na New York University Prague, autor mimo jiné knihy Svět podle Trumpa. Dobrý den.
4: Dobrý den.
20: Agentura AP akci označuje za dříve nepředstavitelnou. Někteří pozorovatelé v narozeninové show vidí snahu odvést pozornost od problému, jako jsou válka v Iránu, vysoké ceny pohonných hmot, obavy z inflace nebo klesající prezidentova popularita. Co si o to myslíte?
4: To jsou takové politické prohlášení. Myslím si, že je to zase klasicky taková Trumpova akce, která dělí Ameriku víceméně půl na půl. Lidé, kteří jsou k němu schovývaví nebo ho podporují, víceméně říkají, tak tohle to je taková lidová oslava Ameriky. Jsou to takové ty extremistické výboje, které k Americe patří, známé třeba z Las Vegas, a proč by tedy nemohli se objevit v den prezidentových narozenin na té louce v Bílém domě. A ta druhá polovina, ta říká to, co jste citoval, že to je takové trochu neamerické, že to nevyjadřuje úplně to, co Amerika ve světě by měla reprezentovat, a prostě tyhle ty dva tábory se perou i nadále.
20: Pompézní oslavy jsou ve velkém kontrastu s tím, jak 80. slavil Trumpův předchůdce Joe Biden, kterého zejména ve druhé části funkčního období vnímala řada Američanů jako příliš starého na to, aby funkci prezidenta dostatečně zvládal. Jak americká veřejnost teď hledí v tomto ohledu na Trumpa?
4: Trump je na tom zdravotně evidentně lépe, než byl Joe Biden, ale objevují se náznaky stárnutí, objevují se náznaky jakýchsi nemocí, o kterých se příliš nemluví, protože není možné věřit tomu, co dostáváme za propagandu z Bílého domu ohledně prezidentova zdraví. Prezident konec konců několikrát usnul na veřejnosti, a to dokonce nedávno při návštěvě toho finále NBA, kde v New Yorku byl podpořit New York Knicks, tak tam chvilku pospával. Takže to zdraví prezidenta, kterému je 80 let, pochopitelně

0: arénu, kde budou dnes zápasit ti zápasníci, kdežto na té druhé straně, v tom východním křídle, tam je jedno velké staveniště, které bylo mimochodem pozastaveno soudy, protože Donald Trump se, jak je jeho zvykem, neobtěžoval udělat si pořádné stavební povolení a nechat si to všechno schválit kongresem, jak bylo jeho povinností. Tohle je asi vůbec nejjasnější symbol toho, jak Donald Trump dnes ve světě funguje. Je to prostě jeden velký improvizátor.
1: Sice se zpožděním, ale přece sundali dělníci z Kennedyho centra ve Washingtonu jméno Donalda Trumpa, protože soud rozhodl, že ho tam nechal umístit svévolně a protiprávně. Jak to asi vládce Bílého domu bere?
0: Strašně špatně. Donald Trump je především sám o sobě. Je to člověk, kterému záleží jenom na sobě a možná na svojí rodině, ale to je s velkým otazníkem. Je to velký egomaniak, člověk, který chce dát svoje jméno všude. Kdyby mohl, tak nechá vysekat svůj portrét do Mount Rushmore k těm čtyřem prezidentům, kteří tam jsou. Tohle je velká rána jeho egu a to není jediná rána v jeho egu, protože soudci v tuhle chvíli začínají zastavovat či pozastavovat řadu takových velmi sporných opatření a tohle to je jenom jeden z těch nejviditelnějších příkladů.
1: Březnových protestů proti Trumpově politice organizovaných hnutím No Kings se po celých Spojených státech zúčastnilo 8 milionů lidí, ve dvou předchozích vlnách asi 12 milionů. Existují odhady, kolik to může být tentokrát?
0: Možná, že to bude podobné, protože blíží se nám narozeniny Ameriky, 250 let, oslaví už jenom za několik málo dní a taková ta kritická část Ameriky, ta polovina Ameriky, která nemůže Donalda Trumpa v tom Bílém domě ani vystát, bude mobilizovat a tohle bude takový jakýsi předstupeň všech těch mobilizací, takže se očekává opravdu vysoká účast.
1: Donald Trump tvrdí, že mírová dohoda s Iránem by měla být podepsána ještě dnes. Teherán to popírá. Jak soudíte, že to dopadne?
0: No 38krát řekl, že už je to na spadnutí, tak možná, že po 39. to vyjde, ale pochybuji, že to bude podepsáno dnes. Připomínám, že tady se nechystá žádná velká ceremonie, ale ten podpis by měl být elektronický, takže je těžké to kontrolovat, ale myslím si, že Irán si možná ještě den, dva počká, aby si ho takzvaně vychutnal, protože mu asi nebude chtít dát narozeninový dárek. Hmm.
1: No a předpokládáte tedy, že k podpisu takzvaného memoranda mezi Iránem a USA by mohlo dojít opravdu v nejbližších dnech a pokud ano, mohl by to Trump vydávat za vlastní výhru?
0: To je velmi těžké odhadnout, ale já bych si tvrdil, že ano, že ta dohoda je opravdu na spadnutí, že nějaké to memorandum, ale je těžké odhadnout, co to vlastně bude znamenat. Jo? To memorandum znamená, že se někdy v budoucnosti, možná za další dva měsíce, podepíše opravdová smlouva. Problém je, že nevidíme ten dokument, zatím ho nikdo nezveřejnil a nemůžeme v tuhle chvíli věřit ani jedné straně, protože Irán je notoricky nespolehlivý komunikátor a bohužel současná americká vláda je podobně na tom.
1: Mimochodem, když se ještě vrátím k Trumpově vysokému věku, JFK byl zavražděn v roce 1963, dva roky předtím se stal ve 43 letech nejmladším prezidentem, který byl zvolen do funkce. Je to náhoda, že posledních 9 let ovládají Bílý dům, naopak takto staří muži? Už jenom prosím krátkou odpověď.
0: Myslím, že to není náhoda. Ten průměrný věk dožití se prodlužuje, lékařská péče se zlepšuje, politika je zablokovaná, já to jako náhodu nevidím.
1: Odpovídá opravdu krátce amerikanista Tomáš Klvaňa z New York University Prague, autor knihy Svět podle Trumpa. Děkuji za rozhovor a přeji hezkou neděli. Mějte se hezky.
0: I vám hezký den, naschle.
1: Tak to byla polední publicistika, připraveny jsou další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková. Americký prezident Donald Trump chce na summitu takzvané G7 řešit další postup v souvislosti s Iránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraji summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Lidé ve Višňové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva.

0: Nejsou ale, na rozdíl od referenda, závazné. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Konečné rozhodnutí ale mají až úředníci při pasové kontrole. Právníci taky radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas a takzvaný formulář I-94, který se dá po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. A Tachovsko a Bavorsko ode dneška propojuje nová přeshraniční autobusová linka. Jezdí z Tachova do Bernau a Tiršenreutu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Linka bude jezdit každý den, a to třikrát. Sport. České volejbalisty čeká na domácím turnaji Evropské ligy druhý zápas. V Jihlavě se od 16 hodin utkají s Dánskem. Oba týmy jsou zatím v letošním ročníku soutěže 100%.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Měřína a také u Jihlavy. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 137. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až do omezení na 131,5. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu s držení asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 111. kilometr. Tam také pracují silničáři, naberete asi 10 minut navíc. A na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se zastavuje, kolona se vleče až do omezení u Jíloviště. Tam se projíždí po noční demolici mostu v obou směrech pouze jedním pruhem. Ve směru na Strakonice a Písek je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, ojediněle to můžou být i bouřky, k večeru už ale bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 23. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
3: Pro jistotu zopakuji bezplatnou linku Zelené vlny, pokud chcete dát vědět dalším řidičům o komplikaci na cestách. Takže 800 553 553. A moc děkuji za spolupráci.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Tomáš Klus, následující informace už se k němu nevztahuje. Světec, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu. To je svatý Prokop. Teď se také stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů, kteří si ho vzali za patrona cechu. I k tomu řekneme víc za chvíli.

0: Kapela Berlin. Každé řemeslo má svého patrona, například hasiči svatého Floriána, myslivci Huberta a horníci Barboru. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.
3: Že jsem nastudoval všechny svatý, hledal jsem, který by byl nejvhodnější a přišel mi svatý Prokop. Protože on ty čerty v podstatě znásilnil k své práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel.
3: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
4: Překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona, když jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že to můžu jít jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak světce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
4: No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
3: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

Damiano David, Tyla a další muzikanti se podíleli na této nahrávce. Martin Fuxa je hvězdou rychlostní kanoistiky. Na mistrovství Evropy vybojoval už svoji 15. zlatou medaili. Víc uslyšíte za chvíli.

0: To byla kapela Coldplay. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku také závod na 500 metrů. Je to pro něj 15. kontinentální titul. A po závodě v Montemoru s ním mluvil náš reportér.
1: Martina, druhé zlato tady v Portugalsku. U vás ty závody vypadají tak jednoduše skoro, že stačí na konci čtyřikrát zabrat a najednou jste v čele. Jak to děláte?
2: Čím větší dřina za tím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle přízový se hodí ke mně. Prostě makám na těch trénincích a doufám, že pak v těch závodech to bude nést ovoce. A jak jsme mohli vidět, tak to ovoce nese. Já doufám, že to ještě chvíli potrvá a bude to tak nějakou dobu. Jo, tak jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
1: Po čtvrté se stalo, že jste na mistrovství Evropy mistrem jak na tisícovce, tak na pětistovce, to už je opravdu dominance.
2: No, děkuju za to. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhý, mohlo to být víckrát, ale to je jedno. Já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je prostě neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a zase říkám, zase znova jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem prostě nejrychlejší na světě, teďka teda v Evropě.
1: Práce pro vás dnes ještě nekončí, takže krátce ještě k tomu deblu, který vás čeká s bratrem Petrem, jak k tomu přistoupíte a jak moc byste chtěl uspět i pro něj?
2: No tak samozřejmě přistoupím k tomu, jak nejprofesionálně umím. Teď si chvíli odpočinem, dojdu si pro medaily, potom se budeme rozjet na debla a napálíme to tam, jak nejlíp budeme moc. Já se budu snažit ho tam co nejvíc tlačit a doufám, že se nám taky podaří nějaký hezký výsledek.
1: Říká Martin Fuchsa, teď už dvojnásobný čerstvý mistr Evropy z portugalského Montemoru. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, se narodil před 150 lety. A Tomas Sean Pšenička v muzikálu Klan Baťa zahraje jeho vnuka. Jak se vžívá do role člověka, jehož jméno zná zřejmě celý svět? Kolik času strávil studiem rodinné historie, vzpomínek i baťovské filozofie? Tomas Sean Pšenička bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy má Anna Horáčková. Ukrajinské drony poškodily další chemičku a sklady pohonných hmot v Rusku. Poznat původ medu bude snazší, podrobnější označení zavedla nová evropská pravidla. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou 1-1 s Marokem. Omezení brzdí provoz na D1 z Prahy do Brna u Jihlavy. A počasí čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině s přeháňkami a teploty se udrží většinou do 20 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavském regionu a chemička v Tulské oblasti.
2: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a tak lítost. Teplický soud rozhodoval o Feriho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
3: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
0: Staré nepotřebné věci můžou dnes zájemci vyměňovat na reuse dní na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci pořádá městská část už po čtvrté. V loni se zapojilo 1200 lidí, kteří si vyměnili zhruba 2 tuny a 300 kilogramů věcí. Zájemci můžou až do 5. večer nosit například knihy, oblečení, hračky, věci na sport a menší vybavení do domácnosti, vysvětluje radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
4: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
5: Sport. Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou. S Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Na úvodní trefu marockého útočníka Saibariho odpověděl ještě v prvním poločase křídelník Brazílie Vinicius Junior. Ten ale se svým výkonem ani tím týmovým nebyl úplně spokojený.
6: Věřím, že dokážu hrát ještě o mnoho lépe. Dal jsem gól, ale technicky jsem nebyl na svých 100%. Všichni se budeme muset zlepšit, abychom měli šanci světový šampionát vyhrát.
5: Skotsko ve stejné skupině porazilo Haiti 1-0, Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1 a Austrálie zvítězila nad Tureckem 2-0. Světový šampionát ve fotbale bude pokračovat dalšími duely večer a v noci na zítřek našeho času. Od 19 hodin se utkají Němci s Curaçaem a od 22 Nizozemci s Japonskem. Hodinu po půlnoci začne souboj Ekvádoru s pobřežím Slonoviny a od 4 ráno utkání Švédska s Tuniskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Jihlavy a na D4 u Jiloviště. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 111. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu, zdržíte se okolo 10 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic a Písku ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje k omezení u Jiloviště. Tam se po nočním bourání mostů projíždí pouze jedním pruhem v obou směrech, zdržení asi čtvrt hodiny. Na tahu 3 mezi Táborem a Prahou počítejte se silnějším provozem před mračí.
8: Za Benešovem směrem na Prahu už celá ta rovinka je plná aut, tam, kde se to sjíždí pak do jednoho pruhu, směrem k mrači, takže lidi počítají s nějakým zpožděním. Je to jen provozem, jo? Jsou plný oba dva ty pruhy.
7: A na silnici 35 mezi Turnovem a Chrastavou opatrně na příjezdu do Liberce. Za odbočkou na Dlouhý most se srazila 2 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Nad Českem zůstává proměnlivá oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, k večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 a na horách se ta maxima udrží jen kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Tady je víkendový radiožurnál a za mikrofonem Michaela van Erne.
9: Potvrzuji 14. června, dnešek je Světovým dnem dárců krve. Kolik je v Česku pravidelných dárců a kdy obvykle bývá krve největší nedostatek? To všechno a něco navíc řekneme za chvíli.
1: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Kapela Hodiny, posloucháte Radiožurnál. Dovolte mi otázku, chodíte darovat krev? Pokud ne, možná právě teď je dobré s tím začít. Je Světový den dárců krve. To je příležitost poděkovat současným a motivovat další, hlavně mladé. Víc řekne Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme prosím tím, kolik lidí v Česku pravidelně daruje krev.
1: Tak podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla daruje v nemocnicích krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Bylo by jich ale potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
1: Říká Jukl. Prvodárců by podle Českého červeného kříže mělo být optimálně kolem 35 tisíc ročně, aby se stabilita systému posílila. Dárcovství krve má kromě zdravotních i věkové podmínky. Novému dárci krve musí být nejméně 18 let a vážit musí alespoň 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. Konkrétní zdravotní podmínky je možné zjistit například na webových stránkách jednotlivých nemocnic.
0: Každoročně bývá největší nedostatek krve právě teď v létě. Eliško, proč?
1: Podle Jana Loužila, přednosty Ústavu hematologie a krevní transfuze, totiž v létě přibývá úrazů a pravidelní dárci navíc jezdí na dovolenou.
3: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
1: A které krevní skupiny v létě obvykle nejvíc chybí, tak to není možné podle Loužila obecně říct.
3: To, co nejvíc je žádané, je krevní skupina 0 negativní, zejména ta RH negativní, protože RH negativních dárců je 15% v populaci. Nulka je, dejme tomu, druhá nejčastější krevní skupina, ale najít kombinaci tu nulku RH negativní, tyto dárci, po nich je vždycky největší poptávka.
1: Zařízení si v případě nedostatku krve vzájemně vypomáhají. Ještě nikdy se tak podle Jana Loužila nestalo, že by se nějaká krevní skupina nedala sehnat vůbec.
0: Světový den dárců krve si dnes připomene i úřad vlády. Jak?
1: Konkrétně nasvícením Strakovy akademie, tedy budovy úřadu vlády, a to červenými světly. Konkrétně večer mezi 20. a 22. hodinou. Na znamení poděkování všem dobrovolným dárcům by se červeně měla rozsvítit i Žižkovská televizní věž v Praze.
0: A s tím nás obeznámila Eliška Zábrocká. Moc děkuji. Hezký den.
1: Taky hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Kapela Calling. Zneužití náhradního mateřství by nově mělo být trestným činem. I to přináší jedna z úprav trestního zákoníku, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Další novinky představíme v tomto ohledu za chvíli. Ještě předtím je tu tato krásná píseň.

0: Takzvané náhradní mateřství je v Česku v šedé zóně, zákony ho totiž zatím nijak neupravují. Novela trestního zákoníku má přinést jasný právní rámec, alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo obchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
1: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku. Tak zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie. A reaguje i český trestní zákoník. Doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
1: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
3: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
1: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
2: My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
1: Novela ale zavádí i další trestné činy, a to nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
4: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
1: A k projednání jsou připraveny i další trestní novely. Ne všechny navíc cílí na ochranu osob, každá totiž upravuje něco jiného. Podle Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
3: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
1: Tím navíc současná vládní koalice s trestními změnami nekončí. K projednání už míří třeba zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: lopatej.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu. Přehled zpráv a Anna Horáčková. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a taky Starostové, shodně s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10% a do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 dospělých. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. V sobotu to napsal na sociální síti True Social. Írán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Íránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude

0: placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A v Ekvádoru je po dobu mistrovství světa ve fotbale levnější pivo. Tamní prezident Daniel Noboa totiž dočasně zrušil zvláštní spotřební daň z piva, ale i vína. Cena piva by tak podle něj měla být nižší o víc než 20%. Ekvádorský prezident to oznámil v tomto týdnu. Měl u toho na sobě oblečený žlutý dres národního týmu. Sport. Kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Debelkajak Jakub Špicár Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz. A tenistka Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hertogenboschi. Premiérový titul na okruhu WTA tak získala Američanka Montgomeryová, která je ve světovém žebříčku už v páté stovce a do finále prošla z kvalifikace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Jihlavy a také na D2 před Brnem. Na D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení na 111. kilometr, zdržení je asi 10 minut. Na D2 z Bratislavy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Modřice. Na 2,5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na D1, zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 4 mezi Strakonicemi a Prahou počítejte s omezením u Jíloviště. Po noční demolici mostu se tam projíždí v obou směrech pouze jedním pruhem. Ve směru do Prahy počítejte s kolonou už z D4 z 11. kilometru. Tam je to na asi čtvrt hodiny. Ve směru do Strakonic se projíždí plynule. Na silnici 35 mezi Turnovem a Chrastavou opatrně na příjezdu do Liberce. Hlásíte nám tam nehodu v levém pruhu.
3: Za zatáčkou za Makrem na tom průtahu je nehoda dvou aut. Jedno je otočený čelem do protisměru, druhý je o kousek dál. Jsou tam velitý pohonné hmoty, jsou tam hasiči, jela tam teďka policie.
2: A na trojce trvá silnější provoz mezi Táborem a Prahou za Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Taky odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka se místy přidávají přehánky, k večeru už ale bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes od 16 do 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy tam je i 23. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál, stále je s vámi Michaela van Erne.
4: S další zmínkou, Švýcaři v referendu podle odhadů odmítli omezení počtu obyvatel. Detaily jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Síly Spojeného království v brzkých ranních hodinách zastavily další plavidlo, které se pokoušelo proplout Lamaňským průlivem. Jak zadržení tankeru ruské stínové flotily vypadalo a kdo se na něm podílel? Odpovíme za moment.

0: Tak, Susan Vega dozněla, pojďme dál. Velká Británie ve svých teritoriálních vodách zadržela další tanker ruské stínové flotily. Pod vlajkou Kamerunu se pokusil proplout Lamaňským průlivem. Britský premiér Keir Starmer operaci označil za úspěch v boji proti Moskvě. Podrobnosti o situaci má Rozálie Machartová ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy operace vypadala?
1: Podle Keira Starmera začala dneska brzo ráno, trvala 6 hodin a zúčastnili se jí síly královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Video, které zveřejnila britská vláda, ukazuje komando, jak z vrtulníků slaňuje na palubu lodi. Policisté potom prohledávají dokumentaci, kterou na palubě našli. Během toho, co jednotky obsazovaly plavidlo, je ze vzduchu podporovalo i britské královské letectvo a na celé akci se podílela i Francie.
0: A co se teď bude se zadrženým plavidlem dít?
1: Britské síly tanker doplavily k jižnímu pobřeží Anglie. Podle serveru Marine Traffic kotví v zátoce Weymouth. Tam by ho mělo Spojené království podle ministerstva obrany sledovat a zjistit, jestli tanker ruské stínové flotily nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí.
0: A vyvolalo zadržení plavidla nějaké reakce?
1: Ano, vyvolalo. Pozitivně na britskou akci reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na síti X napsal, že je Spojenému království vděčný. Dodal, že Evropa by měla přijmout legislativní opatření, která umožní nejen zadržení tankerů, ale i konfiskaci ropy, kterou převážejí. Ruské velvyslanectví v Londýně zatím nijak nereagovalo.
0: Ještě jedna záležitost. Premiér Starmer v březnu oznámil, že je Británie schopná provádět kontroly na palubě sankcionovaných plavidel. Je to od té doby poprvé, co Spojené království tímto způsobem zasáhlo?
1: Je to poprvé, co takovou akci vedla sama Británie. Předtím se aktivně podílela na podpoře francouzských a amerických operací. Francie jednu z nich vedla 1. června, kdy zadrželo v pořadí už 4. tanker.
0: Informace od Rozálie Machartové. Moc za ně děkuji a hezký den.
1: Díky, hezký den.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcel a Fiedlersky z hudby víkendového radiožurnálu. Když přijedete do Spojených států, určitě sebou noste pas a formulář s potvrzením, jak dlouho v zemi smíte zůstat. To je doporučení nejen pro české fanoušky, kteří se chystají podpořit národní tým na mistrovství světa ve čtvrtek v Atlantě. Imigrační právník poradí víc a stane se tak za chvíli. Poslouchejte radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté se chystají na čtvrteční zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Odehrají ho tentokrát v Atlantě, tedy ve Spojených státech. Ty do země nevpustili rozhodčího a členy výprav některých týmů. Na poslední chvíli zrušili povolení přijet i některým fanouškům. Desítky takových případů hlásí třeba ze Skotska nebo z Maroka. Jak v současné atmosféře do Spojených států cestovat a jak se tam vyhnout problémům, zjišťoval v dalším zápisníku náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Jason Levy dřív pracoval pro americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak pasová kontrola na hranicích a povolování vstupu do země, tak imigrační policie, jak by se dali označit jednotky federální agentury ICE. Levy nejdřív zmiňuje, že je pochopitelně potřeba mít vízum nebo v rámci bezvízového styku takzvanou ESTU. Ani to ale vstup do země nezaručuje.
2: U pasové kontroly s vámi promluví imigrační úředník. To on rozhoduje o tom, jestli budete vpuštěni. Bude chtít vědět, co to budete dělat. Odpovídejte v klidu, krátce, ale pravdivě. Úředníci u pasové kontroly mají taky právo požádat vás o telefon.
1: Podle Jasona Levyho prohledáním telefonu můžou zjišťovat, jestli jste nepřijeli do Spojených států pod jinou záminkou, než uvádíte, nebo páchat trestnou činnost.
2: Může tam být i znepokojení z protiamerických aktivit a tato administrativa za ně považuje i věci, které tak minulé vlády nevnímaly. Někteří lidé telefon vypínají nebo odpojují od sítě, protože úředník má právo vidět jen to, co je přímo v telefonu. Vy můžete žádost o prohlídku telefonu odmítnout, ale pak se musíte připravit na to, že do země zřejmě nebudete vpuštěni. Někteří lidé si do USA raději berou náhradní počítače anebo telefony, kde nemají tolik osobních dat. To je v pořádku.
1: Velké emoce v zemi vzbuzují od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zásahy imigračních agentů úřadu ICE. Zemřelo při nich i několik Američanů a v detenci nebo vyhoštění končí také lidé s platnými dokumenty. ICE právě dostal přiklepnuté peníze navíc a působí i v řadě pořadatelských měst šampionátu.
2: Vím, že je to trochu děsivé. Situace v Americe se změnila, ale riziko konfrontace pro cestovatele z Evropy je sice asi vyšší než dřív, ale pořád nízké. Poradil bych nedostávat se do problémů vlastním přičiněním, třeba nepít alkohol na veřejnosti a buďte připraveni, měli byste pořád u sebe nosit pas. A silně doporučuji, abyste si poté, co vstoupíte na americké území, vytiskli takzvaný formulář I-94. Kdybyste se dostali do kontaktu s agenty ICE, tak právě tenhle kus papíru potvrzuje, že tu smíte pobývat. Jenom z pasu to nevyčtou.
1: Vysvětluje Jason Levy, imigrační právník z kanceláře Grossman Young & Hammond. Zmíněný formulář ukazuje, jak dlouho smíte na americkém území pobývat. Vygenerujete ho snadno na webu americké vlády. Stačí zadat do vyhledávače I-94 a potom svoje údaje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Prý nikdy nežil.
2: A vidíte, to mě nenapadlo.
1: Přesto jeho dílo a duch
3: na rebela
1: zasáhlo mnoho koutů naší země.
4: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
1: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
2: Krása, co?
1: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková. Auta na elektřinu a vodík by měla jezdit po českých dálnicích i bez poplatků i v příštím roce. Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Dnes slaví 80. narozeniny. Rychlostní kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů. Omezení brzdí provoz z Prahy do Brna u Jihlavy. A počasí čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině s přeháňkami a teploty se drží většinou do 20 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli zpoplatnění dálnic pro tyhle vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
8: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
6: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy by měl být odteď už bez omezení silničářů. Jezdí se v obou pruzích v každém směru. Radiožurnálu to potvrdil Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. V noci tam silničáři bourali most nad dálnicí a následně ještě odklízeli materiál. Na místě starého mostu přes D4 by měl do září 2027 vzniknout nový, zhruba za 200 milionů korun. Situaci na místě stále sleduje Zelená vlna, podrobnosti uslyšíte na konci zpráv. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings, v překladu Žádní králové.
9: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním a nechal vydat 120 tisíc vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Zpěvačku Evu Farnou čeká večer v pražském Edenu další koncert. Na ten první přišlo včera víc než 30 tisíc fanoušků. Eva Farna na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem.
10: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
11: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
12: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
13: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
11: Eva
13: super.
11: Je skvělá prostě.
10: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem 3x, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Brazílie začali světový šampionát remízou s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál i závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na debelkánoji obsadili šesté místo. Na pětistovce vybojoval medaili taky debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. V Montemoru získal bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů. Pokračuje Havel.
3: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
14: Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce čtvrtá, kajakářka Barbora Betlachová pátá.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D5 u Ejpovic a nehoda na D1 u Čechtic. Na D5 z Prahy směrem do Rozvadova pozorněte za sjezdem na Plzeň. Na 68. kilometru máme hlášený nárazník z kamionu na vozovce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 69. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, kolem se pohybují lidé, tak opatrně projíždějte. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení na 111. kilometr, zdržení asi 10 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Chodce Rady. Na 27. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až ke Šmejkalce, na 24. kilometr, zdržíte se asi 10 minut. A jak jste slyšeli ve zprávách, na silnici 4 mezi Strakonicemi a Prahou už se podařilo po noční demolici mostu obnovit, provoz dvěma pruhy v každém směru u jíloviště. Kolona ve směru do Prahy se tak dává z konce dálnice D4 do pohybu, v opačném směru se projíždí už plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Stále čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka se místy přidávají přehánky, k večeru už ale bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Michaela van Erne.
16: S otázkou, co nejzajímavějšího zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v tomto týdnu. Totiž odpověď získáte snadno. Herečka Barbora Váchová promluvila o své vášni pro tabulky. Profesor David Netuka zase o operacích mozku při vědomí pacienta. A Eva Farna ve vysílání pozvala na své koncerty v pražském Edenu. Podrobnější budeme za chvíli.
17: Host radiožurnálu.

0: Ten, kdo tento týden prochází nebo projíždí pražskými Vršovicemi, pravděpodobně zaslechl hudbu Evy Farné. Tento víkend a v úterý tam totiž koncertuje. A zájem o tyto koncerty byl obrovský. Ještě předtím ovšem byla Eva Farná hostem Radiožurnálu, jak si užívá po 30 letech na české hudební scéně. Je tohle zatím její nejúspěšnější rok? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Získala si Slavíka i absolutního v tom loňském roce, ale co bylo podle mě nejkrásnější a nejsilnější byla ta děkovná řeč. Kde jsi zmínila tu křehkost a zranitelnost, to, co najednou je v tom kontrastu toho perfektně jedoucího večera, kdy vlastně všechno úplně funguje a přijde ten stop time. Jak často se na to zapomíná, že za vámi, za těmi umělci je přesně ta možnost té zranitelnosti, ty pochyby a ta křehkost.
2: Já si myslím, že úplně krásně vlastně tematicky navazuješ i na to perpetuum mobile, no, protože právě. Si myslím, že se to netýká jenom těch umělců, ale fakt nás všech. Jak často zapomínáme na to, že jsme jako křehký, zranitelný, že všechny jako vztahy, že je fajn o ně pečovat, o sebe je potřeba pečovat, že to není pořád jenom ten hon za tou prací vlastně, což je tak samozřejmě absurdní, že to říkám já v téhle situaci, ale je to přesně o nějaký sebereflexi a často ty písničky píšu proto, abych jako to zpívám vlastně sobě hodně často. A jo, je to, myslím, že na to zapomínáme, na nějakou jako dovolovat si slabost, nebát se to ukázat, křehkost, ono jako já to strašně ráda přiznávám, jo, a když mám na pódium prostě obrovskou hřívu a ty holky tam stojí a říkají si třeba, že bych taky chtěla mít takovýhle vlasy, tak jim prostě řeknu, že jsem si je koupila v Indii a nejsou moje, že jo, prostě mi to přidůležitý, jako prostě říct, že ty vlasy mám jako přidělaný a nejsou moje a takhle to nevypadá, to je jakoby svět, kde na mě pracuje prostě nejlepší kadeřník jako 2 hodiny. A vlastně přiznat to, že tohle není nějak realita, že to je teďka jako stageovaná záležitost a vlastně dovolit si tu křehkost a zároveň nějakou upřímnost tomu, že pak ty lidi vědí, že ta obyčejnost a opravdovost všedního dne jako vypadá jinak, že nikdo není dokonalý, že nikdo není perfektní, ať už vizuálně nebo právě činama.
1: No ale tak. Ty Edeny jsou vlastně odměna i za ty 2 dekády, protože je to oslava těch 20 let na scéně. A myslím si, že za těch 20 let si musela zažít i to, že to očekávání Evy Farné je vždycky očekávání perfektní Evy Farné. Jako jak se s tímhle bojuje ve 13, v 15, v 17, protože obzvlášť, když člověk už se dostane nějakou tu pozici, tak tam už se nepřipouští, že by přišla neperfektní Eva Farná. Jak se s tím pere holka? Nemyslím ve srovnání s klukem, ale holka spíš věkově.
2: Jo, rozumím. Myslím si, že až teď mi zpětně dochází, jak to pro ní muselo být těžký, pro tu Evu. A někdy si myslím, že jsem taková jako na oko jako silná a že vlastně všechno zvládnu. A zvládla jsem a myslím si, že jsem jako ve spokojeném a šťastném místě. Ale vlastně muselo to být jako náročný pro tu mladou Evu, pro tu 12-letou Evu. A myslím si, že i všechno, co dělám já jako 32-letá Eva, i v té hudbě, i v tom, jak se projevuju, ať už na Slavících nebo někde jinde, to všechno vlastně je nějakým projevem touhy po odpuštění těch chyb, po tom, abychom my nečekali ten ideál, po tom, abychom my netlačili na to, že teďka, jako nevím, Eva prostě bude další 20 let vyhrávat Slavíka, jakoby. Já taky, já říkám, to může příští rok zase vyhrát někdo jiný úplně. A neznamená to, že je něco špatně, že už tak já už jdu do kopru. Jako, no. Vůbec ne. A stejně tak můžu udělat chyby, nebo někdy nemusím být dokonalá, nebo někdy, když si dokoupit vodu na pumpě, tak prostě se třeba neusmívám, protože zrovna mi není dobře. Jo, a vlastně to očekávání toho, že jsme jako vždycky ideální, si myslím, že všechno, co teďka jako tak nějak tvořím, tak vlastně chce bourat tyhle ty hranice a očekávání toho, že to tak dokonalý a krásný pořád je.
1: My jsme nezažili tu předcházející dobu, na mysli mám 60. let, 70. let a ty jsi nezažila spoustu ještě další doby, kterou už já, jo. Ale jako čistě teoreticky, není tahle doba i díky sociálním sítím, díky rychlosti, daleko víc nekompromisnější, že ve chvíli, kdybys, a teď budu teoretizovat, nevyhrála toho Slavíka, tak vážně najednou v té rychlosti, aha, tak je hotovo. Není v tomhle to nebezpečí té doby?
2: Myslím si, že právě jo. Jako děsí mě to určitě. Určitě mě to děsí a vlastně jak proti tomu bojovat, no? Víš, to je jenom prostě to
1: upozornit na to.
2: Jenom na to upozornit, mluvit o tom, zpívat o tom a já si myslím, že hele, jako dokonalost je nudná, ne? Mě to přijde nudný hrozně. jako sterilní.
1: Ta dokonalost neexistuje.
2: A navíc neexistuje.
1: Ta dokonalost neexistuje, ale je snadné prostřednictvím filtrů, úhlů pohledu, komunikace, kterou řídíš, tak je snadné vytvořit tu iluzi. A v tom je možná to nebezpečí.
2: Je to tak a myslím si, že ty sítě taky už trošičku jako se snaží být takový opravdovější a ještě navíc s přicházejícím AI a tím, co vlastně jako někdy se zatírá hranice toho, že už ani nepozná, že to video je opravdu natočené nebo ne, tak i ta mladší generace, mám pocit, ten TikTok třeba celý, který byl tak jako, je to taky zvláštní místo, co si budem, tak ale tam je nějaký, mně přijde celá jako boj proti tomu, že tam vlastně se ukazují takové ty raw, jak se říká videa, takové ty syrové, takové ty jako neupravené, chvilkové, někdy až vlastně naschvál nelichotivé nebo nic takového a je to takový zase odboj proti tomu, touze po té dokonalosti, takže já si myslím, že se na to vlastně upozorňuje, ale možná jsem jenom v takové bublině já, protože si ji prostě obklopuju.
1: Jak je to se vztahy, které jsou pevné a které jsou vztahy s tou Evou z televize? Protože si umím představit, že taky za tu dobu, za těch 20 let, minimálně určitě těch 15, spousta vztahů muselo být pro tebe i vztahy, které tě zklamaly. Protože to nebyl vztah s tou Evou z Vendrině, ale s Evou z televize.
2: Hele, já mám pocit, že opravdu se tak snažím být stejnou osobou na tom pódiu, že mně se to dost jako protíná. Zrovna si mi chytnul takové fáze, že jako nad tím dost přemýšlím, no. Že já mám spoustu kamarádů, kteří jsou mý spolupracovníci. A zároveň věřím, že mě mají jako, možná jsem naivní, že mě mají rádi lidsky, protože i to, co dělají v té práci, je jako občas za hranice všeho komfortu nebo toho, co by museli udělat a udělají to, protože pro ten projekt jako, že vidí, jak mě na tom záleží a mají mě rádi vlastně, tak jako taky dělají maximum. Že to není čistě pracovně, je to prostě osobní rovina. Ta hudba, jako to se to prolíná, prostě ta kapela, kdybychom se neměli úplně rádi nebo byli bychom kamarádi jenom jako, který se znají z faktur, tak prostě jako to nevytvoříš na pódium to, co tam musí být pro mě. Takže je to zajímavá, těžká hranice pro mě, ohledávám ji, ale myslím si, že mám hrozně štěstí na lidi a mám skvělý lidi kolem sebe a jsem za to obrovsky vděčná, protože to není úplně samozřejmý. A někdy mi to i sami řeknou, že přijdou, hele, tady v tom projektu se mi fakt dobře dělá, protože jako jsou tady hrozně fajn lidi.
1: Ale předpokládám, že tu atmosféru vytváříš i cíleně, že o to se snažíš. A to není kalkul, ten naprosto správný, je to jako conditio sine qua non, prostě podmínka, bez který to asi nejde.
2: Asi jo, nevím, nakolik je to zdravé, ale jo. Ale teďka se i soustředím na jako vztahy, a nebo chci se soustředit, víš, tak ty děti, to je prostě hlavní věc, kde svoje léto si představuju prostě s nima hodně a chci si i najít takové ty časy, že třeba půjdu jenom se svojí mámou a dětma někam, nebo svojí nejlepší kamarádkou, máme na dovolenou po Edenu, to se těším, na 4 dny jdem k Polskému moři a to se těším strašně, jedem s dětma a prostě včera jsem bukla hotel, tak se to fakt děje. Víš, a jakože dávat si čas, každý toho má hodně a dávat si občas čas na práci na těch vztazích, no. To je jako, to je výzva a je to potřeba.

0: Kterou dějiny semlely, ale nezlomily. Herečka Barbora Váchová stvárnila titulní roli ve filmu Gerta Schnirch. Jak se připravovala na postavu poznamenanou odsunem brněnských Němců a proč jsou příběhy minulosti stále tak aktuální? Barbora Váchová byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Dvoudílný film zpracování jedné z nejzásadnějších současných knih Kateřiny Tučkové. Myslím si, že určitě, protože otvírá téma, které vytěsňujeme i dekády po tom, co se odehrálo. Ten osud Němců po druhé světové válce, kniha, která je nesmírně temná, když budu subjektivní, strašně bolestivá, dá se říct, že mrazivá. Vy jste ji četla po tom, co jste, nebo respektive detailně po tom, co jste tu roli získala?
2: Během castingu. Ono, během ty castingu. Kamerovky trvaly asi jako 3 měsíce pro mě, takže jako během toho jsem to
1: pročítala. To mě zajímá, když jste to pročítala během toho a zároveň paralelně, kromě tedy toho, že ve vaší hlavě se odehrává ten příběh Gerty, tak se odehrává ten příběh Kateřiny, která je blíž a blíž té Gertě. To musel být strašná směs pocitů, ne? Protože to není role, která je radostná.
2: To sice ne, ale já si myslím, že pro herce je to vlastně pozitivní, protože má prostě co hrát a čím se zabývat a má prostě hromadu materiálu a tak, který zpracovává a to je podle mě, jako pro mě to vlastně, ač to téma a ta role nejsou radostný, tak ta práce jako taková pro mě v tomhle radostná byla. Protože jsem nemusela nic dolovat nebo hledat, vymýšlet vlastně, protože tam všechno bylo a já jsem to jenom si tak brala a podle sebe jako zpracovávala.
1: Čím to je, že ty kamerové zkoušky, ten casting trvá takhle dlouho?
2: Já si myslím, že z velké části, jak jste řekl, že to bylo jako nějaká zásadní kniha, ta předloha, docela očekávaný ten film byl, tak že se kladl velký důraz na to, aby to jako asi dopadlo co nejlíp a tím pádem bylo i obsazený co nejlíp. Tím neříkám, že jsem byla jediná nějaká nejlepší možnost, jo, ale že, ježiš, pardon, teď jsem vám strčila do mikrofonu.
1: To nevadí, ale, my jsme zvyklí.
2: Jo, dobrý. Ale že prostě jako Tomáš Mašín je jako velmi pečlivej, takže si prostě s tím asi chtěli fakt dát záležet, aby to pro ně, ten mix těch herců, kteří se v tom objeví, aby co nejlíp fungovali jako dohromady a tak, aby to nějak jim sedlo co nejvíc.
1: No, Tomáš Mašín mluvil v mnoha rozhovorech o tom snímku, říkal také, že pochopitelně si uvědomovali i producenti, zřejmě i on, to, že vstupují s titulní rolí s neznámou tváří, ale ona to vlastně může být výhoda, že z ničeho nic se objeví Barbora, protože člověk se bude tím pádem víc soustředit na Gertu.
2: Já si myslím, že to tak může být, no. Že už tam člověk nevidí tu několikrát okoukanou tvář, až talentovanou, tak je to najednou, že opravdu si mě s ničím jiným nespojí ty lidi, takže můžu být víc Gerta pro ně, než herečka stvárňující Gertu.
1: Tomáš Mašín podle mě je režisér, kterého se vyplatí sledovat díky výběru těch tématů, díky té výtvarné poetice. Jakým způsobem on pracuje? Čem třeba ten režijní postup vás překvapil? Co je nové, o čem se třeba ani neslyšela?
2: Ty jo. Já už, jako jo, my jsme to točili před rokem, jo, takže já už to mám trošku tak jako v mlze, ale mně se s Tomášem pracovalo strašně dobře, protože je velmi jako lidský, respektující, zajímá se o ty lidi, se kterýma pracuje, že nebere jenom jako nějaký zprostředkovatele, který jako použije pro vytvoření té svý nějaký ideje, ale opravdu se o vás zajímá jako o člověka, bere vás jako rovnocenného partnera, což je strašně jako cenný a ne úplně jako běžný, si myslím, v tom prostředí. Kor pro mě jako pro začínající herečku, která poprvé točila něco tak velkého, tak to byla velmi, velmi milá a příjemná první zkušenost v tomhle, že vlastně jako jsme třeba šli točit nějakou scénu a než se to tam nasetovalo, připravilo, tak se mě Tomáš ptal, jako jak to cítím já, jak bych to udělala já. Ale zároveň to nebylo, že on by nevěděl a potřebuje pomoc, ale prostě se zajímal o to, jak to jako vnímám já, a to bylo strašně jako příjemný. A to bylo asi to nečekaný, co mě jako fakt překvapilo, že se reálně zajímá o to, jak bych to já udělala.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál půl třetí. Zprávy pro vás má Anna Horáčková. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové. Schodně by měli 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10% a do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo asi 1000 dospělých. Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit maximální počet obyvatel na 10 milionů. Volební účast byla okolo 60% a proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostupností bydlení. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorní, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. A mezi Berlínem a Hamburkem dnes znovu jezdí vlaky. Trať v posledním téměř roce prošla rozsáhlou generální opravou. Původně měla být hotová do konce dubna. Kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Do konce června musí ještě cestující počítat s drobnými změnami jízdního řádu. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postavili se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali

0: na svůj triumf před 2 týdny v Sevě. V Bulharsku zvítězily Američanky Kohenová s Swiftovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Čechtic a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 69. kilometru zasahují u nehody 2 osobních aut v levém pruhu a tvoří se kolona. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov. Na 39. kilometru se popojíždí až k omezení na Šmejkalce, na 24. kilometr zdržení je asi 20 minut. Na D4 ze Strakonic a Písku opatrně za sjezdem na Řitku, na 12,5 kilometru se zastavíte, následná fronta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, zdržení je asi 15 minut. Na silnici 3 mezi Táborem a Prahou počítejte se silnějším provozem za Benešovem, další zdržení je dál před Senohraby. V obou případech je to na asi 10 minut. A na tahu 35 mezi Jičínem a Hořicemi, opatrně za Ulibicemi. V obci Konec Chlumí řeší nehodu 2 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, k večeru už pak bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti a noc už bude polojasná až skoro jasná. Pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Ochladí se na 11 až 6 stupňů Celsia. Začátek nového týdne bude polojasný, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky a teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě čekejte i 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál, za mikrofonem Michaela van Erne.
3: Potvrzuji a už za chvíli pokračujeme v tom nejzajímavějším, co zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v tomto týdnu, jak se změnila neurochirurgie, to bylo téma profesora Davida Netuky. A Jan Zadák promluvil o tom, v jakém stavu je česká startupová scéna. A za chvíli tu bude Pavel Novák, náš kolega ze zahraniční redakce a jeho vhled do reportérského řemesla. I proto dál poslouchejte Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Takhle zněla kapela Nirvana. Jak zní podzim v americké Iově? A proč rozhlasový reportér schválně chodí po listí nebo natáčí křupání sněhu pod nohama? Hostem radiožurnálu byl dnes už bývalý zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák. S Liborem Boučkem mluvil o rozhlase jako řemesle, ve kterém je potřeba umět nejen vidět, ale hlavně slyšet.
1: Co musí člověk mít, aby mohl pracovat v českém rozhlase?
2: Musí mít hlas.
1: Hlas.
2: Musí mít nápady, musí mít dobrou výslovnost, to znamená nesmí mít nějaké logopedické vady a musí mít dobré oči a uši, dívat se, ale zároveň poslouchat a takzvaně slyšet, ne, vidět ušima.
1: Vidět
2: ušima, no, protože když něco já vidím, ale je to potichu, tak zkrátka to se nedá v rádiu prodat, že jo. Takže když ale někde zaslechnu, ha, tamhle něco cinká, tamhle něco šustí, tak to je ten zvuk, který dokládá to, kde jsem. Takže když jsem třeba ve Spillville v Iově natáčel na podzim, tak se tam divili, proč tam chodím po trávníku a šourám tam nohama a brodím se tím listím. A já říkám, ale to listí, to je ten podzim. To je to, že já řeknu, teď jsem tady. No a když se zase jde v zimě někde, tak se zkrátka chodí po sněhu a natáčí se takhle u těch bod ten křupající sníh. To je prostě zima.
1: Není to příliš archaický tenhle přístup? Mně to přijde fantastický a ocením ho jako ten posluchač. Přeci není to jako...
2: Mně už je taky o nějaký ten pátek trošku víc, takže ano, možná je to archaický, možná jsem stará škola, ale připadá mi, že ty přírodní zvuky, ty dokládají to prostředí, dokládají to, co se tam děje, tak jo, nedokážu si moc představit, jak to navodit tu atmosféru jinak.
1: Musím říct, že zaplať pambu za tenhle přístup, protože fakt si myslím, že to je to DNA toho rozhlasu a to je to, co nás odlišuje od všech ostatních mediatypů. Co se nemění za ty roky, co si tady, co se nezměnilo vůbec?
2: Co se nezměnilo, no tak červená, samozřejmě, to je od jak živá. Nezměnilo se to, že nám často říkají režiséři nebo zvukaři, říkají, hele, ty jsi zase přetáh, jo, stopážová kázeň, tak to musíme respektovat. A co
1: hele,
2: se
1: Pavle,
2: ještě?
1: No? Teď už si přetáh. Hostem radiožurnálu je Pavel Novák.

0: vámi je Radiožurnál, jak vznikají nejúspěšnější startupy světa a proč se některé nápady na americkém Stanfordu za pouhých pár týdnů promění v miliardové firmy. Bývalý globální šéf firmy HP Jan Zadák v hostu Radiožurnálu popsal, jak na vlastní oči zažil fungování Silicon Valley a co z toho mu chybí v Česku. Moderoval Libor Bouček.
1: Jak si stojí ta česká startupová scéna? Jak moc obstojí v té globální konkurenci? A co by potřebovala, ať už ze strany biznesu, nebo i ze strany státu, establishmentu?
2: Tak ta moje, že já mám trošku deformaci v tom, že jsem strávil tolik času Silicon Valley, že HP bylo vlastně první firmou sousedící se Stanfordskou univerzitou, kde vlastně tradičně jsme měli silné vztahy, podíleli jsme se na různých PhD programech a zároveň jako firma jsme chodili na ty pitch decky, když Stanfordská univerzita tam vlastně prezentovala ty práce těch jednotlivých PhD studentů, vlastně ukazovali ty jednotlivé oblasti, ve kterých ty práce.
1: To je až romantická rozvíjet. Představa, přiznám.
2: To je skvělá. Jako,
1: a když je to realita ještě lepší.
2: Jako jednou za 14 dní jdete na pitch day, který organizuje třeba Andreessen Horowitz. Mark Andreessen byl, že jo, v dozorčí radě HP v té době. A vy, že tam vystoupí 10 startupů, každý má 45 minut, každý ten PhD student má nějaký záměr, má za sebou profesora, který ho vlastně odborně řídí a odborně mu dodává tu garanci, který zároveň vlastně zaštiťuje tu akademickou část toho. Ty práce vedle je, nevím, 15 lidí z firem nebo z vládních agentur, amerických vládních agentur, který mají zájem se na tu technologii podívat a na konci tam padne jako velmi jasný biznisový rozhodnutí. Jako má to smysl, nemá to smysl, ale sorry, ale to je vlastně akademická diskuze, tam my ten biznis nevidíme a naopak někdo odejde prostě s příslibem penězi z management systému, který mu pomůže vlastně celou tu práci, kterou udělá v tom PhD programu, rozvinout do startupu rovnou.
1: No, to je úplně nejčistší. To znamená, je to ta kombinace, kde je biznis v podobě vás, je tam ta odborná garance toho vedoucího práce, dejme tomu toho akademického pracovníka.
2: Ano.
1: A zároveň je tam ten mozek, který to přináší.
2: Ano,
1: takže
2: a jsou tam ty peníze.
1: Jsou tam ty peníze, přesně díky tomu. Takže to je ten jak daleko či blízko jsme od toho ideálu tady?
2: Já už jsem vlastně v těch startupech, já bych řekl, trávím podstatně méně času, než když jsem se vrátil. Dneska je to hodně mentoringově, dneska je to, hodně mě kontaktují lidi, kteří řeší globální škálování. Jo? Česká republika, jak už jsme si řekli, je malá. A v České republice není hluboká kompetence o tom, nebo v té oblasti, jak nějaký biznis přenést globálně, přenést do Spojených států, přenést do Asie, přenést do západní
1: Evropy. Na globální trh obecně.
2: Prostě na globální trh. K tomu potřebujete vybudovat nějaký go-to-market, produktovou strategii, lokalizační strategii, statutární strategii, musíte přizpůsobit lokálním legislativním požadavkům a tak dále a musíte taky navázat vztahy s lokálními partnery, protože nejjednodušší pro vás do Spojených států je, když máte partnera v těch Spojených státech. Takže tady si myslím, že je potřeba výrazným způsobem zrychlit to třeba dělá Michal Pichouček na ČVU teďka. To je, já držím všechny palce a jako s úžasem sledu to, kam ČVU to teďka směřuje, myslím v této oblasti PhD studentů a vlastně podpory inovací. Myslím, že tady je naprosto nezastupitelná role státu. Když se podíváte do Silicon Valley, vlastně jedním z největších investorů jsou federální agentury Spojených států, které...
1: To znamená, stát vystupuje aktivně.
2: Velmi aktivně. Finančně aktivně a jdou do toho velké peníze.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Jak moc může neurochirurg věřit technice? A kde je hranice, za kterou už nesmí přestat vidět člověka? Profesor David Netuka zavzpomínal na svého dědečka, průkopníka české neurochirurgie, a vysvětlil, proč dobrý operátor nesmí být jen technikem. Profesor David Netuka byl hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Jak by se nyní díval na ten operační sál? Co by vám tak řekl, kdyby viděl, v jakých podmínkách a s jakými pomůckami po těch několik dekád později pracujete?
2: Já si pamatuju, když jsem nastupoval do neurochirurgie, tak dědeček ještě žil, už byl důchodce, a říkal, vy to máte hrozně technický, takovej hejblata máte, je to vůbec potřeba, ještě přemýšlíte neurologicky, anebo se jenom spolehnete na všechny navigační systémy, na ty rezonance, na ty různý takzvaný endovaskulární výkony. Vy tam už jste moc technický a zapomínáte na pacienta, nebo vždycky říká, nezapomínejte na pacienta. No a dneska by to bylo asi dál, že tý techniky tam je víc a víc, a vlastně ten operatér, který nerozumí té technice, tak se může dostat na cestí, že jí slepě věří. Je to tak, že musí vědět, jaký jsou taky nepřesnosti, jaký jsou rizika s použitím, takže dneska by si říkal, no, co vy to všechno děláte. Na druhou stranu třeba za dědečkovy doby neexistovala oblast neurochirurgie, takzvaná preventivní neurochirurgie, že se něco našlo náhodně během vyšetření z jiných důvodů, protože ta zobrazovací techniky tehdy byly daleko, ty byly v plenkách a nacházely se jenom velké nádory třeba nebo velké cévní anomálie, které už způsobovaly těžké obtíže. Dneska máme spousta pacientů, kterým prakticky není nic a náhodně se najde, a to je oblast, kterou tyhle moji naši předchůdci vůbec neznali.
1: No ale z toho, co jste říkal, že by dědeček se podíval na tou techniku a říkal jste tam ještě vy jako lékaři, není i tohle, že to máte v paměti? Ten důvod, proč jste se dostal tak daleko, že na to nezapomínáte? A jak moc tam ten člověk ještě fakt ten rozhodovací element je?
2: Já si myslím, že je strašně špatně, když se z operatéra stane takový technik. Nic proti technikům, ale operatér musí být ten, který zná toho pacienta, ví ho před operací, ví, co dělá během operace a sleduje ho po operaci. Takže není to jenom ta technická složka na tom sále, a když kdo na to zapomene, tak podle mě postupuje špatně, protože nevnímá i ty potřeby a zájmy toho pacienta a jenom se dívá na tu svoji optikou. Já rozhodu o rozsahu výkonu, ale musí mít tu zpětnou vazbu od toho pacienta, v jakém je stavu, jaký má priority životní, jakou má dobu, čas i na tu operaci samotnou. Takže to podle mě je důležitý a určitě tohle si od dědečka pamatuju. Na druhou stranu vždycky říkám, oni měli tak málo techniky a přesto dokázali zachraňovat lidské životy. Samozřejmě těch komplikací bylo více a ty výsledky opravdu byly horší, ale dělali maximum v té dané době a já s tou jejich technikou, já bych to nedokázal. Já bych nedokázal tak operovat, tak na jejich úroveň bych se teďka zpětně nedostal, ale na druhou stranu si musíme říct, že naši jako následovníci za 20-30 let si budou říkat, ježišmarja, s čím to operovali, co vlastně dělali, proč tohle vůbec operovali,
1: když jak to ten dědeček Netuka tehdy mohl vůbec zvládnout.
2: Proč to vůbec jako dělal, když mohl jenom jako zadat to do tohle systému, změnit genetickou informaci v tom nádoru a poslat tam tu změnu přes nějaké vektory a vůbec nemusel do toho vstupovat, do toho mozku. Takže je to vývoj, ale nemáme zapomínat na ty, kteří nám vlastně umožnili se dostat tam, kde jsme, a zase nemáme brzdit i pod nás, aby se posunuli dál.
0: To byla část rozhovoru s neurochirurgem Davidem Netukou z Ústřední vojenské nemocnice. Celý ho můžete poslouchat na našem webu, YouTubeovém kanálu a všude, kde posloucháte podcasty. Zítra pokračuje host Radiožurnálu od 9 hodin dopoledne, jak jste zvyklí. Jan Pokorný přivítá herce Tomase Show na Pšeničku. Tolik tedy pozvánka k zítřejšímu poslechu. Po kapele R.E.M. uslyšíte zprávy a bude to za 4 minuty.

0: Radiožurnálu.
1: Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, se narodil před 150 lety. A Tomáš Sean Pšenička v muzikálu Klan Baťa zahraje jeho vnuka. Jak se vžívá do role člověka, jehož jméno zná zřejmě celý svět? Kolik času strávil studiem rodinné historie, vzpomínek i baťovské filozofie? Tomáš Sean Pšenička bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
4: Radiožurnál, 15 hodin. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili tři Češi. Tisíce lidí demonstrují ve švýcarské Ženevě před summitem zemí G7. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou 1-1 s Marokem. Následky nehody brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy na 69. kilometru. A počasí zítra čekejte polojasno, postupně i oblačno. Na severovýchodě výjimečně zaprší a teploty v pondělí až 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Radiožurnálu potvrdil, že nehodu nepřežil nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
6: Čtyři osoby, z celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty 4, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany, ale co vím určitě, že ty 3 zemřelí jsou čeští občané.
4: Tisícovky lidí protestují ve švýcarské Ženevě proti summitu G7. Jednání 7 největších ekonomik startuje zítra v nedalekém Evianu, kam přijedou i prezidenti USA a Ukrajiny. Demonstraci sleduje přímo v Ženevě náš zpravodaj Martin Balucha.
7: Davy lidí se shromáždili u břehu Ženevského jezera, vidím tu palestinské vlajky, někteří demonstranti si taky zahalili obličej, šátky. Zatím jsem ale žádné střety neviděl nebo výtržnosti, ta demonstrace, pravda, teprve začíná. Na bezpečnost ulicích dohlíží těžko oděnci, obchody jsou taky zatrasené, zabarikádované, panují obavy, aby se neopakovaly ty stejné nepokoje jako při summitu G8 v roce 2003, kdy tady v Ženevě se rabovalo, došlo k výtržnostem, byly milionové škody. Na summit má zítra přiletět taky americký prezident Donald Trump. Očekává se, že by se na summitu mohlo jednat například o zapojení Francie a Velké Británie při odminování hormuzského průlivu. Elizejský palác už taky potvrdil večeři prezidentů USA a Francie ve středu na zámku ve Versailles. Ženevy, Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě i čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
8: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
4: V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je taky Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevírá zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
9: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, po co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí.
10: Sport. Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou. S Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Italský trenér Brazílie Carlo Ancelotti byl po utkání kritický.
11: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
10: Skotsko porazilo Haiti 1-0 a Austrálie vyhrála nad Tureckem 2-0. Dnes v noci českého času se budou hrát 4 zápasy. V 19 hodin se poprvé v historii představí na mistrovství světa Curaçao, které narazí na Německo. Ve 22 začne duel Nizozemsko-Japonsko, v 1 hodinu ráno utkání pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 hodiny zápas Švédsko-Tunisko. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Čechtic a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 75. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune na 69. kilometr. Tam zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu s držení asi 20 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až do omezení na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržíte se okolo 15 minut. D1 naposledy, tentokrát ve směru z Prahy do Brna, zpozorněte za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se zastavíte, dál budete popojíždět až na 111. kilometr na konec omezení, celé je to na asi 15 minut. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silným provozem mezi Benešovem a Mračí, tam je to na 10 minut a také před Senehraby, tam je zdržení kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, k večeru ale už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Noc pak bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů Celsia, začátek nového týdne bude polojasný, během dopoledne postupně oblačný, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky. A teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy. Tady je víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
13: S další informací, Irán nadále zpochybňuje tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války bude podepsaná ještě dnes. Izrael mezitím bombardoval Bejrút. Teherán už dříve prohlásil, že izraelské útoky na Bejrút by byly překážkou mírové dohodě. Také o tom vám dáme vědět v souvislostech širších zanedlouho.
5: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Jeden mrtvý a čtyři zranění jsou výsledkem izraelského náletu na Bejrút. Armáda uvedla, že zasáhla velící středisko Hizballáhu na jižním předměstí libanonské metropole. Izrael a Hizballáh pokračují ve vzájemném ostřelování i ve chvílích, kdy se mluví o velmi blízkém podpisu americko-íránské dohody. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Podpis iránsko-americké dohody je podle Bílého domu na spadnutí, má se zřejmě týkat i Izraele a Libanonu. Jsou teď boje o to intenzivnější?
1: Tak v zásadě pokaždé, když se zdálo, že se iránsko-americká dohoda blíží, tak Izrael zintenzivnil ostřelování Hizballáhu, evidentně v předtuše, že ta případná dohoda americko-íránská mu další vojenské aktivity v Libanonu znemožní. A zdá se, že tak je tomu i teď. Není vůbec zatím známé znění té připravované dohody, respektive memoranda o porozumění, ale Irán avizoval opakovaně, že součástí musí být ukončení, kromě té americko-íránské války, také právě ukončení bojů mezi Izraelem a Libanonem, respektive Izraelem a libanonským Hizballáhem. Teď tedy v posledních hodinách ostřeloval, jak už zaznělo, Izrael Bejrút, zasáhl výškový dům, údajně podle izraelské armády tam bylo velící středisko Hizballáhu. Celkově ale izraelská armáda v posledních hodinách zasáhla podle svých vyjádření 70 cílů Hizballáhu, především na jihu Libanonu, a vidíme také, že v posledních hodinách pokračuje pozemní ofenziva. Libanonská armáda, její vojáci se stahují z některých dalších měst a vesnic a naopak tam pokračují tedy izraelští vojáci v té své ofenzivě. Zatím není jasné, nebo respektive je vidět, že Hizballáh není jen v defenzivě, protože i on ostřeloval v posledních hodinách Izrael, konkrétně izraelskou vojenskou základnu na severu země.
0: Platí i nadále tvrzení amerického prezidenta Trumpa, že s Iránem podepíše dohodu ještě dnes?
1: Jestli platí, tím si nejsme jistí od samotného prohlášení. Irán to víceméně popírá, zpochybňuje, že by věci šly tak rychle. Konkrétně mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bagáeí uvedl, že je třeba vyčkat a že v neděli ten podpis rozhodně nebude. Na druhou stranu tu máme také vyjádření ale pákistánských prostředníků a podle nich je připraveno tedy k online podpisu, k elektronickému podpisu znění té dohody a podle propočtu pákistánských prostředníků by to skutečně mělo být ještě během dneška.
0: A pokud skutečně Teherán a Washington smlouvu podepíšou, jaké první kroky můžeme očekávat od obou stran? Poprosím stručně.
1: My víme znovu jen od Donalda Trumpa, který tvrdí, že s podpisem toho memoranda okamžitě skončí boje a také se okamžitě otevře Hormuzský průliv pro všechny lodě.
0: Štěpán Macháček, moc děkuji. Hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Armin van Buuren z hudby. Označování medů je ode dneška přísnější. Už nestačí nápis na etiketě, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Pro českého zákazníka by tak mělo být jasnější, co přesně kupuje. Podrobnější budeme za chvilku. Znám.

0: Eli a Dokoš z hudby. Zákazníci v Česku budou mít lepší přehled o původu medu. Ode dneška totiž platí takzvaná snídaňová směrnice Evropské unie, která zpřísňuje pravidla pro označování medu. Na etiketách už nebude stačit obecné označení směs medu ze zemí EU, ale musí se uvádět konkrétní země původu i jejich podíl. Detaily má redaktor Dominik Hron. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Co je cílem nové vyhlášky a jak na ní reagují včelaři v Česku?
1: Změny mají zajistit transparentnější označování medu, než bylo dosud. Tím pádem by se měla zvýšit taky informovanost spotřebitelů o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství označil způsob, který platil do dneška za nesystematický.
2: Z praxe na etiketě se mělo uvedeno směs medů ze zemí EU / mimo EU. Česká republika byla jedním ze států, které tlačily od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
1: Označování podle něj bylo zavádějící nejen u medu, ale i u dalších přírodních sladidel. Změny vítá taky Stanislav Jaš z Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře.
3: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
1: Připomenu tedy, že pokud je zemí původu víc, tak na etiketě musí být postupně vypsané a seřazené podle procent složení. Přísnější pravidla sice platí ode dneška, každopádně se pořád smí doprodávat starší zásoby v obchodech a nějakou dobu tedy ještě můžeme na zavádějící etikety narazit.
0: Dominiku, kdo bude kontrolovat dodržování pravidel?
1: Státní veterinární správa. Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentační a vysvětluje, co to znamená.
4: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
1: Na další problém upozorňuje taky zemědělská a potravinářská inspekce, která kontroluje med v obchodech a na e-shopech. Její ředitel odboru kontroly laboratoří a certifikace Jindřich Pokora říká, že inspektoři často naráží na falšování.
5: Naše výsledky naznačují, že cirka 20-30, někdy i 50% medu, které jsou na našem trhu, jsou buď nejakostní, anebo hrubě falšovány.
1: Právě přítomnost falšovaného levného medu může podle včelařů za menší soběstačnost Česka v produkci medu. Stále víc medu ze zahraničí se sem dováží.
0: I to zjistil Dominik Hron. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Poblíž chorvatského Splitu se srazila dvě plavidla, katamarán se 120 lidmi na palubě a plachetnice s 8členou českou posádkou. Následky jsou tragické. Detaily získáme od naší spolupracovnice přímo v Chorvatsku za moment.

0: Jak už z vysílání radiožurnálu víte, na moři nedaleko chorvatského Splitu se dopoledne srazil katamarán s plachetnicí. Na palubě menšího plavidla bylo 8 českých občanů. Český konzul Štěpán Šantrůček, který je právě ve Splitu, potvrdil, že 3 Češi nehodu nepřežili. Detaily má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jeden pasažér té plachetnice se stále pohřešuje a 4 další Češi byli převezeni do splitské nemocnice. Konzul Štěpán Šantrůček je v kontaktu se všemi těmi složkami, které teď na místě zasahují a operují, je ve Splitu a zítra tam za ním ze Zářebu dorazí také český velvyslanec v Chorvatsku Petr Gandalovič.
0: Teo, máš nějaké bližší informace o tom, jak se neštěstí stalo?
1: Zatím víme, že k té nehodě mělo dojít kolem 11:30 dopoledne, když se mezi ostrovy Brač a Šolta srazil katamarán soukromé společnosti, který převážel zhruba 120 lidí s tou plachetnicí plující podle deníku Slobodná Dalmácia pod francouzskou vlajkou. Ta plachetnice se po té nehodě potopila. Zatím ale nemáme žádné bližší informace ohledně toho, proč vůbec k té srážce došlo. Jinak záchranáři a další složky na moři i ze vzduchu dál pátrají po tom pohřešovaném českém občanovi. No a zastupitelské úřady mezi tím zjišťují identitu české posádky té potopené plachetnice.
0: Tolik tedy prozatím z Chorvatska Téa Veseláková. Moc děkuji, zůstáváme v kontaktu. Prozatím hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Čas zpráv a Anny Horáčkové. Tři Češi dnes nepřežili srážku plachetnice s velkým katamaránem u chorvatského Splitu. Radiožurnál to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček s tím, že čtyři další zranění Češi jsou v nemocnici a po jednom Čechovi se stále pátrá. Příčina nehody zatím není známá. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního libanonského hnutí Hizbalah na jižním předměstí Bejrutu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Yisraela Katze. Libanonská agentura NNA napsala, že při zásahu obytné budovy dva lidé zemřeli, další čtyři utrpěli zranění. Cílem úderu bylo podle armády velitelské středisko Hizbalahu. Stalo se to v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Šítské hnutí podle izraelské armády už dřív útočilo na sever Izraele. A přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Hnízdí tam třeba vír velký a taky druh sovy kulíšek nejmenší.
3: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Hertingenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje Američanka Montgomeryová, která soutěží prošla z kvalifikace. Česká hráčka se do finále dostala poprvé od vítězství na Wimbledonu před 2 lety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Loktem a také před Špenkalkou. Nejdříve ale dálnice D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy je za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou neprůjezdná. Na 60,5 kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Dá se to objet přes Chlumec a pokračovat dál po souběžné silnici. Zpět se napojíte na 42. kilometru. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 75. kilometru se zastavíte. Následná fronta se vleče až na 69. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody dvou osobních aut z levého pruhu, kolona se tak pomalu rozjíždí. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Divišov. Na 30.

0: Tém kilometrů se zpomaluje, nesouvisle se popojíždí až na 24. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte s kolonou mezi Benešovem a Mračí a silnější provoz trvá také dál před Senohraby, tam je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, k tomu se ochladí na 11 až 6 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví déšť, k večeru už pak bude ustávat srážek i oblačnosti. A teploty v pondělí od 17 do 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříte i 24. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Michaela van Erne, posloucháte víkendový radiožurnál.
3: Za to děkuji a pro radost z hudby pošleme třeba píseň kapely Roxette nebo Portless.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: To byla píseň z filmu Hodinový manžel, který se natáčel převážně v Nymburce, to pro zajímavost. Večerním koncertem britské heavy metalové kapely Iron Maiden dnes na letišti v Hradci Králové skončí pětidenní hudební festival Rock for People. Denně se ho podle pořadatelů účastní okolo 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Přímo v areálu parku 360 je teď mezi nimi i reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ze druhé největší stage na Rock for People teď zní jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let Alice ve své asi nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bártou. Ten koncert sledují tisíce lidí, kteří po té propršené první polovině festivalu už dnes mohli konečně odložit pláštěnky, vytrvalý déšť, ale způsobil, že mimo zpevněné plochy je tu místy velké množství bahna. A pořadatelé se ta místa snaží průběžně zasypávat dřevní štěpkou, ale pokud se sem někdo teprve chystá, tak se mu určitě budou hodit pevné a odolné boty.
0: A jak to tedy teď vypadá na příjezdových cestách na letiště?
1: Průjezd městem byl doteď plynulý a bez kolon, je ale třeba počítat s tím, že po silnici z centra na letiště se stále pohybuje velké množství chodců, takže opatrnost je taky určitě na místě těm, kteří nejedou na festival, ale policie doporučuje, aby se okolí letiště raději úplně vyhnuli. Účastníkům festivalu pak pořadatelé radí, aby se do areálu dostávali pokud možno bezplatnou kyvadlovou dopravou. Na bezpečnost v okolí letiště dohlíží policejní hlídky, posílené policejní hlídky, které se i dnes plánují zaměřit třeba na namátkové kontroly na alkohol nebo jiné návykové látky.
0: 50 tisíc lidí na jednom místě. Víme, jak bude večer organizovaný jejich odjezd?
1: Tak doteď ty příjezdové cesty na letiště byly každý festivalový den nejvíce vytížené právě po skončení večerních koncertů headlinerů a dá se očekávat, že dneska to jiné nebude. Nicméně ten program festivalu bude dál pokračovat i po skončení koncertu Iron Maiden, což by mohlo pomoct rozložit ten odjezd do širšího časového okna. Doplním, že i dnes platí, že okolí parku 360 bude mezi 10. hodinou večer a 1. hodinou ráno pro příjezd aut kvůli bezpečnosti úplně uzavřené. A pořadatelé proto doporučují využívat noční linky kyvadlové dopravy, které obsluhují největší festivalové záchytné parkoviště a končí na zastávce Aldis ve středu města.
0: V Hradci Králové na festivalu Rock for People je pracovně Adéla Kavříková. Díky moc za vaše informace a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Kapela Roxette, posloucháte víkendový radiožurnál a mimořádnou zelenou vlnu Tomáše Kolmistra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou a kolona na D1 před Šmejkalkou. Dálnice D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou neprůjezdná. Na 60,5 kilometru zasahují u nehody osobního auta. Můžete sjíždět na 68. kilometru na Nové Město a pokračovat po souběžné silnici. Zpět se napojíte na 42. kilometru. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Divišov. Na 30. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se popojíždí až na 24. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 11. kilometru narazilo osobní auto do svodidel a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Well, you were staring down disaster.

0: Dermot Kennedy v souzvuku s Radiožurnálem po 3:15. Ve 4 hodiny bude v naší nabídce kompletní zpravodajský přehled, včetně dopravních aktualit i těch o počasí, a pak už bude vaším průvodcem Vladimír Kroc. Ale teď máme ještě chvilku na sport a my ji využijeme. Už jen několik hodin dělí fotbalisty Curaçao od debutu na mistrovství světa. Karibský ostrov se zhruba 180 tisíci obyvateli je co do populace historicky nejmenší účastnickou zemí turnaje. To ovšem fanouškům Curaçao nebránilo v tom, aby ve velkém vyrazili do amerického Houstonu na souboj s Německem.
1: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
2: It's huge because it's...
3: Je to velká, obrovská věc. V 96-leté historii mistrovství světa ještě nebyla na turnaji tak malá země, takže by nás měli zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Každopádně si to užijeme.
4: Říká před fanzónou v Houstonu příznivec Curaçao Giovanni, který hrdě nese modrožlutý dres karibského ostrova, a jeho kamarád Rur pochopitelně taky v národních barvách připomíná, jaké byly před půl rokem oslavy postupu na šampionát.
5: Jo, byla to velká radost. Všichni vyšli z domu ven do ulic. Muži, ženy, děti, byli tam úplně všichni. Dokonce i moje manželka vyrazila slavit. Hodně to pro nás znamenalo.
4: Modrá vlna, jak se fanouškům Curaçao přezdívá, si postupně podmaňuje Houston. Ze 180 tisícové země sem má dorazit zhruba 10% populace. Všichni Curaçané se s vámi nadšeně vyfotí, poklábosí, zkrátka šíří dobrou náladu. Roztančili dokonce i posádku letadla, která je na jejich Texasu dopravila.
6: If we win or lose, we are ready to celebrate.
3: Jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, to je jedno. My už teď slavíme, že jsme se sem vůbec dostali. Zatím všechno šlape. Jdeme do toho.
4: Dodává odhodlaně, ale s úsměvem fanoušek Giovanni. Ve svém historicky prvním zápase na mistrovství světa vyzve Curaçao Německo. Utkání začne v 19 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Houstonu František Typovský, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 invalidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
4: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
3: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
5: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
3: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
7: Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Kanoista Martin Fuchsa na evropském šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů. S kolonou počítejte na D11 z Hradce Králové do Prahy od 66. kilometru. A počasí zítra čekejte polojasno, postupně i oblačno a na severovýchodě výjimečně zaprší. Teploty zítra až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s Plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
8: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
7: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál. Irán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Iránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
9: V iránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený iránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že iránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Iránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
7: Hnutí ANO by v květnu vyhrálo volby do poslanecké sněmovny. Jak ukazuje průzkum agentury Kantar pro Českou televizi, ANO by získalo 31,5% hlasů. Jeho podpora by tak oproti dubnu mírně klesla. O druhé místo by se dělila ODS se Starosty. Schodně by dostali 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10% hlasů a do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 dospělých. Operním galakoncertem nazvaným Opera Gala začne večer v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slavie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcl.
10: Naplňujeme, co by festival, opravdu tu myšlenku těch hvězd, které přivážíme do Českých Budějovic a okolí, protože ta myšlenka od začátku byla taková, že České Budějovice jako hlavní město regionu si zaslouží mít velký mezinárodní festival a já si myslím, že za těch 5 let se nám to podařilo.
7: Koncert začne v 19 hodin a vstupenky si ještě dají pořídit.
6: Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa v Severní Americe remízou 1-1 s Marokem. Haiti prohrálo se Skotskem 0-1 a Austrálie porazila Turecko 2-0. Dnes v noci českého času šampionát pokračuje postupně těmito zápasy. Od 19 hodin Německo Curaçao, od 22 Nizozemsko Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko Tunisko. Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na 500. Olympijský šampion z Paříže si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak všechny předjel.
11: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
6: Na 500 vybojoval medaily taky double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel, v Montemoru získal bronz.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Průjezdná D11 u Chlumce nad Cidlinou a nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou. Dálnice D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy je za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou už průjezdná. Na 60.5. kilometru už se podařilo obnovit provoz a kolona ze 66. kilometru se tak bude dávat do pohybu. Už se nevyplatí sjíždět na Nové Město, zůstaňte proto na dálnici. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 11. kilometru řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel, v místě se zdržíte pouze krátce. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se zpomaluje, nesouvisle budete popojíždět až na 24. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. A na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení na 111. kilometr, zdržení je asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru už pak bude ustávat srážek a ubývat oblačnosti. Teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď už má ve víkendovém radiožurnálu slovo Vladimír Kroc.
14: Švýcarsko je rychle rostoucí země, podle některých až moc, proto se dnes hlasovalo o tom, že by se počet lidí usazených v zemi měl omezit na 10 milionů. Jak dnešní referendum dopadlo, tak to si řekneme za chvíli.
12: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Tady je odpolední radiožurnál, máme 16 hodin a 10 minut. Ve Švýcarsku se žádný strop na počet obyvatel zavádět nebude. Rozhodli o tom občané v dnešním referendu. S návrhem přišla protimigrační pravice. Do roku 2050 by podle ní nesmělo ve Švýcarsku žít víc než 10 milionů lidí. Více o dnešním hlasování teď řekneme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. To, že ten návrh na zastropování počtu obyvatel ve Švýcarsku referendem neprojde, na to poukazovaly už průběžné odhady výsledků, podle kterých to zastropování podpořilo jen asi 47% zúčastněných voličů, ale nakonec vlastně tu situaci rozsekl ženevský kanton. Tam odsud přišla zpráva, že většina tamních voličů je proti tomuto návrhu, tím vlastně už přestalo být možné, aby ten návrh většina kantonu podpořila, což je druhá podmínka pro platnost toho referenda kromě většiny voličů. Čili začalo být jasné, že ten návrh neprojde a výsledky už komentoval pro veřejnoprávní stanici SRF taky předseda konzervativních lidovců, kteří s tím návrhem na zastropování počtu obyvatel přišli, Marcel Detling.
2: Aber nicht ein einziges Problem ist gelöst. Also heute vor allem die Schweiz verloren, auf dem Land sehr hoch.
1: Předseda SVP to označil za porážku pro Švýcarsko. Dnes podle něj města zejména převálcovala venkov. Vytváří to situaci, kdy se podle něj neřeší problémy, on chce proti té migraci dál bojovat. A naopak vlastně taková jedna z lídryň tábora odpůrců toho návrhu, sociální demokratka Flavia Wasserfallenová, tam mluvila o takovém ulehčení, podle ní to otevírá cestu k politice, která adresuje potřeby občanů a která se neopírá o nějaké hledání obětních beránků nebo diskriminaci některých částí švýcarské společnosti.
0: A není to světový unikát, aby se v nějaké zemi hlasovalo o tom, kolik smí mít obyvatel. Proč právě ve Švýcarsku?
1: Tak ono by se dalo mluvit o tom, že ta strana SVP je takovým doajenem proti migrační politiky v Evropě. Ona vyhlašovala, iniciovala referenda proti takzvané masové či ilegální migraci ještě dlouho před tím, než v Česku vůbec nějaká protimigrační scéna třeba existovala. Nutno ale říct, že ve Švýcarsku jsou proto objektivně docela dobré podmínky. Tam za posledních 20 let vlastně vzrostl počet obyvatel ve Švýcarsku o 2 miliony ze 7 na 9 milionů a to zejména kvůli migraci. Bez migrace by to tak nebylo. Bez migrace by počet Švýcarů spíš klesal. A ten nárůst samozřejmě mění hodně věcí. Ať už jde o třeba výstavbu dálnic, hustotu dopravy, zastavování ploch nebo klesá dostupnost bydlení. A to jsou všechno věci, které strana SVP adresovala v té kampani, mluvila o udržitelnosti a vlastně tím dokázala oslovit i některé liberální voliče a díky tomu dokázala taky držet výsledky toho referenda až do poslední chvíle otevřené.
0: Vysvětluje Tomáš Havlín. Děkujeme. Naschledanou.
1: Díky, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

V odpoledním radiožurnálu za chvilku zamíříme do ukrajinské vesnice blízko běloruských hranic, kde se neválčí, kde je klid, ale kde se zvlášť ženy musí s válkou umět vyrovnávat. Mají toho naloženo hodně, zejména některé.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Válka naučila Ukrajince vydržet hodně a příkladem může být Taťána Nedogivčenková, která žije ve vesnici Marianivka nedaleko Černobylu. Padesátnice Taťána se totiž stará čtvrtým rokem o tři vnučky, jejichž rodiče zabila ruská bomba hned druhý den války. Zároveň o partnera, který při stejném útoku ochrnul. A také o vesnici, protože je starostka. Navíc vesnice je plná vojáků, jelikož nedaleko je běloruská hranice.
1: Emilia zrobila.
2: Děti se na zahradě vykopali kryt.
3: Tady byl bazén, děti ho přikryly slámou. Je tam sucho, čisto, tak tam snáší slepice vejce.
1: Solomi nakýdala, da kury nesu jajca.
4: Marianivka je vesnička uprostřed polí a nízké písečné vegetace, leží na okraji uzavřené zóny černobylské elektrárny a žije tu 300 obyvatel. Pravidelně tu ale přelétávají ruské drony a i tady se ozývají sirény.
3: Hlavně v noci je slyšíme. O děti mám strach, pořád.
5: Je taký strach, že u dětí je.
3: Nevím, co se vnučkám honí v hlavě. Někdy jsou smutné a musím je taky zaměstnat. Proto se doma bavíme o škole, o známkách nebo o tom, kdo půjde nakrmit slepice. Kdybych jenom seděla a myslela na to, tak se zblázním.
5: Jakby já prostě seděla tak, to já by zišla z uma.
4: Kromě vnuček se ovšem Taťána stará také o partnera Vadima. Toho zranil výbuch, po něm prodělal mozkovou mrtvici a zůstal ochrnutý.
3: Mám v nich velkou oporu. Se vším mi pomáhají. Sami si perou prádlo, uklízejí a přibírají práci, aby mi ulehčili. Chtěla jsem, aby všechno bylo tak, jak jsem učila svoje děti. Pak jsem ale zjistila, že tahle generace přemýšlí jinak. Začala jsem víc poslouchat, co si myslí oni.
4: Dodává Taťána, která jako starostka řeší i ubytování vojáků, protože běloruská hranice je odsud jen 15 kilometrů. Tady všichni zůstávají ve střehu. Z Marianivky na severní Ukrajině Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D6 u Rakovníka. Na dálnici D6 z Karlových Varů ve směru do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 54. kilometru nám hlásíte vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Podle našeho zpravodaje právě zastavilo v levém pruhu, ale mohlo by se začít otáčet. Opakuji, D6 z Karlových Varů do Prahy, vozidlo v protisměru, 56. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 5:30. A zprávy má Martin Benda.
2: Tři Češi dnes nepřežili srážku plachetnice s velkým katamaránem u chorvatského Splitu. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček s tím, že čtyři další zranění Češi jsou v nemocnici a po jednom Čechovi se stále pátra. Příčina nehody není zatím známa. Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti, kde následně začalo hořet, a chemička v Tulské oblasti, potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku Azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Konečné rozhodnutí ale mají až úředníci při pasové kontrole. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas a takzvaný formulář I-94, který se dá po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Na Orlickou Ústecku přibude další útulna pro turisty, a to už do konce července. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené přímo pod stejnojmenným vrcholem. Zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Uvnitř nové útulny bude místo na přespání, stolek a venku také ohniště. Sport. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdul Kadir Artan dostane zaplaceno na mistrovství světa, na kterém nebude, jako kdyby na něm pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Artana Spojené státy americké nevpustili do země. Somálsko totiž patří k zemím, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také u Jihlavy. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Divišov. Na 35. kilometru se brzdí, pomalej se jede nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 11. kilometr na konec omezení, zdržení asi 10 minut. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem dejte pozor u odbočky na Slaný. V křižovatce se tam srazila dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově, zatím bez kolon. Na silnici 35 ze Svitav ve směru do Hradce Králové počítejte se zdržením před Litomyšlí.
5: Je od Litomyšle na Hradec Králové zpoždění asi 4 hodiny. Pomalu jedoucí kolona už začíná už před Litomyšlí až po Hrušovou.
4: Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz. Poprvé se zastavíte za Benešovem, pomalej se jede před Mrač, další nesouvislá kolona je pak před odbočkou na Čerčany, ta se táhne až k Senohrabům. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju počítejte s komplikacemi za výjezdem na Letnou, stojí tam porouchané osobní auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru už budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě to budou i 24 stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
2: Růst platů zdravotníků v příštím roce by se měl držet v rozmezí úhradové vyhlášky, v níž by se měly platby zařízením zvýšit o 2 až 3 %. V pořadu poledne s Moravcem to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Festival Rock for People ještě neskončil a organizátoři už oznámili prvního headlinera pro příští rok. Za chvíli se ho od nás dozvíte taky. Do Hradce Králové se ve víkendovém radiožurnálu vydáme za 3,5 minuty.

0: ta-ta. Na hudební scéně jsou přes 50 let a energii rozhodně nestrácejí. Legenda heavy metalu skupina Iron Maiden dnes večer vystoupí na festivalu Rock for People. V Hradci Králové je reportér Jiří Štefl, dobrý den.
1: Krásného poledne, Vladimíre, i našim posluchačům.
0: Čekají vás poslední hodiny letošního Rock for People. Je už teď všechno připraveno na vystoupení letošní hlavní hvězdy?
1: Vypadá to, že ano, že všechno se už připravuje a hlavně i fanoušci jsou už na Iron Maiden natěšení. Když se porozhlédnu kolem sebe v areálu, tak musím říct, že fanoušci nahodili černé oblečení, kožené bundy a taky trička s nápisy Iron Maiden. Dnes je to totiž speciální přidaný festivalový den navíc, takže někteří návštěvníci, co tady byli v předchozích dnech, už odjeli a naopak sem přijeli právě na jeden den fanoušci Iron Maiden. Bude to dnes večer taková oslava 50 let téhle legendární heavy metalové skupiny na scéně. Uslyšíme především průřez tvorbou z prvních 9 alb Iron Maiden, tedy ty největší klasiky, ale dojít by mělo i na několik dlouho nehraných písní. Bude to takový nostalgický večer s propracovanou světelnou a vizuální show, která jenom dokazuje, že Iron Maiden rozhodně neusly na vavřínech. Jinak i ten dnešní program je velmi pestrý, teď za mnou v pozadí můžete slyšet japonskou formaci 5 mužů Men with a Mission.
0: 5 dnů na festivalu musí být dost náročných, zvlášť když teď dost prčelo. Jak to fanoušci zvládli?
1: Já si jim největší škoda, že ten déšť a ty silné přehánky přišly hned v první festivalový den a od té doby prostě jsou fanoušci a návštěvníci festivalu v bahně, i když se tady organizátoři snaží s tím něco dělat, ale i když jste tady v bahně, tak se ve stanech dá normálně žít. Máte tady v tom areálu fitko, kadeřnictví nebo taky klasický obchod. Je ale pravdou, že mnozí návštěvníci sem každý den autem dojížděli, aby měli to pohodlí. Ale na těch hudebních zážitcích to počasí rozhodně neubralo. Když se ohlédneme za koncerty na hlavním pódiu, tak tam opravdu bylo vždy plno. Početné publikum měli jak Britští Dvombec nebo Gorillaz, tak třeba i Limp Bizkit. Ti dokonce na pódium vzali i 2 své fanoušky. No a netradičním koncertem pak bylo vystoupení Jiřího Pavlici s Hradišťanem, kteří tady posluchačům dokázali, že i na tu jejich muziku se dá velmi svižně tančit.
0: No a prozrazují už organizátoři něco o jménech pro příští rok?
1: Ano, připravit takový program totiž je velmi náročné a musíte sladit termín s kapelami a interprety, kteří zrovna budou za rok na turné. Takže příští rok sem do Hradce Králové dorazí americká skupina Blink-182, kterou znáte určitě i z našeho vysílání. No a festival se opět posouvá na dřívější termín, tentokrát bude od 2. do 5. června 2027. Takže možná je to opět kvůli nějaké velké zahraniční hvězdě, kterou festival ještě oznámí.
0: Tolik reportér Jiří Štefl, díky. Naschledanou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: A v našem vysílání je teď zpěvačka Helsi, která byla včerejší headlinerkou Rock for People.

Dál posloucháte odpolední radiožurnál. Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton slaví první vítězství ve Ferrari. Dočkal se tak po roce a půl ve slavném italském týmu. Na nejvyšší stupínek vyskočil po velké ceně Katalánska. Víc o triumfu už za okamžik.

0: Ještě 10 minut a už bude 17 hodin, tady je odpolední radiožurnál. Téměř 2 roky, nebo chcete-li 40 závodů, tak dlouho musel historicky nejúspěšnější pilot Formule 1 v historii Lewis Hamilton zkousávat hořkost porážek. Velkou cenou Katalánska to končí. Hamilton poprvé ve vozu Ferrari slaví triumf a my teď celý závod přiblížíme. Díky Karlu Schambergerovi ze sportovní redakce, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak se vítězství Hamiltona rodilo?
1: Britský pilot startoval z druhé příčky, byl před ním jen krajan George Russell z Mercedesu. Na rozdíl od něj měl ale Hamilton jinou taktiku s pneumatikami a ta rozhodla. Zatímco Russell zajel do boxu dříve, tak Hamilton sice zvolil o jednu zastávku více, ale využil toho, že byl vyhlášen takzvaný virtuální safety car, po kterém musí jezdci zpomalit a právě to se hodilo v tu chvíli prvnímu Hamiltonovi na ojetých gumách. Ten tak zajel do boxu a ta zastávka ho v uvozovkách řečeno nestála tolik času, jako kdyby ji musel absolvovat v závodním režimu. A jak teď můžete slyšet, vyjel znovu na první příčce. A aby toho nebylo málo, hned po vyjetí Hamiltona z boxu byl virtuální safety car zrušen a Brit si tak dojel pro vítězství ve velké ceně Katalánska. A ještě ze závodního vozu poslal tento vzkaz.
2: Thank you so much. You helped me achieve this dream and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Gracias.
1: Rychle přeložím, Hamilton poděkoval, že mu tým pomohl ke splnění snu, řekl, že je na tým hrdý, děkovná řeč, ale patřila i rodině a fanouškům.
0: No a já ještě doplním, že druhý dojel Russell z Mercedesu, třetí Norris z McLarenu, aktuální lídr Antonelli z Mercedesu velkou cenu Katalánska nedokončil, protože mu selhalo auto několik kol před koncem. Teď byl ve studiu Karel Schamberger ze sportovní redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
2: Vydám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
3: Vzal tu pušku.
4: Já konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
1: Detektivní film podle Hany Proškové.
4: Já jsem se mu vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
1: Případ dvou manželek.
5: Co se mezi váma stalo?
1: Dnes večer na ČT1.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Martin Benda a zprávy. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Ozbrojené síly Velké Británie v Lamaňském průlivu zadržely tanker ruské stínové flotily. Fotbalisté Německa vstoupí do mistrovství světa zápasem s Curaçaem. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 58. kilometru. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2-3%. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
9: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
7: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%. Britská armáda v teritoriálních vodách země zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamaňským průlivem, informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
10: Během 6-hodinové operace vstoupili na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
7: Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor, informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý předseda první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
11: Rekonstruujeme historickou vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
8: Sport.
12: Fotbalisty Německa čeká v Houstonu první utkání na mistrovství světa proti Curaçao. Němci nastoupí proti nejmenší zemi na šampionátu v 19 hodin českého času. Bude to taky souboj nejstaršího a nejmladšího trenéra na turnaji. Curaçao vede 78letý Dick Advokát. Německo koučuje o 40 let mladší Julian Nagelsmann.
13: I love my job, but
14: svoji práci miluju, ale doufám, že v jeho věku budu mít jiné věci na práci. Ale Dick Advokát je skvělý člověk a trenér. V Curaçao odvádí skvělou práci. Dostal ho poprvé v historii na světový šampionát. Před utkáním se pozdravíme, pak nastane boj a po zápase budeme zase kamarádi.
12: Ve 22 hodin se proti sobě postaví Nizozemsko a Japonsko. Zítra v 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru, který drží sérii 19 zápasů bez porážky. O 3 hodiny později se utkají Švédsko a Tunisko. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídne ze všech utkání reportážní vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Zruče nad Sázavou a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Tvoří se kolona, zdržíte se asi 20 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje. Roztrhaná kolona pokračuje až na 24. kilometr. Celý úsek pojedete asi půl hodiny. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na 37. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s komplikacemi u odbočky na Slaný a Mělník. Křižovatce se tam srazila 2 osobní auta a projíždí se Kyvadlově, zdržíte se krátce z obou stran. A v Praze v Blance regulují provoz ve směru na Troju. Za výjezdem na Letnou stojí osobní auto v pravém pruhu, regulují už také vjezdy do Strahovského tunelu a také do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru budou potom ustávat. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
16: 80. narozeniny dnes slaví americký prezident Donald Trump, a to tak jako žádný jiný před ním. Přihlížením bojovým zápasům přímo na trávníku Bílého domu. Uslyšíte o tom za chvilku od naší zpravodajky ve Spojených státech.
17: Víkendový Radiožurnál
8: a Vladimír Kroc.

0: 17 hodin, 10,5 minuty, posloucháte odpolední radiožurnál. Donald Trump dnes slaví 80. gale večerem bojových sportů za 3 miliardy korun přímo na trávníku Bílého domu. Meteorologové přitom varují před silnými bouřkami. Francie kvůli Trumpově oslavě posunula začátek summitu G7 a ke kulatinám přispěchal s gratulací i český ministr zahraničí Macinka. Víc teď s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ještě žádný americký prezident neslavil narozeniny tak bombasticky a draze jako Donald Trump. Co si naplánoval?
1: Na jižním trávníku Bílého domu dneska večer od 8 hodin našeho času, to znamená 2 hodiny ráno českého času, se bude konat celkem 7 zápasů smíšených bojových umění. A to v takové speciální aréně, které se podle jejího vzhledu říká dráp. Je to 40 metrů vysoká kovová konstrukce s osvětlením, ozvučením, velkoplošnými obrazovkami. Je dokonce vyšší než samotný Bílý dům a Donald Trump ji tam nechal postavit právě kvůli tomuto zápasu. Stává přes 3 miliardy korun v přepočtu a prezident tam sám bude mít takové speciální křeslo, které sedí na úrovni té arény, takže bude sledovat ten zápas přímo zblízka a tak trochu to bude připomínat ty gladiátorské zápasy, kde on bude v roli toho panovníka, který přihlíží a nechává se bavit bojem jiných.
0: Zápasy u Lincolnova památníku, miliardy za útratu. Co tomu v době rostoucí inflace, války a vysokých cen za benzín i potraviny, říkají Američané?
1: Průzkum agentury Reuters a Ipsos ukazuje, že nic moc, tyhle bojové zápasy v Bílém domě považuje za vhodné jen 16% Američanů. A to i přesto, že ty náklady na tu velkou arénu hradí pořádající organizace UFC sama, to znamená, daňoví poplatníci se na té stavbě arény nijak nepodíleli, ale kritici poukazují na střet zájmu. Donald Trump vlastní akcie společnosti, která zase vlastní tu pořádající organizaci UFC. Je to taková první soukromá komerční sportovní akce v historii Bílého domu na ploše Bílého domu a dokonce skončila i u soudu. Federální soudce ji ale v pátek povolil.
0: Francie kvůli Trumpovým narozeninám posunula summit G7 nejvyspělejších ekonomik světa. Jak to?
1: To je zase další bezprecedentní moment těchto oslav. Asi se lze jen těžko představit, že by se podobný summit posouval třeba kvůli Bidenovým, Obamovým nebo Bushovým narozeninám. Nicméně summit skupiny G7 se měl konat mezi 14. a 16. červnem, ale protože 14. jsou ty Trumpovy narozeniny, tak Francie začátek summitu posunula o den na 15. až 17. a Macronova kancelář to vysvětlila jako výsledek konzultací s partnery.
0: Z Washingtonu zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky. Naschledanou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Členové mysliveckého spolku Zvičina letos ulovili už víc než 60 divokých prasat. Do konce roku jich může být prý až 200. To by znamenalo vyrovnání místního rekordu z minulého roku. U jednoho z odlovů byl i náš reportér. A jak dlouho s myslivcem v noci na divočáka čekal, uslyšíte za chvíli.

0: Tereza Anna Mašková v nedělním odpoledním radiožurnálu. Za 10 minut už bude 17:30. Přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese potom ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat, na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají například členové mysliveckého spolku Zvičina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8:00 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed. Oni už někdy zalehávali i v téhle houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, kdy měli projít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
3: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. Mm-hmm. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěři, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy.
3: Lehce se to prořízne. Zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
2: Rozřízeme pánevní kost.
1: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
2: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na veterině nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
1: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvičina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnály půl šesté. Martin Benda a zprávy. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Proti dubnu podpora hnutí mírně klesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%, na třetím místě jsou Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo 1000 respondentů. Je světový den dárců krve, transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozu Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na dopolední stříbro z časovky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Lokte a kolo a zdržení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kutnou horu. Na 63. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až na 58. kilometr, tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, zdržíte se asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou směrem do Prahy, počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov, mezi 38. a 24. kilometrem naberete asi 20 minut navíc. Na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou řeší nehodu dvou osobních aut u odbočky na Slaný, křižovatkou se projíždí Kivadlo. Na tahu 20 z Písku směrem do Nepomuku opatrně před nájezdem na dálnici D4. Zasahují tam u nehody osobního auta a tvoří se kratší kolona. A na silnici 446 mezi Hanušovicemi a Šumperkem dejte pozor za Bratrušovem. Na vozovce se tam pohybuje pravděpodobně opilý chodec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přeháníky a k večeru už budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburku. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá česká reprezentantka na dopolední stříbro z časovky. Připsala si druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Morčíba v nedělním odpoledním radiožurnálu s datem 14. června. Skluzavky, prolézačky i houpačky s páskou a zákazem vstupu. Hned na několika dětských hřištích v České Lípě se po zimě objevily vážné závady. Kdy budou opravené, když se zrovna blíží prázdniny, tak počkejte si na reportáž.

0: Děti v České Lípě si nemají kde hrát, tedy myšleno na veřejných hřištích. Revize po zimě odhalila závady, kvůli kterým se některé prolezačky, houpačky nebo skluzavky musely zavřít. Město teď schání náhradní díly a snaží se hřiště co nejrychleji opravit.
1: Tady ve Větrné ulici na sídlišti pod Holým vrchem pokračuje oprava herních prvků pro děti. Tady zrovna se tady montuje jedna z houpaček, nový řetěz se na ní dává. Zároveň tady dochází k úpravě kačírku, aby to tady děti měly rovnější.
2: Teď jako mám dceru ve škole na Slovance a ty teď nikam nemůžou chodit, protože tam mají zablokovaný, tak chodí jenom na školní hřiště.
1: Říká Michaela Neumajerová. U centrálu na sídlišti Špičák hřiště vůbec není.
2: Nedá se teď nikam moc jít.
1: Buď to je zablokované, anebo...
2: A nebo tady není.
1: Jo,
2: nechápu, že tohle to hřiště nezbourali až po tom, co jako plánovali postavit nový, protože teď je hezky a nevím, kdy ho postaví. Možná v létě, že to zase tady je vedro, že jo?
1: To má být v létě, no, se musím stavit tohle nový. Takže nemáte tam kam moc chodit teda.
2: Chodíme k Uranu.
1: Tak co se teď vlastně děje ohledně dětských hřišť?
3: Tak právě my po skončení zimní sezóny jsme objednali vlastně celkové revize na 40 dětských hřišť, máme jich přes 40.
1: Říká českolipská radní Nela Cirmontérová z Hnutí ANO.
3: Což tak dopadlo, proběhla prohlídka na všech dětských hřištích a na základě toho byly vypracovány revize na všechna dětská hřiště. Proto tam byla taková prodleva a na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících.
1: Ty závady nějaké byly tedy prakticky na všech hřištích.
3: Ano, ano, je to tak. Po té zimě opravdu vlastně i ty spoje a různé takové věci, i náhradní díly, když potřebujeme, tak každé to hřiště vykazovalo nějakou prostě vadu.
1: Všechny opravy by měly být dokončené do 15. června. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Nedělním odpolednem vás provází Radiožurnál. Pouhých 11 doteků s míčem a po hodině hry odchod ze hřiště. Fotbalistovi Patriku Šikovi úvodní zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou nevyšel a trenéři národního týmu přemýšlejí nad tím, jak ho pro možná klíčový duel s Jihoafrickou republikou nastartovat. Téma už za chvíli probereme podrobněji.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Čeští fotbalisté se na základně v Texasu chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možná klíčový duel ve skupině je lépe využívat Patrika Šika, který na stadionu v Guadalajaře téměř nebyl ve hře.
1: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Šik, ale jeho zakončení bylo zblokované.
2: V 15. minutě se Šik v pokutovém území snažil dostat do šance. Obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé 2 ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
1: Střídání na české straně. Tomáš Chorý nahradí Patrika Šika.
3: Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
2: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Šik přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.
4: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam 2 momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Říká asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek. V národním týmu je Šik jasnou útočnou jedničkou a pokud je zdravý, v drtivé většině případů nastoupí v základní sestavě. Vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček ale nabízí i jiné řešení.
5: Patrik hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním mančaftům a styl nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam Kuchtiče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do té unavené trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
2: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Šika jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Izraelský nálet na Bejrút může podle Íránu zkomplikovat podpisy dohody se Spojenými státy. Při srážce trajektu s jachtou v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Za hodinu nastoupí poprvé v dějinách na fotbalovém mistrovství světa ostrovní stát Curaçao, bude čelit Německu. Následky nehody brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy na 58. kilometru. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je neděle.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Irán varuje, že izraelský nálet na Bejrút ohrožuje uzavření dohody se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump i pákistánští prostředníci přitom ohlašovali podpis na dnešek. Teherán ale tato očekávání mírní. Izrael mezitím podnikl nálet na libanonskou metropoli. Podle izraelské armády bylo cílem velící středisko teroristů z Hizballáhu.
4: Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Karibav uvedl, že izraelský nálet na Bejrút ukazuje neschopnost Spojených států zjednat si pořádek. Řekl také, že za těchto okolností nebude možné pokračovat v jednáních. Teherán už dříve trval na tom, aby součástí americko-iránské dohody bylo i zastavení izraelské ofenzivy v Libanonu. Americký prezident Donald Trump ale řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu udělá to, co mu řekne. Kromě náletu na Bejrút rozšiřuje Izrael i svou pozemní ofenzivu na jihu Libanonu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
5: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
6: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V dnešním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
7: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo v únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany. Proti Okamurovým výrokům se vymezil předseda opoziční ODS Martin Kupka.
9: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
10: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
11: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasný které ochranák, vyjde z úst ano. Předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
10: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Při prodeji medu v Česku začala platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů z různých zemí. Změny přináší evropská směrnice.
12: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
13: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
12: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
14: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
12: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit obrovskou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
15: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 000 lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 000 vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
16: Sport. Za necelou hodinu nastoupí poprvé v historii na fotbalovém mistrovství světa Curaçao. Ostrovní stát z Karibiku s podobným počtem obyvatel jako Plzeň bude hrát proti Německu. Duel odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako ze zápasu v noci českého času. Ve 22 hodin Nizozemsko narazí na Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko. Čeští fotbalisté vyhlíží po páteční prohře s Jižní Koreou druhé utkání na šampionátu. Ve čtvrtek budou čelit Jihoafrické republice. Aktuálně reprezentace trénuje a přímo v Dallasu je u toho reportér Mikuláš Jáša.
17: Česká reprezentace se do tréninkové zátěže vrátila po dní volna, které hráčům naordinoval realizační tým. Bylo na každém hráči, jak s časem naloží, a tak někteří vyrazili na tradiční texaské rodeo. Reportáž připravujeme. Do plného tréninku se zapojili všichni, na místo vedra a dusna znepříjemnil v Texasu přípravu na Jihoafrickou republiku déšť a vítr. Teď už ale neprší. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
16: Pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
18: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
19: Thank you to everybody.
16: Druhý duel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu, aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato, po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na pětistovce vybojovali medaily taky debelkajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel získali bronz.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
20: Nehoda na D1 u Zruče nad Sázavou a zdržení před Prahou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy odtahují osobní auto z levého pruhu na 58. kilometru. Kolona za sjezdem na Kutnou Horu je od 62. kilometru na asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu se na 29. kilometru zpomaluje. Nesouvisle se jede dál přes Šmejkalku až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometr. Celý úsek pojedete asi 20 minut. A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem před Cenohraby. Fronta se nesouvisle sune až k nájezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
16: Dnes začala jezdit nová pravidelná přeshraniční autobusová linka Stachova do Bavorska. Poprvé od roku 1938. Jaký je o ní zájem, uslyšíte za chvilku ve víkendovém radiožurnálu.
8: Víkendový radiožurnál
3: a Vladimír Kroc. Dva večer.

0: Ode dneška spojuje Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau a o víkendech pak až do Tyršenreuthu. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. První jízdu si dnes vyzkoušeli desítky zájemců.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Emil Nox ve večerním radiožurnálu. Je neděle a tak určitě je rušno i na silnicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 u Kácova. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 50. kilometru nám hlásíte trubku v levém pruhu a může se tak náhle vybočovat. Opakuji, D1 směr Brno, 50. kilometr, trubka v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 18 hodin a 20 minut je s vámi dál večerní radiožurnál. Teď, jak jsme slíbili, se projedeme novou linkou Stachova do Bernau.
1: Žijeme Bernau.
2: Autobusem do Německa se chystá paní Marie.
3: Jedeme se tam podívat. Má první jízda, tak to jedeme zkusit.
2: A vy třeba využijete to?
3: Určitě, když budeme vědět, jak to pojede. Podívat se a tak udělat si výlet.
2: První obnovený autobusový spoj do Bernau a Tischnereuthu se právě teď rozjíždí.
4: Přeshraniční doprava tady zanikla v roce 1938.
2: Historii připomíná archivář Josef Risch.
4: Dnes je úspěšný den. Naše propojení trvalo stovky let a tady to je velký krok k opětovnému zblížení.
2: Na cestu se vydala i ředitelka destinační společnosti Český les Lenka Křížková.
5: Samozřejmě význam je to zásadní, protože pro nás je velmi důležitý, aby nám do krajiny lidé byli schopni jezdit veřejnou dopravou. To na jedné straně převeze německé turisty přímo do Tachova, k zámku a ke světcům, a na druhé straně český turisté se zase jednoduše dostanou na německou stranu.
2: Obnovené spojení je důležité i pro okres Tischnereuth, říká místopředseda okresního úřadu Matthias Grundler.
6: Má to symbolickou hodnotu. Usilovali jsme o spojení několik let a jsem rád, že se to konečně povedlo. My se vnímáme jako turistický region, Tachovsko také, takže je to pozitivní.
2: Vy sám využijete tu linku?
7: Selbstverständlich.
6: Samozřejmě už teď plánují výlet se svými rodiči a se svojí rodinou do Tachova.
2: Autobusy budou jezdit do konce příštího roku. Plzeňský kraj spoje vyhodnotí a pak rozhodne, co dál. Stachova Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 18.30. Martin Benda a zprávy.
1: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života, tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka, tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního libanonského hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrutu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Israele Katze. Libanonská agentura NNA napsala, že při zásahu obytné budovy dva lidé zemřeli, další čtyři utrpěli zranění. Cílem úderu bylo podle armády velitelské středisko Hizballáhu. Stalo se to v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Iránem a Spojenými státy. Většina regionálních vlaků Českých drah ode dneška jezdí podle upraveného jízdního řádu. Podle národního dopravce mají změny zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Upravené jízdní řády budou platit do prosince. A v Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela dvě desítky výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty. Sport. Už za půl hodiny nastoupí poprvé v historii ostrovní stát Curaçao na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým z Karibiku bude čelit Německu. Utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda v Praze ve Kbelské. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až na Šmejkalku. Zdržení je asi 10 minut. Dál potom trvá silnější provoz od sjezdu na Benešov mezi 22. a 12. kilometrem. D1 ještě jednou směrem do Prahy. Na 58. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Místo je tak volně průjezdné, kolona se dala do pohybu. V Praze čekejte komplikace v křižovatce Kbelská Poděbradská. Srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona ve Kbelské už od sjezdu na Mladou Boleslav a také v Průmyslové už od Českobrodské. A na tahu 101 mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem se srazila dvě osobní auta u odbočky na Záryby a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, během dopoledne bude postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, které k večeru budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: V Ženevě se dnes sešly tisíce lidí k protestnímu pochodu namířenému proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu protestují proti kapitalismu, demonstrují také například za větší podporu Palestinců. Pochod pořádá zhruba 60 různých uskupení, včetně feministických nebo odborových organizací.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: 18 hodin a 40 minut posloucháte večerní radiožurnál. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
1: Teď to stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
2: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
1: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část, vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu a pak zase tam je to další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven.
2: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
1: Ta stavba už trvá rok a půl a ještě tak nějak rok a půl to bude trvat. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
2: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
3: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
2: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza za TOP 09.
4: Získáme nový veřejný prostor. Získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost.
2: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

světec, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu. To je svatý Prokop. Teď se taky stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů, kteří si ho vzali za patrona cechu. Mluvit o tom budeme ve večerním radiožurnálu ještě před 7 hodinou. Teď je 18.45.

0: Každé řemeslo má svého patrona, například hasiči svatého Floriána, myslivci Huberta a horníci Barboru. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.
1: Krista našeho Pána.
3: Amen. Jsem nastudoval všechny svatý, hledal jsem, který by byl nejvhodnější a přišel mi svatý Prokop. Protože on ty čerty v podstatě znásilnil k své práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel.
3: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
4: Překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona, když jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že to můžu dělat jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak svědce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
4: No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
3: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednou ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Martin Benda a zprávy. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Tisícovky lidí demonstrovali v Ženevě před summitem G7. Fotbalisté Curaçao hrají poprvé v historii na mistrovství světa, bojují s Německem a se zdržením počítejte na D1 z Brna do Prahy od 26. kilometru. Zítra bude polojasno, postupně je oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Navrhovaná změna za...
3: Auta na elektřinu a vodík budou jezdit po českých dálnicích dál bez poplatků a nízkoemisních zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli zpoplatnění dálnice pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
3: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Tisícovky lidí ve švýcarské Ženevě demonstrovali proti summitu G7. Jednání 7 největších ekonomik světa začíná zítra v nedalekém francouzském Evianu. Dorazí tam i prezidenti USA a Ukrajiny. Na bezpečnost summitu dohlíží skoro 16 000 policistů a četníků. Ženevské obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Některé výlohy jsou ale i tak vytlučené.
5: Tisícovky lidí prošly u břehu Ženevského jezera a skandovali: všichni nenávidí summit G7.
6: Je to hodně tlachání a slibů a žádné výsledky. Před 20 lety tady byl taky summit. Mnoho toho naslibovali a nic se nezměnilo.
7: Švýcarka Conchita vzpomíná na summit G8 v Evianu, na který přijel i ruský prezident Vladimir Putin. Rusko se těchto jednání neúčastní od anexe Krymu v roce 2014. Podle francouzského deníku Le Figaro by státníci mohli v Evianu probrat například zapojení Francie a Velké Británie do odminování Hormuzského průlivu. Elizejský palác zároveň potvrdil večeři prezidentů Francie a Spojených států na závěr summitu G7, a to na zámku ve Versailles. Z Ženevy Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce udržet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6%. Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Informace doplňuje lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny.
8: Ve skalách Vltavy hnízdí třeba vzácný býr velký, najdeme tu i naši nejmenší sovu, kulíška nejmenšího. Hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá a ta je v dnešních lesích oproti těm původním historickým lesům už spíše vzácná. Zajímavá je i část rezervace se zříceněnou hradou, kde sídlí na zdech rorísy.
9: Sport. Fotbalisté Curaçao hrají poprvé v historii na mistrovství světa v Houstonu, bojují s Německem a duel sleduje Adam Weidenthaler.
10: Největší šance Němci ale nevystřelili a tak na začátku třetí minuty je stav mezi Německem a Curaçaem 0-0. Dick Advokát se v 78 letech a skoro 9 měsících stává na lavice Curaçao historicky nejstarším trenérem, co kdy vedl svůj tým na světovém šampionátu ve fotbale. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: Ve 22 hodin našeho času začne duel Nizozemsko-Japonsko, v 1 hodinu ráno pak utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 hodiny zápas Švédsko-Tunisko. Čeští volejbalisté poprvé v Evropské lize prohráli, po 3 výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety. Dalším soupeřem českého týmu bude za týden v sobotu Španělsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a také v Praze ve Kbelské. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 29. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. a půl kilometr. Tam se v omezení srazila 2 osobní auta, zdržení asi 20 minut. V Praze počítejte s komplikacemi v Hloubětině. V křižovatce Kbelská a Poděbradská zasahují u nehody. Tvoří se kolony z Průmyslové od Českobrodské, tam je to na 20 minut. Ve Kbelské se popojíždí od Koubenovy. A na tahu 101 mezi Kostelcem nad Labem a Brandýsem nad Labem opatrně u odbočky na Záryby. Zasahují tam u nehody 2 osobních aut a krátce se zdržíte z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
12: Rodičům vstup zakázán. To je pravidlo, které platí pro žluté školní autobusy napříč celými Spojenými státy. My jsme se ale pomocí prostředníka, mladého Tea, dovnitř dostali a tak se za chvíli dozvíte, co se v autobusech během cesty do školy děje.
0: Víkendový Radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Žlutý školní autobus, jedna z amerických ikon, kterou známe z filmu i seriálu. Už 80 let vjedou každé ráno, jakmile se rozední nad americkými předměstími a na zastávkách sbírají děti mířící do školy. Každý den jich zemí od pobřeží k pobřeží projede 500 000. Pro americké děti jsou samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní. Ale proč jsou vlastně žluté? A jak to, že do nich nesmějí rodiče? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si tyhle otázky položila taky.
1: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech. Těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
2: Tak dobrý ráno. Já jsem Teo. Ten můj autobus přichází kolem 6:40. A přijde autobus. Poslouchejte. Good morning. Do you want to say hi for my interview?
3: Hello, how are you?
2: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu. Každý den máme stejného. Je to hodný pán.
1: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
2: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu. Všichni se tam teď jako koukají, s kým si povídá nebo co si říká. Máte tady diváky, tak já se zeptám, jestli se chtěl představit. Do you want to introduce yourself to the radio station?
4: What's up, y'all? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming. Up and coming.
2: Tohle je Joel Torres.
5: What are you doing?
2: It's for a radio station.
4: I don't like the suspension. It sucks. We feel every bump in the road.
2: On řek, že se mu líbí, že nemusí chodit do školy pěšky. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
1: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti z různých čtvrtí potkávají a kde, jak místní rodiče říkají, začíná skutečná výchova.
2: Tak chvíli počkáme, oni se tady baví. Anthony, what do you not like about the school buses?
6: What I don't like is this driver that goes too fast.
2: Tak myslím, že trochu přehání, ale vlastně řekl, že ten autobus, ten řidič jezdí hodně rychle. Je to jako horská dráha, mě to baví. Sedím a skáče to se mnou.
1: Školní autobus se objevuje ve stovkách amerických filmů a seriálů. Od Forresta Gumpa přes Simpsonovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
2: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo. Vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme. Tak přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
6: You too.
2: Tak jo, ahoj.
1: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

Sofia. Alvaro Soler ve večerním radiožurnálu. Dlouhá historie budování a dotváření katedrály svatého Víta na Pražském hradě se zítra symbolicky uzavře. Rozezní se v ní poprvé nové Grenzingovy varhany. Nástroji s více než 6000 píšťal požehná pražský arcibiskup. Čím jsou varhany unikátní, jak dlouho trvala jejich výroba a instalace, uslyšíte za chvíli.

0: Michal Prokop a Framus 5 bez větří, posloucháte večerní radiožurnál, za 10 minut už bude 7:30. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany. Z brusu nový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanám požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přeříkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s flaškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců, od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení ode mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Novým svatovítským varhanám bude patřit i týdenní seriál radiožurnálu. První díl uslyšíte v pondělí krátce po 8:45. Tomáš Maleček, radiožurnál.

0: Podpora hnutí mírně klesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%, na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. V Hanušovicích na Šumpersku při likvidaci spadlého stromu na trati zemřel drážní hasič na sociální síti X. To oznámil generální ředitel správy železnice Tomáš Tot. Kvůli silnému větru a popadaným větvím museli hasiči o víkendu zasahovat víc než obvykle. Nehoda se stala i u Rokytnice v Orlických horách, kde na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker, informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně zavřený, čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez.
1: Sport.
0: Fotbalový národní tým ostrovního státu Curaçao hraje poprvé v dějinách na mistrovství světa v Houstonu, čelí Německu. Stav a čas zná reportér Adam Weidenthaler.
2: 31. minuta právě začíná. Němci sice vedli 1-0 nad Curaçaem, ale inkasovali v 21. minutě gol na 1-1, takže překvapivý stav na úvod světového šampionátu pro oba dva týmy. Německo-Curaçao 1-1. Přímý přenos dál vysíláme prostřednictvím radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
0: Za 2,5 hodiny Nizozemsko narazí na Japonsko, v 1 hodinu ráno našeho času pobřeží Slonoviny na Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko na Tunisko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka u Lokte. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu. Na 29. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje nesouvisle až na 24. a 5. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z pravého pruhu, zdržení je okolo 10 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 63. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, na místě už je policie. A v Praze v Hloubětině čekejte zdržení v křižovatce Belská a Poděbradská. Řeší tam nehodu 3 osobních aut, kolona v Průmyslové se táhne už od Českobrodské, zdržíte se asi 20 minut, v opačném směru postojíte ve Kbelské od Kolbenovy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně mohou přidat také přeháňky, k večeru potom budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Pražští hasiči dnes zasahovali u dodávky, která u Jiráskova a mostu v centru Prahy sila z náplavky nad vodu. Vůz zajistili, aby nespadl do Vltavy, informovala mluvčí hasičů Kateřina Benešová. Nezabrzděná bílá dodávka sila odpoledne nad vodu a za dním podvozkem zůstala viset z náplavky.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Ve Valašském Meziříčí kroužkovali ornitologové mladé čápy na komíně gobelínové manufaktury. Jedno ze tří mláďat si mohli prohlédnout děti ze školky i studenti gymnázia, kteří budou dění v hnízdě sledovat a zaznamenávat. Čápy teď můžou pozorovat i lidé doma. Město spustilo online přenos z hnízda. Víc o tom za chvíli.

0: Inexis ve večerním radiožurnálu je neděle 14. června, teď je 19 hodin a 40 minut. Čepice, svetr nebo mikina, i z toho si čápy staví svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, to teď můžou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, kroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti. Karolíno, co budete pozorovat?
4: Jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno možná.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat.
2: Teď se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ty ostatní. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak děti staří ptáci krmí. On má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žábama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáb v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru, lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

Poprvé v historii hraje na světovém šampionátu tým Curaçao. Na jeho souboj s Německem vás vezmeme ve večerním radiožurnálu za krátkou chvíli.

0: Za 10 minut už bude 20 hodin, dále s vámi večerní radiožurnál. Fotbalisté Curaça nastoupili ke svému prvnímu utkání na mistrovství světa. Ve skupině E nastoupili proti jednomu z favoritů, týmu Německa. Překvapivý vývoj zápasu sleduje reportér Adam Weidenthaler.
1: Ta zbývá do konce prvního poločasu. Němci vedou 2-1 nad Curaçaem a budou mít k dispozici pokutový kop. Pakliže jsme se bavili o překvapivém průběhu, tak ten byl následovný. Němci sice vedli 1-0 po trefě meči, jenže následně Comenesia srovnal v 21. minutě na 1-1 a vypadalo to, že Curaçao bude kráčet za překvapením minimálně v prvním poločase, jenže pak Němci zvolili taktiku vysokých nákopů a taky slušných centrů z rohových kopů do vápna. Jeden takový využil Schlotterbeck, takže od 38. minuty Němci vedou 2-1 a teď mají k dispozici na závěr nastaveného času pokutový kop. Nemeča, tedy autor prvního německého gólu na tomto šampionátu, ho vybojoval a proměnit ho chce levonohý útočník Havertz. Proti němu už je připravený Eloy Room, ještě poslední konzultace s rozhodčím, který upozorňoval Rooma na to, aby příliš brzy neodcházel ze své brankové čáry, jinak by se musela penalta opakovat. Kai Havertz na závěr nastaveného času může poslat Němce do dvoubrankového vedení v úvodním utkání na mistrovství světa pro tyhle dva zástupce skupiny E. Ještě hecování pro brankáře Rooma od jeho spoluhráčů. Kai Havertz už se rozbíhá, zadrobil krokem a pálí správně do protipohybu golmana Eloye Rooma, dává na 3-1 Kai Havertz a Němci tak vedou a potvrzují pozici favoritu. Minimálně první poločas jistě vyhrají, vedou 3-1 a první půle by měla skončit co nevidět. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál zprávy a Martin Benda.
3: Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Ukrajinci zničili v Rusku ropné zásobníky v Jaroslavské oblasti. Fotbalisté ostrovního státu Curaçao hrají na mistrovství světa proti Německu a zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 40 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
4: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
5: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková. Radiožurnál.
3: Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády, jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
6: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
3: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Ukrajinci provedli sérii vzdušných úderů na sklady ropy a chemický podnik v Rusku. Obyvatelé Jaroslavské oblasti popisovali následky jako ropný déšť.
7: Záběry natočené obyvateli Rybinsku v Jaroslavské oblasti odhalily slabou reakci ruské protivzdušné obrany, která se letící ukrajinská nepilotovaná letadla pokoušela sestřelit jen z lehkých střelných zbraní. Ze skladů ropných produktů, které patří ke strategickým zásobám Ruska, podle videí stoupaly sloupy hustého tmavého kouře, který zahalil okolí Rybinsku a vše pokryla vrstva ropy. Velký požár po útoku dronů vypukl v chemičce Azot v Novomoskevsku v Tulské oblasti Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko odmítlo zastavit válku a tyto útoky jsou ukrajinskou odpovědí. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
3: Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří také na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
8: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Tajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
3: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich potřeba až 300 tisíc.
9: Sport. Fotbalisté ostrovního státu Curaçao hrají v Texasu na mistrovství světa proti Německu. Duel sleduje reportér Adam Weidenthaler.
10: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním vedou Němci 3-1 navzdory tomu, že zaváhali a pustili soupeře za stavu 1-0 k vyrovnání. To byl historicky první gól Curaçao, země o zhruba 160 tisících obyvatelích, na mistrovství světa. Druhý poločas odvysíláme znovu v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: Ve 22 hodin našeho času Nizozemsko narazí na Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na 500 vybojovali medaily debelkajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel. Brali bronz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na silnici 53 na Znojemsku a kolona na D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic nebezpečná situace v úseku. Policie hlásí auto, které jede proti správnému směru jízdy. 53 ze Znojma do Pohořelic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se tvoří kolona. Na 63. kilometru blokuje pravý pruh odstavené auto. Na kamerách je vidět jen značení a taky silničáře. Kolona od kilometru 65, aktuální zdržení do 10 minut. V Praze Hloubětíně je po nehodě 3 aut stále hustý provoz na křížení Průmyslové, Kbelské a Poděbradské a taky v okolí. V Praze v Těšnovském tunelu se srazila 2 osobní auta. Blokují pravý pruh směr Rohanské nábřeží Karlín. Je to bez zranění a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jihu Moravy až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná Stretnutě, moderuje Richard Trsťan.
2: V nasledující necelej polhodině vám ponukneme stretnutie s bývalým slovenským premiérom Eduardom Hegerom, brňanským politologom Petrom Spáčom, s filmovou producentkou Natáliou Pavlove, ale aj s Adamom Ďuricom, kapelami Crossband, Desmod a práve teraz so Zuzanou Smatanovou. Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 8:30. Zprávy pro vás má Martin Benda.
2: Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku.

0: Trvali ve švýcarské Ženevě proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu podle agentury Reuters zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank. Obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Ženevská policie povolala posily z celé země. Summit G7 začíná zítra v nedalekém francouzském Evianu. Ve Zlínském kraji ode dneška jezdí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spojení doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských Vrchů a Chřibů. Sport. Fotbalisté Německa hrají v Houstonu úvodní zápas na mistrovství světa, a to proti Curaçao, které nastoupilo na světovém šampionátu poprvé v dějinách. Stav a čas zná reportér Adam Weidenthaler.
1: Krásná rychlá akce Německa znamená gól na 5-1. Je otázkou, jestli ale Nathaniel Brown nebude po příkletvu Undava v offside. Dozvíte se to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Zatím tedy ale stále stav v 69. minutě. Německo Curaçao 5-1. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
0: Za hodinu a půl začne duel Nizozemsko-Japonsko. V 1 hodinu ráno našeho času odstartuje duel pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u sjezdu na Kutnou horu a dálnici D2 v Brně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomaleji u sjezdu na Kutnou horu u exitu 66. Tvoří se tam kolona, má zhruba 3 kilometry, zdržení 10 až 15 minut. Vepředu na 63. kilometru má blokovat pravý pruh odstavené auto, vidět je v pruhu. Jen značení nezapomínejte v místě na pravidla ZIPu. Na D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy zhruba kilometrová kolona. Před D1 na úrovni Shopping Parku, Avion Shopping Parku. Zdržení kolem 5 minut. Na silnici 58 z Frenštátu pod Radhoštěm do Kopřivnice havarovala motorka. Nehoda je u odbočky na Lichnov. Čekejte omezený průjezd. Aktuálně uzavírku místa policie nehlásí. A v Jihlavě v Brněnské ulici se srazilo osobní auto s motorkou a nehoda je na úrovni Teska. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a na severovýchodě se výjimečně mohou přidat také přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Adéla Tkáčová získala titul v 7 boji a výkonem 6227 bodů jí patří 4. místo v české historii. Večerní radiožurnál pokračuje ve 20 hodin 34 minuty.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

Zneužití náhradního mateřství by nově mělo být trestným činem. I to přináší jedna z úprav trestního zákoníku, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Další novinky představíme už brzy.

0: Takzvané náhradní mateřství je v Česku v šedé zóně. Zákony ho totiž zatím nijak neupravují. Novela trestního zákoníku má ale přinést jasný právní rámec, alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo obchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
1: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku. Tak zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie. A reaguje i český trestní zákoník, doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
1: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
3: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
1: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
2: My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
1: Novela ale zavádí i další trestné činy, a to nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
4: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
1: A k projednání jsou připraveny i další trestní novely. Ne všechny navíc cílí na ochranu osob, každá totiž upravuje něco jiného. Podle Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
3: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
1: Tím navíc současná vládní koalice s trestními změnami nekončí. K projednání už míří třeba zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.
7: Někdy

Opět Radeček ve večerním radiožurnálu. Jeden z adeptů na titul vstoupil do fotbalového mistrovství světa. Jak zvládají hráči Německa roli favoritů proti outsiderovi z Curaçaa, to zjistíme ve večerním radiožurnálu za pár minut.

0: Tohle byla Alanis Morissette. Už jenom 10 minut nás dělí od 21. hodiny. Poprvé v historii nastoupili fotbalisté Curaça k zápasu na mistrovství světa. Jejich zápas s Německem se pomalu chýlí ke konci. Další informace přidá reportér Adam Weidenthaler.
1: 87. minuta, tím pádem do konce zápasu zbývají 3 minuty plus něco málo nastaveného času. Němci v klidu kontrolují tenhle zápas, stejně jako v prvním poločase, tak i v tom druhém skórovali 3x, jejich soupeř pouze v prvním poločase jednou, takže suma sumárum je to 6-1 pro fotbalisty Německa, kteří v podstatě nepřipustili žádné výraznější zaváhání v průběhu zápasu. Na úvod to ano, tam když Curaçao srovnávalo na 1-1, tak možná byli někteří němečtí fanoušci opaření, ale nakonec toho nebylo nic moc problematického. Německo je o poznání aktivnější, má už 25 zakončení, zatímco Curaçao pouze 8, ale i tak je z toho docela sympatický výkon od fotbalistů, kteří reprezentují zemi o jen 160 tisících obyvatelích. Curaçao je poprvé na světovém šampionátu a už si tedy může odškrtnout, že dokázalo dát gól některému z bývalých světových šampionů, některému z těch velkých fotbalových hegemonů, tedy konkrétně Německu. Ten zápas už se v podstatě nedohrává, dohrávat se bude zhruba ještě 5 minut a vy si je můžete vychutnat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Německo Curaçao 6-1. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, se narodil před 150 lety. A Thomas Sean Pšenička v muzikálu Klan Baťa zahraje jeho vnuka. Jak se vžívá do role člověka, jehož jméno zná zřejmě celý svět? Kolik času strávil studiem rodinné historie, vzpomínek i baťovské filozofie? Thomas Sean Pšenička bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 21 hodin. Martin Benda a zprávy.
3: Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Trumpovy 80. budou ve Spojených státech provázet nejen slavnosti, ale také protestní akce. Fotbalisty Nizozemska a Japonska čeká za hodinu vstup do mistrovství světa. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
3: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tot. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Radiožurnálu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
5: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
3: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle, nejvíc zasahovali na Olomoucku. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
6: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíce lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
7: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
8: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
9: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
8: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Německa a ostrovního státu Curaçao před chvílí dohráli úvodní duel na mistrovství světa. Sledoval ho reportér Adam Weidenthaler.
10: Němci vyhráli 7-1 a potvrdili pozici favoritů. Úvodní půlhodinka ale nabídla zajímavou zápletku. Na vedení Německa 1-0 totiž odpověděl Comenesia a stal se prvním střelcem branky v historii Curaçaa na mistrovství světa. Vyrovnaný stav pak vydržel něco přes čtvrt hodiny. Další příběh napsal trenér Curaçaa Dick Advokát, který se v 78 letech a skoro 9 měsících stal nejstarším koučem na světovém šampionátu a sebral rekord Miroslavu Koupkovi, který ho tak držel ani ne 3 dny. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Už za necelou hodinu vstoupí do světového šampionátu Nizozemsko a Japonsko. Tento duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako z nočních zápasů. V 1 hodinu ráno našeho času začne utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 ráno pak Švédsko-Tunisko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a kolona na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy. Nehoda bez podrobností. Je za sjezdem na Veselí nad Lužnicí 103. kilometru. Místo havárie mimo kamery a plynule průjezdné. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 až 63 vepředu silničáři. Zavřeli pravý pruh, má tam stát porouchané auto. V koloně se zdržíte teď 10 až 15 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy spadl strom. Překážka je za odbočkou na Byšice. Čekejte omezený průjezd i u zavírku místa. Podobné překážky většinou odklízejí hasiči. A na Liberecku nebezpečí na výjezdu z Hodkovic nad Mohelkou do Vlčetína. Po cestě se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná nedělní Sportžurnál. Moderuje Martin Charvát.
12: 21 hodin 6 minut. Chvíli to vypadalo na šok, vždyť kdo by čekal, že bude Curaçao na mistrovství světa ve fotbale slavit gól proti Německu. Po půl hodině hry bylo na ukazateli skóre 1-1. Favorit ale senzaci nepřipustil a výsledek 7-1 pro Německo je jednoznačný. Zápas za chvíli probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, ale také budeme mluvit o českém týmu a aktualitách, které z něj máme. Tak hezký večer.
0: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.

0: Dohrávají Rolling Stones na radiožurnálu Sport. Fotbalisté Německa začali ze svého pohledu mistrovství světa jednoznačným vítězstvím nad Curacaem. Zdolali ho 7-1 ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu jsme teď spojeni s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Znovu, Pavle, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: 7-1 nakonec podle očekávání z tvého pohledu?
1: Jo, tak bavili jsme se o tom o poločase. Já si myslím, že to je celkem očekávaný výsledek. Samozřejmě pro Německo bych řekl takový příjemný druhý poločas a zasloužený vítězství. Soupeř prostě byl slabší, pak jim došly síly a je to velmi těžký. Zažil jsem to na vlastní kůži v této pozici toho jako outsidera, když to mužstvo je rozjetý a nedá ti šanci, tak je to složitý.
0: Bylo v uvozovkách pro Curaçao špatně, že dalo Německu gol, že tak nějak vydráždilo toho velkého favorita zápasu? Nebo si myslíš, že naopak je to celé vlastně ke cti a to, kolik Curaçao dostalo, ho nakonec nemusí až tak moc tížit?
1: No, já si myslím, že to nemělo na to vliv, že Němci prostě jsou strojovej mančáft a moc toho nevypustějí a viděli jsme, že chtěli dávat góly a to, co si říkal, ke cti slouží Curaçao, že dali ten gól, prostě to je, myslím si, velmi výjimečný, už je tam jsou a teď dali gól Německu, ne nějaký na 5-1, ale na 1-1, ten zápas samozřejmě zdramatizovali, i když bylo brzo jasný, že prostě na Němce nemají.
0: Amerického času dnes se budou hrát ještě 3 zápasy. Českého času ve 4 hodiny ráno začne střetnutí Švédsko-Tunisko, v 1 hodinu v noci pobřeží slonoviny Ekvádor, ale pojďme se pobavit o utkání, které začne přibližně za 50 minut, tedy Nizozemsko-Japonsko. Nizozemci jsou pro tebe favoritem, nebo ne?
1: No, tak může se o tom takhle mluvit. Já si myslím, že pro nás prostě ty asijský týmy, byť i spousta Japonců hraje v Evropě, tak pořád ten národní tým toho Japonska tolik nevídáme, tak jako Holanďany a já jsem zvědavý, těším se na ten zápas, protože opravdu to může být srovnání, který bude hodně vyrovnaný a budou rozhodovat maličkosti. Jsem zvědavý, jak Japonci budou ve srovnání s Holanďanama vypadat.
0: V Japonsku si hrál, tvá zkušenost s Kobe je dobře známa. Myslíš si, že Japonci hodně prožívají to, že jsou na mistrovství světa i v době, kdy například Honda už dohrál a podobní velcí hráči minulosti?
1: Určitě, já si myslím, že fanoušků tam bude spousta. Samozřejmě nevím, jak se prosadí proti Ohranjes, ale myslím si, že Japonci se nenechají zahambit, protože ta podpora těch fanoušků taky je obrovská a je to tam velmi populární. Samozřejmě ty kluci, kteří hrajou v Evropě, tak jsou velmi sledovaní a fakt to tam má sílu, takže já se těším na ten zápas.
0: Myslíš si, že Nizozemsko by v tomhle zápase už mělo nějakým způsobem ukázat sílu, kterou prokazovalo na předchozích světových šampionátech, protože připomeňme, že například v Kataru oni vypadli velmi těsně až na penalty s Argentinou, když ji vlastně krásně dokázali přehrát vzduchem ve druhé polovině toho utkání.
1: Jo, tak Holanďani mají velmi silný mužstvo, myslím si, že znovu půjdou daleko v tomhletom turnaji. Uvidíme, samozřejmě to začátek, taková trošku možná nervozita, ale to mužstvo Holandska už je dlouho pohromadě a hodně výjimečných hráčů, takže čekám, že Nizozemí bude velmi silný dneska.
0: Pavel Horvát ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport, moc děkuju na tvůj pohled na střetnutí Německo-Curaçao a zároveň na to, co nás čeká a také v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. O tom uslyšíte tedy především zápas Nizozemsko-Japonsko, který začne ve 22 hodin. Zatím, Pavle, děkuju.
1: Díky, hezký večer.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: To byl Ed Sheeran. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě v Spojených státech proti Jihoafrické republice. Národní tým měl dnes v Mansfieldu otevřený trénink, který přímo na místě sledoval i reportér Lukáš Michalík, se kterým jsme teď ve spojení. Hezký večer z Česka.
1: Dobrý večer do Česka, hezké odpoledne ze Spojených států.
0: Tak jsme se srovnali. Trénoval český tým v kompletním složení?
1: Trénovali dnes všichni, tedy znovu i s útočníkem Janem Kuchtou, který zatím většinu pobytu ve Spojených státech léčil zranění kotníku, ale teď už by měl být stoprocentně připravený. Při poziční hře šlo lecos vysledovat, neříkám, že to něco značí směrem k dalšímu zápasu, ale v obraně spolu hrála trojice Holeš, Hranáč, Krejčí a v útoku trio Hložek, Provod, Šik, ale samozřejmě to směrem k zápasu s Jihoafričany nemusí nic znamenat. Tím spíš, že novináři dnes mohli sledovat celý trénink, tudíž hráči nepilovali žádnou taktiku. Před tréninkem jsme měli možnost krátce mluvit se záložníkem Michalem Sadílkem. V sobotu měli Češi celý den volno a večer využili pozvání místní samosprávy v texaském městě Fort Worth a ve čtvrti Stockyard se zašli podívat na tradiční rodeo. Pro hráče to podle Sadílka byl zážitek. Mluvil o tom i Jaroslav Zelený, se kterým teď probíhají mediální povinnosti, ale teď už tedy zmínili hráči, že se samozřejmě koncentrují na ten další a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa.
0: Máte v Texasu větrna, slyšíme to velmi dobře, ale ještě jedna věc k tomu tréninku. Viděl jsem, že tam kapitán Ladislav Krejčí hodně dlouho diskutoval s trenérem Miroslavem Koubkem. Myslíš si osobně, že Miroslav Koubek nějak dá na to, co Ladislav Krejčí třeba směrem i k obsazení a taktice si myslí?
1: To si myslím, že ano, samozřejmě Miroslav Koubek má svoji hlavu, zároveň si ale myslím, že je schopný naslouchat těm nejzásadnějším hráčům, mezi které určitě Ladislav Krejčí patří, že má takovou tu schopnost empatie, to konec konců o něm říkali i jeho někdejší svěřenci, takže určitě, když spolu něco konzultují, tak dá na pocit toho hráče, ale že by mu Ladislav Krejčí nadiktoval sestavu a Miroslav Koubek ho poslechl, to si zase nemyslím, takže spíš jde o nějakou jako konzultaci. A myslím si, že v této oblasti je Miroslav Koubek silný.
0: Do čtvrtka ještě času dost, kdy budou Češi hrát s Jihoafrickou republikou, tak jaký bude program národního týmu v těch nejbližších dnech?
1: Ještě zítra se hráči budou chystat tady na své základně v Texasu, tedy nedaleko Dallasu. V úterý pak odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek poledne českého času nastoupí proti Jihoafrické republice. Den předtím bude ten program národního týmu tradiční, předzápasový trénink a samozřejmě tisková konference. I hráči a realizační tým si uvědomují, že zápas s Jihoafričany může být naprosto klíčový v boji o postup do play-off. Šance na výhru ve skupině bude pro Čechy pravděpodobně vlastně nejvyšší, protože Korejci byli favority, no a ten poslední zápas se bude hrát v Mexiku na Azteckém stadionu proti domácímu výběru. Souboj Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek ve 12 hodin středoevropského času, takže příznivější čas pro vás, tedy české posluchače, no a samozřejmě ho znovu nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na závěr ještě dodám, že Jihoafričani v tom úvodním zápase na mistrovství prohráli v Mexiku 0-2.
0: Promiň, říkal jsi ve 12 hodin, to je vašeho času, že ano?
1: Omlouvám se, ve 12 hodin našeho času, přesně jo. Tak, 18 hodin českého času. Mám v tom občas trochu guláš, tak prosím, mějte se mnou, řekněme.
0: Rozumíme ti, Lukáši.
1: Rozumíme si.
0: Rozumíme Lukáši Michalíkovi. Děkujeme za zprávy ohledně českého národního týmu. Hodně štěstí do Texasu.
1: Díky moc, chtěl jsem říct, mějte se mnou pochopení. Hezký večer.

0: Čeští fotbalisté se na základně v Texasu chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možná klíčový duel ve skupině je lépe využívat Patrika Schicka, který na stadionu v Guadalajaře téměř nebyl ve hře.
1: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Schick, ale jeho zakončení bylo zblokované.
2: V 15. minutě se Schick v pokutovém území snažil dostat do šance. Obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé dva ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
1: Střídání na české straně. Tomáš Chorý nahradí Patrika Schicka.
3: Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
2: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Schick přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.
4: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Říká asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek. V národním týmu je Schick jasnou útočnou jedničkou a pokud je zdravý, v drtivé většině případů nastoupí v základní sestavě. Vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček ale nabízí i jiné řešení.
5: Patrik hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním manšaftům a styl nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam Kuchtíče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do té unavené trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
2: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Schicka jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: V Česku můžete slyšet jenom jedno sportovní rádio.
7: S mikrofonem za sportem pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jsme na fotbale, na hokej a na tenise.
8: Přinášíme atmosféru a emoce přímo ze stadionu.
6: Reportéry máme na těch největších sportovních akcích.
9: Je to tak, můžeme slavit. Ester Ledecká je olympijskou vítězkou.
8: Radost z úspěchů sportovců sdílíme s fanoušky i na českých stadionech.
10: Barbora Krejčíková ukončila tento zápas.
6: Každý všední den vysíláme exkluzivní rozhovory našich moderátorských osobností.
11: Mě tak nějak asi za celou tu moji kariéru byl nejblíž Roger.
8: A nezapomínáme ani na soutěže s posluchači.
12: Je to Adam Šumek, číslo 51.
6: Sport od rána do večera.
8: Na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
13: Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael, aby zastavil údery v Libanonu. Útočit by podle něj neměla ani druhá strana. V rozhovoru pro server Axios kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a použil přitom i vulgarizmy. Izraelský útok na libanonské radikální hnutí Hezbollah se stal v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Trump předpokládá, že dohoda bude uzavřena během několika hodin. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetní s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje.

0: často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazu a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 u sjezdu na Kutnou horu a nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu stále tvoří kolona mezi kilometry 66 až 63. Vepředu je kvůli odstavenému vozidlu zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se zhruba 10 minut. Ostatní dálnice teď bez kolon. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Hustopeče stojí osobní auto. 24. kilometr stojí vpravo, označené šipkou, provoz nespomaluje. V Českých Budějovicích čerstvá nehoda na Rudolfovské třídě. U odbočky k Lidlu se srazila dvě osobní auta. Je to nehoda bez zranění, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude polojasná, až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přeháňky, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, během dopoledne potom už bude postupně oblačno a na severovýchodě se výjimečně mohou přidat přeháňky, které budou k večeru potom ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte nedělní Sportžurnál s Martinem Charvátem.
3: Snad jste se takto na večer nenechali zmást. Přejeme vám krásnou dobu po 9:30 večer. Co nás ještě čeká? Znovu se vydáme za českým fotbalovým týmem na mistrovství světa, anebo třeba za Martinem Fuchsou, který znovu získal zlato na mistrovství Evropy v kanoistice.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Za necelou půl hodinu vstoupí do šampionátu ve vzájemném utkání také Nizozemsko a Japonsko. To Česko už má úvodní duel za sebou, prohrálo ho s Koreou 1-2 a teď se připravuje na druhé střetnutí základní skupiny. Češi před utkáním pravidelně dopoledne tráví čas na hřišti a do některých cvičení se zapojuje také asistent trenéra národního týmu Jan Rezek.
1: Na travnatém hřišti bývá Jan Rezek mezi prvními. Mezi tím, co čeká na ostatní, připravuje kužely na cvičení a pak si kope s míčem. O zeď dělá nožičky a nebo si přihrává s Jaroslavem Plašilem, dalším asistentem trenéra národního týmu. Ostatně tahle spolupráce vyústila v resku v gol v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2014.
2: Češi vedou totiž 3-1, když naprosto před malou chvíli vyšachovali maltskou obranu. Zakončujícím byl nakonec druhý útočník Jan Rezek.
1: Češi Maltu porazili 3-1, ale na mistrovství světa se nekvalifikovali. Atmosféru světového šampionátu tak Jan Rezek zažívá až teď v roli asistenta národního týmu.
3: Upřímně, nevím, jestli bych to zvládl, protože ta scéna je fakt tak obrovská. Jako samozřejmě klukům to strašně závidím, že mají tu šanci si zahrát na mistrovství světa, ale já nevím, jestli já bych to jako zvládl ve svojí hlavě.
1: Myslí si majitel 3 ligových titulů a účastník mistrovství Evropy, Jan Rezek.
3: Pak když vstoupíte na to hřiště, tak jako dokážu se vžít do kluků, že fakt jako to není jednoduchý a kouká na vás, já nevím, kolik milionů lidí, takže jako fakt jako to není jednoduchý, takže já si to užívám z této pozice úplně jako dostatečně.
1: Z pozice asistenta trenéra národního týmu, kterému pomáhá připravit se po sportovní, ale také mentální stránce. Před utkáními na mistrovství světa ve fotbale s hráči české reprezentace Jan Rezek o psychice mluví.
3: Zas na druhou stranu ty kluci mají za sebou jako tolik už odehráno, když už beru prostě český týmy, Slávě, Plzeň, Sparta, tak jsou to kluci, kromě teda Huga Sokurka, který odehrál tuším jenom 2 zápasy na evropské scéně, a takže to jsou zkušený kluci, kteří toho mají hodně za sebou, co se týká tady těch velkých zápasů. Když se vrátíme ke mně, já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, takže z tohoto důvodu by to bylo pro mě úplně něco novýho.
1: Říká Jan Rezek. Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze. V Atlantě národní tým vyzve Jihoafrickou republiku a na této stanici vám nabídneme přímý přenos. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: 21 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport ve Sportžurnálu, tedy ryze sportovní hodině. Kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství Evropy v Portugalsku zlatou medaili v závodě na 500 i 1000 metrů a celkový počet evropských triumfů zarovnal na 15. Po čtvrté na kontinentálním šampionátu navíc dokázal Fuchsa získat zlatý double.
1: Tím větší dřina zatím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle přístroj se hodí ke mně. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhý, mohlo to být víckrát, ale já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a já ji už jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem nejrychlejší na světě, teďka teda v Evropě.
2: Vyprávěl Martin Fuchsa po zlatu na 500 metrů na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru. Na této trati jel na vrcholné evropské akci v kariéře 12krát a jen jednou prohrál. Následně v Portugalsku opět nastoupil i do závodu na double canoe s bratrem Petrem. Tam ale stále na ceníkov čeká.
1: Nikdo nejel single 500, byl jsem jediný já v tom startovním pole, všichni jsou vlastně takový specialisti, tak je to těžkým konkurovat. My se prostě statečně snažíme. To bych chtěl, aby jako ty lidi věděli, že to není jako samozřejmost a to neznamená, že já když si kleknu do jakýkoliv lodě, že vyhraju.
2: Slova svého staršího sourozence potvrzuje i jeho mladší bratr Petr. Společně dojeli v Montemoru 6.
3: Tohle se už nikdy v životě nemusí opakovat. Je to prostě naprosto fenomenální výsledky, který třeba už nikdy mít nebudeme, ale lidi by si to měli vážit. Teď každý si myslí, že to je jako samozřejmost, ale samozřejmost vůbec není. Bracha tady vyhraje dvakrát, což lidi by si to měli uvědomit, že to vůbec takhle jednoduchý není a Martin předvádí něco, co nikdo nepředváděl a nebude asi jen tak předvádět.
4: Martin, to je neskutečný fenomén, je až neuvěřitelný, jak konzistentně si drží tu špičkovou výkonnost. Věřím, že s motivací ještě dlouho vydrží. Je mi čest, že takhle dlouho se můžu jako šéf trenér účastnit všech soutěží, kde on pro Českou republiku získává tak úžasná umístění.
2: Doplnil Petra Fuchsu reprezentační šéf trenér Pavel Hotmar, který zmiňuje i stinnou stránku úspěchu české kanoistické hvězdy. Na velkých akcích je totiž vždy v závodech jen jedno místo. A i kdyby Martina Fuchsu chtěl mladší vyzevatel napodobit, na šampionát se přes něj probojuje jen těžko.
4: Je to hodně tvrdé, myslím si, že v tomto k žádné změně nedojde. Bohužel teda v minulosti už Martin Fuchsa nebo dříve Martin Doktor pár nadějných závodníků odradili svou dlouholetou výkonností. Nicméně nadějné borce máme. Teď ku příkladu Adam Rudolf, medailista vícenásobný z 23 soutěží, má v podstatě šanci se i kvalifikovat na olympiádu, tak bychom mohli poslat na hry do LA 3 kanoisty.
2: Přidává trenér kanoistů Pavel Hotmar vyhlídky na olympiádu, která se koná za 2 roky ve Spojených státech. A kde bude Martin Fuchsa obhajovat zlatou medaili na 1000 metrů. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: To byli One Republic. Basketbalisté Pardubic se nechtějí vzdát svého snu vybojovat první mistrovský titul v novodobé historii české soutěže. Finálová série s Nymburkem je vyrovnaná 3-3 na zápasy. Dlouhá léta nic takového fanoušci v nejvyšší soutěži nepamatují. Východočeši si vybojovali 7. zápas jasnou výhrou na své palubovce a i když byl rozdíl ve skóre vysoký, nikdo neslavil. Hlavní soustředění je teď na pondělí a na rozhodující zápas.
1: Pardubičtí už po postupu do finále jasně hlásili, že chtějí Nymburku cestu za 21. titulem co nejvíc znepříjemnit. A zatím se to daří. Pokračuje kapitán pardubického týmu Kamil Švrdlík.
2: Myslím, že nám nikdo nevěřil, já myslím, že s tím nepočítal ani Nymburk, jak bylo oznámeno to spojení Slávy, to taky podle mě plánovali, že to bude po sérii. Nemají vlastně halu, takže tam bylo asi spousta věcí, s čím se nepočítalo. Takže jako jsem rád, že jsem na té straně toho, že jsme to takhle dotáhli a uvidíme, co bude v 7. zápase. Samozřejmě víme, že to bude úplně jiný zápas. Ale dotáhli jsme to takhle daleko, takže pojďme proto.
1: Pardubičtí za sebou mají dobrou sezonu a jejich výkon ve finále ještě vygradoval.
2: My jsme si věřili, že s Nymburkem můžeme hrát, co jsme si potvrzovali celou sezonu. Já myslím, že hodně lidí nám nevěřilo, že to můžeme dotáhnout až takhle, že vlastně třikrát porazíme, dotáhneme to do Game 7. Takže byl to takový přání, ale jako, že se to podařilo a jsme v tom 7. zápase, tak je to skvělý pro nás.
1: Ale i když 6. zápas vyhráli Východočeši skoro o 30 bodů, tak dobře vědí, že pro rozhodující 7. duel to nic neznamená. Uvědomuje si to i hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnar.
3: My pořád musíme zapnout teď tlačítko pokora, protože je to jeden zápas, mohlo to být o 50 nebo o bod, je to prostě jedno vítězství a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má, umí ty rozhodující utkání rozhodovat, hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě to lepší než hrát v Nymburce.
1: Nymburk v 6. zápasu vysoko prohrál, ale hraje se na celková 4 vítězství. A jak řekl v přenosu České televize kapitán Středočechu Martin Kříž, nezáleží na tom, jestli je rozdíl o bod nebo o 30.
4: Série je 3-3, my jsme si to nějakým způsobem zkomplikovali. Jestli vyhráte 4x o bod nebo prohráte jednou po 40, počítá se vždycky jenom to 4. vítězství. A já si myslím, že takováhle série finálová tady ještě nebyla, takže pro diváky určitě velmi atraktivní, mají se na co těšit a v pondělí se rozhodne.
1: Jediné, s čím půjdou Pardubice do 7. zápasu, tak je navázat na výkon z 2. poločasu.
3: Co jim zregenerovat, upravit malinko herní plán, ale já si myslím, že když vyhráte o 30, tak je spíš o tom zkusit do toho vstoupit znova stejným způsobem a vnutit Nymburku ten náš styl.
1: Říká Šotnar. Hrát se bude v Praze v hale Královka. Nymburk tedy nebude mít typické domácí prostředí. Víc k tomu dodává Kamil Švrdlík.
2: Je to neutrální půda, samozřejmě Nymburk tam má nahráno daleko víc než my. Pro ně to bude domácí hřiště od příští sezóny, stálí. Jsou tam tvrdý obroučky, takže myslím si, že to nebude hodně bodů, si myslím, nepadne, ale uvidíme. Jako, když budeme hrát takovou obranu jako ve třetí čtvrtině, tak si myslím, že máme šanci.
1: Série dospěla do posledního možného, tedy 7. zápasu. A pardubičtí do něj půjdou se stejným cílem jako mistrovský Nymburk.
3: Teďko si myslím, že by to byl alibismus tvrdit o tom, že si nejdem pro titul. My si pro titul jdeme jakoby od začátku. Samozřejmě se také snažíme nastavit, respektujeme toho soupeře, ale jestli jsme byli blízko po stavu 2-2, tak teď jsme nejblíž co k tomu, kdy za poslední 21 let, kdy jakýkoliv tým ve finále proti Nymburku byl. A já jsem říkal, já to vidím ty šance, nechci tady říkat, myslím, že 50-50. A to kdyby nám někdo samozřejmě před sérií řekl, že budeme s Nymburkem hrát sedmý zápas na Královce, tak my to bereme všema 10. Na Nymburku bude ten tlak daleko větší.
1: Říká před rozhodujícím zápasem play-off basketbalové ligy hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. 7. duel se bude hrát v pondělí v Praze v hale Královka od 17 hodin. Otakar Twirt, Radiožurnál.

0: poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy s Martinem Bendou. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Izraelský nálet na Bejrút může podle Iránu zkomplikovat podpis dohody se Spojenými státy. Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa Curaçao a zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Auta na elektřinu a vodík by dále měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
3: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
3: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
5: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
3: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Irán varuje, že izraelský nálet na Bejrút ohrožuje uzavření dohody se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump i pákistánští prostředníci přitom ohlašovali podpis už na dnešek. Teherán ale očekávání rychlého završení jednání mírní. Izrael mezitím podnikl nálet na libanonskou metropoli. Podle izraelské armády bylo cílem velící středisko Hizbaláhu.
6: Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Karibav uvedl, že izraelský nálet na Bejrút ukazuje neschopnost Spojených států zjednat si pořádek. Řekl také, že za těchto okolností nebude možné pokračovat v jednáních. Teherán už dříve trval na tom, aby součástí americko-iránské dohody bylo i zastavení izraelské ofenzivy v Libanonu. Americký prezident Donald Trump ale řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu udělá to, co mu řekne. Kromě náletu na Bejrút rozšiřuje Izrael i svou pozemní ofenzivu na jihu Libanonu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, jaké výrobky kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
7: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
2: Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím, říká mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
8: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
2: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři.
1: Sport.
2: Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa Curaçao 7-1 pro ostrovní stát v Karibiku. To byl první zápas na šampionátu v historii. Před chvílí začal duel Nizozemsko-Japonsko, sleduje ho Jakub Kanta.
9: Hraje se čtvrtá minuta a už máme za sebou první velkou akci a měli ji na svědomí Nizozemci. Poté, co Chakpo zleva zatáhl balon směrem k vápnu na jeho vrcholu, našel útočníka Málena. Ten se otočil, pálil do horní části branky, ale japonský golman Suzuki svůj tým zachránil. Takže na začátku páté minuty 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zápas vysílá Radiožurnál Sport. V 1 hodinu ráno našeho času odstartuje duel Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 hodiny ráno potom Švédsko, Tunisko. Čeští volejbalisté po 3 výhrách v Evropské lize prohráli v duelu dosud 100% úspěšných celků, podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části soutěže čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na Pražském okruhu a kolona na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 hlásil náš zpravodaj překážku zvěř u sjezdu na Vestec, kilometry 3 až 2 v levém jízdním pruhu.
11: Za exitem Vestec směrem D1 leží zabitý prase v levém pruhu, ale uprostřed pruhu a docela velký.
10: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Kutnou horu stále tvoří kolona, teď zhruba 2-kilometrová se zdržením 5 až 10 minut. Na 63. kilometru je kvůli odstavenému vozidlu zavřený pravý pruh, připomínáme v místě pravidlo ZIPu. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice blokuje pravý pruh, odstavené auto, hlášeno je mezi kilometry 8 až 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
12: Tisíc fanoušků každý den a více než 300 hudebních vystoupení. Takový byl letošní festival Rock for People, na kterém právě teď koncertují poslední zahraniční hvězdy. Koncert skupiny Iron Maiden spolu ochutnáme za pár minut.
13: Víkendový Radiožurnál.

0: Tak jsme si zahrali Abraxas, obyčejný svět. Máme 10 minut po 10. hodině, pokračuje nedělní večerní radiožurnál. Do Česka se vracejí pravidelně, i tak bývají jejich koncerty vyprodané. Řeč je teď o skupině Iron Maiden, která právě v tuto chvíli vystupuje na festivalu Rock for People. V Hradci Králové je u toho náš reportér Jiří Štefl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Rock for People. Jestli někdo má rád ty pravé heavy metalové tóny, tak je dneska večer právě tady v Hradci Králové. Iron Maiden nastoupili na scénu zhruba s 15-minutovým zpožděním, ale kolem 21. hodiny už fanoušky uspokojili písní Murders in the Rue Morgue ze začátku 80. let. Dnes večer tady slaví 50 let na hudební scéně a hrají především songy z těch prvních desek. Je to jejich 19. vystoupení v Česku a zároveň první v Hradci Králové. Podle našich informací, které skupina pouští na veřejnost přes svého manažera, tady dnes zazní i některé skladby, které už pravděpodobně Iron Maiden nikdy naživo nezahrajou. Dorazili na ně fanoušci opravdu všech věkových generací, ale je poznat, že mnozí návštěvníci Rock for People z předchozích dnů už odjeli a vystřídali je právě na ten jeden den fanoušci Iron Maiden. Je to docela velmi hlučná show, i když pravda, teď je nějaké slabší kytarové solo, slabší z pohledu té hlasitosti, ale jinak opravdu těch kytarových tónů je tady opravdu mnoho. No a ten, kdo chce mít tuhle show v hlavě ještě nějaký ten den po koncertu, tak rozhodně nemá špunty v uších. No a co jsem viděl, tak špunty v uších nemá ani prezident Petr Pavel, který Iron Maiden nasleduje z tribuny.
0: Kdy ten koncert skončí? Ptám se proto, kolik fanoušků po něm bude opouštět festivalový areál.
1: Ano, bude to kolem 23. hodiny, zatím Iron Maiden ještě hrají, ale ten festivalový areál se pomalu, ale jistě začíná bourat, ale na některých pódiích se bude hrát až do nočních hodin, ale kolem té 23. hodiny se tisíce fanoušků vydají na cestu domů a řidiči by si proto měli dávat velký pozor v okolí hradeckého letiště. Chodci by naopak měli být osvětlení. Na všechno už teď tady dohlíží policie a bude operativně řešit veškerý provoz. Je tady přece jenom 50 tisíc lidí a asi to nějakou dobu potrvá, než se všichni z areálu dostanou tam, kam potřebují.
0: Rock for People je tedy ve finále, ale festivalová sezona teprve začíná.
1: Ano, už příští týden začne festival Metronom, ten se letos v premiéře představí na letišti v pražských Letňanech. Vystoupí na něm třeba Sting, Tom Odell nebo Nick Cave. Další na řadě jsou pak ostravské hudební festivaly. Na Beats for Love se představí Calvin Harris, slavný světový DJ, no a na Colors of Ostrava zase 21 Pilots nebo Teddy Swims. I na tahle místa vás v radiožurnálu vezmeme.
0: Tolik reportér Jiří Štefl. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: V našem vysílání teď jedna z největších hvězd Rock for People, skupina Limp Bizkit.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Fotbalisté Nizozemska a Japonska vstupují do světového šampionátu. Na evropsko-asijský souboj vás ve večerním radiožurnálu vezmeme za chvilku.

0: dali s vámi večerní radiožurnál. Teď už máme bezmála 22 hodin a 22 minut. Po vysokém vítězství Německa nad Curaçaem 7-1 ve skupině E světového šampionátu pokračuje turnaj soubojem Nizozemska s Japonskem. Komu vyšel lépe začátek utkání, řekne reportér Jakub Kanta.
1: Tak pokud by se to bralo na góly, tak zatím nikomu, protože v polovině 22. minuty je to mezi Nizozemskem a Japonskem 0-0. Ta hra tomu celkem výsledku odpovídá. Je to v podstatě vyrovnané, i když větší, řekněme, šanci si zatím dokázali vypracovat Nizozemci, a to hned ve 3. minutě po akci z levé strany. Právě většina těch nebezpečných situací přichází od Nizozemců po levém křídle, tak právě Gakpo si přihrávkou po zemi našel na někde penaltě Daniela Malena, útočníka Nizozemska, který míč zády k bráně podržel, pak se otočil, no a pravačkou vyzkoušel pozornost japonského brankáře Suzukiho. Japonci se pak hrou svému soupeři vyrovnali a také oni zahrozili po standardní situaci, třeba to bylo v 15. minutě. No, zatím je to hodně vyrovnané, teď v polovině 23. minuty přichází ta pravidelná přestávka na občerstvení. Nizozemští fotbalisté ti patří mezi jedny z největších favoritů, přitom ještě na první titul na mistrovství světa čekají. Ty úvodní zápasy jim většinou v posledních letech jdou, to samé se dá říct i o Japoncích, takže jak tohle dopadne, bude ještě hodně zajímavé sledovat. V začínající 24. minutě je to mezi Nizozemskem a Japonskem stále 0-0 a přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 2020. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Americký prezident Donald Trump dnes telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na nadcházejícím summitu G7. Zelenský to napsal na síti X. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova mluvili o světových konfliktech. V Hanušovicích na Šumpersku při likvidaci spadlého stromu na trati zemřel drážní hasič. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru a popadaným větvím museli hasiči o víkendu zasahovat více než obvykle. Nehoda se stala i u Rokotnice v Orlických horách, kde na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. A

0: U tohohle utkání se stále čeká Nizozemsko-Japonsko 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Německo vstoupilo do šampionátu výhrou nad Curaçaem 7-1. V jednu hodinu ráno našeho času bude hrát Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru, ve 4 ráno pak Švédsko narazí na Tunisko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda a kolona na D2 v Brně a hustý provoz v Praze v Vršovicích. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy překáží nehoda. Na prvním kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Je to v omezení, kolem se občas propletlo osobní auto, ale vypadá to, že dálnice v místě nehody stojí. Kolona od druhého kilometru prodlužuje se. Obě se dá osobním autem sjezdem na třetím kilometru kolem Olympie přes Modřice, například na Vídeňskou ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Kutnou horu stále zavřený pravý pruh na 63. kilometru kvůli odstavenému vozidlu a kolona se v místě už netvoří. A v Praze v Vršovicích je po koncertu v Edenu hustý provoz, velmi hustý provoz ulice u Vršovického hřbitova, Bohdalecká, Bělocerkevská a Vršovická. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách nejčastěji kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 782, přičemž na nemoc už zemřelo 181 lidí. Epidemie se soustředí v provincii Ituri na severovýchodě Konga, kde se vyskytuje více než 90% případů nákazy. Počet infikovaných je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášena s několika týdenním zpožděním.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
5: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Česku přibývá míst, kde se dá stanovat i v chráněné přírodě. Třeba zpráva CHKO Beskydy chce poutníkům na stezce Českem umožnit legální nocleh ve třech lokalitách. Takzvaná nocoviště vyzkoušeli náš reportér.

0: Na severní trase stezky Českem v Beskydech můžou poutníci legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdou na pustevnách, u chaty Skalka, nedaleko mostu u Jablunkova nebo na Lysé hoře. Tam často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
1: Poslední tři schody. Teď je 20:19. Západ slunce podle internetu je ve 20:54. No tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete stezku České, nebo kde jste se tu vzali?
2: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
3: Z gymnázia.
2: A vlastně plníme tady výzvu DOFE, jsme tady na expedici. Daniela.
3: Anička.
2: A dneska jsme točili takové jako rozhovory s lidmi.
1: Teď
2: se to obrátilo. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
1: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
4: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
5: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jsme Češi.
6: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
7: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
6: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
7: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva, a nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
6: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál. Mažu stopy.

O bytě 66 nám zpívala Kateřina Marie Tichá ve večerním radiožurnálu. Fotbalový šampionát pokračuje dalším soubojem. Po vítězství Německa nad Curaçaem 7-1 proti sobě nastoupily celky Nizozemska a Japonska a my se na jejich utkání vydáme podívat za chvilku.

0: Fotbalisté Nizozemska nastoupili na mistrovství světa proti Japonsku. Taková golová přestřelka jako v prvním duelu skupiny E mezi Německem a Curaçaem, kde Němci vyhráli 7-1, se neočekává. Kolik branek už padlo, to ví reportér Jakub Kanta.
1: Po 45 minutách ani jedna. Nizozemsko hraje totiž s Japonskem 0-0. Ne, že by ale k vidění příležitosti nebyly hned ve třetí minutě. Totiž jednoznačně zatím nejnebezpečnější nizozemský fotbalista, tedy útočník Daniel Malen, pálil celkem nebezpečně, ale Suzuki, japonský gólman, se vrhl na pravou stranu a ten míč dokázal vyrazit, možná i proto, že nebyl úplně ideálně umístěný, co se týče výšky. Pak měl Malen ještě mnohem možná větší příležitost ve 34. minutě, kdy byl po rohovém kopu. Neříkám, že sám, ale ne úplně dobře bráněný na malém vápně, no ale tu hlavičku nasměroval jen do náručí připraveného gólmana Suzukiho. Ne, a Japonci ti spoléhali hlavně na to, že budou hrozit z brejků, no a po jednom z nich pálil Nakamura z levé strany pravačkou hodně nahoru a trefil těsně vedle spojnice boční síť brány nizozemského gólmana Verbruggena. To bylo tedy do té doby největší příležitost právě japonských fotbalistů, no ale pak ještě o něco větší šanci měl možná Ueda, který ale pálil také těsně mimo. Střely na bránu, 3-1 držení míče, 60-40, takové jsou statistiky po prvním poločase mezi Nizozemskem a Japonskem, kde platí zatím stav v Dallasu 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: 23 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová. Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Zemřeli při ní 3 Češi. Od dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Fotbalisté Nizozemska hrají proti Japonsku na mistrovství světa. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránů s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pak pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ty budou platit až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně uzavřený. Čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez, vysvětluje mluvčí městských sportovišť z firmy Stares Sport Michaela Dietrichová.
3: Hlavním důvodem výměny je stáří stávající vany a především její netěsnost. Bazén denně přichází zhruba o 2 až 4 metry krychlové vody. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je stanoven na konec roku 2026.
0: Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory anebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
1: Sport.
0: Fotbalisté Německa zahájili tažení na mistrovství světa vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Teď hraje Nizozemsko proti Japonsku a zápas sleduje Jakub Kanta.
4: Za malou chvíli začne druhý poločas a to za stavu 0-0. Nizozemci sice častěji drží míč, možná byli o něco nebezpečnější a to hlavně zásluhou Málena, ale i Japonci. A to konkrétně Nakamura a Ueda těsně před koncem prvního poločasu výrazně zahrozili. Ale je to stále 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Utkání dál můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. V 1 hodinu ráno našeho času začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 hodiny ráno pak odstartuje zápas Švédsko-Tunisko. A po kilometru triumfoval rychlostní kánoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy i na 500. Na stejné distanci vybojoval bronz double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Rozjezd kolony na D2 v Brně a hustý provoz v Hradci Králové u letiště. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy už odklidili následky nehody. Na prvním kilometru v omezení se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona byla od sjezdu k Olympii zhruba od 3. kilometru. Vepředu se, dá se říct, pomalu rozjíždí. Osobním autem se to dá objet kolem Olympie z exitu 3, Modřice a po Vídeňské ulici do Brna. V Hradci Králové u letiště hustý provoz, taky pohyb lidí, končí hudební festival z místa kolega Jirka Štefl.
6: Měli tam vlastně teďka jako poslední koncert Iron Maiden, takže je tam potřeba dát si velký pozor hlavně na těch silnicích, protože je tam hodně fanoušků jak pěších, tak i v autech.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu zůstává zavřený pravý pruh na 63. kilometru kvůli odstavenému vozidlu. Místo je teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě už je repríza dopoledního hosta Radiožurnálu, moderuje Patricie Strouhalová.
7: A hostem víkendového Radiožurnálu je námořník a dobrodruh Petr Kos. Vítám vás tady. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuju za pozvání.
7: Norové prý, kteří vás znají, vám říkají, že jste posledním vikingem anebo potomkem velrybářů. Co jste?
8: No, tak je to asi jako nadnesený, ale je to o tom, že možná dělám některé věci, po kterých lidi toužejí jasněji a já mám to štěstí, že se mi to některé ty věci podaří splnit a dotáhnout, a protože o norech se tak jako traduje, že jsou to námořníci, vikingové a cestují někam na daleký sever, tak i oni o tom jakoby sní a touží a většina těch norů to taky nedělá, takže je to takový jako trošku humorný.
7: Vy jste vydal teď knížku Kovbojové na moři. Na ní jste materiál sbíral dohromady 15 let a já začnu větou z konce té vaší knížky, když dovolíte. Lodě jako pamětníci příběhů posádek a kapitánů, tak za jak dlouho se zapomenou životní osudy a příběhy těch lidí? Kolik takových příběhů vy tam vyprávíte? Kolik z nich vás formovalo a změnilo? Nebo kolik jich vás trošku jinak jako nasměrovalo, osilnilo, zocelilo, vychovalo?
8: No, jako samozřejmě první nějaký prvnímu, jako, nebo to, co jsem chtěl dělat, bylo, nevím, jet na liešku, chytat ryby, být na lodi, i když jsem předtím nikde na lodích nebyl, nebo tak, a což se mi teda jakoby splnilo, otevřelo mi to nějaký dveře do tohle světa. A
7: tam jste byl 8 let?
8: Dejme tomu jakoby 8 sezon, nebylo to 8 let v kuse, byly to většinou jakoby letní sezony rybářský, a otevřelo mi to ty dveře a pak jsem postupně zjistil, že vlastně víc než jenom ta samotná loď jsou zajímavější ty příběhy, ty osudy. Je to jako vlastně, když se, nevím, potápíte k nějakému vraku a hledáte potopený vrak, tak mě najednou mnohem víc vlastně zajímaly tyhle ty příběhy, a který si člověk musel zasloužit, aby je slyšel, protože to nejsou příběhy, který vám řekne hnedka někdo na první setkání nebo na to, že si přijedete na dovolenou na týden, a takže si to člověk musí zasloužit, odsloužit, a proto ta knížka možná trvala tak dlouho, protože ty příběhy jsem, dejme tomu na tí, ale ještě zbíjí, jakoby kolem mě proletěly za těch 8 let, a pak vlastně v Norsku už je to taky jakoby 8 let, taky zase takových jakoby 8 sezon. A nikdy jsem, nebo napřed jsem si myslel, že to vlastně je skvělá věc na knížku, a pak jsem to najednou nikdy jakoby psát nechtěl, i když jsem měl nějaký poznámky, deníkový zápisky a tak. A pak vlastně jsem měl takový pocit, že to jsou jenom moje příběhy a že nikomu vyprávět nechci, ale tím, jak čas letí, a možná některé ty příběhy se opakujou, vlastně úplně stejný jako na Aljašce, tak se opakuju i v tom Norsku, tak jsem a ty lidi mizí, stárnou, a ty příběhy by už nikdo nemohl vyprávět, tak jsem se o to pokusil.
1: Host Radiožurnálu.

0: Námořník Petr Kos ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste původním vzděláním knihkupec a knihovník. Co z toho řemesla se hodí pro opravu staré rybářské lodi?
1: No, tak je to tak, že vlastně knihovnictví je vyhledávání informací, což se mi jakoby hodilo. Čili dejme tomu, že umím dobře vyhledávat informace a pak dále. Třeba pátrání o historii tí starý lodě Anna, protože když jsem ji koupil, tak vlastně o ní od toho majitele, od kterého jsem ji koupil, tak od něj jsem moc informací nedostal, vlastně skoro žádný. Takže jsem si říkal, že někde nějaký záznamy musí být, když je ta loď tak stará, má nějakých 119 let, nebo letos vlastně už 119 let letos. A že ty záznamy někdy nějaký musí být a byla to dlouhá jakoby detektivní práce v archívech a tak. A vlastně první věc, kterou jsem dohledal, byla hrozně pěkná fotka tí lodě z někdy z roku 1930, kdy pluje na Lofotech při rybářské sezóně někde na vlně. Takže to byla jako nádherná fotka a bylo to takový zadosti učení, že to mohla být nějaká fotka obyčejná někde v přístavu. Tak to bylo.
0: Na začátku, když jste zmínil těch 8 sezon, které jste strávil na Aljašce na rybářských lodích, tak vlastně z těch našetřených peněz jste si potom koupil tuto leňářskou loď, která se jmenuje Anna. Postupně ji opravujete. Je pravda, že předtím jste měl vážně jenom kánoji?
1: Jo, měl jsem kánoji a protože bydlím u Štěchovic na Vltavě, tak tam s povodněma připlavila druhá. Já jsem měl takovou pěknou žebrovanou dřevěnou kánoji, kterou jsem koupil někde za láhev v rumu, opravdu opravil jsem ji a pak připlavila druhá laminátová, která měla stejný tvar, tak jsem s tou udělal takový katamarán a to jsem jedno léto tam měl na Slapech, to je taková historka, která se jako je humorná, vypráví se, jako loď jsem nevlastnil, ale měl jsem hodně zkušeností, ať už z Aljašky, nebo z různých lodních servisů.
0: Teď tady je Aně 119 let. Když jste si ji pořizoval, tak už se tak jmenovala, protože lodě, které by se měly přejmenovat, nebo vlastně by se to nemělo dělat, protože to přináší neštěstí. Tak proto jste to udělal a nechal jste jí to jméno?
1: No, jméno jsem jí nechal, nad tím jsem ani jakoby nepřemýšlel, že bych to přejmenoval.
0: Moje babička, jako, babička byla Anna,
1: babička se jmenovala Anna a zjistil jsem, že vlastně ta loď se jmenuje Anna od těch dob, kdy byla postavená, takže to bych jakoby nechtěl tohle sem řetěz jakoby přerušit nebo tohle tu historii.
0: Proč jste ji koupil? Že vlastně je postavená v roce 1907. Jack London tenkrát se plavil po jižním Pacifiku s tou svojí plachetnicí, to byl taky rok 1907. Pro někoho to může vypadat jako hezká náhoda. Jak třeba tohle berete vy?
1: To až zpětně. Některé věci jakoby do sebe třeba zaklaply, nebo že 1907 se pro mě stala takový ročník, taková cifra takového druhého narození možná, nebo takový. A no, loď jsem, láska na první pohled samozřejmě, jako viděl jsem, když jsem tu loď viděl a přišel jsem do ní poprvé a byla v hrozně špatným stavu a to, ale už jsem viděl, jak to tam udělám a co se opraví a že to bude šup-šup a že to bude, že za chvilku vyplujem, což samozřejmě tak nebylo, ale a taky jsem koukal spíš po lodích komerčních nebo bývalých komerčních lodích, protože jsem si říkal, že i když ta loď je tak stará, tak byla postavená jako rybářská loď, takže není to nablejskaná jachta, ale že by měla být bytelně postavená.
0: No a co má Anna za sebou, když je to tu leňářská loď?
1: No má toho vlastně hodně, ta historie.
0: Žijí třeba potomci ještě? Jako ti, kteří toho původního majitele?
1: Potomci žijí, já jsem právě, se mi podařilo pak dohledat tu rodinu toho původního majitele na severu v Tromze, na severu Norska, kam jsem před pár lety doplul. Ta rodina vlastně nevěděla, že ta loď ještě existuje, mysleli, že už je dávno někde potopená nebo zničená, schnilá na břehu. Tak to bylo moc pěkný shledání a dozvěděl jsem se spoustu nových příběhů. Pravda je, že ta loď, že ten první majitel a ta rodina tu loď vlastnila asi do 70. let, čili opravdu hodně dlouho a po celou tu dobu byla v komerčním rybolovu.
0: Já jsem našla, že Anna byla najata i jako expediční loď na výpravu na Špicberky v roce 1911 a bylo tam vlastně tím účelem geologicky zmapovat a udělat průzkum a hledat naleziště nejenom zlata, uhlí, ale taky tam byl objeven tenkrát jediný termální pramen na Špicberkách.
1: No, tak to je vlastně nejstarší novinový článek nebo takový archivní článek, který jsem o Aně dohledal. Pravda je, že ta loď byla, jak byla na tom severu toho Norska, což byla teda dost i divočina, ty lidi si tam žili hodně nezávisle, čili není moc záznamů o té lodi, ale je to jako prokazatelný, že prostě ta loď byla postavená do toho, aby plula na sever, na Špicberky, do ledu, oni tomu říkají západní led nebo východní led, pak blízko ruských hranic. A přes vlastně na jaře se účastnila toho lovu tuleňů přes zimu lovu tresek na Lofotech. Sloužila jako pohřební loď, vlastně z těch vesnic v okolí třeba odvážela zemřelí lidi do města na pohřeb. Mám fotku s krávou na palubě, prostě byla to pracovní loď. Dneska

0: Ve víkendovém radiožurnálu si povídáme s námořníkem a taky dobrodruhem Petrem Kosem, který teď vydal knihu Kovbojové na moři. Jsou to příběhy jak z Aljašky, kde strávil 8 sezon na rybářských lodích, a také z Norska, kde vlastně více jak 8 let žije a dává dohromady starou, teď už 119 let starou tuleňářskou loď Anu. Když se podíváme na další zajímavý okamžik Anny, tak se váže k Amundsenovi. Tohle, když člověk zjistí, jak mu je?
1: No, je to zadosti učení, že si že máte loď a koupíte ji a nic o ní nevíte, a pak dohledáváte ty informace a najednou začnou občas vyplávávat. Je to taková jako odměna k tomu, že máte tu starou loď a nejenom tu dřinu, a je nějaký záznam o tom, že oni v moři viděli, pravděpodobně nevylovili, ale viděli nějakou bednu na instrumenty nebo na nářadí, která pravděpodobně byla ze ztraceného Amundsenova letadla. A bylo to v místech, kde vlastně se našly další nějaký pozůstatky, benzínová nádrž, která je, myslím, v Tromze v muzeu. A vlastně, když jsme pluli letos nebo loni na Špicberky a udělali jsme jakoby první obeplavbu české posádky okolo Špicberk, toho hlavního ostrova Svalbardu, jak se tomu říká mezinárodně, tak když jsme tam pluli, tak já jsem si s mojí posádkou, s mýma kamarádama nechal podepsat smlouvu, že když najdeme nějaký pozůstatky na Amundsena, tak jakože to patří lodi ale nic jsme nenašli.
0: Jak se člověk na takovou plavbu připravuje, protože vy jste jako první kompletně česká posádka obepluli ten největší ostrov Špicberků. Bylo to vlastně 4000 námořních mil, což je vzdálenost větší než ze Španělska na Floridu.
1: No, tak to byla vlastně ta cesta. Já jsem vyplouval ze Stavangeru na jaře, víceméně na jižní části Norska, a do Tromsa, pak přeplavba přes Bjørnøyu medvědí ostrov na ty Špicberky, pár výletů na Špicberkách a pak samotná ta obeplavba, která asi nám trvala asi 16 dní.
0: Na co se člověk vlastně nikdy nepřipraví nebo nemůže připravit?
1: Člověk se musí snažit připravit nejlíp, jak může, a dál už je to v rukách Neptuna, nebo prostě jakoby musí spolíhat na nějaký štěstí taky samozřejmě, protože stěžně se lámou i na nových lodích, motory se rozbíjejí na nových lodích. Já jsem vlastně při této plavbě, která trvala asi 4 nebo 5 měsíců skoro, tak jsem vlastně neměl kromě dvou nějakých drobností žádnej zádrhel, což bylo teda jako pro mě neuvěřitelný, a pro tu loď taky si myslím, asi to ta Anna cítila, že má šanci se vrátit na ty Špicberky, kde byla naposledy v roce 64, a takže to věděla, že mi musí pomoct, a aby jsme to jakoby zvládli a neudělali jsme si ostudu. Ale je to taková možná jakoby nejbližší opravdická divočina tady jakoby z Čech, kam se člověk může takhle na ten sever nebo do Arktidy dostat, a je to zajímavý pocit, že vlastně opravdu se dostanete mimo jakoukoliv civilizaci, mimo jakoukoliv pomoc, kde prostě nekoupíte žádný náhradní díl, nikdo vám tam pozovkách jakoby nepomůže, a je to opravdu jenom na vás, a když se tam něco stane nebo někomu se stane, tak to člověk musí nějak zvládnout a musí být soběstačný, a je to zajímavá zkušenost.
0: No, kapitán musí mít vždycky klidnou hlavu, být pevný, rozhodnutý, co dělat, a nebo naopak, co taky nedělat. Jak se tohle dá naučit? Nebo kdy jste zjistil, že vy to v sobě máte? Že se vlastně nic učit nemusíte?
1: No, tak já jsem se to vlastně učil jakoby hodně, jo, a trvalo to spoustu vlastně let, ale je to o hodně věcech, který člověk odkouká, odpozoruje, a samozřejmě zkušenosti, které dopadnou dobře, tak nebo i když už jsou nahnutý, že by se to mohlo překlopit do nějakého průšvihu, tak když to dopadne dobře, tak je to další zkušenost. A
0: průšvih samozřejmě, jako třeba co?
1: nevím.
0: Že vychřice nejde zakotvit, nebo
1: no,
0: co si
1: samozřejmě manévry v přístavech, samozřejmě na moři samotným se za stolik těch věcí stát jakoby nemůže, je tam prostor, člověk to může nějak jakoby vyřešit, opravit nebo něco. Samozřejmě jsou nějaký manévry v přístavech, jsou stresujícím okamžikem za špatných podmínek nebo tak, takže to já mám jakoby toho odrážení od mola, připlouvání za sebou opravdu hodně, ale je to o tom, že je to taky o posádce, protože to je důležitá. Já teda samozřejmě umím s tou lodí jezdit i sám a plul jsem z Tromsa až dolů na jich Norska sám, ale posádka samozřejmě je dobrá pomoc a je to zase jiná plavba. A já si myslím, že, nebo znám to z rybářských lodí, že kapitán nemusí na nikoho jako křičet, řvát a dávat nějaký příkazy, protože dobrá posádka pozná jenom, že když kapitán mrkne okem, tak ví, co má dělat. Ví, který lano má vzít do ruky nebo kde se přivázat. Takže je to o tom mít dobrou posádku, musí jakoby vycvičit nebo mít to štěstí na dobrou posádku.

0: 23 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Auta na elektřinu a vodík budou po českých dálnicích i v příštím roce jezdit zdarma. Výrazné slevy zůstanou taky plug-in hybridům. Ministerstvo dopravy totiž zrušilo plán na zavedení jednotné ceny pro všechna auta. Česko by jinak přišlo o evropské dotace na rozvoj elektromobility. Resort ale upozorňuje, že v budoucnu by měli za dálnice platit majitelé všech vozů. Na severu Ukrajiny v Sumské oblasti dnes zemřely dvě ženy, čtyři lidé utrpěli zranění, informovala o tom místní policie. Další oběť a tři zraněné hlásí také Záporožská oblast. Na Telegramu to napsal šéf místní vojenské správy Ivan Fedorov. Později informoval o dalších zraněných v Záporožském okrese, kde podle něj ruské síly útočily na civilisty. V příspěvku také uvedl, že Rusko od včera uskutečnilo 830 dronových, leteckých anebo dělostřeleckých úderů. Ozbrojenci zabili na severozápadě Nigérie 20 lidí. S odvoláním na zpravodajskou zprávu OSN to uvedla agentura AFP. Útok zřejmě provedla džihadistická skupina Lakurava, která zaútočila na obec ve státě Kebbi. Podle místních médií se útok odehrál před několika dny. Přesné datum ale není známé. Motiv zůstává nejasný. A lidé ve Višňové na Liberecku odmítli stavbu v pořadí už 8. větrné elektrárny v obci. Ukázala to anketa, které se účastnila více než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky tamních vlastníků nemovitostí. Proti nové výstavbě se vyjádřilo skoro 76% hlasujících. Pro zastupitelstvo ale nejsou výsledky závazné, tak jako u referenda. Poslouží jako podklad pro další postup. Sport. Fotbalisté Nizozemská a Japonska vstoupili vzájemným utkáním v Dallasu do mistrovství světa. Stav a čas zná reportér Jakub Kanta.
1: V 73. minutě Nizozemci vedou nad Japonci už 2-1. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Německo porazilo Curaçao 7-1. Za hodinu a půl začne zápas mezi

0: Tak před vozidlem stojí policejní hlídka. V Praze na městském okruhu začaly noční uzavírky tunelů. Údržba zavřela Strahovský ve směru ze Smíchova na Břevnov a taky část Blanky, obou směrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. A v Hradci Králové stále pozorně u letiště. Skončil tam hudební festival, čekejte hustý provoz a lidi na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Námořníkem Petrem Klusem si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Teď vydal knihu, která se jmenuje Kovbojové na moři. Když jste před chvíli mluvil o té posádce, poznáte lidi na první pohled, které na loď nechcete?
1: Tak já mám to štěstí, že mě na Anu se žádní lidi, kteří nechci, nehlásej. Já mám, ta Ana má to kouzlo a tím, kde je, v jaký zemi je, nebo v jakém moři se pohybuje a jak ta Ana vypadá, že to je takový

0: plovoucí trampský srub, tak vlastně já tam nikdy nemám nikoho, koho bych tam nechtěl mít. Vždycky jsem tam měl hrozně skvělý lidi, se spoustou z nich jsme přátelé, s některými velmi dobrý přátelé, takže na tohle to, já tuhle zkušenost vlastně nemám, ale samozřejmě poznám, je to tak, no, prostě já to poznám jako na, během půl hodiny, hodiny, jakoby, jak je kdo zžitej z lodí, nebo jaký má tomu dispozice. A je to samozřejmě o tom, že tam mám i lidi, kteří nikdy na lodi nebyli, a lidi, kteří mají za sebou nějaké zkušenosti, a vlastně to vůbec nic neznamená, jestli ty zkušenosti máte nebo ne, protože ty lidi, když to má někdo v ruce, nebo je na to šikovnej, tak nemusel být nikdy předtím na lodi, já to poznám, ale stejně tak i ty lidi, co nikdy na lodi nebyli a nejsou na to úplně šikovní, tak vlastně ten zážitek z té lodě můžou mít skvělý a může to být jejich životní zážitek taky.
1: Staří norští velrybáři říkají, že v pátek se nikdy nevyplouvá, že v pátek se jde do baru a vypluje se až s kocovinou v sobotu. Tohle pořád platí?
0: Jo, platí to, protože když jsem nějak chtěl vyplouvat, tak mi to hned pak psali norové, ne, dneska nemůžeš vyplouvat, musíš vyplouvat zítra. Já jsem to zrovna nějaký naplánovaný, nějak to tak vycházelo, počasí bylo dobrý a tohle, takže jsme vypluli minutu po půlnoci. Jo. Splnili.
1: Kolik toho ročně s Anou napujete?
0: No, já moc ty míle jakoby nepočítám, ale času tam strávím hodně a těch majlí je dost, takže to si myslím napluju dost, dejme tomu v těch příbřežních vodách a v tom vlastně ta loď se de facto furt pohybuje, takže jakoby jsme spolu furt na cestě.
1: Proč jste se rozhodla začali opravovat starou dřevěnou, více jak 100 let starou dřevěnou tuleňářskou loď, protože Norové se prý vsázeli, že to vzdáte. Tak s těmi, co vám nevěřili, jste třeba i kamarád teď?
0: Jo, samozřejmě, a jsem s nima kamarád, ale no, je to tak, že máte nějaké zkušenosti, já vlastně těch zkušeností jsem měl hodně na rybářských i dřevěných lodích, jsem byl na té Aljašce. A stejně je to, stejně vás to překvapí, ale je pravda, že ta loď, kterou jsem koupil, tu Anu, tak byla v hodně špatném stavu.
1: Co bylo nejhorší na tom opravování, nebo nejnáročnější?
0: No, vydržet, no. Mít tu nepojízdnou loď a věřit, že to zprovozníte a že vyplujete a nevzdat to, a pak je ta věc, že je spousta lidí, kteří se do takového projektu pustí a vlastně to nedotáhnou, je to hodně, nekonečně to vypadá, a tak to byla velká motivace samozřejmě to jakoby dotáhnout, a pak, když máte tu nepojízdnou loď a teď kolem vás jezdí ty ostatní lidi s tou lodí a už byste taky chtěli vyplout, ale ještě to furt nejde.

0: Námořník Petr Kos ve víkendovém radiožurnálu. Mně se líbí věta z té vaší nové knihy Kovbojové na moři. Je na straně 121. Odplout můžeš, přistát musíš. Je to jako s letadlem. Proč se přístav zdá při návratu menší, než když z něj vyplouváš?
1: Tak to je možná tak poeticky napsaná velmi praktická věc. No, je to někdy, někdy je to o tom, že spousta lidí, ale někteří lidi, nebo prostě moje jakoby rada z lodí je ta, že je to stres, který ty lidi neznají, dokud si tu loď nepořídějí. A vlastně jediný, jak můžete ten stres odbourat, je, že máte tu zkušenost a že to budete, nacvičíte si prostě tréninkem to, co vás nejvíc stresuje, což je třeba to přistávání, odplouvání, takže jako moje rada zní, prostě vemte si tu loď, jděte někam, kde vás nikdo neuvidí, kde si najdete nějaký opuštěný molo nebo něco a sami si tam budete prostě s tou lodí přistávat zleva, zprava celý den, až vlastně se to jakoby naučíte a pak získáte tu jistotu.
0: Je to normální, že člověku chodí do života lidi, které si nějakým způsobem přitahujeme, že nás něco spojuje, že nevíme co, proč, ale jsou nám hned nějakým způsobem blízcí. Já narážím na ten příběh muže, jehož dědeček se ztratil na moři. On se stal potápěčem a pod vodou maluje obrazy. Co je tohle za příběh?
1: Je to to, že když si pořídíte takovouhle starou loď, tak ty příběhy už v ní jsou, nabaluje další příběhy a díky nim se k těm příběhům dostanu a některý příběhy v té knize jsou skutečný, některý jsou vymyšlený, některý jsou poskládaný z různých jiných příběhů, tak aby to do sebe všechno jakoby zaklaplo a je to tak, nikdy jsem vlastně neměl možnost se setkat s tak širokou škálou lidí, rozdílných lidí, rozdílného, nevím, vzdělání, zaměstnání, jako s tou lodí a za to jakoby jsem jí vděčný.
0: Jak moc silná ta přátelství na moři vznikají? Ptám se spíš proto, abyste mi řekli, jak moc to potom bolí, když někdo z těch lidí odejde.
1: Tak ta přátelství jsou velmi silná. To jsou jako přátelství na život a na smrt. Možná o tom je ta knížka. O tom, že se s někým setkáte a někdo zase odejde. Objeví se zase někdo nový.
0: Tu bolest i při tom psaní jste probrečel?
1: Ne, tak my nebrečíme. My jsme námořníci.
0: I námořníci brečí, i kovbojové.
1: Jo, ale nikdo to nevidí.
0: Ale říct to můžete.
1: No, tak neřeknu.
0: Dobře. Kolik týdnů doma z toho roku, kdy jste v Norsku v pracovním zápřahu, tak kolik týdnů nakonec jste s tou rodinou, ale tady doma v Čechách?
1: Je to hrozně různý, vlastně nevypočítatelný, nikdy jsme v tom se mi nepodařilo najít nějaký pravidelný rytmus, což je ten, což je takový trochu jakoby problém, vlastně ta expedice na ty Špicberky loni byla extrémní v tom, že tam to musíte odsloužit na té lodi celou dobu, nemáte šanci tam někde jakoby přivázat, zaplatit si přístav, nechat jí tam vodit na chvilku domů, odpočinout si potom nebo tak, takže to bylo nasazení 4-5 měsíční, takže to bylo jakoby hodně dlouhý, takže letos mám takovou jakoby klidnější sezónu z lodí, jenom jakoby přes léto a abych byl zase doma. Jsou spousta věcí, které člověk musí opravovat doma. Nejenom třeba barák, ale i vztahy třeba udržovat, zlepšovat.

0: Námořník Petr Kos ve víkendovém radiožurnálu. Začnu vlastně tou myšlenkou, kterou jsme měli na začátku toho našeho rozhovoru, že většina lidí toho dobrodružství se nedočká, i když po něm touží. Tak nějak jste to řekl. Tak co myslíte, proč to tak je?
1: Protože to je hrozně těžký a je to hrozně náročný. Stojí to spoustu úsilí a stojí to spoustu odříkání a spousta taky ubližování, protože je to sobecký hrozně si udělat svý dobrodružství, vydat se za nějakou svou cestu víceméně jako v čemkoliv, když se o něco moc budete snažit, tak to samozřejmě je sobecký vůči rodině nebo tak.
0: Ty pocity musí být stále stejné pro všechny na moři dnes anebo před 100 lety. Takhle to píšete ve svojí knížce. Tak je to tak?
1: No, určitě je to tak, protože na tom moři...
0: Co to je za pocity?
1: Je to zvláštní, no, když jste na tom moři a dostanete se prostě někam dál od té pevniny a tohle se tak vlastně zjistíte, že ta země koule nebo ta planeta je furt stejně velká, že ta vzdálenost uplout z bodu A do bodu B trvá furt stejně jako před 100 lety, že to moře může být stejně rozbouřený, jako bylo před 100 lety a ta bouřka vám přinese stejný pocit strachu a nejistoty a budete si muset s ní rvát stejně, jako se rvali ty námořníci před 100 lety a jedno, jestli máte nějaký super oblečení nebo jestli máte jenom starý gumáky na sobě.
0: Kdy jste se takhle nejvíc bál na moři?
1: Tak nevím, člověk se tam bojí asi furt, protože čím je člověk starší a čím víc tu loď zná, nebo zná svůj loď nebo něco, tak víte, že je tam čím dál tím víc věcí, které se můžou rozbít. Když je vám 20 a vezmete si nějakou loď, tak vůbec nad tím člověk nepřemýšlí a je mu to vlastně jedno a řeší ty věci až v tom momentě, ale čím jakoby tyhle zkušenost máte víc, tak tím je tam těch víc věcí, na které musíte myslet a ty věci se nabalujou a je toho spousta. Není to o nějakém strachu, ale je to o nějaký nejistotě nebo o tom. Je to taky o tom, že máte ty zkušenosti a vlastně to, co pro někoho může být nějaký, dejme tomu, rozluněný moře, může být pro někoho vlastně rozbouřený moře a ten zážitek má stejně silný, jako vy máte, když to moře vypadá mnohem hůř, tak je to jenom o té zkušenosti, že zjistíte, že prostě tohle jsou jste přežili a nic vlastně jako by nestalo, jenom to bylo nepohodlný, tak pak zase přežijete o stupeň víc, no, a zvládnete to.
0: Ankerdam dodržujete?
1: Jo, samozřejmě, to je takový norský zvyk, že se pije kotevní douše, když se loď zakotví v přístavu, tak si člověk dá skleničku něčeho ostřejšího, že loď je vyvázaná, je to vlastně v klidu a člověk si uvolní, spadne z něj ta. Najednou má člověk pocit toho klidu a nějaký ty jistoty, i když ani v těch přístavech to nebývá samozřejmě jakoby jistý. To je taková zvláštní věc, kterou možná suchozemci jakoby neznají, nebo lidi, co třeba loď neměli, nebo vlastně vlastní loď, jo, protože najednou máte tu zodpovědnost za tu loď a ta se může někde potopit a vy ji necháte někde v přístavu nebo něco, možná přijít nějaká bouřka, je to vaše loď, když si loď půjčíte, tak vlastně ji vrátíte a jedete domů, ale pak máte tu loď, kterou vlastně vlečete takhle furt sebou a musíte na to myslet.
0: Tak hodně takových doušků přeju.
1: Tak děkuju pěkně.
0: Petr Kos, námořník, byl naším dnešním hostem ve víkendovém radiožurnálu.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Curaçaem 7-1. A dnes bude polojasno, postupně i oblačno, teploty do 21 stupňů. Je pondělí 15. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharih. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Uzavření dohody už na sociální síti True Social potvrdil taky americký prezident Donald Trump. Dal taky pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. V Paříži dnes začíná summit G7. Na setkání lídrů sedmi největších ekonomik světa byla jako host přizvaná i Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se na akci setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Naše možnosti přijít do míru budou sered hlavních tém.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Lucemburku dnes začnou první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
5: První ze šesti vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se stále pohřešuje. Čtveřice dalších skončila ve splitské nemocnici.
6: Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu před polednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Pacienti převezení do nemocnice ve Splitu nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit. Čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Do pátrání po pohřešovaném Čechovi se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a taky vrtulníková jednotka. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
7: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
8: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
9: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasné které ochrana, vyjde z úst ano. Předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu v to sedí.
8: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
10: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
11: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku. Pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a v zápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Nástroj vznikl ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
12: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
13: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
12: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou s Japonskem 1-2. Německo v úvodu šampionátu porazilo ostrovní stát Curaçao 7-1. Za necelou hodinu začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak zápas Švédsko-Tunisko. Česká fotbalová reprezentace se v Dallasu připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou odehraje druhé utkání na mistrovství světa. Po prohře 1-2 s Jižní Koreou dal realizační tým v sobotu hráčům volno. Jaký měli někteří program, popisuje záložník Michal Sadílek.
14: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a ten den volna přišel vhod a každý přišel na jiné myšlenky a od dneška se zase soustředíme na tu Jihoafrickou republiku.
1: Národní tým čeká ve čtvrtek od 18 hodin našeho času duel s Jihoafrickou republikou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zvěř na silnici 50 u odbočky na Kyjov a omezení na D1 na Benešovsku. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště a na Slovensko. Možné nebezpečí za odbočkou na Střílky a Kyjov a motoristem Samota se pohybuje jelen.
16: Chtěl bych upozornit řidiče na průjezdu Buchlovskými horami ve směru na Slovensko za motorestem Samota se pase jelen u silnice a není to žádný drobeček.
15: Dálnice plynulé průjezdné, nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chodce Rady stojí porouchané osobní auto. 29. kilometr na krajnici, u auta je šipka a podél jsou kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
17: Bylo nutné odložit zavedení povinné výuky angličtiny od první třídy? Z jakých důvodů se špičky ODS neshodnou na zavedení eura? A proč slaví Donald Trump své 80. pořádáním zápasu MMA přímo v areálu Bílého domu? Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy za ANO ředitelům škol. Nový rámcový vzdělávací program, který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek Zastan, měl přinést povinnou výuku angličtiny od první třídy základní školy a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku, a to od září příštího roku. Plaga odložil harmonogram o rok, tedy na září 2028. Zdravím Janu Jílkovou, předsedkyni Asociace učitelů angličtiny. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Ministr Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Je to racionální rozhodnutí?
18: Já bych asi zdůraznila, že vícejazyčnost sama o sobě zvyšuje senzitivitu vůči jiným jazykům a obohojuje je i z hlediska lepšího pochopení jiných národů, jejich tradic, kultury. A dokonce výzkumy v neuropsychologii potvrzují, že studium cizích jazyků podporuje abstraktní a analytické myšlení. Zlepšuje schopnost koncentrace, řešení problémů a zpomaluje stárnutí mozku. Problém výuky od prvního ročníku je možná v tom, že není dostatek kvalifikovaných učitelů. Učení cizího jazyka v raném věku mají mnohé státy Evropské unie, některé začínají dokonce v předškolním věku, už třeba od tří, od čtyř let. A ten cizí jazyk, pokud se začne učit hodně brzy, tak se ukládá v mozku společně s jazykem mateřským. Mozek ho zpracovává jako další přirozený jazyk, a my ho nepřekládáme, rozumíme přímo. Děti se učí v podstatě přirozeně, poslechem, hrou, napodobováním. Dochází tam k lepší výslovnosti. Ten jazyk se lépe přijímá, je to něco známého. Takže to bylo pravděpodobně důvodem rozhodnutí, proč ten jazyk v první třídě zavést. A pokud ovšem není ta kvalifikovaná výuka, protože to vypadá, že malé děti může učit kdokoliv, a opak je pravdou právě z toho důvodu, že to, co si uloží, není množství slovíček ani frází. To se opravdu naučí v té 7., 8. třídě daleko rychleji. To, co trvá několik let v tom mladším školním věku, potom zvládnou rychleji. Ale opravdu to osvojení je důležité.
17: No a je správné nechat volbu potom u toho druhého jazyka na žákovi, respektive rodičích?
18: Já si úplně nedovedu představit, že v 10, 11, 12 letech jsou žáci schopní a mají tolik zkušeností, aby si uvědomili dosah volby učit se druhý nebo neučit se druhý cizí jazyk. Navíc výzkumem nebo šetřením České školní inspekce, které právě bylo provedeno před tím rokem 24, se zjistilo, že sice žáci považují cizí jazyk za užitečný a to v počtu nějakých 23 až 40% podle jednotlivých jazyků. Dalších zhruba 50% ho považuje za užitečný, ale na rozdíl od té první skupiny, která by si ho dobrovolně i zvolila, tak ti další to považují za užitečné, ale už by si ho nezvolili. A pravděpodobně i rodiče, kteří nebudou mít nebo aspirovat vzdělanostně tak, aby děti měly lepší vzdělání, tak ten druhý jazyk nezvolí a zvolí vlastně snažší cestu, protože školy musí tedy nabízet povinně volitelný cizí jazyk, ale současně nabízí jiné povinně volitelné předměty a žádné šetření neprokázalo, že by všechny děti navýšením počtu hodin ovládly kvalitněji ten jazyk první.
17: A co říkáte výhradám, že děti mívají problém se zvládnutím mateřštiny, což by měl být argument, proč na výuku cizích jazyků tolik netlačit?
18: To je asi trošičku obdobné, protože za mě to souvisí s tím, co slyší okolo nás. Tady by možná mohla pomoci trošičku média, protože pokud v médiích zní hovorový jazyk, tak děti potom nemají vlastně žádný vzor a ve svém věku těžko odlišují, co tedy je jazyk, který by měli používat. A je to ten jazyk spisovný a ten jazyk, který spisovný úplně není.
17: A potřebují školy odklad, aby se mohly lépe připravit na případný start výuky angličtiny od první třídy?
18: Tady, jak jsem zmiňovala, tady vlastně v tom rozhodnutí z roku 24 a k tomu už byly jednání s asociacemi těch dalších cizích jazyků, francouzštináři, němčináři, španělštináři, omlouvám se, na koho jsem zapomněla, zapojeny byly i vysoké školy, které vlastně projednávali, jak tady to zajistit, a při jednání na ministerstvu, tenkrát s panem ministrem Beckem, kterého jsem se zúčastnila také, tak se tam jednalo s vysokými školami, jakým způsobem zajistí, aby byl dostatek kvalifikovaných učitelů. Takže já v tuto chvíli tady tu situaci úplně neznám. Vím, že se otevřely obory studijní pro první stupeň, takže absolventi vycházejí, ale nemám aktuální informaci, jak to vypadá ve školách.
17: Předsedkyně Asociace učitelů angličtiny Jana Jílková, děkuji vám. Naschledanou.
18: Děkuji. Naschledanou.
17: Zástupci opoziční ODS včera řešili na svojí ideové konferenci, jak bude vypadat jejich nový program po prohraných parlamentních volbách a výměně vedení. Představili takzvaný modrý kodex ODS, souhrn 10 ideových hodnot, který má být sborníkem názorových liberálních i konzervativních proudů v ODS. Padly mimo jiné návrhy na zkrácení základní školní docházky, snížení zdanění práce, ale taky třeba na spolupořádání fotbalového eura v roce 2040 a debatovalo se i o euru jako měně, na jehož zavedení nejsou teď podle špiček ODS vhodné podmínky. U telefonu je politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší, který to vše sledoval. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: Kdo z toho, co a jak vedení ODS a zástupci členské základny spolu diskutovali, cítit, že strana se chce nějak výrazně měnit od toho, co prosazovala pod vedením Petra Fialy?
19: Myslím, že ano, že je tam cítit to, co Martin Kupka tak trochu má podloženo nejrůznějšími průzkumy, a to je, že prostě pravicoví voliči v Česku zase tak moc ve velkém neexistují, neboli to, co se v ODS jakoby opakovaně děje, že tam některé, nebo někteří poslanci, někteří politici, prostě takové to křídlo okolo, řekl bych, Jana Skopečka, polá, potom pojďme se vrátit k těm pravicovým kořenům a buďme víc napravo, pojďme se také odlišit v té opozici, tak průzkumy ukazují, že voliči o to zase tak moc nestojí, a tohle je takové, řekněme, dilema, které včera tam bylo vlastně hodně cítit, hodně vidět u nejrůznějších témat.
17: Právě hlavní ekonomický expert ODS Jan Skopeček přišel kromě jiného s tím, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce a výpadek příjmů by měl podle něho nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní. Mohli by v tom najít podporu u vládních stran, když už v minulosti ODS společně s ANO podobný krok udělala tím, že pomohla zrušit superhrubou mzdu a ten vzniklý výpadek příjmů do státního rozpočtu byl vlastně teda nahrazen nebyl?
19: No, myslím, že by podporu pro to najít nemohla, protože v Česku prostě od roku 89 je jako zvyšování daní prostě naprosté tabu, které žádná strana neříká, dokonce to nedělali v minulosti ani levicové strany, je to něco, co prostě čeští voliči nějak nemají rádi a politici tomu jdou naproti, takže vlastně různě daně snižují nebo to mírné zvýšení nějak jakoby kamuflují přes nějaké pojištění, ale myslím, že na tomhle shoda nebude, byť je to vlastně, dalo by se říct, docela odvážný krok, protože je to, jak říkám, nepopulární a je to něco, po čem mnozí ekonomové, vlastně akademičtí volají, tedy aby v Česku bylo nižší zdanění práce, které je dneska přes 40%, včetně všech odvodů na sociálně zdravotní pojištění. Naopak ty spotřební daně a hlavně ty majetkové, tedy hlavně daň z nemovitostí, jsou ve srovnání s Evropou, s okolním světem jako brutálně malé, nízké. Je to mimo jiné taky důvod, proč si lidé bohatí kupují další a další investiční byty, protože vlastně z toho neplatí žádné daně.
17: Jedna z diskutujících, kandidátka ODS do zastupitelstva Jihlavy v letošních komunálních volbách, Lála Heřmanová, si stěžovala, že jim voliči v kontaktní kampani vyčítají koalici s ANO, což je na celostátní úrovni tabu. Ale na té komunální a krajské vlastně běžná a možná i funkční věc. Bude to podle vás v té kampani před komunálními volbami téma?
19: No, asi v těch větších městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, dalších krajských, to asi téma bude, protože tam ta známost těch lídrů není taková jako na menších městech nebo na vesnicích, takže se to hraje přes tady ty témata. No a je to opět další takové dilema ODS, kdy v té straně vychází z průzkumu, že zhruba jejich polovina jejich voličů chce, aby téměř každý den ta ODS jako opozice kritizovala Babišovu vládu, ať už udělá cokoliv. A ta druhá polovina naopak říká, když to bude rozumné, bude to v souladu třeba s tím pravicovým programem ODS, tak to nekritizujte jenom proto, že to je od Babiše, ale podpořte to. No a tohle je věc, kterou vidíme dennodenně, že se s tím ODS pere u služebního zákona, u stavebního zákona, u snížení odvodů pro živnostníky a tak dále a tak dále. Takže ta ODS je prostě v těchto věcech taková rozpolcená a bude na Martinu Kupkovi jako předsedovi, aby v jednu chvíli prostě zavalil, kterým směrem a kterou formou se bude dál.
17: ODS tento týden představila taky svoje kandidáty a kandidátky do Senátu. Na Praze 9 vyzve současného senátora za STAN Davida Smoljaka pěvkyně Dagmar Pecková, zatímco na Praze 1 ODS podpoří kandidáta STANu Jiřího Padevěta. Dává vám smysl, že postupují v různých obvodech takto rozdílně?
19: No tak je to pokračování vlastně toho, jak před 6 lety vznikla koalice Spolu, tehdy se to tak ještě nemenovalo, ale právě před 6 lety, když byly senátní volby, tak se ty strany tehdy domluvily, aby dokázali porazit právě hnutí ANO, že se vzájemně podporovali v různých regionech, někde byl ten, někde ten. To se sice letos, jak jste říkal, taky děje, ale zdaleka ne v takové míře, protože hodně stran i těch opozičních v mnoha regionech kandiduje proti sobě. Prostě teď trochu u těch lídrů stran vítězí to, o čemu oni říkají leštění vlastních značek, takže ta domluva není až tak velká.
17: Co ukázala debata o euru, jehož zavedení za určitých podmínek podpořil stínový ministr průmyslu ODS Pavel Drobil, zatímco ekonomický expert ODS, už jmenovaný Jan Skopeček, prohlásil, že by to mělo víc nákladů než výhod. Proč to chce strana řešit až po podzimních volbách na samostatné konferenci?
19: No tak euro je opravdu to téma, které tu ODS opravdu štěpí půl na půl, byť i to je velká změna, protože připomeňme si, že ještě před mnoha lety, třeba v roce 2014, ODS byla hodně euroskeptická, tehdy vedla kampaň do eurovoleb už s Petrem Fialou pod takovým sloganem Braňme korunu a dokonce měla petici za zachování národní měny. No ale během těch let se ten názor hodně posunul v ODS tím, jak taky asi členská základna mlátne a dneska je to zhruba půl na půl a je to opět něco, čemu se Martin Kupka podle mě trochu vyhybá, ale bude muset rozhodnout prostě, jestli je na straně Jana Skopečka anebo na straně Pavla Drobila.
17: Politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. Děkuju vám. Naschledanou.
19: Hezký den. Naslyšenou.
17: Americký prezident Donald Trump dnes oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Před zraky více než 4000 diváků se v oktagonu odehraje 7 zápasů. Po celých Spojených státech se zároveň chystají další protesty proti Trumpovi pod heslem No Kings. Naším hostem je amerikanista Tomáš Klvaňa, který působí na New York University Prague, autor mimo jiné knihy Svět podle Trumpa. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Agentura AP akci označuje za dříve nepředstavitelnou. Někteří pozorovatelé v narozeninové show vidí snahu odvést pozornost od problému, jako jsou válka v Iránu, vysoké ceny pohonných hmot, obavy z inflace nebo klesající prezidentova popularita. Co si o to myslíte?
20: To jsou takové politické prohlášení. Myslím si, že je to zase klasicky taková Trumpova akce, která dělí Ameriku víceméně půl na půl. Lidé, kteří jsou k němu schovývaví nebo ho podporují, víceméně říkají, tak tohle to je taková lidová oslava Ameriky. Jsou to takové ty extremistické výboje, které k Americe patří, známé třeba z Las Vegas, a proč by tedy nemohli se objevit v den prezidentových narozenin na té louce v Bílém domě. A ta druhá polovina, ta říká to, co jste citoval, že to je takové trochu neamerické, že to nevyjadřuje úplně to, co Amerika ve světě by měla reprezentovat, a prostě tyhle ty dva tábory se perou i nadále.
17: Pompézní oslavy jsou ve velkém kontrastu s tím, jak osmdesátiny slavil Trumpův předchůdce Joe Biden, kterého zejména ve druhé části funkčního období vnímala řada Američanů jako příliš starého na to, aby funkci prezidenta dostatečně zvládal. Jak americká veřejnost teď hledí v tomto ohledu na Trumpa?
20: Trump je na tom zdravotně evidentně lépe, než byl Joe Biden, ale objevují se náznaky stárnutí, objevují se náznaky jakýchsi nemocí, o kterých se příliš nemluví, protože není možné věřit tomu, co dostáváme za propagandu z Bílého domu ohledně prezidentova zdraví. Prezident konec konců několikrát usnul na veřejnosti, a to dokonce nedávno při návštěvě toho finále NBA, kde v New Yorku byl podpořit New York Knicks, tak tam chvilku pospával. Takže to zdraví prezidenta, kterému je 80 let, pochopitelně bude i nadále předmětem velkých diskusí.
17: Jakou stopu po sobě dosud zanechává Trump přímo v Bílém domě?
20: Teď máte na mysli fyzicky?
17: Spíš fyzicky, no.
20: Tak když se podíváte na ten Bílý dům, tak on dnes nepřipomíná ničím to, co to bylo předtím, protože on nechal zbořit to východní křídlo, snaží se tam postavit obrovský sál taneční a v tom podzemí ještě prohloubit takové ty bezpečnostní struktury, takže když se na ten Bílý dom dnes podíváte z výšky, tak tam na jedné straně vidíte tu obrovskou arénu, kde budou dnes zápasit ti zápasníci, kdežto na té druhé straně, v tom východním křídle, tam je jedno velké staveniště, které bylo mimochodem pozastaveno soudy, protože Donald Trump se, jak je jeho zvykem, neobtěžoval udělat si pořádné stavební povolení a nechat si to všechno schválit kongresem, jak bylo jeho povinností. Tohle je asi vůbec nejjasnější symbol toho, jak Donald Trump dnes ve světě funguje. Je to prostě jeden velký improvizátor.
17: Sice se zpožděním, ale přece sundali dělníci z Kennedyho centra ve Washingtonu jméno Donalda Trumpa, protože soud rozhodl, že ho tam nechal umístit svévolně a protiprávně. Jak to asi vládce Bílého domu bere?
20: Strašně špatně. Donald Trump je především sám o sobě. Je to člověk, kterému záleží jenom na sobě a možná na své rodině, ale to je s velkým otazníkem. Je to velký egomaniak, člověk, který chce dát svoje jméno všude. Kdyby mohl, tak nechá vysekat svůj portrét do Mount Rushmore k těm čtyřem prezidentům, kteří tam jsou. Tohle je velká rána jeho egu, a to není jediná rána v jeho egu, protože soudci v tuhle chvíli začínají zastavovat či pozastavovat řadu takových velmi sporných opatření, a tohle to je jenom jeden z těch nejviditelnějších příkladů.
17: Březnových protestů proti Trumpově politice organizovaných hnutím No Kings se po celých Spojených státech zúčastnilo 8 milionů lidí, ve dvou předchozích vlnách asi 12 milionů. Existují odhady, kolik to může být tentokrát?
20: Možná, že to bude podobné, protože blíží se nám narozeniny Ameriky, 250 let, oslaví už jenom za několik málo dní, a taková ta kritická část Ameriky, ta polovina Ameriky, která nemůže Donalda Trumpa v tom Bílém domě ani vystát, bude mobilizovat, a tohle bude takový jakýsi předstupeň všech těch mobilizací, takže se očekává opravdu vysoká účast.
17: Donald Trump tvrdí, že mírová dohoda s Iránem by měla být podepsána ještě dnes. Teherán to popírá. Jak soudíte, že to dopadne?
20: No, 38krát řekl, že už je to na spadnutí, tak možná, že po 39. to vyjde, ale pochybuji, že to bude podepsáno dnes. Připomínáme, že tady se nechystá žádná velká ceremonie, ale ten podpis by měl být elektronický, takže je těžké to kontrolovat. Ale myslím si, že Irán si možná ještě den, dva počká, aby si ho takzvaně vychutnal, protože mu asi nebude chtít dát narozeninový dárek.
17: No a předpokládáte tedy, že k podpisu takzvaného memoranda mezi Iránem a USA by mohlo dojít opravdu v nejbližších dnech, a pokud ano, mohl by to Trump vydávat za vlastní výhru?
20: To je velmi těžké odhadnout, ale já bych si tvrdil, že ano, že ta dohoda je opravdu na spadnutí, že nějaké to memorandum, ale je těžké odhadnout, co to vlastně bude znamenat. Jo? To memorandum znamená, že se někdy v budoucnosti, možná za další dva měsíce, podepíše opravdová smlouva. Problém je, že nevidíme ten dokument, zatím ho nikdo nezveřejnil a nemůžeme v tuhle chvíli věřit ani jedné straně, protože Irán je notoricky nespolehlivý komunikátor a bohužel současná americká vláda je podobně na tom.
17: Mimochodem, když se ještě vrátím k Trumpově vysokému věku, JFK byl zavražděn v roce 1963, dva roky předtím se stal ve 43 letech nejmladším prezidentem, který byl zvolen do funkce. Je to náhoda, že posledních 9 let ovládají Bílý dům naopak takto staří muži? Už jenom prosím krátkou odpověď.
20: Myslím, že to není náhoda. Ten průměrný věk dožití se prodlužuje, lékařská péče se zlepšuje, politika je zablokovaná. Já to jako náhodu nevidím.
17: Odpovídá opravdu krátce amerikanista Tomáš Klvaňa z New York University Prague, autor knihy Svět podle Trumpa. Děkuji za rozhovor a přeji hezkou neděli. Mějte se hezky.
20: I vám hezký den. Naschle.
0: Na hodinách je půl jedné. Teď Monika Chmelová a zprávy.
1: Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3 %. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO totiž jeho resort chce držet růst mest v mezích úhradové vyhlášky, která určuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Konkrétnější čísla ale před jednáním s odbory zatím neuvedl. Předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ale navrhuje navýšení platů alespoň o 5 nebo 6 %. V Hanušovicích na Šumpersku zemřel při odstraňování spadlého stromu na trati drážní hasič. Na síti X to oznámil ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru museli hasiči o víkendu zasahovat častěji než obvykle. Nejvíc museli vyjíždět na Olomoucku. Třeba v Rokytnici v Orlických horách osobní vlak narazil do spadlého stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. Tisícovky lidí v neděli demonstrovali ve švýcarské Ženevě proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu podle agentury Reuters zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank. Obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Ženevská policie povolala posily z celé země. Summit G7 začíná dnes v nedalekém francouzském Evianu. A ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Sport. Fotbalisté Nizozemska ztratili na úvod mistrovství světa dvakrát vedení a remizovali s Japonskem 2-2. Německo porazilo debutující Curaçao 7-1 a připsalo si 10. výhru v řadě. Už za necelou půl hodinu začne souboj Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a od 4 hodin ráno se bude hrát duel Švédsko-Tunisko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na dálnici D46 na Prostějovsku a u zavírky v Praze. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna je sražená zvěř. Pozorně, projíždějte u sjezdu na Olšany u Prostějova. 33. kilometru zvěř blokuje levý jízdní pruh. Stále pozorně taky na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uhr.

0: počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Steflem.
2: No a začíná taky nový den, nový týden, pondělí 15. června, 4 minuty po půl jedné. Přeju vám klidnou noc. Celý náš noční tým tady s vámi bude až do 5. raní.
0: Noční radiožurnál
3: a Jiří Steffel.

0: Posloucháte Radiožurnál a dnešní noc začneme v zahraničí. Dnes působí lanovky v Alpách jako samozřejmost. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rex nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby a přestože během následujících desetiletí několikrát bojovala o přežití, vozí cestující dodnes.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první na zeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala. Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
2: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí jít s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
2: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
1: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyrážili spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
3: Alles von Wien bis Graz fuhr hierher.
2: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
1: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů. Z Raxu Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: 1 hodina v noci. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
3: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Etikety medů musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. Fotbalisté Německa zvítězili na mistrovství světa nad Curaçaem. Nizozemsko remizovalo s Japonskem a dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě také čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
5: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
3: Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
6: Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
3: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Tachovsko s Bavorskem propojila nová přeshraniční autobusová linka. Jezdí z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s plzeňským krajem a bavorskými partnery. Autobus jezdí 3x denně. Cílem zprovoznění linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu.
4: Sport.
3: Japonští fotbalisté na mistrovství světa remizovali v Dallasu s Nizozemskem 2-2, když pokaždé dokázali najít odpověď na vedení soupeře. Curaçao prohrálo s Německem 1-7, přestože to po půl hodině hry bylo 1-1. Zahajovací utkání ve skupině rozehráli už také Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a jeho úvod sleduje Jan Suchan.
7: Začne se hrát až za pár sekund v sestavě Ekvádoru. Chybí bývalý Spartan Preciado, začíná na lavičce, naopak do zahajovací jedenáctky se vešli Caicedo z Chelsea, Pacho z Paris Saint-Germain nebo Incapié z Arsenalu. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Od 4 hodin ráno je na programu ještě utkání Švédů s Tunisany. A britský jezdec Formule 1 Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o skoro sekundu před krajanem Russellem z Mercedesu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úplná uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Valašském Meziříčí. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova 33. kilometru odklidili z pruhu sraženou zvěř. Na Pražském okruhu směr Ruzyně nově zavřeli, nebo stále ještě zavírají exit 23,5 Chrášťany. Sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá více než měsíc. Doporučená objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Ve Valašském Meziříčí v Šafaříkově ulici čerstvá nehoda. Auto srazilo zvěř, omezený průjezd, taky překážky. Čekejte poblíž odbočky na Karafiátovu ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: A to v 1:05 přeju vám klidnou nedělně pondělní noc. Užitečné informace možná i pro vás, když přijedete do Spojených států, určitě sebou noste pas a formulář s potvrzením, jak dlouho v zemi smíte zůstat. To je doporučení nejen pro české fanoušky, kteří se chystají podpořit národní tým na mistrovství světa ve čtvrtek v Atlantě. Detaily poradíme v nočním radiožurnálu od imigračního právníka. Detaily se dozvíte do 13:45.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté se chystají na čtvrteční zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Odehrají ho tentokrát v Atlantě, tedy ve Spojených státech. Ty do země nevpustili už jednoho rozhodčího a člen výprav některých týmů. Na poslední chvíli zrušili povolení přijet i některým fanouškům. Desítky takových případů hlásí třeba ze Skotska nebo Maroka. Jak v současné atmosféře do Spojených států cestovat a jak se tam vyhnout problémům, tak přesně tohle zjišťoval náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba.
2: Jason Levy dřív pracoval pro americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak pasová kontrola na hranicích a povolování vstupu do země, tak imigrační policie, jak by se dali označit jednotky federální agentury ICE. Levy nejdřív zmiňuje, že je pochopitelně potřeba mít vízum nebo v rámci bezvízového styku takzvanou ESTU. Ani to ale vstup do země nezaručuje.
3: U pasové kontroly s vámi promluví imigrační úředník. To on rozhoduje o tom, jestli budete vpuštěni. Bude chtít vědět, co to budete dělat. Odpovídejte v klidu, krátce, ale pravdivě. Úředníci u pasové kontroly mají taky právo požádat vás o telefon.
2: Podle Jasona Levyho prohledáním telefonu můžou zjišťovat, jestli jste nepřijeli do Spojených států pod jinou záminkou, než uvádíte, nebo páchat trestnou činnost.
3: Může tam být i znepokojení z protiamerických aktivit a tato administrativa za ně považuje i věci, které tak minulé vlády nevnímaly. Někteří lidé telefon vypínají nebo odpojují od sítě, protože úředník má právo vidět jen to, co je přímo v telefonu. Vy můžete žádost o prohlídku telefonu odmítnout, ale pak se musíte připravit na to, že do země zřejmě nebudete vpuštěni. Někteří lidé si do USA raději berou náhradní počítače anebo telefony, kde nemají tolik osobních dat. To je v pořádku.
2: Velké emoce v zemi vzbuzují od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zásahy imigračních agentů úřadu ICE. Zemřelo při nich i několik Američanů a v detenci nebo vyhoštění končí také lidé s platnými dokumenty. ICE právě dostal přiklepnuté peníze navíc a působí i v řadě pořadatelských měst šampionátu.
3: Vím, že je to trochu děsivé. Situace v Americe se změnila, ale riziko konfrontace pro cestovatele z Evropy je sice asi vyšší než dřív, ale pořád nízké. Poradil bych nedostávat se do problémů vlastním přičiněním, třeba nepít alkohol na veřejnosti a buďte připraveni, měli byste pořád u sebe nosit pas. A silně doporučuji, abyste si poté, co vstoupíte na americké území, vytiskli takzvaný formulář I-94. Kdybyste se dostali do kontaktu s agenty ICE, tak právě tenhle kus papíru potvrzuje, že tu smíte pobývat. Jenom z pasu to nevyčtou.
2: Vysvětluje Jason Levy, imigrační právník z kanceláře Grossman Young & Hammond. Zmíněný formulář ukazuje, jak dlouho smíte na americkém území pobývat. Vygenerujete ho snadno na webu americké vlády. Stačí zadat do vyhledávače I-94 a potom svoje údaje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Čtvrt na dvě, pár minut k tomu, tady je vysílání nočního radiožurnálu, přeju vám klidnou noc. Válka naučila Ukrajince vydržet hodně a příkladem může být Tatiana Nedogibčenková, která žije ve vesnici Marianivka nedaleko Černobylu. Padesátnice Tatiana se totiž stará čtvrtým rokem o tři vnučky, kterým rodiče zabila ruská bomba hned druhý den války. Zároveň pečuje o partnera, který při stejném útoku ochrnul, a taky o vesnici, protože je starostka. Navíc obec je plná vojáků, protože nedaleko je běloruská hranice.
2: Emilia zrobila.
3: Děti se na zahradě vykopali kryt.
4: Tady byl bazén, děti ho přikryly slámou. Udělali okno, tak si hráli. Je tam sucho, čisto, tak tam snáší slepice vejce.
2: Kury tam nesuce. Solomy nakýdala, da kury nesuť jajca. Čistinko, vše.
5: Marianivka je vesnička uprostřed polí a nízké písečné vegetace, leží na okraji uzavřené zóny černobylské elektrárny a žije tu 300 obyvatel. Pravidelně tu ale přelétávají ruské drony a i tady se ozývají sirény.
4: Hlavně v noci je slyšíme. O děti mám strach, pořád.
2: Je taký strach, že u dětiny je, šob.
5: Není se čemu divit. Tatiany dcera Světlana i zeď Saša zemřeli 25. února 2022 na školním dvoře.
2: Bombily zastávě.
4: Byli schovaní ve sklepě, jen na okamžik vyšli ven, aby si zatelefonovali. A v tu chvíli přímo před školou padla letecká bomba. Před válkou spolu jezdili za prací do Česka. Týden před dalším odjezdem do Ostravy začala válka a Rusové je zabili.
2: Vše byla sekunda času, jakých nestalo.
5: Rodiče tří vnuček jsou pochováni na malém vesnickém hřbitůvku v písečné půdě mezi borovicemi. Tatiana sem chodí pravidelně, je to jediné místo, kde má čas truchlit.
2: Já, koli přijíždím na kladoviště, staraju sama přijet.
4: Na hřbitov jezdím sama, bez vnuček. Když začnu plakat, obejmou mě a říkají, babi, všechno bude dobré. Musela jsem si sama sobě zakázat hroutit se. Po pohřbu se mi o dceři zdálo. Říkala mi, že je jí tam dobře a ať se starám o děti.
2: Děti obejmají mě.
5: Tady na hřbitově ale dlouho nesetrvá. Musí se postarat o domácnost a o tři vnučky.
2: Já musím trpít to, že...
4: Musíme žít, dělat všechno normálně. Nevím, co se vnučkám honí v hlavě. Někdy jsou smutné a musím je taky zaměstnat. Proto se doma bavíme o škole, o známkách nebo o tom, kdo půjde nakrmit slepice. Kdybych jenom seděla a myslela na to, tak se zblázním.
2: Jakby já prostě seděla tak, to já by zišla z uma.
5: Kromě vnuček se ovšem Tatiana stará také o partnera Vadima. Toho zranil výbuch, po něm prodělal mozkovou mrtvici a zůstal ochrnutý.
4: Mám v nich velkou oporu. Se vším mi pomáhají. Sami si perou prádlo, uklízejí a přibírají práci, aby mi ulehčili.
5: Vnučky jsou ve věku od 7 do 11 let. Tatiana mezi řečí kontroluje hrnce na sporáku, za chvíli budou vareniky, potom musí udělat úkoly s dětmi a ještě vykoupat nejmladší vnučku. Děti ji drží nad vodou.
2: Na koho obražátis, nikto nebude svarlítis. Dali prodoužuju, da.
4: Chtěla jsem, aby všechno bylo tak, jak jsem učila svoje děti. Pak jsem ale zjistila, že tahle generace přemýšlí jinak. Začala jsem víc poslouchat, co si myslí oni.
2: Angelina už jistý může navarit.
5: Dodává Tatiana, která jako starostka řeší i ubytování vojáků, protože běloruská hranice je odsud jen 15 kilometrů. Tady všichni zůstávají ve střehu. Z Marianivky na severní Ukrajině Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Z hudby nočního radio žurnálu Melanie C přejeme vám klidnou noc. Taky dobře dojďte, pokud se vracíte z festivalu Rock for People. Zelená vlna Milan Glista do 3 minut. Jedna hodina 30 minut. Teď Monika Chmilová a zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech. S odvoláním na švýcarskou federální vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla téměř 60%. Proti hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije přes 9 milionů lidí. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Resort ale upozorňuje, že v budoucnu by měli za dálnice platit majitelé všech vozidel. A na Orlicko-Ústecku přibude další útulna. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené a zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Další útulny v nejbližší době nechystají. Od konce roku 2023 jich postavili 33.
2: Sport.
1: Fotbalisté Curaçao ve svém historicky prvním vystoupení na světovém šampionátu podlehli Německu 1-7. Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2. Jak se vyvíjí duel pobřeží slonoviny Ekvádor, řekne Jan Suchan.
3: 29. minuta bojovného a bezbrankového utkání, ve kterém Ekvádorci měli dvě velké šance. V 11. minutě z velké blízkosti kapitán Valencia přestřelil branku a ve 23. spoluhráč Jeboa napálil břevno. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Od 4. hodiny se střetnou ještě Tunisko a Švédsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Valašském Meziříčí. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni zavírají exit 23,5 Chrášťany. Už se nedá sjet a zavřený bude i nájezd. Směr letiště podle kamer tam ještě občas auto projede. Uzavírka potrvá více než měsíc. Objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Ve Valašském Meziříčí v Šafaříkově ulici stojí auto po střetu se zvěří. Nehoda je u odbočky na Karafiátovu ulici. Zasahuje do jízdního pruhu, ale kolem se projet dá. A také na D48 z Nového Jičína směr Olomouc je od sjezdu na

0: Rock for People. Právě v těchto okamžicích opravdu tam doznívají poslední koncerty. No ale ty další hudební letní festivaly před námi, třeba ostravské festivaly hudební, na Beats for Love letos vystoupí Calvin Harris. No a v Dolních Vítkovicích v Ostravě na Colors of Ostrava, kde Radiožurnál je mediálním partnerem, tak vystoupí Moby. A tohle je právě Moby v našem vysílání teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Hudební novinka z Česka, tohle byla skupina UDG ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli třeba Kors nebo taky Bryan Adams a za pár minut bude 2:45. Šumavská horská služba se připravuje na začátek turistické sezóny, naše další téma. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a opakují postupy pro krizové situace. Práce jim v létě přibývá hlavně u cyklistů. Trénují proto i náročné zásahy, třeba evakuaci z lanovky.
1: S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky. Na Zadově stojíme pod lanovkou.
2: Pouštím.
1: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
1: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
2: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít. Pouštím.
1: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
3: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty.
4: Připravit samozřejmě musíte techniku, ale třeba i sklad zdravotnických pomůcek.
3: Ano, vždycky před sezónou se musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
1: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
3: Samozřejmě ve vidíme už úrazů už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
4: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
3: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
4: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Máte-li chuť si dneska v noci zasoutěžit, tak nabízím telefonickou soutěž po zprávách ve 2 hodiny, tedy zhruba už za 15 minut. Vyhrát můžete tenhle týden novou audioknihu Válečný pilot. Telefonická soutěž po zprávách ve 2.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Na fotbalovém mistrovství světa je v tuhle chvíli ve finále utkání Ekvádoru s pobřežím Slonoviny. Sleduje ho náš sportovní reportér Jan Suchan. Honzo.
2: Třetí nastavená minuta úvodního poločasu, skóre 0-0. Teď se to pokoušel změnit Pepe z pobřeží Slonoviny svou střelou zpoza pokutového území, ale neúspěšně, byla zblokovaná. Pokud jde o to, který tým je blíže gólu, tak jednoznačně jde o ten ekvádorský, který byl třikrát hodně blízko. V 11. minutě měl obrovskou šanci kapitán Ener Valencia po centru Hincapieho, který možná byl už z autového prostoru, to by se jistě zkoumalo, pokud by z něj padnul gol. Z toho centru poté následně ještě podklouzl obránce Agbadua a proto tedy Valencia se dostal k balónu, ale poslal ho jenom nad a pak dva jeho spoluhráči napálili břevno ve 23. minutě Jeboa z hranice pokutového území svou levačkou a o 7 minut později to byl Minda pro změnu z levé strany pravou nohou. To byli Ekvádorci několikrát jenom pár centimetrů od toho, aby se ujali vedení, a také pobřeží Slonoviny umí být nebezpečné, hlavně po pravém křídle zásluhou Jana Diomandeho. Člověk se nediví, že právě o něj má prý zájem Liverpool, o tohoto křídelníka Lipska, protože on si dělá s bránícím Incapiem v podstatě co chce, ale pobřeží Slonoviny se z toho dostalo jenom k jedné větší příležitosti a v ní Pepe zhruba z penaltového puntíku trefil jen skluzujícího Franka. V tuto chvíli francouzský sudí Letexier ukončil první poločas, a to za bezbrankového stavu mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, se narodil před 150 lety a Tomas Sean Pšenička v muzikálu Klan Baťa zahraje jeho vnuka. Jak se vžívá do role člověka, jehož jméno zná zřejmě celý svět? Kolik času strávil studiem rodinné historie, vzpomínek i baťovské filozofie? Tomas Sean Pšenička bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Monika Chmilová má zprávy.
4: Rusko znovu útočí na Kyjev. 140 tisíc domácností je bez elektřiny. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Fotbalisté Ekvádoru hrají na mistrovství světa s pobřežím Slonoviny. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 5 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
5: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Ve Zlínském kraji jezdí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplnily sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
6: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
4: Sport. Fotbalisté Německa vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemci remízou s Japonci 2-2. Aktuality z utkání pobřeží Slonoviny Ekvádor připojí Jan Suchan.
7: Po polčasové pauze platí skóre 0-0. Ekvádorce dvakrát dělili jen centimetry od vedoucího gólu, to když střeli Jeboy a Mindy zastavilo břevno. Na druhé straně byl blízko Pepe, kterému ale padnul do nohy Franco a zblokoval jeho střelu. Ekvádor pobřeží Slonoviny, tedy 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Ve 4 hodiny ráno startuje ještě zápas Švédsko-Tunisko. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál také závod na poloviční trati. Na 500 vybojovali medaily taky debelkajakáři Jakub Špicar, Daniel Havel, brali bronz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavírky v Praze a na silnici 35 na